zakopl a spadl do vykopané jámy. Nestalo se ti nic? Polekala se maminka. Nestalo, ale podívejte, tady něco svítí, volal Čmelda. Že by poklad? A opravdu. Poklad tichoun se zářil a jak kopali, aby ho vykopali, svítil víc a víc. Pak najednou se ozval smích a tenký hlásek povídal. To šimra, nechte mě. V tu chvíli bylo všude takového světla, až si čmeláci museli zakrýt oči. Hej, co si zač? Pověz. Já nevím, prosím, já jsem se zrovna narodil. Špitlo to usměvavé světýlko. Můžu vám nějak pomoct? A šel kolem náhodou zrovna strejda cvrček. Ha, nazdar, světluško, řekl. Vítám tě u nás. Tak já jsem světluška. Aha, smálo se světýlko šťastně. To abych vám trochu posvítila, ne?

Ty jsi náš opravdovský poklad, usmívala se maminka. Bez tvého světýlka bychom dneska domeček nedostavěli. A světluška svítila, jak nejlíp dovedla, cvrček vesele vyhrával a ještě ten večer mohli jít čmeláci spát do nového domečku. A pučmelout? Všechno zaspal. Ale měl docela pěkný

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Pelandok závodí se slimákem. Když si Pelandok po všech těch příhodách oddechl, vydal se dále a přemýšlel, co by měl ještě udělat, aby si pořádně vyzkoušel svůj um. Je vůbec někdo na světě, kdo by byl chytřejší než on? A tu se z vůle boží, neboť on je vznešený, potkal se slimákem, který se právě soukal po kmeni stromu. Pelandok ho oslovil. Hej, slimáku, nechtěl bys se mnou závodit tak na vzdálenost jednodenní cesty? Slimák souhlasil. Dobře, Pelandoku, ale až za týden mám ještě nějakou práci. Pelandokovi to také vyhovovalo. Slimák zatím celých těch 7 dní chodil za ostatními slimáky usazenými u řeky, na pobřeží, v močálech, v jámách a kalužích a řekl jim. Až uslyšíte Pelandokův hlas, který bude kontrolovat, jak daleko jsem uběhl, musí se mu ozvat jen ten, co bude před ním. V žádném případě nesmí ani pípnout slimák, který bude za ním. Když nadešel den závodu, dostavil se Pelandok ke slimákovi a trval na splnění slibu. A tak ráno začali závodit. Pelandok běžel po suché zemi, slimák si zvolil vlhko, bažiny a kaluže. Když už měl Pelandok běhu dost, zavolal na slimáka, jak se jemu v závodě vede. Ten se ale ozval daleko vpředu. A tak Pelandokovi nezbylo nic jiného, než běžet dál. Za hodnou chvíli se zase Pelandok zastavil, zavolal, ale zaslechl slimákův hlas jen velmi slabě. Tak daleko byl před ním. To už dostal strašný vztek, vyrazil jako blesk a běžel bez zastávky půl dne. Sotva popadal dech, když znovu zavolal na slimáka. A ten mu odpověděl zase pěkný kus vpředu. A tehdy si Pelandok řekl. Ten slimák je ale mizera. Běžím ze všech sil a ne ho dohonit. Teď, abych se před všemi slimáky styděl, že jsem s jedním z nich prohrál závod. A přitom se vlekl hodně pomalu, když lezl po větvích. Sotva dýchal. Proto se mu taky závod nabídl. Ale vypadá to, že únavu jenom předstíral. Kdybych věděl, že umí tak rychle utíkat, nebyl bych se s ním pustil do závodění ani za nůši banánu. Pelandok si lehl a nakonec uznal. Tak dobře, slimáku, tentokrát si vyhrál. Když slimáci uslyšeli, že Pelandok přiznal svoji porážku, zavískli radostí, jak se jim podařilo mazaného jelínka doběhnout. Pelandok pak zůstal ležet pod stromem, aby si odpočinul. Najednou uslyšel se zhora nějaký šum. Jakási muška si tam pobzukovala. Kdo si to tam bzučí? Nedal si pokoj Pelandok. Moucha mu odpověděla. To je moje břicho, Pelandoku. Včera v noci šel kolem bůvol a jeden z trnů, co mu uvízl v kůži, mě bodl. Píchl mě na prst hluboko do břicha a to bolestí tak bzučí. Že se nestydíš tak lhát. Tělo máš jak špendlíkovou hlavičku a trn se ti zarazil do břicha na prst hluboko? To ti mám věřit? Muška odpověděla. Vidíš, Pelandoku, nechceš mi věřit. Ale já jsem nemluvila o tvých prstech, ale o svých. Pelandok se zamyslil a řekl si, že má moucha asi pravdu a že si měl dávat větší pozor na její slova. Strašně se zastyděl, že už 2x prohrál v závodech rozumu s celkem malými zvířaty. Nakonec šel do sebe a rozhodl se, že už nebude podvádět a dělat na schvály služebníkům božím, nechť je jeho jméno pochváleno. A zatoužil vydat se na cestu spravedlnosti a dobroty. V celém pralese se rozhlásilo, že se Pelandok obrátil k lepšímu.

0: Život lichožroutů. Toho osudného dne si pan profesor Kadeřábek slavnostně odkašlal a popotáhl z Viržínka. Hotovo, řekl. Tady to je a tady to zůstane. Poklepal otevřenou dlaní na desky tlusté knihy a v jeho prázdné pracovně to znělo jako potlesk. Pak otevřel desky nadepsané krasopisně. Profesor inženýr René Kadeřábek. Život lichožroutů. Začal si nahlas a se zalíbením číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zužuje, a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán, ku podivu. Musím prohlásit se vší skromností, což pak není rozšířen po celém světě. S výjimkou zaostalého afrického venkova a pralesů povodí Amazonky, kde domorodci chodí bosky. Což pak se nevyskytuje v každé rodině i v domácnostech lidí zcela osamělých. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který navrhuje kolegyně badatelka magistra Miklíková. Jméno lichožrout totiž přesněji označuje fakt, že se nám záhadně a neomylně ztrácí vždy jen jedna ponožka, nikdy celý pár. Lichožrouti z páru ponožek dělají takzvané licháče. Profesor Kadeřábek obrátil několik stránek úvodu a dostal se k vědeckému popisu. Říká se, že člověk je to, co jí, což platí i pro lichožrouty. Neboť se živí ponožkami, i jejich tělo jakoby se z ponožek skládalo. Díky tomu jsou velice pružní a ohební, dokáží se vytahovat i smrskávat. Lichožrouti bývají postavy spíše zavalité a výšky kolísavé, dokonce velmi kolísavé. Díky svým natahovacím schopnostem měří od nějakých 10 cm až ojediněle k 1 metru. Očka má lichožrout drobná a těkavá. Nejvýraznější částí jeho hlavy je však ústní dutina. Ta spolu s nosem dokáže vytvořit jakýsi chobot, dosti podobný hadici od vysavače, čili znamenitě uspůsobený k vyhledávání potravy, ponožek spoza postelí. Ale teď to nejdůležitější. Ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Dokáže splynout s okolím. Prostě zmizí. Profesor Kadeřábek přestal číst a zasnil se nad tou rafinovaností. Ani si nevšiml, že mu z nohy sklouzla bačkora. Pocítil jen lehounké zašimrání, když se mu z levé nohy svezla ponožka. To jsou oni, blesklo mu hlavou, pak se nečekaně hbitě vrhl na všechny čtyři a lezl po podlaze. Hledal toho, kdo mu ponožku z nohy stáhl, ovšem zase marně. Ramses a Tulamur junior splynuli s jeho bačkorou. Profesor Kadeřábek si vzpomněl na to, co vypátral a popsal ve své knize, že ve chvílích ohrožení se lichožrout chová jako chameleon. Proto nezaváhal a vrhl se robinzonádou po bačkoře. A už ji držel, už si ji přitiskl na prsa a už ji nepustil. V tom krátký čas proměny skončil. Bačkora ho začala škrábat a kousat, ale profesor Kadeřábek nepovolil a najednou spatřil, že drží v rukou svůj životní úlovek. Dva mladé, dobře živené lichožrouty. Ale kam s nimi? I kdyby měl doma klec, nebyla by tu nic platná. Lichožrouti i těmi nejužšími mřížemi proklouznou. Profesor bloudil očima po místnosti. Může je zavřít do knihovny, hloupost, do trezoru, to by šlo. Z trezoru by se ven nedostali, ale jak by je pak mohl zkoumat? Najednou jeho pohled zabloudil do rohu pracovny, kde stálo velké zaprášené terárium. Dobře, že ho nevyhodil. Profesor Kadeřábek totiž v mládí zkoumal jedovaté hady, ale brzy ho to otrávilo. A teď se mu bude terárium náramně hodit. Jednou rukou pevně tiskl oba lichožrouty k hrudi a druhou nadzvedl vrchní skleněný poklop. Musel ovšem uvolnit sevření a v té chvilce mu Ramses a Tullamore junior z náruče vyklouzli. Ramses byl hbitější, odrazil se a skočil na křišťálový lustr. Lustr se rozhoubal a vyzváděl. Tullamore junior se slepě hnal ke dveřím. Profesor Kadeřábek popadl svou tlustou bychli život lichožroutů a hodil ji za uprchlíkem. Mířil přesně. Tullamore junior padl a zůstal pod životním dílem profesora inženýra René Kadeřábka bezmocně ležet. Ani se nevzpíral, když za ním zaklaplo víko terária. A jeho bráška? Co byste čekali? Ramses vzal roha.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: setkání s Bělovousem Zrzundou. Vyšel jsem z doupěte svého člověka, že se podívám po kočce Zelenoočce. A najednou jsem ji zahlédl za plotem, zavolal jsem na ní: Zelenočko, jak se máš? Ona se ani neohlédla a šla pryč. A já zase: Zelenoočko, Zelenoočko. A ona pořád nic. Rozběhl jsem se za ní, jakože proskočím plotem. A stala se ta věc. Hlava mi prolezla, ale dál to nešlo. A zpátky to nešlo taky. Hlavu a uši jsem měl v zahradě Zelenoočky a všechno ostatní zas v naší zahradě. Kočky, to byla hrůza. Začal jsem strachy bečet. Tu se za mnou ozval neznámý kocouří hlas. Nemáš vousy, chytráku? No, možná, že mám lepší vousy než ty a vůbec, co je ti do nich? Zakňučil jsem zlostně. Máš moc řečí a hlavně sebou moc mrskáš. Takhle se z toho nedostaneš, řekl ten neznámý kocouří hlas za mnou. A to mě ještě víc rozlobilo. Vřískl jsem: hele, nech mě, ani si po svých. Ale za mnou povídá: no to se ví, já mohu jít po svých, ale jestli tě tu ty hloupý kluku kočičí nechám, tak ty už po svých nikdy nepůjdeš. A slepice ti naklovou do nosu a husy tě vytáhají za uši, nemohou našince ani cítit. Podíval jsem se před sebe a opravdu se ke mně zbíhalo hejno slepic a také se sem kolébaly dvě veliké bílé husy. Zlost mě docela přešla. Dostal jsem strach a začal jsem bečky prosit: prosím tě, pomoz mi. Já taky proto přišel. Buď sticha a dělej, co ti poradím. Lehni si na břicho, tak pořádně se přitiskni k zemi. Dole je ta škvíra širší, tak. Teď natoč hlavu trochu stranou, přitiskni se tváří k zemi, no jen se neboj, vousy si neulámeš, stejně ti zatím k ničemu nebyli, tak. Opři se zadníma nohama a až řeknu teď, pořádně trhneš dozadu. Pozor, teď. Trhl jsem, až mi v uších luplo. A byl jsem zase volný. Otočil jsem se, abych poznal toho, kdo mi pomohl. Přede mnou seděl kocour o hlavu větší než já. Jakoby nic, čistil si přední tlapky. Kočky, ten vám byl pěkný. Měl krásné bílé vousky a celý byl bíle a žlutě pruhovaný. Děkuji za pomoc, já jsem Modroočko. No, není zač. Já jsem Bělovous Zrzunda. Bělovou se Zrzundo, si hodný, ale proč pak ses posmíval mým vouskům? No, vůbec jsem se nesmál tvým vousům, smál jsem se, že nevíš proč a na či je máš. No, pro parádu přece, řekl jsem a našpulil tlamičku. Zrzunda si přejel prackou tvář a vzdychl. S tebou bude ještě hodně práce. Vousy na čumáčku a štětinky nad každým okem máš hlavně proto, abys ohmatal, zdali je škvíra dost velká, aby ses do ní celý vešel. Tak po druhé dvakrát měř a jednou les. A kam ses tak hnal?
1: No, pověděl jsem mu, že hledám Zelenoočku.
0: Bělovous Zrzunda povídá: tu znám, ale dneska k ní nemůžeš. Včera se jí narodili děti, tři koťátka. Je celá šťastná, je celá ustaraná. Půjdeme ji navštívit zítra.
2: Černokněžník. Byl jednou starý otec a ten měl syna. Ale protože byl otec starý a chudobný, nemohl syna uživit. Zavolal si ho a řekl: jsem starý a chudý, pracovat už nemohu, žebrat se stydím. Ty už jsi dost velký, musíš si sám ve světě hledat štěstí. Milý otče, už jsem chtěl sám jít do světa hledat si službu, řekl syn. A tak se otec vydal se synkem přes hory a doly hledat službu. Jak tak šli lesem, přišli před velikou skálu, kde seděl muž a četl knihu. Byl to černokněžník. Pán Bůh dej štěstí, pozdravili pocestní. Pán Bůh dej i vám, kam jdete? Vedu synka do světa. Rád bych mu našel nějakou službu, aby se něčemu naučil, odpověděl starý. Tak ho nechte u mne, co byste chodil daleko, pravil černokněžník. Vy ho přijmete? Zvolal radostně otec. Rád ho přijmu, bude mi posluhovat. Ale co mi za to dáte, když ho vyučím? Co bych vám mohl dát? Sám nic nemám, ani co bych do úst dal, smutně řekl starý otec. Tak víte co? 7 let bude u mě sloužit a učit se. Po 7 letech si pro synka přijdete. Poznáte-li ho, bude váš. Nepoznáte-li, bude navždy můj. Tak dobře, řekl starý, jak bych po 7 letech nepoznal svého vlastního syna a dal synka do služby k černokněžníkovi a sám šel domů. Po cestě domů si říkal, co když po 7 letech synka nepozná, a dostal strach. Ale syna přece jen nechal u černokněžníka. Nejdříve se černokněžník zeptal chlapce, umí-li číst. Ale jak by uměl? Když neumíš, dám ti práci, řekl a zavedl ho do jeskyně. Tam byly 2 izby. V jedné byl stůl a příbory pro 2 osoby, ve druhé bylo plno knih. Z těch knih budeš utírat prach. Když by tě práce omrzela, zazvoň na tenhle zvoneček, přiběhnou chlapci a budou si s tebou hrát. Po těch slovech usedli ke stolu, najedli se a pak černokněžník odešel na dlouhou cestu a chlapec se pustil do práce. Když tak den po dni utíral prach, byla mu dlouhá chvíle, ale nezazvonil na zvoneček, ale otevřel si 1 knihu, díval se do ní a tak se pomalu naučil číst. A jakmile uměl číst, přečetl všechny knihy a v nich všechna čarodějova kouzla. Po roce se čaroděj vrátil domů. Byl potěšen pořádkem, pochválil chlapce a dal mu dukát. Ale synek ho prosil, aby směl navštívit svého otce a dát mu ten dukát. Černokněžník svolil a chlapec vesele pospíchal domů. Jeho otec seděl před chalupou na lavici a byl zamyšlen. Co jste, tatínku, tak zadumán, zeptal se synek. Ach, synáčku, bojím se, že tě po 7 letech nepoznám, odpověděl otec. Tím se, táto, netrapte. Až si pro mne přijdete, promění mě černokněžník v holuba a já si sednu mezi ostatní holuby na střechu do 3. řady. Pak se dobře dívejte. Ten holub, který bude mít křídlo svěšené, budu já. Na toho ukažte. Stařeček se uklidnil a synek se vrátil k černokněžníkovi. A ten zase odešel do světa a chlapec zůstal s knihami sám. Pilně je utíral a přitom v nich četl. Když se černokněžník vracel ze světa, byl vždy s chlapcem spokojen. A tak uběhlo 7 let. Otec si přišel pro synka. Pravda, řekl černokněžník, 7 let minulo, tak si ho vezměte. Támhle sedí na střeše. Ale jestli ho nepoznáte napoprvé, zůstane u mne na věky. Otec se opřel o hůl, prohlížel si hejno holubů a tu vidí ve 3. řadě holuba, který má svěšené křídlo. Tamten je můj synek a holí ukazuje na holuba se svěšeným křídlem. Uhodl jste, řekl mrzutě černokněžník. Ale pak se začal vymlouvat, že nemůže hned chlapce proměnit z holuba, že musí otec nějaký čas počkat. A tak se starý otec s těžkým srdcem odebral domů. Černokněžníka mrzelo, že musí chlapce vrátit, kdo ví, co s ním měl v úmyslu. Ale chytrý hoch, když černokněžník zase odešel, vzal kouzelnou knihu a rozběhl se za svým otcem. Dohonil ho ještě na cestě. Otec radostně zvolal: synáčku, už jsi se vysvobodil? Už jsem na svobodě. A ještě jsem si vzal sebou tuhle knihu. Jen abys jí draho nezaplatil, řekl starostlivě otec. I nezaplatím, vždyť toho umím víc než sám černokněžník. Ale víte co, táto? Nemáme nic k jídlu, ani peníze nemáme a já se bojím, že mě bude černokněžník honit. Proměním se v koně a vy mě půjdete do města prodat. Až mě prodáte, sejměte mi uzdu a schovejte. Zapomenete-li ji na mě, už se k vám nikdy nevrátím. Chlapec se proměnil v krásného koně, otec na něho usedl a jel do města. Tam byl trh a kolem starého otce se hned seběhli kupci a ptali se, zač chce toho koně prodat. On řekl: za 400 zlatých. Kůň se zdál kupcům drahý. Ale kde se vzal, byl tu čaroděj. I hned poznal, co to je za koně a ptal se starce, který černokněžníka nepoznal, co chce za koně. Pod 400 zlatých ho nedám, řekl otec. A černokněžník dal peníze. Stařeček přepočítával peníze a zapomněl na synova slova. Černokněžník vzal koně za uzdu, vyšvihl se na něho a byl v prachu. Zlobil se na chlapce a proto zamířil k první kovárně. Kuj kováři dvoucentové podkovy a rozžhavené přibíjej tomuhle koni, rozkázal. Kovář si šel připravit železo a černokněžník přihlížel, aby bylo vše v pořádku. Kůň zůstal venku sám. Byl by se rád zbavil uzdy. Tu vyběhlo z kovárny děvče a pospíchalo sečbánem k potoku. Pěkně prosím, děvčátko, povol mi trochu uzdu, rád se ti odměním, prosil kůň děvče. Ráda ti posloužím, pravila dívka. Postavila džbán a povolila uzdu. Jakmile ji povolila, schodil kůň uzdu z hlavy, proměnil se v holuba a v mžiku byl v oblacích. Děvče udiveně pohlíželo za holubem, ale černokněžník, který věděl, co se stalo, zvolal kouzelné slovo, proměnil se v jestřába a pustil se za holubem. Už ho dostihoval, když letěli nad královským zámkem. V okně seděla princezna. Z holuba se stal prsten a padl královské dceři do klína. Princezna vykřikla radostí a běžela ke svému nemocnému otci, aby mu ukázala, jaký nádherný klenot získala tak podivným způsobem. Co se podivovali prstenu, ohlásil se cizí lékař, který prohlásil, že krále uzdraví. Ten cizí lékař byl černokněžník. Princezna se ptala, zdali skutečně uzdraví jejího otce. Uzdravím vašeho otce, dáte-li mi prsten, který nosíte na malíku. Princezna se nejdříve nechtěla zříci prstenu, ale pak se podívala na nemocného otce, bála se, aby nezemřel, a tak slíbila prsten lékaři. Černokněžník nepotřeboval mnoho léků, za krátkou dobu byl král zase zdrav a čaroděj žádal prsten. A jak princezna snímala prsten z prstu, vyklouzl jí z ruky, upadl na zem a v mžiku z něj byla pšeničná zrna. Černokněžník se ale proměnil v holuba a začal zrna zobat. Na jedno zrnko princezna stoupla. A jak se holub octl u její nohy, proměnilo se zrnko v jestřába, Jestřáb chytil holuba a roztrhal ho na kusy. Pak se z jestřába stal krásný jinoch, který se poklonil princezně a pěkně jí poděkoval. Král se na vše udiveně díval a když mu chlapec vše vyprávěl, řekl: když jsi tak moudrý, že si černokněžníka přelstil, dám ti svoji dceru za ženu a po mé smrti se staneš králem. A tak se i stalo. Chudý synek dostal za ženu princeznu, dojel si pro svého starého otce a když král zemřel, panoval moudře až do smrti.

0: Tak děti, hezky si čtěte, čítánky jsou moc poučné. Podívejte se na mě, co jsem si všechno ze školy odnesl pro život.
1: Já vím, taťuldo.
2: Ano, pane Spejble, ale prosím, ze slabikáře si toho mnoho nevybereme, prosím.
0: Ale Máničko, proč by ne, z tak nepřeberného množství? Podívej, třeba tadyhle. Láce, máme líce, malé lasice, co šila Cecílie sama.
2: Co prosím šila, pane Spejble?
0: Ale to jen tak, Máničko, to je ve slabikáři. Čti Hurvajs.
1: Máme míče a meče, co se věší na věže. Sago můžeme vařiti. Co je to sago, taťuldo?
0: No sago, no přeci, já se ti divím, Hurvajs, ty si nic nepamatuješ. Víš přeci, jak to bylo v televizi, ne? Už nevíš?
1: No já se nemohu rozpomenout.
2: Ach, to mé nervy snad nevydrží. Přece... Sága rodu Forzajtu Hurvínku.
0: Ano, vidíš, no, Manička to
2: jenže,
0: ví.
2: Jenže tady ve slabikáři je ságo, pane Spejble.
0: Jo, tak.
2: A babinka říkala, že se to přidávalo do polévky.
0: Do polévky říkáš? No to se ví, že ano, ono lecos, jak by ne. Ale teď už si čtěte, máte tam i mou starou čítanku, já ještě musím za prací, ano? Tak čtěte si, děti, čtěte
2: a co
0: si.
2: Bude... A co bude dělat pan Spejble Hurvínku?
1: Ale prosím tebe, spravuje boudu Žerikovi. Hele, Máni, tady je napsáno C.K. knihosklad. No. To bude asi cáká, ne?
2: Nebesíčka Hurvínku, cáká knihosklad? To prosím tedy nevím, to jsem ještě nezažila, že by knihy ve skladu cákaly. A proč by cákaly?
1: Já nevím.
2: A vůbec, čti mi něco.
1: A čti radši ty.
2: Prosím, ano. Tak třeba tady. U hlavy mám uši, těmi poslouchati sluší. Počkej, to je ještě dál, poslouchej. Každé dítě jest člověk, to koukáš, vy?
1: Je to řeknu oteckovi, až mi zase řekne, že se nechovám jako člověk.
2: A tohle je smutný, poslouchej. Slunečko zachází za hory, pasáci pekou brambory. Slunečko zachází za kostel, pasáci lezou na postel.
1: Prima, tak ukaž teď zase já. Chceš hádat?
2: Ano, Hurvínku, ale aby to nebylo těžké.
1: Není, tak dávej pozor, co je to? Stojí to na střeše a kouří to.
2: Je, to je lehké přece, komín.
1: Nikoli, Máničko, pokrývač.
2: To bych tedy neuhádla, pokrývače jsem na střeše ještě v životě neviděla.
1: No, protože jsi ještě mladička. A teď dávej pozor, recituju. V létě po silnici šedé, mlynář s hochem osla vede na trh k městu. Šťastnou cestu, volá jezdec, obajdete? Proč si někdo nesednete? Což pak vám to rozum nedá? Na osla si hošík sedá, otec pak jde vedle pěšky. Dohonili povoz těžký, voska volá z pravé strany, i ty kloučku nekáraný, bodejš by tě kopla husa, mladý jede, starý klusa. Synek slezl, prachem břede, na oslu zas otec jede. I toť necitelnost velká, ozvala se mladá selka, po návratu ze svých polí, synka jistě nohy bolí, odstůně to slabé robě. Na to vzal ho otec k sobě, jeli dále. Nezna bozy, křičel kmet, jenž pásl kozy, máte-li pak srdce v těle, vždyť jste zvířat mučitelé. Otec a syn na ta slova slezli a šli pěšky znova.
2: To já znám, naše bábinka ji umí naspaměť. Já bych ale taky chtěla číst básničku.
1: Tak či třeba tuhle.
2: Ano. Nad úvozem na roštině švitořivý vrabčík seděl, vůkol sebe po krajině potutelným očkem hleděl, vrtěl sebou, poskakoval, na pocestné pokřikoval, pronikavým hlasem svým. Čim čarára, čim čim čim.
0: Čím, to právě nevím.
2: Co nevíte, pane Spejble?
0: Čím spravím tu střechu na Žerikově boudě, Máničko, víš?
1: A co s ní, tati, vždyť byla celá?
0: No celá byla, ale jak jsem za ní vzal, tak mi z níku zůstal v ruce.
1: A co Žerik?
0: Žerik je uvázaný v boudě a má tam aspoň víc světla a vzduchu, když je děravá střecha. Spravím mu to až zítra, že ano?
1: No ano, otče.
0: No a jak fakt si čtete, děti, no?
2: Moc pěkně, pane Spejble.
0: Líbí se vám to, ano?
1: Prosím, ano.
0: No tak mi taky něco přečti, Máničko.
2: Prosím, ano, ráda.
0: podívejme, bouřka. A prší. Tak čti, Máničko, to se hezky poslouchá, když venku prší.
2: Prosím, ano. Sedlák Jíra. V střeše byla díra. Váhal sedlák Jíra vynésti pár došků. Ucpal to jen trošku. Řekl, ten trochu deště vydrží to ještě. Zítra jeden taky. V noci přišly mraky. Přišla bouře v spěchu. Odnesla mu střechu. A co nastal zmatek? Zatopila statek. Je?
1: Hele, Máni, jako teďka utekla, ani nečekala, až dopovídáš.
2: A už vede Žerička. Žeričku, ten je mladý.
0: To mi to děti dalo, je. Představ si, Hurvajs, za takový okamžik a bouda už byla plná vody, Žerik by se byl málem utopil.
1: Ještě, že si taťuldo říkal, že čítanky jsou moc poučné.
0: No vidíš, Hurvajs, a tady si vezmi příklad, jak tě to pořád učím. Taková krátká básnička
1: a poučila mého tatíčka.

0: nejelo se na Jitřenku, jelo se opravdu na tábor. Na opravdický tábor se těšil celý oddíl, i Esmeralda. V sobotu v den odjezdu se probudila sama od sebe v 4:30 ráno. Bála se, aby nezaspala. Kdyby zaspala, to by Vavík sjel. Vavík vedl její družinu Ještěrek. Taký spozoroval táborový naschválníček Mezulán. Poznal, že se bojí přijet na vlak pozdě.
1: Určitě pojedou na Smíchovské nádraží vozem. Jak to jen zařídit, aby Esmeraldovic vůz nejel? Aby naschvál nepřijela včas?
0: Mezulán bezradně obcházel Esmeraldovic škodovku. Kdyby auto bylo stanem, to by si s ním věděl hry. Povlil by kolíky a šups. Auto by schlípla karoserie a bylo by po barádě. Nebo by vytáhl špuntíky z nafukovacích matrací a stanař by mezi žebry cítil každý kámen. A tu si na schválníček uvědomil, že auto má vlastně taky nafukovací matrace. A dokonce 4. A že všechny se dají vyfouknout. No, má přece kola, v každém kolu je duše. Každá duše se pumpuje vzduchem zrovna tak, jako nafukovací matrace. A hned si sedl ke kolu, očrouboval kovovou čepičku, stiskl ventilek a pšouk. Kolo si trošinku přidřeplo. Pak stiskl ventilek ještě jednou a kolo si přidřeplo ještě víc. A pak už to vzal až do konce a kolo dostalo platfus. Sedlo si až na ráfek. Nikdo přitom Mezulána neviděl. Na schválnici nejsou, jak už víme, lidským okem k vidění. Obešel proto zbývající 3 kola, každé udělalo pšt a auto bylo o decimetr nižší.
1: Tak, a až to uvidí, půjdou na tramvaj. A jo, ale jak se asi dělá to, aby nejezdili i tramvaje? Kdyby nejezdili, přišel by pozdě celý oddíl a nejenom Esmeralda. To je nápad. Udělám něco, aby přijeli pozdě všichni. Pojedu to obhlédnout. Třeba se dá i doprava zastavit po tábornicku.
0: Mezulán se rozběhl ke stanici a posadil se na nárazník elektriky. Tramvaj s ním uháněla ulicemi, zvonila, drnčela a Mezulán přemýšlel, jak udělat dopravní naschvál po tábornicku. Na křižovatce u Anděla uvolňovali 2 montéři za červeno-bílým plůtkem hydrant.
1: Už to mám. Já vyplavím křižovatku u Anděla. Když ji vyplavím, nepojedou tramvaje ani z dola, ani z hora, ani zprava, ani zleva, od nikud.
0: Člověk by si řekl, jo, vyplavím Anděla, ale čím? Vltava teče ještě o 1/2 stanice dál a potok přes Anděla neteče vůbec. Ale to je omyl. Přes Anděla potok sice neteče, ale teče pod Andělem. Motolský potok. Ovšem pramení u Stodůlek pod Kopaninou, ukáže se u Bílého Beránka a v Rybníčku pod krematoriem a o něco níž předvede svůj největší kousek, 3 parádní nádrže. Pak už k vidění není, o kousek dál ho strčili pod zem, aby nedělal brikule. Ale on je stejně dělal, jenomže pod zemí. Hlavně těm, co stavěli novou vozovku ve Vrchlického ulici. Lidé, co žili nad ním, o něm ani nevěděli.

0: věděli. Ty ani nevěděli, že pod andělem dělá potok v levobok, že obteče pod zemí kostel svatého Václava. Nejvíce věděli, že pod Lesnickou ulicí udělá hups do Vltavy. Mezulán o něm věděl. Od čtvrtka do pátku pršelo a potok se hrnul do podzemí hnědí jako káva. A to se na schválničkovi hodilo.
1: No jo, co ale udělat s těmi montéry? Ti si s vodou asi budou vědět rady. Voda je přece jejich chleba. A už to mám. Pošlu na ně žízeň jako trám.
0: A poslal na ně žízeň jako trám. Montéři položili hydrantový klíč a šli hasit. Protože všude bylo takhle ráno ještě zavřeno, zkusili jít až do Smíchovského pivovaru. Tou dobou už Mezulán nalámal otýpku větví a naházel ji do potoka. Pak za nimi naházel několik pařízků a pár kopek sena z motolských luk. To byl zvlášť dobrý nápad, seno dobře těsní. Jakmile poslední kopka vklouzla potokem do podzemí, natrhal si ještě otýptičku tyček z hůlkového plotu a hub s nimi na patnáctku, co ujížděla k andělu. U anděla vklouzl do kanálu, co vedl do podzemního potočního koryta. V korytu postavil z planěk malé rybniční česílko. Jen zapevnil poslední tyčku, přihnula se otep nalámaných větví, česílkem neprošla, pak se přihnali pařízky a udělali v korytu jez. Pak první kopka a už tam byla přehrada. Na křižovatce za červeno-bílým plůtkem ležel ten hydrantový klíč. Montéři ještě splouvali v pivovaru s vrátným ožízeň. Mezulán nasadil klíč na hydrantový kohout a zkusil jim otočit. Nešlo to. A voda z motolského potoka už proudila křižovatkou. Auta i tramvaje ji rozjížděly do velikých krajkových vějířů. Na schválníček hodil červeno-bílé žbrdleníčko do proudu a hydrantový klíč nechal trčet jen tak. Nikdo si nevšiml, že se tam tudy nesmí. První auto, které jelo přes křižovatku, ho sebralo. Udělalo to rup a v ten ráz byl Mezulán vysoko nad křižovatkou. Auto ulomilo klíčem celý hydrantový kohout a do vzduchu vytryskla nádherná fontána, jako karlovarské vřídlo, jako herlandský gejzír. A úplně na špičce se otáčel a pohupoval Mezulán, jako bílý míček nad fontánou v pouťové střelnici. Přihnala se autohlídka VB a řidič dupl na brzdy. Auto udělalo hodiny a zastavilo se přímo nad hydrantem. Mezulán jim spadl do sirény, pak přijeli požárníci. A pak přišly mraky Pražanů. Když se v Praze něco děje, sejde se tolik Pražanů, že se zdá, že jim přišli na pomoc i z Brna. I proto neprojelo přes anděla ani kolečko, neprošla ani noha. A kdekdo přišel na Smíchovské nádraží pozdě? Esmeralda i s tatínkem a celý oddíl. A všichni, co šli na vlak. A všem vlak ujel. Mezulánovi se to prostě povedlo. Jenže byl zmáchaný jako kachna. Tak si zašel do Smíchovského pivovaru a položil se přes trubky v kotelně. Montéři nic netušili. Seděli ve vrátnici a přemýšleli i s hlídačem, kdo přestoupí na příští sezonu do Sparty a kdo k sešívaným u Klokanů a u Dukly, už jim to bylo jasné. Ale to vaše pivo už taky není to, co bývalo, řekli vrátnému. Je z něho cítit připálený kotlík.

To už docházel třetí rok Rumcajsova loupežničení. Venku jasně svítil měsíc, ale v jeskyni, kde spali Rumcaj s Mankou, byla černá tma. Najednou tam někdo strašně zívnul. To ty, Rumcaj, si, povídá Manka. Rumcaj se překulil na posteli ze smrkových kulatinek. Kde pak já? Aby nám tak do jeskyně nakonec vběhl vlk, lekla se Manka, rozsvítila louč a chodí s ní po všech koutech. Posvítila taky Rumcajsovi pod postel. Pod postelí stály Rumcajsovi boty a pravá byla rozzívnutá od ucha k uchu. Rumcaj se posadil, spustil nohy z postele, drbe si patu o patu a zamyšleně kroutí palci. No, kde já teď vezmu nový boty? Kdybys byl měšťan, koupil bys si je, řekla Manka. Ale jsi loupežník, chyť si ševce, až půjde přes les a boty mu pober. Rumcaj si to vyposlechl a zamračil se, až se mu vousy zavlnili jako černý mrak. Pak sáhl za kordofánskou kazajku pro knížku převázanou tkaničkou a přisedl si blíž k louči. Teď se dobře dívej, Manko. Tohle je má poctivá vandrovní knížka a tuhle je můj výuční list. Býval jsem švec a rovnou ti říkám, že na ševce loupežnickou rukou nesáhnu. No snad bys mi neběhal bos po lese, starala se Manka. A taky, že budu, dupl si na boso Rumcajs. Do rána nebylo s botami líp, pravá zívala a zívala. Rumcajsovo ševcovské kladívko leželo v jíčíně v krámku pod věží a tak nebylo botu čím spravit. Ráno se po lese Řáholci rozkřiklo, že loupežník Rumcajs se bude učit chodit bosky. Přišli na tu podívanou jeleni i veverky, na skálu se usadil orel a na větvičku moudí vláček. Z kamení zvědavě mrkali zmíky a ještěřice. Když vyšlo slunce, povídá Rumcajs, tak se do toho dám. Odložil pistol, Manka ho pokřižovala a Rumcajs udělal první krok z jeskyně. Hned při prvním kroku narazil palcem o kámen. Při druhém se mu připletl pod nohu ježek. A tak třetí krok už radši neskoušel. Sedl si na pařez. Přece nebudu pro legraci lesní zvěří. Mance bylo Rumcajse líto. Já bych nepřežila, kdyby si směl ukopnout palec, řekla. To se radši vypravím na ševce sama. Vypravila se na křižovatku pod dubem, kudy chodili ševcovští tovaryši do světa. Když přišla na křižovatku, natrhala Manka hrst borůvek a začernila si poloupežnicku tváře. Potom se položila do zálohy za veliký kámen. A v tom uviděla, jak někdo přichází cestou od Jičína. Byl to ševcovský tovaryš Haďátko. Naholí přehozené přes rameno nesl Haďátko pár vysokých bot. Nebyly to boty ledajaké, u štruplí měli přivěšenou cedulku v řeči české, německé a francouzské. Tohle jsou poctivý boty český, proto jsou pevný a taky hezký. Tovaryš Haďátko je hodlal prodat až někde v Esterajchu nebo ve Švejcarsku. Blíží se k Mance po cestě od Jičína a ty poctivé boty se mu houpají vzadu na holí. V tom Manka zhouští cap a chmat sáhla po botách holinkovým chmatem a hůl je prázdná, tovaryš nic neví a jde dál. Manka utíká rovnou k Rumcajsovi, tak se můžeš obout. Rumcajs obhlídl nové boty ze všech stran, prohmatal je a málem se zajíkl uznáním. Sakrament, to je ale poctivý dílo. Vstal z pařezu, oskusil se v nich a jenom vydýchl jako ulitý a udělal krok. A druhý a třetí.
chce se zastavit, aby o botách řekl ještě něco pochvalného, jenže boty jdou dál, nedají se ničím zarazit. Ať na ně Runcaj skřičel nebo jim mírně domlouval, boty ho nesly pořád pryč, utíkali s Runcajsem přes les a po císařské silnici k Jičínu. Manko, není to k zadržení, křičí Runcajs. Okolo lítek mu lítají cedulky, co je na nich napsáno, že ty boty jsou nejpoctivější z poctivých. Manka se rozběhla za Runcajsem, boty si to s ním rázují císařskou silnicí, ulicí kolem hospody u města Hamburku a ještě kousek za věžovou bránu. Tam se zastavili. Zastavili se před tím krámkem, kde byla na dveřích přibitá cedule. Pro urážku starostenský nohy na dosmrti zavříno. No tak snad abych ji sundal, ne? Povídá si Runcajs a chvíli čeká, co tomu řeknou boty. Boty přiduplí. Pak sami sklouzli Runcajsovi s nohou, otočili se a už utíkají za svým pravým pánem, tovarišem Haďátkem. Runcajs počkal, až dojde taky Manka a ceduli spolu sundali. Potom šli rovnou do dílny a bylo tam všecko tak, jak to musel Runcajs před 3 lety opustit pro urážku Humpálovi nohy. Runcajs si natáhl zelenou zástěru, sedl si na verpánek a dal se do díla. Přitáhl si potěhem ke kolenu rozdělanou botu a zatlouká do podrážky flok za flokem. Manka zatím zatopila v kamnech, usadila se na lavici a vzpomínala, jak se vaří jiná polívka než loupežnická. Najednou přestalo kladívko klepat. Co pak je, Runcajsi? Řekla Manka. A Runcajs povídá. Ale tak jsem se zamyslel, jestli už je na světě dost spravedlnosti, aby mi bylo dopřáno zůstat při poctivým řemeslem.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej si, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holič, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu. Právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor. Tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle. Ošetřovatelka v židličce. Holič v kumbálku. Zahradník ve skleníku. Hospodský za pultem. Řezník v chladírně. Instalatér na divanu. A kohoutka drží vodovod. Drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí. Odtlačí kohoutku, která také zadřímala. A teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost.

0: Gigi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Ramses najde v nouzi přítele. Ani Ramses té noci nespal. Když svého bratra u profesora Kadeřábka neobjevil, vyběhl na ulici. Zapískal smluvený signál, melodii Hihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Nikdo se neozval, ale ta dětská říkanka mu připomněla, že mají bratrance, kterému nikdy nic dobrého neudělali, ale který jim vždycky pomohl. A tak se rozbíhl k domu, kde bydlel pan Vavřinec. Ten podle svého zvyku nechal dveře na balkon pootevřené. Ramses vklouzl dovnitř. Postel byla neodestlaná a nikdo doma. Zaťukal na dvířka pokojíku za diplomem. Čekal, že Hihlík hned vyběhne, ale ukázal se děda. Přívětivě se tedy netvářil. Ramses se mu raději vyhýbal. Vždyť i jeho otec měl před ním respekt a možná se ho i bál.
2: Co se děje? Jakou lumpárnu jste zase s Tulamorem provedli?
1: Ramses vykoktal, co se stalo, a že přišel poprosit Hihlíka, aby mu pomohl bratra najít. To dědu obměkčilo.
2: Jenže Hihlík se teď často toulá. Já z toho nemám vůbec žádnou radost, řekl. On je teď někde ve městě a sám? Asi bych byl klidnější, kdyby byl sám. Ale on chodí všude s panem Vavřincem. Copak se to hodí, aby lichožrout kamarádil s člověkem? Copak se to smí? I když pan Vavřinec je bílá vrána, mumlal si děda pro sebe. Bílá vrána? Nechápal Ramses. Na obrazná pojmenování nebyl z domova zvyklý. Svět je z hůru nohama, povzdechl si děda.
0: A řekl Ramses, tak nashledanou.
1: Z toho, co se od dědy dozvěděl, nebyl vůbec moudrý, ale jedno bylo jisté. Hihlík mu teď s hledáním Tulíka nepomůže. Ramses už zase stál na ulici. Z dálky se k němu blížila vysoká, nachýlená postava. Na hlavě si přidržovala klobouk, jako by kráčela proti silnému větru. Ale vzhledem k tomu, že se ani lístek na větvích akátu nepohnul a vzhledem k tomu, že ta postava nahlížela do každého koše na odpadky a do každé škvíry, v níž by se případně mohl skrýt nějaký lichožrout, muselo by i úplně natvrdlému lichožroutovi doklapnout, že právě přichází profesor Kadeřábek. Ramses si připomněl přísloví, v nouzi poznáš přítele. Co víc, rozhodl se, že právě teď přítele našel, a tak se nechal spatřit.
0: Pane profesore, zvolal.
1: Profesor Kadeřábek nejdřív úlekem zařval a pak se opatrně zeptal.
0: To jsi ty, viď, byl jsi u mě v teráriu.
1: Ramses popošel do trychtýře světla, který vrhala po uliční lampa, a drmolil.
0: Pane profesore Kadeřábku, to jsem já, ne on. My jsme dvojčata. Já se jmenuji Ramses, ale říkejte mi Ramík a pomozte mi. Já hledám svého bratra Tulíka. Víte, toho, co byl u vás v kleci. Pomůžete mi, moc vás prosím.
1: Profesor pocítil lehkou závrať, ale zachoval se jako muž činu.
2: Příteli, zvolal, jak bych tě nepomohl. Vždyť hledáním lichožroutů se zabývám celý život.
3: O psích zvicích.
4: Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnes takrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášenko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní. To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepí museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus. Úspěchy nás neminou, vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on, o akci se zmíní ti.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta? Tak tvrdý.

0: Proč havran skáče? Když Bůh stvořil havrana, obdařil ho nejen silnými křídly, ale i pevnýma nohama, aby se mu po zemi dobře chodilo. Havran byl se svým tělem spokojen. Jednoho dne však spatřil kráčet holubici a jeho štěstí bylo pryč. Jaká krásná, ladná chůze, rozplýval se. Tak chodí vznešený pták, ne stěžka, jako já. Havran holubici bedlivě pozoroval a potají se snažil napodobit její kroky. Nadnášel se, natřásal se, připadal si krásný a důstojný, ale najednou nezvyklý takové chůzi špatně došlápl a zlomil si nohu. Jak se jen havran styděl. Všichni ptáci se mu smáli a havran ve svém ponížení netoužil po ničem jiném, než aby zase chodil jako dřív. Konečně se uzdravil. Postavil se, chtěl udělat první krok, jenže ouha, svou starou chůzi zapomněl a jako holubice chodit neuměl. Začal tedy po zemi skákat a skáče dodnes. Ne nadarmo se říká, kdo usiluje o příliš mnoho, ztratí i to málo, co má.
1: Démantový obojek. Bylo 7:30 a zadrnčel budík. Káťa vyskočila z postele. Škubánek otevřel jedno oko, druhé nechal pro jistotu zavřené a přetáhl si peřinu přes hlavu. Tuhle chvíli vůbec neměl rád. Káťa lítala z koupelny do kuchyně, pustila rádio na plné pecky, aby nepřeslechla časové znamení, vařila kakao, dopisovala úkol z počtů, čistila si zuby, otvírala zásuvky a bouchala dveřmi od skříní. Natahovala na sebe různá trička, svetry, kalhoty a sukně a zase je svlékala a zkoušela si jiná trička, jiné kalhoty a jiné sukně. Přitom pořád vykřikovala, že přijde pozdě a jak ten čas letí a že ho prostě nedohoní.
2: Čas je divné zvíře, nikdy ho nikdo neviděl ani neslyšel, cítit ho taky není, tak proč ho lidi pořád tak honí?
1: Rozjímal pod peřinou Škubánek a v hlavě se mu vynořila písnička.
3: To všecko odnes čas, to všecko odnes čas.
2: Vida, ten čas něco odnes, dokonce prý všecko, že by ho honili kvůli tomu, mav.
1: Ale to už nestačil domyslet. Káťa z něho strhla peřinu.
4: Nevíš, kde mám pytlík se cvičkama? Hledej, Škubánku, hledej.
2: To jsem teda odvázaný.
1: Vrčel Škubánek a hrabal se z postele. Poslušně zavětřil, zalezl pod kanape a vycoval s pytlíkem na přezutí v hubě. Káťa, místo aby ho pochválila, ještě se do něho pustila.
4: To je ostuda. Všichni jdou ráno do práce, do školy nebo aspoň do školky. Jen ty se povaluješ a utrácíš čas. Co z tebe bude? Aspoň utíkej koupit noviny.
2: To nám ten den pěkně začíná.
1: Povzdechl si Škubánek, ale protože nechtěl být hned po ránu neposlušný, rozběhl se do trafiky. Když za Káťou konečně zaklapli dveře, uvelebil se Škubánek na kanapy a otevřel noviny. Chtěl se podívat, jak dopadly nedělní chrtí dostihy, ale do oka mu padl velký inzerát. Městské muzeum hledá nočního hlídače.
2: To by byl flíček pro mě. V noci bych klimbal v teplé vrátnici. Párkrát bych se proběh na obhlídku a pak bych mohl doma celý den spát a Káťa by mi nemohla nic vyčítat.
1: a že byl Škubánek pes činu, sebral se a hajdy do muzea. Tam se zatím děly významné změny. Nedávno přišel nový ředitel a protože nový ředitel musí vždycky udělat něco nového, objednal nový trezor. Právě ho přivezli.
5: A je ten trezor opravdu stoprocentně spolehlivý? Chápejte, diamantový obojek slavného psa Pluta, který v něm bude uložen, je nejcennější exponát našeho muzea, staral se ředitel.
1: Bez obav, je to nejnovější patent opatřený speciálními supertelesonickofonními čidly, jištěný třemi biologickými okruhy. Klanil se zástupce dodavatele a úslužně otevřel trezor. Všichni zůstali úplně paf. Uvnitř velikého trezoru byl další, menší trezor a na něm seděl zubatý buldog, který při otevření dveří výhrůžně zavrčel.
5: Ticho, starouši!
1: Uklidnil ho agent firmy a otevřel druhý trezor. Panu řediteli div nevypadly oči z důlků, uvnitř stál třetí, ještě menší trezor s úměrně menším buldokem, který ale vrčel stejně zlověstně.
5: Hello, Charlie,
1: vypnul agent druhý biologický okruh a otevřel třetí, už docela malý trezorek. Tam na pozlacené krabičce seděl poslední trpasličí buldoček.
5: Šmudlo, přines,
1: zavelel agent. Buldoček seskočil, otevřel krabičku, vytáhl diamantový obojek a podal ho agentovi, který ho předal úžasnému řediteli muzea.
5: Poveli si, pamatujte, jsou to hesla, bez nichž biologické okruhy nebudou spolehlivě reagovat a diamantový obojek prostě nevydají,
1: vysvětloval dodavatel. Pan ředitel si spokojeně mnul ruce a otočil se na svého tajemníka.
5: Trezor je tak dokonalý, že bychom možná nemuseli ani najímat toho nočního vrátného.
6: Samozřejmě, přesto bych radil ho přijmout, abychom uklidnili veřejnost, ale mezi námi může to dělat jakýkoliv nekňuba.
1: A právě v tu chvíli zaklepal na dveře Škubánek. Tajemník si nechal ukázat psí známku a očkovací vysvědčení proti vzteklině. Tím byly všechny formality vyřízeny a večer už seděl Škubánek ve vrátnici a na hlavě úřední čepici s nápisem Muzeum. Když odbyla půlnoc, vzal si Škubánek baterku a šel na obchůzku. Prošel dvoranou, kde se majestátně tyčila obrovská kostra brontosaura. Škubánek se mimo děk olíznul při pohledu na takovou kupu nádherných kostí, ale hned se vzpamatoval.
2: To by bylo zneužití moci veřejného činitele,
1: pomyslel si a nechal si zajít chuť. V tom zazněl zvonek. Škubánek obezřetně kouknul kukátkem domovních vrat. Venku stála ženská v šátku, galoších a dlouhém ošoupaném kabátě. V ruce držela smeták a kbelík a huhlala zastřeným hlasem.
7: Puste mě dovnitř, jsem nová uklízečka.
2: Těší mě, jsem nový noční vrátný,
1: ochotně odemykal Škubánek.
7: Můžete mi říct,
1: dožadovala se uklízečka,
7: kde tu máte nový trezor? Mám za úkol ho vybílit a chci říci vycídit.
2: Po schodech nahoru, třetí sál vlevo, dovedu vás tam,
1: nabízel se Škubánek.
7: Děkuji, není třeba, já už si poradím.
1: Hrnula se uklízečka dovnitř. Škubánek chtěl zapadnout do vrátnice, ale v tom ho něco praštilo do hlavy.
6: Byl to smeták, který uklízečka opřela o dveře. Škubánek se oklepal, popadl smeták a vydal se za uklízečkou. Zahlédl ji, když právě procházela dvoranou. Chtěl zavolat:
2: paní, něco jste si dole zapomněla.
6: Ale slova mu zmrzla na jazyku. Uklízečka nešla po dvou jako dřív, běžela po čtyřech a pod kabátem se jí kmitaly štíhlé psí nohy a dlouhý ocásek. Právě míjela kostru brontosaura. Mrkla na ní a hup, schramstla jeden obratel z ocasu, jako by to byla pralinka.
2: Já ti dám uklízečku!
6: Naježil se Škubánek, otočil se na obrtlíku a utíkal do vrátnice pro pouta. Uklízečka zatím doběhla do sálu s trezorem. Bez váhání vytočila kombinaci čísel. Dveře trezoru se otevřely do kořán. První buldog vycenil zuby a zlověstně zavrčel.
8: Ticho, starouši!
6: Zašeptala sametovým altem tajemná osoba. Pomalu sundala šátek, odkopla galoše a odhodila starý kabát. Rázem z ní byla půvabná, hladkosrstá krasavice, obávaná kněžna psího podsvětí, černá Margo. Zavlnila se v bocích a vrhla na buldoka okouzlující pohled. Ten okamžitě vyskočil z trezoru a vrtěl zakrslým ocáskem. Černá Margo mu blahoskloně nastavila k očichání svou tlapku s krajkovým kapesníčkem. Buldog zhluboka zavětřil a dřív, než jí mohl dvorně tlapku políbit, omdlel jako pařez. Bodeť ne, když byl krajkový kapesníček napuštěný chloroformem. Zlodějka ho překročila jako kládu a znovu začala volit kombinaci čísel. Dveře druhého trezoru se rozlétly.
8: Ahoj, Charlie!
6: Mrkla na prostředního buldoka Margo, zamávala kapesníčkem a druhý biologický okruh bezvládně padnul po bok svého kolegy. Otevření třetího trezoru bylo dílem okamžiku. Trpasličí buldoček roztáhl tlamičku od ucha k uchu a skočil černé Margo rovnou do náruče.
4: Šmudlo, přines!
6: Špitla Margo vášnivě. Trpasličí buldoček vyskočil jak čertík ze škatulky, otevřel víčko, vyndal démantový obojek a dokonce ho sám připnul na její ladnou šíji. Margo ho za to podrbala za ušima, pak ho položila vedle dvou spících hlídačů a přetřela mu čenich kapesníčkem.
7: Odpočívejte v pokoji, starouškové.
6: Zasmála se a právě když si myslela, že má vyhráno, objevil se Škubánek se želízky.
2: Zatýkám vás pro krádež 82. obratle brontosaura obecného,
6: vyštěkl úředně. Margo se zarazila, ale jen na okamžik. Hned se začala kolem Škubánka vinout jak psí víno a dělala na něj psí oči. Ale to se přepočítala.
2: Tak tohle na mě neplatí, dámo!
6: Naježil se Škubánek, vytrhl jí kapesníček, popadl jí za tlapku a zaklapnul na ní jedno želízko. Margo se ovšem nemínila jen tak vzdát. Vytrhla se a uháněla dlouhými skoky pryč. Nastala divoká honička. Běželi ze sálu do sálu, kličkovali mezi vitrínami a přeskakovali vzácné exponáty. Margo už běžela dvoranou k hlavním vratům a Škubánek se jí statečně držel v patách. Aby si zkrátila cestu k východu, namířila si to napříč pod brontosaurem.
2: Teď nebo nikdy, prolétlo Škubánkovi hlavou a vší silou zatřásl kovovou podpěrou. Kostra se sesypala a hrudní koš brontosaura spadl na černou Margo jako klec. Škubánek přiskočil a vítězoslavně zaklapnul druhé želízko na jedno žebro, kterým Margo vztekle lomcovala. Pak běžel do vrátnice a vytočil policii. Slíbili, že budou na místě v okamžiku.
9: To jsem netušil, že hned první směna bude tak rušná.
2: Otřel si Škubánek čelo krajkovým kapesníkem, který pořád držel v ruce, protože ho chtěl předat policii jako corpus delicti. V tu ránu se mu zatmělo před očima a opustilo ho vědomí. Konečně uslyšel z dálky známý hlas.
4: Tak už se prosím tě probuď, Škubánku.
2: Opatrně otevřel oči a uviděl Kátin ustaraný obličej, sklánějící se nad jeho pelíškem. Nechápavě na ní zamžoural.
9: Nebudeš mi věřit, Káťo, ale já měl tak živej sen, že jsem z něho málem mrtvej.
4: Ale to vůbec nebyl sen, usmála se Káťa. Jsi můj hrdina.
2: A ukázala mu noviny s palcovými titulky na první straně.
10: Obávaná

0: jak racochejl zaplácl hřiba. Svítalo. Slunce se vyhouplo nad les jako veliká rozžhavená slunečnice. Někde nedaleko ve smrčině křikla sojka. V chaloupce ze starého klobouku se probudil skřítek racochejl. Zahýbal svýma velkýma růžovýma ouškama, zívnul a chtěl si uhladit své tři vlásky. Ale co to? Místo jemného chmíří má najednou na hlavě huňatou, rozježenou kštici.
1: Že by mi přes noc narostly vlasy?
0: A hned utíkal k lesní kalužince, rozhrnul popadané listí a jehličí a zhlížel se ve vodním zrcadle.
1: No jo,
0: užasl.
1: Už je to tak, včera jsem měl jenom tři tenké vlásky a dneska vypadám jako rozuřený kartáč.
0: Prohlížel se, co mu ještě přes noc dorostlo. No moc toho nebylo, akorát se mu ještě trošilinku zvětšil nos a narostly mu strakaté ponožky. Jinak nic.
1: Ale stejně, to musím hned ukázat skřítkovi Polníčkovi,
0: vydechl racochejl.
1: Ten bude koukat.
0: A hned upaloval na pole do jeteliny. Uprostřed pole stála na tenkém stonku prázdná makovice jako rozhledna. Zvolna se komíhala ve větru a chrastila jako uschlý list. Tam bydlel skřítek Polníček. Racochejl doběhl k makovici a se zdola volá.
1: Podívej, co mám na hlavě, narostly mi vlasy.
0: Polníček spustil se zora z chůdky z přesličky a zavolal.
1: Tak pojď se mi ukázat.
0: Racochejl se vyškrabal až nahoru do makovice a rozjásaně zvolal.
1: Dokoukni se. Co mám na hlavě?
2: No jo, povídá Polníček. Teď už jsi vlastně dospělý skřítek.
1: Já ti to chtěl jenom ukázat,
2: řekl zadýchaně racochyl. Ale teď už zase musím domů.
0: A se běhl dolů po přesličkovém žebříku.
1: Racochyle, kdybys něco potřeboval, tak klidně přijď.
0: Volal za ním Polníček ze své makovicové rozhledny a mával slaměným kloboučkem. Racochejl vyběhl z jeteliny a pelášil do lesa. Přiběhl k mechovému kamenu a kouká.
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Chalupa nikde. Místo ní tam stojí obrovský hřib máslák. Z mechu roste tlustá noha, že by ani 10 skřítků neobejmulo. Nahoře širokananánský klobouk jako paraple a na něm úplně až nahoře se klinká racochejlí chaloupka.
1: No, co to, no, tedy toto, co to je?
0: Zakoktal se racochejl.
1: Co pak tohle to se smí? To se dělá. Ty, hřibe jeden, máslovatej, sádlovatej. To nemůžeš dát pozor, kde rosteš. Vždy ty máš moji chaloupku nahoře na tvém klobouku.
2: Kde rostu, tam rostu,
0: odsekl hřib. Tvářil se povýšeně přímo na bubřele a bylo vidět, že se nehodlá se skřítkem bavit.
1: No tohle, tak co já teď, co jí teď? No tohle, jak já teď, no jo, co teď?
0: Racochejl jenom poknikoval a byl z toho celý úplně vedle.
1: Copak ti nestačí jeden klobouk, to musíš mít hned dva.
0: Čím víc, tím líp. Zavrčel hřib. Racochejl se naježil.
1: ty. Houbu jedna houbovatá, lakomá. Hned mi ale vrať moji chaloupku, nebo se rozlobím.
2: No to bych si vyprosil, abych byl nazýván houbou, řekl povýšeně Hřib. A ty tady kolem mě moc neposkakuj, nebo tě zaplácnu kloboukem, mrňou si.
0: Racochyl viděl, že s Hřibem nebude žádné lehké pořízení.
1: Tch, to se ještě uvidí, kdo koho zaplácne,
0: zahuhlal.
1: Tak ještě naposledy. A po dobrém, dáš mi moji chaloupku nebo ne?
0: Ale nafoukaný Hřib už ani neodpověděl. Racochyl tam ještě chvilku otálel, potom kousnul Hřiba do nohy, ale s tím to ani nehnulo. A tak se nakonec rozhodl, že zajde za Skřítkem Polníčkem, aby mu poradil. Přihrnul se na pole a zatřásl makovicí.
1: Co se děje?
0: Vykoukl Skřítek.
1: Pojď dolů, potřebuju tvoji pomoc,
0: zavolal Racochyl. Polníček sjel po makovicovém stvolu jako po hasičské tyči.
1: Tak povídej, co tě trápí?
0: Racochyl svěsil ouška, vzdychnul a pak to celé své trápení Polníčkovi vypověděl. Polníček si to vyposlechl a pak se zachechtal.
1: Myslím, že bych věděl, jak dostaneš svoji chaloupku zase zpátky na zem. A jak?
0: Vykulil Racochyl oči.
1: Nech se překvapit, řekl tajemně Polníček. Pojď, jdeme na něj.

0: a Racochejl vyšel na palouček k mechovému kamenu. Hřib tam stál, tvářil se povýšeně a naparoval se. Racochejl se prošel tam a zpátky a jen tak, jako by nic prohodil.
1: Pěkný hřib, pěkný. Jenom škoda, že už tady dlouho stát nebude.
0: Hřib nic, jenom zamrkal.
1: Jo, jo, škoda přeškoda,
0: vzdychal Racochejl. Tvářil se soucitně, ale po očku pokukoval, jak to působí. To už hřib nevydržel.
2: Jak to, že tady nebudu dlouho stát? Vyjel nakvašeně na skřítka.
1: Ale,
0: vzdychl Racochejl,
1: před chvílí jsem totiž potkal Ježka a ten říkal, že dostal chuť na hřiby. A teď jde sem.
2: Jenom, jestli je to pravda,
0: zapochyboval nejistě hřib. Ale v tom se ozval z lesa ukrutný jekot.
1: Já jsem ježek a jdu na hřiby,
0: vřískal polníček ježčím hlasem.
1: A všechny je s ním, hlavně ty velké.
3: Už je tady.
0: Vyděsil se hřib, sklapl klobouk jako paraple a zajel do země. A v tu ránu byla Racochejlova chaloupka zase dole v mechu. Přiběhl skřítek polníček a zašeptal.
1: Teď musíme honem otáhnout kousek stranou, někam, kde nic neroste, aby se to třeba ještě neopakovalo.
3: Halo, je mě vidět,
0: ozval se ustrašeně hřib ze země.
1: Jo, trošinku jo,
0: křikl Racochejl.
1: Malonko ti kouká špička klobouku.
2: Je, tak mě nahoře něčím zaplácni, žadonil hřib, ať nejsem ani trochu vidět.
1: A to já zase rád pro tebe udělám,
0: zašklebil se Racochejl. Nabral z kalužinky hrst bláta a plesk. Připlácl ho hřibovi na hlavu.
1: Jo, pěkně si ho zaplácl,
0: řekl uznale polníček.
1: Však jsem si dal taky záležet, povídá Racochejl. Ale já mu to říkal. A co jsi mu říkal?
0: Ptal se polníček. Racochejl se rozesmál.
1: No, že se ještě uvidí, kdo koho zaplácne.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

zoologická zahrada je jen chabá náhrada. V pralese skotačit, tu chuť nelze potlačit. Přejte nám víc radosti, chceme užít mladosti.

0: Jednou, jak tak Žovka úřaduje ve své ředitelské kanceláři, přijde slečna pokladní a povídá. Vyšel nový zoologický zpravodaj. Tentokrát je to moc zajímavý číslo. Měla by ses na to podívat. Doporučuje se tu výměna zvířat z jedné zoologické zahrady do druhé, aby se ty chudinky v klecích tak nenudily. A Žovka řekne. No, to je výborný nápad. Nejen kvůli nudě, ale taky ze zdravotního hlediska. Protože koukněte, slečno pokladní. Když bude tadyhle někomu chybět sluníčko, pojede dolů na jih, třeba až semhle, kde je tepla hapatěj. Skvělý, že jo? Dobře, že jdete, pane doktore. To bude vynikající způsob, jak upevnit v budoucnu zvířatům zdraví. Jenže pan doktor řekne, mě budoucnost nezajímá. Na budoucnost kašlu, ano, kašlu. Protože je tady jedna malá chudinka, která potřebuje upevnit zdraví nikoli v budoucnu, ale hned. Je Tomášenka Outlaňová, jdi se na ní podívat. A Žovka spěchá do pavilonu, kde má Mášenka klec. Je to pavilon jen pro gorily, ale Mášenka Outlaňová tam bydlí s nimi. A pan gorila Žovku vítá.
1: Ale ne, to je návrh.

0: třeba paní ředitelko, jak se máte? Pod vaším vedením ta naše zoologická zahrada přímo kvete.
1: Ale Žovka řekne, zahrada možná kvete, za to tohle ubožátko ubohý spíš chřadne. Co pak je tím, Mášenko, proč jsi tak hubená, nechutná ti jíst nebo co? Ale Mášenka slabounce pípne. Prosím, mě chutná všecko, já bych jedla i suchý kůrky. Načež paní Gorilová řekne.
0: Nechci vám do toho mluvit, paní ředitelko, ale být vámi. Poručila bych panu Veverchovi, aby Mášence nosil toho jídla víc. Hlavně co se týče moučníku, to by té malé určitě pomohlo.
1: A Žovka se vrací, přemýšlí o Mášence, nejde jí to z hlavy, nějak se jí to nezdá. A tak se večer sejde s partou v prázdné kleci po panu Pásovci, všichni zvědavě poslouchají, co bude, a Žovka povídá. Heleďte se, panstvo, měla bych pro vás menší detektivní úkol, čistě důvěrně. Co kdybyste se občas nenápadně koukli na Mášenku Outloňovou? Jde to s ní z kopce a nevíme proč. Ale Karolína řekne, prosím tě, Žovko, už jsi viděla nenápadního slona nebo klokana. To můžu udělat jedině já, to dá rozum. A taky Žovka ten detektivní úkol opravdu svěří. A pak je ráno a paní Gorilová, která se dobře vyspala, volá.
0: Mášo, ustel a pospěš si, nebo ti něčím přetáhnu. A dělej, budeš vařit snídaní, nenochulinej, to vím, to by se ti spalo.
1: A Karolina nevěří svým uším. A to prosím není všechno. Pan Gorila křičí.
0: Pořádně, ty deky musí být podle pravítka. Tady ti to dělá faltemehlo.
1: A to už paní Gorilová řve.
0: A kdo bude zametat a udělat prach, co?
1: A tak to jde jedno za druhým, dokud pan Veverka nepřijde s obědem. Gorilovi ho zdraví.
0: A pan Veverka, co pak dělá zdravíčko?
1: A pan Veverka říká Mášence. Tak ty jsi už zase vlezla ke Gorilovu, no, jen aby smrt neobtěžovala. Ale paní Gorilová se usmívá.
0: Co vás to napadá? Mášenka nás neobtěžuje, čteme jí pohádky, je taková roztomilá.
1: A pan Veverka řekne. To rád slyším. A rozdá všem telecím medailonky s rýží a žloukové věnečky. Mášenka dostane dva, je to příkaz Žovky. Ale sotva pan Veverka zmizí, pan Gorila zazve.
0: Mášo, naval moučníky a maso taky, rýže ti stačí.
1: A Mášenka poslechne ani nepípne. A paní Gorilová řekne.
0: To máš štěstí, protože kdyby zpípla, čekal by tě mazec.
1: A Mášenka kývne hlavou. Ano, prosím. A zober rýži jako kanárek. A Karolína, která plní svědomitě svůj detektivní úkol, říká Žovce. Čověče, já jsem z toho na mrtvici. Takový dva hulváty jsem v životě snad neviděla. Pak se div, že ta malá hubne, bodeň by nehubla. A všechno Žovce vlíčí, úklidem počínají a moučníkem konče, nači Žovka řekne, jdeme. To se ví, že manželé Gorilovi vůbec nic netuší, oč jde. Pan Gorila Žovku vítá.
0: No ne, to jsou k nám hosti, taková vzácná návštěva, jak se vede paní ředitelka.
1: Jenže Žovka řekne, jak se vede mně, to je vedlejší, ale jak se povede vám, to budete koukat. Budete mrkat na drát, vážení, já vám ukážu, zač je to loket. Pročiš odsune spojovací mříž a řekne, tak a teď pojďte sem, paní Gorilová, okamžitě tohle ustelete a pořádně žádné faldy, budu se dívat. A vy, pane Gorila, tady máte smetátko, už ať to lítá. A kdo cekne, ten se zloupotá, že vy surovci, suroví, to vím, troufnout si na slabšího to vydovet, každej, stejďte se. Ode dneška budete kolem Mášenky tancovat, až se z vás bude kouřit. Karolína tady zůstane a bude mi pravidelně dávat hlášení. Jo, a mimochodem, ode dneška máte oba reduční dietu, žádný maso, žádný moučníky, akorát rýži. A ty, Mášenko, budeš dostávat nášup, dokud se nespravíš. A od toho dne Gorilovi uklízejí. Vaří snídaní Mášence, drží dietu a Karolína hlídá, ale to všechno trvá akorát týden, protože Gorilovi zbalí svých pět švestek, pan Veverka je vyprovodí na letiště a přiveze odtamtud v rámci výměny akce dva milé hosty. Jsou to veselé gorily ze Švýcarska, manželský pár z Curychu. Paní je nadšená a říká: Božínku, vy to tu máte hezké. U nás jsou jen samé hory, eventuálně velehory. A když ten nový pan gorila uvidí Mášenku, je s ní úplně vedle a volá: Lidie, podívej se, jakou máme roztomilou sousedku. No řekni, není k zulívání, nějaká úplňoučka, chvínka malan, jak se jmenuješ? A opička slavonce pípne: Prosím, Mášenka. A nová paní gorilová řekne: Koukni, Mášenko, co pro tebe mám? A pan gorila se směje: Na ty ztraceny si spolu budeme hrát. A začne bučet jako kráva rohta. A Mášenka neví, co dřív, jestli má jíst tu švýcarskou čokoládu nebo se smát. A Karolína řekne: Tak si myslím, holka zlatá, že mi to hlídání skončilo.

0: tak se na ní podívejte, pane doktor.
1: Máš ji prohlídnout.
2: Já. Yeah.

0: Jařku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnec.
0: A což o to mě taky. Ale je taková... drobátko tento... nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostal rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasané.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halí, halí. Pro pána krále, my dva ji máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Pane Koskákava, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor Voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme sebou tyhle fidlátka?
0: Ty nedoktor?
3: No, nedoktor.
0: Japa, co? V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
0: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
0: No, tak v takové šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane Drnec.
0: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
0: Jo, to bude šatlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? Tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví.
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo? Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.

0: Slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjakživa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou to žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Hejlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
1: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses.
2: On to myslí obrazně.
0: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
2: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
0: zalkal profesor Kadeřábek.
1: Uvěří, napsal jste přece o nás celou knihu i s obrázkama.
2: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjakživa věří tomu, co nikdo neviděl.
1: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
2: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama. Líčili by na nás otrávené ponožky. Ve skleněné kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy.
0: Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
1: Tak jste jim měli aspoň sebrat ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti. To my jsme původně chtěli, řekl Ramses.
2: Jenže bychom to nestihli, dodal Hejlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva? Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
1: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
2: Dost,
0: volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem.
1: Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
0: A zmizel v pracovně.
3: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
5: No tomu se nedivíme.
4: Nedivíme.
5: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
4: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
5: Bé,
6: Říká se psima. Bé.
7: Ne. Správně je psimi.
8: Psimi.
6: Povídali, že mu hráli B. Říká se psema. Přece sedmý pát, ne. B.
9: Kdybychom byli těmi psi.
10: Opravil je deštník profesora Zapomínáčka a požádal přítomné, zda by si poslechli jeho podivuhodný příběh. Prý ano. Tak začal vyprávět.
9: Ačkoliv bylo pěkné počasí, vzal mě můj profesor Zapomínáček sebou k návštěvě muzea. Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotheria, to je dávno vyhynulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hrůza, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velryby i operzenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. Zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
2: Brontosaurus? Co to je?
10: Zasténala Pila.
2: No přece sír.
10: Vysvětlila Kabelka.
2: Já sama nosívám někdy domů síry s takovým podivným jménem.
9: Jaký sír? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vleještěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
11: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
9: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, cha, cha, cha, volali ještěři.
12: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
9: to mluvil Atlantosaurus.
12: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
9: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého a nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabijí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
2: Počkat, počkat, deštníku.
9: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
13: Božena Němcová, kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kampak, Jozívku, zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta. Právě chtěl jíst kmotříčku, ale když vás viděl, rychle vstal a nechal jídlo být, odpověděl pravdomluvný hoch. Inu, podívejme. A proč pak? Táta povídal, že byste nám mnoho jídla snědl a tak máma musela všechno ze stolu schovat. I podívejme. A kam pak to schovala, Jozívku? Zeptal se kmotr Matěj. No, měli jsme husu, tu máma dala pod lavici, uzené na skříň u kamen, klobásy se zelím ukryla do trouby, buchty do mísy na okno a dva džbány piva na schůdky do sklepa. Matěj se už dále nevyptával, usmál se a rovnou vešel do světnice. Pozdrav tě Bůh, Matěji, vítal ho Jíra. Škoda však, že si dříve nepřišel, mohl si s námi poobědvat. Ale právě dnes nám od jídla nic nezůstalo, s čím bychom tě pohostili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Na cestě k tobě se mi přihodilo něco velice podivného, řekl Matěj. A co? Zeptal se zvědavě Jíra. Pověz mi to. No, jdu ti cestou, když tu náhle, tam u toho velkého kamene, had. A hned na mě. Zabil jsem ho touhle svojí holí. Matěj se šibalsky pousmál a pokračoval. Opravdu velmi podivný byl ten had. Měl hlavu tak velikou, jako to uzené, co máte na skříni tamhle u kamen. Tlustý byl, jako ta husa, co je pod lavicí. Bílé masíčko měl, jako buchty, co jsou v míse na okně. Dlouhý pak byl, jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. A krve z něho bylo tolik, co máte piva ve džbánech na schůdku ve sklepě. Dobře to Matěj provedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost velice zastyděl. Žena musela jídlo a pití na stůl přinést a všichni v dobrém ke stolu usedli. Matějova chytrost navždy kmotra Jíru z chamtivosti vyléčila.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym! Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: Co se děje?
1: Host se blíží přes závěje. Přichází k nám potichu paní Zima v kožichu.
2: Sáně, brusle, lyže, sáně,
0: lyže, brusle,
3: sáně,
0: lyže,
3: brusle,
4: lyže, brusle,
5: sáně, brusle, lyže, boby.
0: Spoustu sněhu do zásoby.
2: Spoustu sněhu do zásoby.
0: A na večer pohádku o sněhovém děvčátku. Ten se kloní, zvony zvoní, kouř se vyne z komína a pohádka začíná.
6: Žili byli muž se ženou. Pod střechou svou zasněženou usedali k večeři. Žili skromně, jindy lépe. Jednoho dne, kdo si klepe, stáří, stojí ve dveřích.
7: Jen pojďte dál, vzácný hosté. Pohoštění bude prosté, poslužte si. Chléb a sůl.
6: Když přidáte srdce půl...
8: Odpusť, stáří, neveselé, jsem-li příliš otevřený, ale srdce ponech celé. Je to srdce mojí ženy. Nelze z něho rozdávat.
6: Chápu. Chápu, máš jí rád. Že děkuju za almužnu, byla dobrá. Byla sytá. Víc už nejsem vítán v domě, tedy už k vám nezavítám. Žijte jeden pro druhého. Když vám stáří nevoní, pro mládí se obětujte, než vám navždy odzvoní.
7: Pro mládí se obětovat? Jak, když děti nemáme?
8: Ještě není všem dnům konec. Snad se přeci dočkáme.
7: Nedočkáme. Minul čas. Zešedivěl. Jak náš vlas? K čemu náruč plná lásky?
8: Pst, neslyšíš dětské hlásky?
7: Chasa jede na saních.
8: Je tam krásně.
7: Padá sníh.
8: Jak se jiskří, pojďme ven.
7: Nedělej si dobrý den. Vyhasne mi v kamnech oheň.
8: Nevyhasne, pojďme honem.
7: Co tu venku, prosím tebe, já chci domů. Mě tu zeber. Au.
8: To nic, dostala si koulí. Děti se tu koulují, nebudeš mít bouli.
7: Muži, já tě varuji.
8: Toho sněhu, až to láká, postavit si sněhu láká.
7: Měl jsi pivo nebo rum?
8: Proč?
7: Že jsi přišel o rozum.
8: A ty přijdeš o svou duši. Tuze, málo ti to sluší, když se na mě mračíš. Šťastnou tě mám radši.
7: Blázny jeden. Chceš mě svádět? Se sněhem si zadovádět, jako když jsi za mlada?
8: To bývala paráda.
7: Sliboval jsi sněhuláka, ale mě to nebaví.
8: Děťátko si uplácáme?
7: Co ti vlezlo do hlavy?
8: Děvčátko si zkusme slepit. Vždycky jsem si dcerku přál.
7: Nikdy bych se nenadála, že by se o ní taky stál.
8: Nožky bílé jako kněžna.
7: Prsty křehké, ručka něžná.
8: Tílko útlé, hlavně v pase.
7: Už se klube v celé kráse.
8: Ještě pěkná hlavička.
7: Nejhezčí sníh na víčka. A pod víčka modré oči, po jakých se chlapci točí. Tvářičky jak sněžný prach.
8: Začínám mít o ní strach.
7: A sněhovou pusinku.
8: Zamyslí se chvilinku, je třeba jí vybrat jméno. Pozdrav, pán Buženo.
7: To je sněhu.
8: Sněhu je... Sněhu?
3: Sněhu?
9: Sněhurka se jmenuje.
7: Muži, koukni. Vždyť je živá. Sněhurečko, moje milá. No, přece bys neplakala. Za chvilku jsme pod střechou. Sněhurko, má útěcho.
8: Slyšíš zvonky, cinkinky, už jsi v teple u maminky. Dva si krůčky zavraty a jsi doma u táty.
7: Splnilo se naše přání.
8: Je to boží požehnání.
7: Máme spolu miminko.
8: Je to zázrak, maminko.

0: Teto Marie, já vám nesu koláče. Dnes je svaté Lucie.
1: Lucko, pst!
0: Kdo se to dal do pláče?
2: Tiše, tiše, tichonce.
0: Víš, teto Marie, po vsi běží novina, že prý máte maličké, že jste zkrátka rodina. Je to pravda?
2: Lucko, kuš. Vzbudila si Sněhurku. Probouzí se i můj muž. Běž už.
0: Vzbudila jsem Sněhurku? Kde má komůrku? Co papá ta malička? Potřebuješ vajíčka? Nebo skočit pro mléko? Však to není daleko. Na rybníce zmrzá led. Přiběhnu ho. Jsem tu hned.
2: Že děkujem za koláče.
3: Teta, kdo to u vás pláče?
2: Ach, Honzíku, to je Sněhurka.
3: Je.
2: Má asi hlad. Já už musím utíkat.

0: Co se stalo?
1: Sněhurka se narodila. Já ji viděl. Celá bílá, jenom vlásky ze zlata.
0: Nekasej si, Kaťata. Co ty jsi viděl, starou Belu?
1: Pozor, ať tě nenamelu.
2: Honzo, na růženku nesahej.
3: Jen ať mluví Vítku. Povídej.
1: Za okénkem leží v koši. Tedy já vám řeknu, hoši, že je krásná jako sen. Vlásky hebké jako len. Oči modré, líčka bílá.
2: Komu by se nelíbila?
0: Vítku, já ti nestačím. Mě máš přece nejradši.
2: Žádlíš na ně, růženko? Je to ještě miminko.
1: Vždyť je přece ještě malá.
2: Co ti k čertu udělala?
0: Nehádej se.
1: Zrovna dnes
0: štěkáš na ně jako pes.
1: Podívejme toho meska.
0: Já jsem přece taky hezká.
2: Vždyť já ti to neberu.
1: Tu tvou vzácnou nádheru.
0: Černé vlasy. Černé oči.
1: Těma si nás nezotročíš.
2: Ticho bude, říkám dost. Máme jinou povinnost. Dnes je svaté Lucie.
4: Lucie. Lucie, noci upije.
5: Lucie, Lucie.

0: Sláva Lucce!
1: Co si přeješ? Pro mě?
0: Ani kůrku.
1: Všechny dárky pro Sněhurku.
0: Dobrá, ale jaké dárky?
2: Vždyť my máme čerstvé škvarky. Letím pro ně, jsem tu hned.
3: Pozor, abys neupadla. Je tam led?
0: Já donesu mísu sádla.
3: A co já?
0: Ty, Vítku, vem košík chvojí, ať má teplo po pokoji. Ať má plnou světnici vůně po borovicích.
2: Tak já běžím, Lucie.
0: Mám to letos zvláštní svátek. Samý hon a schon a zmatek. K tomu mráz až v duši zebe. A to dítě spadá z nebe. Vymodlené, vytoužené, šarmocí narozené, krásné prý jak hvězdička. Jenže je to holčička.
4: Táto, pojď sem. To je prostě pravý zázrak. Malá roste.
5: Jen ať roste, jako z vody. Děcka to mají od přírody. Co je na tom divného?
6: Joj, pro boha živého.
7: Tatínku můj, maminko má, to jsem ráda, že jsem doma. Kde jsem se to toulala?
6: Po Hajanech, má malá.
7: Zdálo se mi divné snění o mracích a chumelení.
5: Vrať se na zem, má milá. Čas, aby ses vzbudila.
7: Je to pravda. Venku sněží.
4: Vyspinkaná, pěkná, svěží. Půjdeš s dětmi chvilku ven? Už se probuď. Dobrý den.
8: Dobrý den.
0: Nesem dary pro to děcko.
7: To je pro mě. Tohle všecko. Moc pěkně vám děkuju.
0: To je ona?
7: Sněhurka se jmenuju.
0: Proč je takhle veliká?
5: Inu, život utíká. A vy taky utíkejte.
4: Jen mi na ní pozor dejte, na děvenku nevinou. Mám jenom ji jedinou. Chovám ji jako oko v hlavě.
0: Teta.
1: My ji zvládneme.
0: Hravě.
1: Svezeme ji po ledu.
0: Naučíme koledu. Hádanky a písně k tomu.
7: Já se těším.
5: Přijď včas domů.

0: ten čas letí. Sotva vzdychneš po dítěti, už tě zase opouští. Žena je jak na poušti. Věčně čeká, věčně sama.
1: No, jako každá máma.
2: Honzo, Vítku, puste mě ven, sotva dýchám.
3: Šáteček mám pomačkaný.
4: To je toho, já zas nohy zamotaný.
5: Co to slyší? Buďte sticha.
6: Nedělní zvon.
7: To už zvoní.

Odkud ty ji znám? Čím to voní moje dávná vzpomínka? Kde jsem žila? Čí jsem byla? Kdy jsem byla malinká?

0: Bramburka se směje.
1: Hodíme ji do závěje.
2: Mráz, zanechty se mi vkrádá.
3: Já mráz ráda, tuze ráda.

0: Lucie, ty krásně zpíváš. Vítku, zas už po jiné se díváš.
1: A proč by se nedíval? Ty jsi tedy žárlivá. Růženko, co ti pořád vadí? Můžem se mít všichni rádi.
2: Jasně.
0: Má pravdu.
3: A že pěkně zpívá, to jí přej. A věčně se nehádej, nebo z tebe budu smutná.
0: Tak si buď, mně je to putna, Sněhurko.
3: Proč se na mě rozlobila?
1: Nepláč. Vždyť jsi celá bílá.
3: Slíbila mi koledu.
1: Nebul.
4: Vsadím stoku jedné, že to zvládnem odpoledne.

0: Co pak, dítě? Nechutná ti?
1: Ale chutná, chutná, máti.
2: Zažehneš nám postní svíčku?
1: Nechci oheň, pan tatíčku.
2: Nad talířem nespí malá.
0: Jáhli, už si ochutnala?
2: A což hvězdu v jablíčku?
1: Mám dost, věř mi, tatíčku.
0: Dítě, vždyť jsou Vánoce. Nač pak suším ovoce, nač oříšky, mandle v mléce. Tak si vezmi, vem si přece.
1: Tolik mlsků u oběda. Nemůžu.
2: Je trošku bledá. Už ji nenuť, nemá hlad. Snad to spraví slunovrat.
1: Slunovrat? A co pak je to?
2: Když za horou zívne léto.
0: Den se dlouží, noc se krátí.
1: Já se bojím, mami, tati, až mi k srdci stoupá chlad. Chci za dětmi, chci si hrát.
2: Tady ji máš, to je strachu. Hned je chorá, hned zas v prachu. Příliš rychle rozkvétá.
0: Co mužský, to popleta. Vždyť ty tomu nerozumíš.
2: Poraď jí, jak sama umíš. Skočím na dvůr pro chrastí.
1: Oblaka jak koušť a stín. Bude sněžit. Žijo, mami.
0: Baže bude. Pán Bůh s námi. Ztratíme se v závějích.
1: Sláva, sláva, padá sníh.
0: Dítě, dítě, vrať se přece. Brzy bude štědrý večer. Nepustím tě ani krok.
2: Nech ji. Vzpomeň, loňský rok, jak jsme byli osamělí. Letos máme, co jsme chtěli. Vlastní dítě u stolu.
0: Kéž jsme navždy pospolu.
2: Navždy? Nejsi nejskromnější. Bude se chtít jednou vdát. Navždy ani chleb ve zdejší nevydrží. Nemám rád matky, co jsou dětem v cestě.
0: Co hned mluvíš o nevěstě? Běž přiložit, ale syp.
2: Dobrá, svaříš punč, zas bude líp.

0: Viděla jsem Jezulátko s celou svatou rodinou. Byl to zázrak nad zázraky. Zamával mi Boží syn.
1: Hej, hej, povím vám, co pak? Narodil se Kristus Pán.
2: Kde pak?
1: V městě Betlémě, jen tam pospěšme.
3: Počkej, Vítku, počkej trochu, jen co vlezem do kožichů.
1: Hej, Sněhurko, pojď hned s námi.
3: Pust se sukně svojí mámy.
2: Sklouzneme se po ledu, zaspíváme koledu o tom, co se v skutku stalo, že se lidem narodilo děťátko.
0: Mami, tati, já mám hlad.
4: To jsem ráda.
5: To jsem rád.
0: Teď zavřete oba oči.
5: Už?
0: Ne, ještě ne. Teď, tu máš, mami.
4: Co pak to je?
0: Sáček s křížalami.
4: A ten druhý?
0: Nepovím. Překvapení tátovi.
4: Taky jsme ti přichystali. Táto, kam pak jsme to dali?
0: Nána. Náno, moje náno. To jsi šťastná, že mě máš. Pohrajem si zítra ráno. Teď se u mě vyspinkáš.
5: Sama od sebe jdeš spát? To ti musím něco dát. Šťastnou cestu na hajánky.
0: Sánky. Táto, já mám sánky.
5: Díti kotě, vem si hračky a běž spát. Mamo, pojď zaspívat.

0: mě vyspinkáš.
1: Přišlo jaro do vsi. Kde jsi, zimo? Kde jsi?

0: vezli ho na saních.
1: Tati, mami, kdy je mráz?
2: Zalila ho jarní hráz.
1: K čemu tahle proměna?
0: To je jaro, jaro je tu.
2: Je tu vesna zelená.
1: Viděla jsem vesnu. Ve snu byla celá ze zlata. Z náruče i ze životku drala se jí poupata. Byla horká a ta vůně. Bože.
2: Táto, vždyť nám stůně.
0: Stůně spíš dospívá.
2: Ježišmarja. Táto, ať se na mě podívá.
0: Dones vodu. Vodu, slyšíš? Ať je pěkně ledová. Na mou duši mě naspravdu, Sněhurka nám omdlívá. No tak, děvče, vzpamatuj se.
2: Pojď sem, máma pochová.
0: Pochovat bys ji chtěla a není to předčasné, milá zlatá, to se dělá jen když život vyhasne. Už je velká do náruče, už musí být statečná. Hleď, nadýchla se, srdce tluče, vstávej, holka nevděčná. Ty jsi nás ale vystrašila.
1: Já nechtěla, kde jsem byla?
3: Hej, Sněhurko,
4: kde pak jsi?
3: Nesem zimu po návsi.
1: Jakou zimu? Kde je zima?
0: Tam, ta smrtka. Jen běž s nima, snad by ses jí nebála.
2: A ne, aby ses uhřála.
0: Co ji balíš jako starou? Vždyť jdou vítat jaro. Jaro.

0: Od chřipku s rýmou. Nechy plavat. Co ti chybí? Chtěl jsem...
1: Co pak, Vítku?
0: Jen, že se mi líbíš.
2: Hola, hola, slyšíte? Proč pak se nás straníte?
3: Růženo, sleduješ nás jak ten pes?
2: To se dozví celá ves. Vítek chodí za sněhulí, za tou chudinkou, co bolí, ani vlastně neví proč.
3: Mlč!
2: Jen si klidně povyskoč, však si na mě ještě krátký. Já nevěřím na pohádky.
3: Pusu drž!
4: Poslyš, Vítku, správný muž k žádné dívce není sprostý.
3: Tohle slyším nejméně postý.
1: Teď má pravdu Lucie. Však si ještě užijem starostí a dospělosti. K čemu spěchat?
3: Za radostí!

0: jara. Připadám si strašně stará.
1: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské ohně hoří. Ohně svítí holky, sypte do nich klíčí. Ohně hoří, ohně svítí.
0: Tolik slunce, až se dusím. Musím s nima, asi musím. Jsem tak sama, strašně sama.
2: Sněhurko! Sněhurko! Sněhurko!
0: Musím s nima a jsem jiná. Kde je moje paní zima? Nerozumím sama sobě. Pane Bože, vem mě k sobě.
3: Sněhurko, pojď, to je krása.
0: Lucko, ty jsi můj spása, ty jsi můj zlatá holka.
3: Je ti těžko?
0: Asi zhorka, nemohla by...
3: Nemohla. Ráda bych ti pomohla a to věřše od hodiny. Půjdem spolu na bedeny na tvé věčné nemoci.
0: Já nemůžu, slunce svítí.
3: Sněhurko, pojď, skákej s námi.
4: Pust se sukně svojí mámy, skákej přes oheň.
1: Ohně hoří, ohně svítí, holky, vhoďte do nich kvítí. Oheň splane, plamen hoří nahý, jak ho pán Bůh stvořil.
2: Hej,
5: hej,
6: hej,
5: hej.
7: Sněhurko, vyskoč vzhůru jako rybka, blízkni se jak zlatá šipka.
0: Nechci, Vítku, já se bojím. Nepřeskočím, neobstojím. Kouř se valí, oči pálí, v srdci jako by se vzněly oranžové plameny. Nechci.
7: Jaká závrať letět vzhůru, kde tě země netíží. Letět ohněm vzhůru k nebi.
0: Mlč už, vždyť mi ublížíš.
8: Pozor, letím na koštěti. Chyťte si mě, milé děti, kdo polapí kouzelnici, která lítá na trdlici.
9: Chytíme ji,
8: to se ví. Trdla, trdla, trdla, tá, kdo bude můj pan táta?
0: Stali pak se dívají, já to zkusím potají. Neslýcháno, že se bojím, zkušenost mi za to stojí.

0: Podívejte, hvězda stoupá.
1: Jak by mohla stoupat, hloupá?
2: Hleďte, tam u lesa. Nevidíte? Zvolna klesá.
0: Ale před chvílí šla vzhůru.
3: Slyším píseň jako z kůru.
0: Prosím vás, mně se na tom něco nezdá. Je to vločka nebo hvězda?
1: Vločka? Počkat, to je snadné. Z vás to nikdo neuhádne, ale za to Sněhurka.
3: Kde je?
1: Kde je moje Sněhurka?
3: Kde je naše Sněhurka?
4: Snad jste mi ji nestratili.
0: Odpusťte nám,

0: každé, milý.
1: Tušení má každá máma.
0: Ztratila se vlastně sama.
1: Kterým směrem?
0: Vzlétla k nebi.
1: Není vás tu zapotřebí. Běžte, běžte raději. Volejte ji, hledejte ji. Nestrácejte naději.
2: Potěš pán Bůh, hospodáři.
1: Poznávám, že ty jsi stáří.
2: Nepřicházím po chuti?
1: Proč? Když není vyhnutí, musíš přijmout vlastní osud. Chlap ví, co dal a co má dáti. Jenom moje žena dosud.
3: Vrátí se. Viď, že se vrátí.
1: Co se vrátí? Naše mládí? Naše dcerka? Ach, ženo, dost si stará, dost si velká, aby ses mě na to ptala. Hodně jsi už poplakala.
2: Vím své o tom děvčeti. Na přes rok zas přiletí jako svěží bílá vločka. Do té doby třeba počkat. Věřte v pohádky a zkazky. Nikdy není konec lásky. Věřte písním, věřte dětem. Bez konce se toulám světem, znám, co vám je neznámé. Láska nikdy nesklame. Ani smrt tu neobstojí. To se lidé jenom bojí za svou láskou pevně stát. Ale kdo má v skutku rád, věčně láme chléb ve zdejší, stále jej má komu dát.
1: Stáří, ty jsi nejmoudřejší.
3: Na světě se dějí divy.
2: Zpět s pánkem spravedlivých. Čar mocí odletěla, čar mocí přiletí.
3: Štědrý den nám znovu vrátí sen o našem dítěti.
4: Ohně hoří, ohně hoří, svatojánské, ohně hoří, přeskočme je.

0: hasnou, svatojánské ohně hasnou.
1: Mám pro vás novou Figy básničku.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
3: A teď ještě jednou.
2: Ponorka. Měl jsem dotaz na norka. Víš, co je to ponorka? Norek dumá a pak poví, je to vdova ponorkovi.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Malířská pohádka. Turecký malíř si vyšel za krásného slunečného dne do krajiny, že namaluje veliký obraz. Přestože to byl náramný nešika a patlal, ku podivu se mu obraz nad očekávání vydařil. Palmy čněly směle k modré obloze, bílá mešita zářila oslnivě a smaragdová travička lahodila očím. Sám malíř vykulil oči údivem, jak se mu vše povedlo. Pak zajásal. Zbalil barvy do batohu, opatrně popadl obraz, aby jej nerozmazal, a již chtěl upalovat domů. Ukázat obraz svým kamarádům, pochlubit se a potom jej výhodně prodat. Nejlépe nějakému bohatému šejkovi. V tom se však zvedl ukrutný vítr, jako naschvál opačným směrem, než chtěl malíř jít, a už ho hnal. Kdyby obraz pustil, ten by sice ulétl, ale malíř by mohl jít domů. Jak jsem však již řekl, obraz se mu mimořádně povedl a malíř se ho nechtěl jen tak snadno vzdát a nechat větru na pospas. Držel jej pevně a tak se nechal hnát městem Cařihradem k Bulharsku a pořád dál a dál. Celníci všude jen koukali, co se to děje. Než se však nadáli, malíř i s obrazem kolem nich přefrčel a už byl pradaleko. Přes vysoké hory a hluboké řeky se vznášel jako na rogalu, ale obraz nepustil. Chvílemi až ječel zlostí, ale vítr neslábl. Naopak, sílil a hnal ho kamsi do ledových pustin, kde náhle z ničeho nic ustal. A bylo po větru. Malíř kecl i s obrazem zcela vysílen do sněhu. Ale v zápětí se vzpamatoval. Honem obraz obhlédl, zdali se mu nic nestalo a s uspokojením zjistil, že barvy ve větru dobře uschly a obraz je v nejlepším pořádku. Pak si však uvědomil, že je strašlivě daleko od svého domova a že má v kapse jen 3 turecké penízky, zrovna tak na malou zmrzlinu, a že tedy neví, jak se dostane zpět. A jak se tak rozhlédl kolem sebe, spatřil, že je obklopen smečkou psů a několika eskimáky. Všichni na sebe pěknou chvíli udiveně hleděli. Potom se ho eskimáci zeptali, co tu dělá. I vysvětlil jim, co se mu stalo. Copak vítr, o tom eskimáci věděli své. Horší to bylo s obrazem. Co je to za podivná košťata?
1: To jsou kokosové palmy.
0: A co tady to podivné iglu? Jak se vám povedlo udělat ze sněhových cihel tak štíhlé a vysoké věžičky?
1: Ale vážení, to není iglu, ale mešita. A není ze sněhu, ale z cihel. A ty cihly jsou spálené hlíny.
0: Eskimáci žasli. Ale pak se dali do smíchu. Co tady ten zelený sníh? Kdo to kdy viděl?
1: Malíř jim vysvětlil, že je to tráva a že se na ní nepasou hrbatí psy, ale velbloudi.
0: Tu náhle eskimáci zatoužili mít tento pro ně nevídaný a prapodivný obraz. Pověsit si ho pěkně v iglu a za dlouhých polárních nocí se při olejových lampičkách kochat pohledem na slunečné Turecko. I dohadovali se o ceně obrazu tak dlouho, až byly obě strany spokojeny. Eskimáci přidali tureckému malíři ještě teplý kožich, aby u nich nezmrzl, a odvezli ho psím spřežením na eskimácké nádraží. Bylo to obrovské iglu a v něm schovaný malý vláček, který zanedlouho 3x zapískal a rozjel se jižním směrem k hřejivému slunci. A to je vlastně celé.

0: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela!
1: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
0: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
2: Tak jste se tak uzdravený nebyl.

Náladová ježibaba. Stojí ježibaba na ulici a o čem si přemýšlí. Najednou jí přeletěla kolem nosu moucha a ježibaba dostala zlou náladu. A tamhle jdou do školy dva kluci. Nejsou učesaní, čemusi se smějí a loudají se. A nepozdravili ježibabu. Ježibaba se zamračila a zvolala: čáry máry fok, ať jsou z vás pudlové. A z kluků se stali dva pudlové a už uháněli po čtyřech do školy. Tam hlede celá smečka kluků. Čáry máry fuk, ať jsou z vás knírači. A smečka knírачů uhání se štěkotem do školy. A tuhle zase cupitají chichotající se holčičky. Čáry máry fuk, ať jsou z vás foxteriéři. A smečka foxteriérů uhání s veselým štěkotem do školy. Já vám ukážu, bando, jedna nečesaná, loudavá, co neumí slušně pozdravit, volá za ním ježibaba. Paní učitelka sotva vstoupila do třídy, jenže neomdlela. Všude plno psů, každý sice sedí na židličce, koukají na paní učitelku prosebně a přitom žalostně vyjí. Paní učitelka se vypotácela ven ze třídy a rovnou za panem školníkem. Ten vzal pometlo a všechny psy vyhnal ze školy ven, protože tohle není žádná psí škola. A obrovská psí smečka běží pryč a štěká. Trochu radostně, protože nemusí sedět ve škole a mohou se venčit, ale také trochu smutně, protože když se stanou z dětí psové, čeká je psí život. A kdo ví, jaký to je život? A ježibaba ještě pořád stojí na tom místě a o čem si dumá. V tom jí přiletěla nad hlavou vlaštovka a ježibaba dostala dobrou náladu. A jak kolem ní běží s hrozným štěkotem ta smečka psů, usměje se a řekne: čáry máry fuk, ať jsou z těch psů zase děti. A opravdu už jsou z nich zase kluci a holky. Koukají všichni trochu udiveně, cože se to vlastně s nimi dělo. V tom jedna holčička koukne na hodinky a zvolá: páni, ono je 8:45 a my ještě nejsme ve škole, to bude paní učitelka hubovat. A všichni zase běží naspět do školy. Ježibaba se tomu jen zasměje: čáry máry fuk, ať je teprve 7:30. A také, že je. Děti by se mohly docela pomalu loudat, ale jen ať se proběhnou, to jim nezaškodí. Ježibaba se uculuje pod fousy a šmatlá pomalu k lesu do své chaloupky na kuří nožce.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Figy, ahoj.
0: Co budeme dneska dělat?
2: Přesně to, co teď tady děláme. Vy nás sice děti nevidíte, ale my tady tančíme. Ale neválí se. On tady háže rukama, nohama, kopítky. A já bych se dnes chtěla bavit o tom, co se děje v našem těle, když se nehýbeme, když celý den sedíme. Když ze školy přijdeme a zase sedíme, když pak jedeme někam autobusem a tam si zase sedneme. Prostě v našem těle se děje co?
0: V našem těle se děje válenda.
2: Válenda. A ta úplně našim svalům nedělá dobře. Nedělá dobře ani našemu trávení, zažívání, náladě. Protože prostě pro tělo je přirozené, tak jak pro všechny zvířátka. Pro tebe, Piggy, určitě taky. Se proběhnout třeba na hřišti. Vem si takového kocoura Vojtu. No. Ten, kdyby neběhal, tak se zblázní.
0: No, to je
2: Veverka,
0: pravda.
2: Veverka Laskonka leze po stromech. Jaké máš ještě kamarády, kteří...
0: Veverka Laskonka, ta se míhá v kuchyni, takže z ní vidíš jenom žíznivou čáru.
2: Přesně tak. A protože tento pohyb jim dělá radost, tak já to musím říct i našim dětem a i tobě. Když se nebudeme hýbat, tak se nám naše svaly zkrátí, což znamená, že nás budou bolet. Ochabnou, to znamená opět, že nás budou bolet. Budu se zadýchávat, když poběžím na autobus, nebudu mít žádnou fyzičku a to určitě budou znát rodiče, kteří třeba míň sportují. Ono potom jednou v životě stejně přijde na to, že se musí začít každý z nás hýbat, protože to prostě je pro naše tělo přirozené.
0: Hanko, a jak se dá přinutit medvěd Hugo, který pořád jenom leží a jí sušenky a čte, aby si s námi šel zaběhat s Vojtou a se mnou?
2: A to je otázka strašně těžká, protože když to v člověku není, tak se to v něm dá těžko objevit. Já vždycky na to odpovím, že v podstatě člověka musí dohnat až nějaký zdravotní problém, aby si uvědomil, že tělo se musí hýbat.
0: To bych Hugovi nepřál.
2: To já bych taky samozřejmě nepřál.
0: Tak já se pro něj hned odpoledne stavím. Přesně a budeme tak. Někam ven.
2: Budeš jeho dobrý kamarád, který ho tak nějak přemluví k tomu, že třeba půjdete na dlouhou procházku s záminkou, že tam třeba koupíte lahev medu. Tam bys ho mohl dostat, ne?
0: Tak my nemusíme zrovna do obchodu. My můžeme třeba jít za zajícem Antonínem na procházku.
2: Přesně
0: to,
2: tak.
0: Co může?
2: Takže jestli, děti, vy máte nějakého línějšího kamaráda a máte ho moc rádi, tak mu prostě jenom vymyslete nějakou vtipnou hru anebo nějakou zábavu, která bude mít sportovní charakter. Dá se lyžovat, běžkovat, pouštět drak, jít někam na dlouhou procházku, jít s pejskem, no prostě
0: uspořádat velký kuličkový turnáj.
2: A nebo diskotéku, děcko, je to úplně jedno. Takže Piggy, pojď, my si teď tady zatančíme. Děti, mějte se hezky, pusťte si doma kazeťák, nebo nějakou písničku a zasportujte si.
0: Víš co, Hanko, pustíme si písničku.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábl a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, bardě, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl? Za louby hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour, modroočko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu, stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho pod zemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten pod zemí a pak se ptal, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota jí snědl. Ten dole řekl, že žížala vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.
2: Tiki kalendář! Dnes je 7. října a kdo má svátek, kdo má svátek, kdo má svátek?
3: Je... Svátek má Justýna.
2: No právě.
3: Kachna Justýna má dneska svátek.
2: Tak to jí musíme popřát. Uděláme oslavu.
3: Jo. Justýna se vykládá jako spravedlivá.
2: Spravedlivá, no to jí musím říct. Určitě se jí to bude líbit.
3: A všem ostatním Justýnám, co právě poslouchají, přejeme všechno nejlepší.
2: Justýny!
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Byl jednou jeden cvrček a ten nehrál o nic hůř než jiní cvrčci. Přesto mu jednou řekla jedna myš: z toho tvého vrzání bolí jen uši. Cvrček byl z toho jako opařený. To se ví, že se občas přehmátnu, jenomže já cvičím, abych získal jistotu. A budu cvičit ještě víc, protože jistota se získává jenom neustálým hraním. Jenže to zas nebude k poslouchání, protože to, na co hraješ, nejsou housle, ale starý křáp. Křáp? Zarazil se cvrček. Dědeček ale říkal, že to jsou velmi slušné housle, když mi je dával. Dědeček byl stejně vrzal jako ty a taky nikdy neviděl pořádné housle. To já se vylíhla v Lidmani na půdě, ve Stradivárkách a po veselce jsme si udělali hnízdo v Kvarnerkách. To byly housle, ty měli hlas. Když v nich někdo zapištěl, všichni v domě stichli, protože to znělo jako harfa. Cvrček byl z toho celý skoprdělý. Celou dobu si myslel, že nehraje o nic hůř než jiní cvrčci a že ho kdekdo rád poslouchá, že svou muzikou oživuje lidmaňské louky a meze a najednou přijde myš a řekne mu, že z jeho vrzání bolí uši. Jak to, že by mu dědeček dal opravdu nějaký křáp? A to by přece neudělal. Ostatně jednou vylezl z houslí červotoč, kusadla plná pilin a řekl cvrčkovi, že jsou to dobré housle. Samozřejmě, že si to myš vymýšlela. Narodila se sice v Lidmani na půdě, ale v šuplíku očtokrdlete. A když dorostla, postavili si hnízdo ve starém dřeváku. Stradivárky ani Kvarnerky nedává nikdo na půdu. Ty každý ukládá do trezoru, aby je nikdo neukradl a aby neschořeli, kdyby vypukl požár, protože jsou dražší než sebepěknější stavení. Buď jak buď, cvrčkovi zčernal svět. Zalezl do své komůrky, housle pověsil na stěnu za záda, aby je raději neviděl, a 3 dny nejedl a nepil. Jenom koukal před sebe a hlavou mu někdy táhlo, jak svět stojí za starou bačkoru a život za 2. A někdy vzpomínal, co si to za dědečka povídali nejvzdělanější cvrčci o houslích. 4. den se ozvalo buch, buch, buch a před chodem stál Zlatohlávek. Tak co? Je tady naše mes nebo smutkovna?
1: Jaké? Co?
0: Špitl cvrček. No, co? Cože nehraješ? Proč tu má být 3 dny tak smutno?
1: Já nehraju, protože asi potřebuju jiné housle. Z těch mých starých bolí uši. Zvláště, když na nich ještě dělám přehmaty. Já se totiž musím ještě moc učit.
0: Tak se uč, ale nahlas. Kdo má to ticho pořád poslouchat?
1: Zlatohlávek odletěl, cvrček zalezl do své komůrky, sundal housle se stěny a položil je před sebe. Svět vlastně nebyl tak černý a život nestál tak docela za starou bačkoru. Zlatohlávek na něho sice vrčel, ale cvrčkovi bylo, jako by ho pohladil. Vždyť přece chtěl, aby cvrček hrál. Jenomže kdyby hrál, přišla by asi zase myš a mluvila by o starém křápu a vrzání. A toho se bál, protože si přestal věřit. A třeba by ale mohl hrát. Třeba moc přehmatu ani nedělá. Kdo ví, co té myši přeletělo přes nos. Ale lepší housle by to asi přece jenom chtělo. Jak mu to táhlo hlavou, ozvalo se buch, buch, buch a před chodem stál chrobák s kuličkou u nohou.
2: Hršvec Kilián, je tady naše mes nebo márnice? Já se dřu jako mourovatej, moje máma jak by smet a ty nám ani nezahraješ. Proč?
1: No, protože potřebuju jiné housle. Z ozvučného dřeva. Nejlepší by byly z lískovcového smrku. V lískovcovém smrku jsou tmavé letokruhy vlnkovaté a bílé dřevo mezi nimi tenké jako papírek, to zní jako harfa. To by myška koukala.
2: Vyflajzni se na myš i na letokruhy, Heršvec Kilián. Jsi jediný cvrček daleko široko, sedíš v díře jako pecka, k čemu mám si.
1: Chrobák odfunil i s kouličkou a cvrček zalezl do své komůrky a vzal si housle na klín. Pravda. Chrobák mu umyl hlavu, ale cvrčkovi zase bylo, jako by ho pohladil. Svět už vůbec nebyl černý a život nestál za starou bačkoru. Vždyť Zlatohlávek i Chrobák stáli o to, aby cvrček hrál.
2: No jenže, co tam myš?
1: Té se pořád bál. Kvůli ní se mu pořád nechtělo jít s tím hraním na veřejnost. A tu se ozvalo čuk, čuk, čuk a před chodem seděl Lišaj. Ale ne Lišaj Borový, ani Lišaj Smrtihlav, Lišaj Pryšcový či Svlašcový. Byl to Lišaj Oleandrový, jenž je mnohem zácnější než myš a není to žádný burn.
2: To nemyslíte vážně, příteli,
1: řekl cvrčkovi, když si ho poslechl o houslích z ozvučného dřeva, o vrzání, bolení uší a strachu před veřejným vystoupením. Uděláme to však krátce. Dnes večer je v Jindřichově Hradci houslový koncert, protože si ho pořadatelé vymysleli pozdě a měli obavu, že mistr nebude moci přijet, pozvali těch umělců pro jistotu víc, že z nich přijede aspoň jeden. Na vás sice zapomněli, ale vy tam, příteli, patříte taky, tak si vezměte svoje housličky a vlezte mi laskavě na záda.
2: Cvrček byl tak ohromen, že vzal housličky a smyčec, sedl si Lišajovi na záda a letěli.
1: Po chvilce si všiml, že s nimi letí i Chrobák a Zlatohlávek a opodál i myš. Tu nesla divoká kachna za ocásek.
2: Tak, příteli, a teď vám to dopovím, rozpovídal se zase Lišaj. Pořadatelé sice pozvali všechny nejlepší houslisty, ale obávám se, že nepřijede ani jeden. Oni totiž všem napsali, že každý dostane za účinkování pytel brambor. Rád bych viděl umělce, který bude hrát za pytel brambor.
1: Ale to už byli nad arkádovým nádvořím zámku v Jindřichově Hradci. Bylo plné lidí, kteří spěchali na houslový koncert a kolem dokola stáli v obřích mísách kvetoucí oleandry.
2: Nádhera, co?
1: Podotkl Lišaj Oleandrový a vletěl do sálu a přistál i s cvrčkem v kruhovém okně nad pódiem.
2: Tady slezte, příteli. Až vám dá Chrobák se Zlatohlávkem znamení, tak spustte, řekl Lišaj. Já hrát nebudu. Já nic neumím, já mám trému. Já umřu strachy, naříkal cvrček.
1: Ale Zlatohlávek i Chrobák na něj se zatětými pěstičkami.
3: Budeš hrát, umíš, nemáš trému a neumřeš, nebo si nás nepřej.
1: V té chvíli vstoupil na jeviště pořadatel. Oznámil návštěvníkům, že nikdo z mistrů se zatím nedostavil a že jim tedy za okamžik zahraje umělec, který se již dostavil. Ten umělec měl být Vašek Bezpalec, co hrál na harmoniku v kapele Bukovanka. Ve skutečnosti se však ještě nedostavil. Poslali pro něho teprve vůz.
2: Sál byl tichý jako pěna. Všichni mysleli, že někdo vystoupí ze závěsů a začne hrát, jenže Vašek byl ještě v buku. A do toho ticha mávnul Chrobák na cvrčka.
1: Cvrčkovi se moc nechtělo, ale spustil. Lidé ho slyšeli, úžasle se na sebe dívali a pak se začali usmívat. Začalo se jim to líbit a najednou začali cvrčkovi tleskat na otevřené scéně, když ještě hrál. A tleskali tak bouřlivě, že mohl spadnout z trapu. Cvrček dohrál, utíral si spocené čelo, uklánil se, ale lidé tleskali dál a Zlatohlávek a Chrobák mohli přijít radostí o rozum. Myš Z toho však mohla ranit mrtvice.
3: V tu chvíli se však rozletěly po straní závěsy a do radostného potlesku vpochodovali na jeviště mistři Pavlík, Snítil, Suk, Hudeček, Matoušek, Štraus, Vlach, Novák a mistra Grumlíková, všichni s houslemi v ruce. Všechny je zrovna přivezl až na nádvoří autobus, úplně všechny pozvané přivezl, nejenom jednoho, a tak pořadatelé honem jeli pro další pytle brambor.
4: Abyste se nehádali, řekli účinkujícím, budete hrát vždy všichni najednou a všichni budete hrát první housle.
3: No ale co máme hrát? Ptali se umělci a pořadatelé jim řekli,
4: hrajte si, co chcete, třeba ty svoje ámoly a dédury, ale ať už jste na jevišti.
3: Tak spustili ty svoje ámoly a dédury a když skončili, měli velikánský aplaus. Velikánský. Takový jako Cvrček. Akorát, že na Cvrčka jako na jediného nezbyl pytel brambor. Ale jestli všichni neumřeli, tleskají jim dodnes.

0: básnička.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
2: A teď ještě jednou.
1: Tajný noční ples. Noc je temná, tma je tmoucí. Tou tmou tmoucí jdou dva brouci. Tichounce a bez hlesu šinou si to do plesu. V hloubi noci, v hloubi lesa, tajný spolek brouků plesá. Dlouhým lesním paloukem hopkuje brouk za broukem. Pak ples končí, zem se slehne, ani stéblo se už nehne. Kde jsou brouci? Kdo pak ví? Tmoucí tma už růžový.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes jsem se na mezi díval na tanec sedmi sluníček sedmitečných. Kdybych byl velký, snad bych si těch malých tanečnic ani nevšiml, ale že jsem byl malý, zůstal jsem stát a obdivoval, jak žluté krovky sluníček svítí při tanci na modrém nebi. Berušky, vypadáte krásně, jako by po nebi skotačilo sedm sluncí a každé sluníčko má na sobě sedm pych a tomu moc sluší. Pochválil jsem maličké tanečnice, ale oni se jenom zasmáli a zaspívali: to ani neříkej, kdyby tě slyšela naše maminka, ani trochu by se jí to nelíbilo. Když naše maminka něco takového uslyší, vždycky pak spustí pohádku o namyšlené pinkalince. Třeba bych ji rád slyšel, prohodil jsem a už tu byla maminka těch tanečnic, mrkla na mě a řekla: já ti moc ráda povím a vy, moje berušky, taky natahujte uši. Neuškodí čas od času vám ji připomenout.
1: Co jsi to spískal? Nakrčili nos berušky, ale poslušně si sedli do trávy a poslouchali jako já.
0: Pinkalinka se narodila na jetelovém poli pod čtyřlístkem. Když se dozvěděla, že čtyřlístek znamená štěstí, začalo jí to vrtat hlavou. Říkala si: když jsem se narodila zrovna tady, musí to přece něco znamenat. A nejspíš to, že nejsem jen tak ledajaká pinkalinka, ale že mě čeká něco neobyčejného. Možná se brzy stanu princeznou. Ano, tak to určitě bude. Vždyť vidím, že jsem ta nejhezčí pinkalinka široko daleko. Zasloužím si, aby si mě za ženu vybral princ. Takové myšlenky táhly malé pinkalince hlavou od rána do večera, až jim sama uvěřila a létala pak ke studánce, schlížela se v průzračné vodě, žasla nad tím, jaký to sluší a čekala, kdy ji tu objeví princ. Jenomže ji tam objevil někdo úplně jiný. Veliký černý pavouk a taky chytrý pavouk. Sotva uviděl pinkalinku, jak víří nad studánkou, hned si domyslel, o čem ta malá asi snívá. A hned mu v hlavě uzrál jistý pavoučí plán. Ty jsi krásná, vykřikl. Na mou duši, ty musíš být nějaká vznešená pinkalinčí dáma. Ovšem, jsem přímo princezna, narozená na čtyřlístkovém poli. Polichoceně zalhala pinkalinka.
1: Princezna, podivil se pavouk. Tak to už ti tak docela nevěřím. Princezna by přece jen tak nelétala nad studánkou.
0: Co ty o tom víš, co dělá princezna? Odsekla pinkalinka, ale pavouk se zasmál.
1: To teda vím. Správná princezna má nad studánkou zavěšenou houpací postýlku ze stříbrných nitek. Vítr je houpe, ona se shlíží ve studánce a přitom si pohodlně odpočívá. Opravdu pochybuju, že ty bys byla princezna, když tohle nevíš.
2: Jak bych to nevěděla, vím, odpověděla pinkalinka, i když dost nejistě.
0: Hlavou jí blesklo, jak jí doma varovali před úlisnými řečmi pavouků a jejich sítěmi. Jenomže přiznat, že není princezna, to se jí vůbec nechtělo. Pustila z hlavy opatrnost a začala si vymýšlet.
2: Samozřejmě, že vím, že mám mít svou stříbrnou postýlku zavěšenou nad studánkou. Jenomže já jsem bohužel ještě nenašla pavouka, který by uměl uplést takovou postýlku, která by se mi líbila a byla pro mě vhodná. Já totiž musím mít na své postýlce vypletený čtyřlístkový vzorek. Nevíš náhodou o nějakém pavoukovi, který by tohle dokázal?
1: Zkus to se mnou, vyhrkl pavouk. Já se ten vzorek kvůli tobě, tedy vlastně kvůli vám, princezno, naučím. Bude to pro mě velká čest.
2: Výborně, kývla hlavou Pinkalinka. Kdy bude postýlka připravená?
0: Zítra, už zítra, mnul si ruce pavouk a Pinkalinka zvolala.
2: To jsem ráda. Těším se, až to povím doma sestřičkám. Ty žádnou čtyřlístkovou houpací postýlku nemají.
0: Ne, ne, princezno, nikomu ani můk, mlel pavouk. Prosím vás o to, sestřičky princezny by vám záviděly. Chtěli by totéž, co máte vy, a už byste nebyla jediná, která má houpací postýlku zdobenou čtyřlístkovým vzorkem.
2: To je pravda, souhlasila Pinkalinka a letěla domů. Ale to tajemství ji pálilo na jazyku. Co budu mít ze své nádherné postýlky, když se o ní nikdo nedozví, říkala si. To je trochu hloupé. Dlouho nemohla usnout. A pak se celou noc neklidně převalovala a vzdychala ze spaní, až vzbudila své sestřičky. Co je ti? Ptali se. Něco tě bolí?
3: Bolí. Ne, vlastně nebolí. A neptejte se mě, já vám to nesmím prozradit.
2: Vzdychala Pinkalinka spleteně, až to sestřičky vystrašilo a přemlouvali, ať se jim svěří. Nakonec to Pinkalinka nevydržela a pochlubila se. Prozradila všechno o houpací postýlce se čtyřlístkovým vzorem a teprve potom tvrdě usnula. Sestřičky jenom spráskly ruce. Co si ta naše malá pišnělka zase nadrobila? Honem letěli ke studánce za pavoukem a spustili. Pavouku, jsme princezniny komorné a neseme vám od ní vzkaz. Princezna si to rozmyslela, už nechce mít houpací postýlku nad studánkou, ale na druhém konci lesa v bodláčí.
0: V bodláčí? No to jsou divné rozmary, ale prosím, já ji tam přenesu. Hlavně, že ji pořád chce, mnul si ruce pavouk.
2: Druhý den ráno, když Pinkalinka doletěla ke studánce, zklamaně vydechla.
3: Je tu prázdno. Kde je má stříbrná houpací postýlka? A kde vůbec je pavouk? Pavouku, halo?
2: Žádná odpověď. Pinkalinka se zamračila. On si snad země dělal legraci, napadlo ji, ale hned se chlácholila. Ne, to by si přece netroufl. Nějaký obyčejný pavouk si přece nemůže dělat legraci z princezny. Že on neuměl vyplést ten čtyřlístkový vzorek a teď se stydí přijít mi na oči. Ano, tak to bude. Hned se jí ulevilo, když našla tohle vysvětlení. Od té doby zas bezstarostně létala nad studánkou, schlížila se v průzračné vodě a dál sněla o tom, jak ji jedinou z Pinkalinek čeká něco neobyčejného a výjimečného. Maminka Berušek skončila vyprávění a já jsem s úsměvem podotkl, to tedy není moc hezká pohádka pro vaše roztomilé berušky. Vždyť nejsou ani trošku namyšlené, ani jedna z těch sedmi. Co ty víš, co by mohlo být? Třeba za to vděčí zrovna téhle pohádce, že ji tak často poslouchali. Usmála se maminka Berušek, berušky se zachichotaly, natřásly si křidélka a šly zase tančit. Stejně jste jako sedm sluníček, zavolal jsem na ně. Věděl jsem, že jim ta chvála hlavu nesplete. Dobrou noc.
4: Piggy reklama!
5: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pat a Mat zpátky na venkově.
4: Legendární dvojice Pat a Mat slaví letos 50 let. Jak dopadnou jejich nové bláznivé nápady a zlepšováky? No, to se překvapí.

Ma musel vydat na pouť do Lhásy. Taková pouť trvala mnoho měsíců. Nechtěl proto nic nechat náhodě a požádal Ješeho, aby mu pohlídal měšec se zlatem, které si vydělalo tvrdou prací. Ješe slíbil, že bude zlato hlídat jako oko v hlavě a že nima může v klidu vyřídit vše, co potřebuje. Jenže Ješe měl právě hluboko do kapsy a byl z něj skoro žebrák. Řekl si tedy, nima se vrátí až za dlouho. Půjčím si trochu zlata a pak ho vrátím. A když ne, nima to ani nepozná. Totéž si potom řekl ještě mnohokrát a zlata ubývalo stále rychleji. Když už byl měšec prázdný, naplnil ho Ješe pískem. Několik dní na to se vrátil nima a hned si šel k Ješemu pro své zlato. Jen si představ, sousede, jaké nás potkalo neštěstí, povídá Ješe. Tvoje zlato se proměnilo v písek. A aby mu to soused věřil, vysypal písek z měšce na stůl. To jsou mi věci, podivil se na oko nima. Neřekl ani tak, ani tak, ale věděl, odkud vítr vane. Za několik měsíců se na pouť chystal zase Ješe. A protože měl syna, o kterého se neměl kdo postarat, požádal souseda, aby zatím nechal chlapce bydlet u sebe. Ale jak by ne? Co bych neudělal pro souseda? Povídá nima. Jakmile Ješe odjel, pořídil si nima opičku a dal jí stejné jméno, jako měl sousedův syn. A vycvičil ji, aby na jméno slyšela a aby na zavolání přinesla hostům čaj. Když se po několika měsících Ješe vrátil, šel hned k sousedovi pro syna. Nima zavolal chlapcovo jméno, ale místo chlapce přihopkala opice a přinesla Ješemu šálek čaje. Jen si představ, sousede, jaké nás potkalo neštěstí, povídá nima. Tvůj syn se proměnil v opici. Od kdy se lidé mění na zvířata? Vyštěkl Ješe. Kdo ví? Asi od té doby, co se zlato mění na písek, odvětil mu rozvážně nima. V tu chvíli Ješe pochopil. Syna dostane zpátky, až vrátí Nimovi zlato.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč koušek

0: vtip.
1: Poslyšte, vyptává se zákaznice v kožešnictví. Nevadí tomu bobřímu kožíšku déšť?
2: Prodávač na to. Vážená paní, už jste někdy viděla, aby měl bobr deštník?
0: Bobr deštník.
3: Je, to by bylo krásný.
4: A víte, jakou pohádku jsem vám vyčaroval já? Pohádku o tom, jak sluníčko chtělo být kominíkem. To je pohádka pro holčičky. Znáte ji? No, jak byste ji mohli znát, když ji teprve začínám vyprávět, že? Tak, to bylo tak. Červený slunečník se oženil se zlatou slunečnicí a narodilo se jim sluníčko zlaté po mamince. A hned měli mít o co starost.
5: Mami, já chci válet v trávě sudy, volalo, sotva se rozkoukalo. Ať tě to ani nenapadne, zlobila se slunečnice. V trávě jsou včely a píchnou tě, a mravenci tam jsou a kousnou tě. Bude tě to pálit. Taťko, řekni mu to ty.
4: Slunečník neměl na dlouhé vysvětlování čas. Vzal sluníčko a vysadil ho na oblohu, aby ho měla slunečnice na očích.
5: Spadnu. Mami, ať mě táta sundá. Spadnu do trávy a píchnou mě včely a kousnou mě mravenci.
4: Ale slunečník už ho neposlouchal a slunečnice ta byla ráda, že ho má na očích. Sluníčko se tedy začalo batolit po obloze. Z oblohy se toho vidí. Nahlíželo do polí i do ulic a vidělo oráče i pošťáky, dřevorubce, pokrývače, zedníky i školáky. Vidělo každého.
5: Mami, čím budu?
4: Ptalo se slunečnice, která se za ním stále starostlivě otáčela. Čím bys bylo? Jsi přece sluníčkem a to je na světě zapotřebí. Kdo by svítil a hřál a kdo by pěstoval řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny?
5: To mě nebaví, mračilo se sluníčko. Když hřeju, je mi horko a od řetkviček a kedluben bolí záda.
4: Od každé práce něco bolí, kárala ho slunečnice.
5: Ju, vidím do komína, volalo najednou sluníčko. A taky do druhého komína, vidím do každého komína. Já už vím co, já budu kominíkem.
4: Nemůžeš být kominíkem, kominík je kominík a sluníčko je sluníčko. Taťko, řekni mu to ty. Jenže slunečník je neposlouchal. Hráli pod ním žolíky a slunečník se jim díval do karet, aby nefixlovali.
5: A budu kominíkem. Umiňovalo si sluníčko. Budu, budu, budu a hned. A hopla,
4: posadilo se na komín. Je, mináčku, začali naříkat lidé v domě. Je, mináčku, to nám kouří kamna. Buď sedí sluníčko na komíně, nebo bude potřeba zavolat komíníka. Běželi se podívat ze dvorka a co neviděli. Na komíně opravdu sedělo sluníčko.
5: Nač byste volali komíníka?
4: Křičelo na ně z komína.
5: Komíník jsem přece já.
4: Když jsi komíník, tak vymetej. Kouří nám kamna. Jenže na vymetání musí mít každý komíník štětku a kouli. A sluníčko nemělo nic.
5: Ale vždyť já vlastně nepotřebuji kouli. Vždyť já jsem samokulaté jako koule a paprsky mám střapaté jako štětku. Já se spustím do komína samo.
4: A spustilo se do komína. Buci, buci, buci, kašlalo v sopouchu, až saze lítaly horem dolem ven. Prolezlo až do kamen a tam začalo pěkně hřát. Je to dobrý komíník, pochvalovali si lidé z domu. Sluníčko se protáhlo komínem zase nahoru a hup na oblohu. Chudinka slunečnice se leknutím div nesvalila. Vždyť to sluníčko nebylo zlaté, jak má sluníčko být, ale bylo černé jako bota. Pod slunečníkem položili žolíky a upřeli oči na nebe. Máme štěstí, radovali se. Je zatmění slunce. Ale slunečnice se zlobila. Takhle se vychází před lidmi, kde ses tak zřídilo. Hned ať si v pořádku. Taťko, řekni mu to ty. Slunečník tentokrát nekoukal na žolíky, protože je nikdo nehrál. Všichni zírali na oblohu. Umýt, nařídil sluníčku. Umýt a to hned. Slunečník nemluvil moc, ale nesnášel odmlouvání. Sluníčko zašlo tedy honem za horu, za horou vklouzlo do rybníka a teprve potom do peřin. Stejně tomu umytí moc nedalo. Ráno byly peřiny samá šmouha.
5: Když já chtělo být kominíkem,
4: fňukalo. Ale slunečník řekl. Jednou si sluníčko, tak musíš svítit, hřát a pěstovat řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny. A sluníčko už ani nepíplo. Samo se ošplíchlo v rose a cupy tupy na nebesa. To bylo tepla a to bylo jasu. A řetkvičky, hrušky, kedlubny a jiřiny rostly, no, jako z vody.

0: zdravíme, Sankou!
1: Ahoj, děti. Já jsem se musela tomu zasmát, jak pěkně napřed udělal. Dobrý. Děti, já jsem hrozně ráda, že se mnou trénujete. A chtěla bych navázat na předchozí díl, kdy jsme se učili. Co?
0: Učili jsme se skákat panáka a lyžovat, Hanko.
1: A lyžovat. A dnes se naučíme další pokyn, kterému se v aerobiku říká pony. Na to teď zatím zapomeňte. Teď začneme jenom úkrokem stranou vpravo, kdy snožíme nožku, úkrokem strany vlevo, kdy zase snožíme nožku. Tak, Piggy, ty teď budeš takový můj model, no, abych věděla, jestli to doma děti zvládnou. Takže
0: já,
1: děti,
0: já jsem to zatím moc nečap teda.
1: Nevadí, tak, stojíme úplně rovně. Udělejte jednou nohou krok stranou.
0: Tak, kopítko stranou mám. A
1: teď se vrátíme na to samé místo, odkud jsme vycházeli, takže opět stranou a snožíme. Co děti, zvládáte to? Pojďte ještě jednou, pojďte udělat krok stranou a rychle přisunout nožku k sobě.
0: Kopítko stranou a ťuknu druhým kopítkem do toho, které je stranou.
1: A vrátíme se zpět. A protože to všechno strašně dlouho trvá. A aby jsme byli ten správný poník, tak to všechno zrychlíme a budeme hopsat jak ten poník. To znamená, že vyskočíme nahoru do strany, kde jsme teď dělali krok a druhou nožku přisuneme. Hop!
0: Aha, takže to je vlastně jako když poníček skáče do strany a
1: ano,
0: zpátky.
1: Ano, ano. Aha. Takže, Piggy, skoč doprava. Děti, vy taky, zeptejte se, kde je pravá strana.
0: Šupsem!
1: A zpátky na svý místo. Šupsem,
0: hop!
1: A
0: šícová
1: zase
0: strana.
1: Doprava.
0: A srdíčková strana.
1: A šup doleva. A ještě jednou doprava, doleva. A já vám budu vytleskávat rytmus. Doprava, doleva, doprava a doleva.
0: Je, Hanko, na to vyšla písnička.
1: Tak hele, spustíš, já budu tlesk.
0: Jo, dobře, tak tlesk.
1: 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ještě jednou.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, Piggy, děkuju, no tak jo. A teď bych se chtěla vrátit k tomu, kdy jsme nacvičovali skákání panáka a lyžování. A na to zařadíme tenhle pohyb ponyho a máme krásnou první choreografii. Nevím, jestli úplně všechno půjde na rytmiku, kterou jsme teď dávali, ale můžeme to zkusit. Panák, lyžování a pony.
0: Panák byly nožičky od sebe,
1: sobě,
0: ručičky nahoru,
1: ano,
0: a pak zpátky.
1: Lyžování bylo noha dopředu a dozadu.
0: Aha, a na to byly ty hulky, to si pamatuju.
1: A pak bylo
0: taťáry.
1: Jdeme na to, děti, 4 panáky, nohy od sebe, 3, 2, 1, teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, naposledy a skáčeme teď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ještě 1, 2, 3, 4 a máme ponyho doprava, doleva, doprava a stojíme. Sestava je hotová. A já teď budu cvičit a vytleskávat a ty, Piggy, budeš zpívat. 3 děti, 4 panáky, 8x lyžování a 4 poníky. 3, 2, 1, teď.
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Ano?
0: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Lyžujeme.
0: Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý.
1: Výborně, výborně. Já myslím, že to zvládli úplně na jedničku. Děti, já už se dnes musím rozloučit. Jdu se napít, mějte se krásně, Piggy, ty taky. A zase příště. Na viděnou.
0: Ahoj, ahoj.
2: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
3: Teď jedu já. Ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku.
4: Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké.
3: Jo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
2: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
3: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
2: A doma u roztopené pece jim bylo dobře, ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
3: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
2: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
3: Aby se rychle upekli, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
2: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
3: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
2: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá:
3: Je. Už jsem zase hrozně nastyk.
2: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
3: Ach je, mně je pořád hůř,
2: stěžoval si Vochomůrka.
3: Zamrzlo ve mně tíchnutí.
2: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
3: Teď je mi nejhůř,
2: povídá Vochomůrka.
3: Než napočítám do sedmi, je se mnou amen.
2: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá. Já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
3: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo tíchnutí.
2: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
3: emčí.
2: Vyšlo z něj takové tíchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
3: Za chvilku začne pec hřát,
2: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

0: Dnes je 7. října a kdo má svátek, kdo má svátek, kdo má svátek?
1: Je, svátek má Justýna.
0: No právě.
1: Kachna Justýna má dneska svátek.
0: Tak to jí musíme popřát. Uděláme oslavu.
1: Jo. Justýna se vykládá jako spravedlivá.
0: Spravedlivá, no to jí musím říct. Určitě se jí to bude líbit.
1: A všem ostatním Justýnám, co právě poslouchají, přejeme všechno nejlepší.
0: Justýny!
2: V dávných dobách, kdy byli obři ještě malí a červená karkulka ještě nenosila červený čepeček, žili myši s kočkami v dokonalé shodě. Vůbec se spolu nehádali, ani si vzájemně neubližovali, natož aby se žrali. Náš kocour si vzal taky jednu myšku na byt a žili spolu a hospodařili spolu, hráli si spolu a jedli spolu z jedné misky a bydleli spolu v psí boudě. Žilo tam s nimi i několik broučků a červíčků a pavoučků a taky 10 maličkých mušek. Však to byla nobl bouda s krásnou novou střechou a celá podsklepená. Dobře se jim tam žilo. Jednou, bylo právě pondělí, kocour si hověl ve svém křesle a četl noviny a myška vařila oběd. Tak už někdy to v životě bývá, že někdo je hodný a pracovitý a někdo je zase líný a zlobivý. Myška byla pracovitá. Kocourku, uvařím ti smetanovou omáčku, zatím si umyj tlapky.
3: Ale já mám zrovna chuť na omáčku z myších ocásků,
2: zlobil myšku kocour.
3: A na tu si nepotřebuji mít tlapky, můžu ti ukousnout ocásek rovnou u zadečku.
4: Ale kocourku, co to povídáš?
2: Začervenala se myška a honem utíkala s vařečkou ke kamnům, aby se nepřipálila jížka.
4: Musím míchat jížku. Dones mi zatím z komory smetanu.
3: Co když ta smetana bude kyselá, myško?
4: Tak udělám omáčku z kyselé smetany. Ta je taky dobrá.
3: Aha,
2: řekl kocourek. Vzal si hrnek a šel do komory pro smetanu.
3: Musím ochutnat, jestli je ta smetana sladká nebo kyselá,
2: řekl si kocour a trochu ochutnal. Smetana byla dobrá a kocour ochutnával a ochutnával, až mu zbylo jen trošičku na dně.
3: Stejně by to na omáčku nestačilo,
2: řekl si a zbytek smetany dojedl a hrnek vylízal.
3: Mňau, co teď ale řeknu myšce?
2: Přemýšlel, až na to přišel. Rozcuchal si chlupy na celém těle, vykulil oči a přiběhl za myškou do kuchyně.
3: Myško, v komoře je hrozné strašidlo, rozcuchalo mi chlupy a vypilo nám všechnu smetanu. Podívej, že jsem opravdu celý rozcuchaný.
4: No, to je nadělení,
2: spráskla myška tlapičky.
4: Chlupy ti kocourku učešu, ale z čeho teď uvařím omáčku?
3: To je pravda, myško. Z čeho teď uvaříš omáčku? A mně se právě teď udělal takový veliký hlad.
4: Ach, ty chudáčku můj kocourku hladový. Já dojdu tedy koupit do obchodu nějaký sýr, abys mi tu hladem neonemocnil,
2: řekla myška, vzala si tašku a peníze a šla. Kocour si zase sedl do křesla a četl noviny.
4: Tak jsem ti, kocourku, přinesla ementálský sýr,
2: řekla myška, když se vrátila. Vyndala z tašky balíček a položila ho na stůl. Kocour balíček rozbalil a hned se začal rozčilovat.
3: Mňau, ale myško, vždyť ty si v tom sýru vykousala díry.
4: To není pravda, bránila se myška.
3: Ale ano, je to tak. Podívej se na ten sýr. Je samá díra. Určitě si je vyhryzala cestou z obchodu. To je ale ostuda přinést takhle vyhlodaný sýr.
4: Ale kocůrku, ementálský sýr má přece vždycky díry.
3: Jenom nelži. Ty jsi mi chtěla sníst kus sýra, tak jsi vymyslila tuhle lež.
4: Já ale nelžu, kocůrku.
5: Rozplakala se myška nad tou nespravedlností. Ale kocourek nic nedbal na myší slzičky. Sýr sice snědl, ale na myšku se zlobit nepřestal. Ani kousíček jí nedal ochutnat, že prý už měla. A myška byla moc smutná z toho, že jí kocour nevěří.
3: Dobře, povídá za chvíli kocour. Dokážu ti, že si lhala. Dej mi peníze a já půjdu sám koupit nový ementálský sýr. Uvidíš, že ten nebude děravý.
5: Vzal si peníze a tašku a šel. V obchodu koupil velký kus ementálského sýra a hele, v sýru byly díry.
3: Mňau, myška měla pravdu, řekl si. Musím se jí omluvit, že jsem ji tak podezíral.
5: Jak se kocour díval na ten sýr, dostal na něj náramnou chuť. Já si tak myslím, že už asi víte, co s tím sýrem udělal.
3: Měla si pravdu, myško, volal kocour už ode dveří. Ementálský sýr je opravdu děravý. Abych si tě udobřil, přinesl jsem ti ty díry. Podívej se, kolik jich je a jak jsou veliké,
5: řekl a rozbalil prázdný papír.
4: Ale, kocourku, vždyť ty si vůbec nic nepřinesl.
3: Jak to, že jsem nic nepřinesl?
5: Řekl uraženě kocour.
3: Přinesl jsem díry z ementálského sýra. Jsou všechny. Žádnou z nich jsem cestou nestratil. Ještě mě snad budeš podezírat, že jsem ty díry snědl.
4: Ale já tu kocourku opravdu nic nevidím.
3: Jak bys taky mohla? Díry přece nejsou vidět. Díra v sýru je ten kousek sýra, kde není sýr, řekl moudře kocour.
5: To máš pravdu, kocourku, přikývla myška.
4: Tak víš co? Až já půjdu příště nakupovat, taky ti přinesu díry ze sýra a k tomu přinesu ještě trochu vůně ze slaniny a bublinky z limonády. To pak budeš mít hostinu jako o posvícení.
5: A co myslíte, že udělal kocour? Trochu zahambeně sklopil hlavu. Moc dobře věděl, že na takové hostině by si moc nepochutnal. Vlastně vůbec. Ani co by se vešlo za kočičí chlup či za myší ocásek.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Hrnaně, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme s piráty dělat žádný ciráty. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč.
7: Hola, hola, hoj.
6: Hoď si reček, přitom křič.
7: Hola, hola, hoj.
6: Hrnaně, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. S uleželým střelím

jak jel Šejtroček do Krakonošovy zahrádky pro medicínu. Jednou forman Šejtroček vedl vůz ulicí kolem jičínského pivovaru. V tom se rozkočí pivovarská vrata a stojí v nich sládek Kule. Měchatý je, že by se v něm snadno složila vejražní várka, a těžký zem ho sotva nese. Křikl na Šejtročka, aby zastavil. Forman přitáhl valachu žemličkovi oprať a pokojně odložil bič. Tak co bys rád, sládku? Kule zachrastil zlatkami v kapse. Mám pro tebe dobré ryto. A jaké by to bylo ryto, ptá se Šejtroček. Sládek Kule si vzdychl, až se po ulici zaprášilo, a začne po sobě ukazovat. Ale tuhle v životě mě píchá, jako by se tam obracel ježek, a tuhle níž zas pšká, až mi to bere dech. Dál Šejtroček neposlouchal, sáhl pro bič a povídá sládkovi na rozloučenou. To všecko je od těch věder piva, co do sebe zobracíš. Takové trápení mi na vůz nesložíš, s tím musíš na doktora. Jenže sládek zatřásl druhou kapsou, až se to v ní přesypalo, jak byla plná pilulí. A už ze zlosti křikl na Šejtročka. Rač těm, co o to stojí. Já už u doktora byl a ty jeho pilulky jsou tak leda dobré pro zobání slepicím. Zkrátka mi dojedeš pro medicínu do Krakonošovy zahrádky. Šejtroček odložil bič zpátky do toulečku. Kvůli tvému nenasytnému břichu nepojedu. Sládek zčervenal jako malináč a ve chvíli byl v jednom křiku. Jestli se ti to nezdá, povedu tě k starostovi. Na radnici už otvíral sluha okno, aby ten spor byl starostovi Humpálovi líp k doslechnutí. Šejtroček nakonec povídá, za tolik zlé vůle mi, sládku, nestojíš. Tak tedy do těch hor pojedu. Kule položil na kozlík zlatku, aby z toho byla smlouva, a nesl své náramné břicho opatrně zpátky do pivovaru. Než za sebou přirazil vrata, ještě Šejtročkovi pohrozil. Jestli se nevrátíš s medicínou do 3 dnů, stejně ti dám ustlat v šatlavě. Posládkovi ještě hřmělo v průjezdě a v tom se otevře v pivovarském domě okno. Stojí v něm dívčička pěkná jako zahradnická růže, ale smutná jako růže bez rosy. V rukách drží utěrku a chce z ní vytřást prach. Z očí se jí hrnou slzy. Šejtroček si stoupl na kozlík, aby měl blíž, a zavolal do okna. Proč pak jsi tak uplakaná? Protože jsem smutná, řekla dívčička. Šejtroček na to, tohle, že není žádná řeč, že by chtěl znát kořen, z kterého ten její smutek roste. Dívčinka složila utěrku na dvakrát a řekla, ale sloužím u sládka, u toho Kule. A měla jsem chlapce, býval tu v pivovaru na Spilkách. Už nemáš? Povídá Šejtroček. Ach, nemám, vzdychla si. On jednou řekl sládkovi, že má v pivovaře jako v plesnivém lochu, a sládek ho dal odvést rovnou k vojákům. Od té chvilky mi srdce usedá a hlavu mám bolavou od smutného myšlení. Šejtroček zavolal do okna. Jak se ten tvůj chlapec jmenoval? Jáchym, a já jsem Markytka, vzdychla si dívčička. Co ale záleží na jménu, stejně mi nepomůžeš.
a zavřela okna. A kdo ví, jestli nepomůžu, přidupl Šejtroček na kozlíku, až se zhouplo kolo. Jednomu třeba pomůžu tam, druhému zas jinam. Jestli se mi do hor prve nechtělo, teď se mi chce. A jak? Olízl si prst, vystrčil ho a odkud foukalo nejstudeněji, tam Valachu Žemličkovi ukázal bičem. Tou stranou k Vrchlabí jezdíval forman Šejtroček málo kdy, spíš jen po Jílemnici. Seděl na kozlíku a říkal si: do hor vede cesta pořád do kopce a kdo se drží téhle moudrosti, nedokáže zabloudit. Tak jeli, až se ukázala Sněžka, co tam je nejvyšší mezi horami. Šejtroček vedl vůz rovnou k ní. Bylo k poledni, slunce připalovalo z nejlepšího a kolem po kopcích a cestách ani človíčka. Šejtroček začal mít starost, aby neminul Krakonošovu zahrádku. Snad bych ji spíš našel po vůni, povídá. Povystoupil si na kozlík a čichá. Cítí, jak voní kamení, a taky vůni pokleči. Voní tu obyčejně jako v horách, povídá si znova a vede vůz dál, jak se točí cesta. Krakonošova zahrádka ale pořád není k dohlídnutí. Slunce už upalovalo na samé poledne, když Šejtroček zastavil Valacha. Dál nejedeme. To by nás cesta zavedla, Bůh ví kam, k sasům. Přešel i kousek odpoledne a pořád tam ještě stáli. Je to jako divné čarování, povídá Šejtroček. Už ani nevím, kde je vpředu a kde vzadu. Dostal jsem se do pěkných konců. Jen dořekl, vzadu na voze to skříplo. Šejtroček se ohlídne a nad pravým kolem mu sedí děda. Droboučký je, že by ho snadno pobral na dvakrát. Kabát má jako válený v lišejníku a bradu si opírá oborovou hůl. Šejtročka nejdřív popíchlo, aby dědu hnal z vozu. Potom ale jen přesedl na kozlíku a povídá: jestli se ti chce sedět, seď si. S námi ale daleko nedojedeš. Děda sedí, jen opatrně pohladil borovou hůl, aby nezatrhl otřísku. A proč bych nedojel? Šejtroček začal ukazovat po kopcích kolem. Protože kopec je mi tu jako kopec a cesta jako cesta. V ničem se tu nevyznám. Děda se tiše zasmál do rukávu. A kam si chtěl? Do Krakonošovy zahrádky, povídá upřímně Šejtroček, a odnést si odtamtud dvojí medicínu. Hned dvojí, zasmál se děda. A proč ne, povídá Šejtroček. Jednu proti tomu nelidovi jičínskému sládkovi a druhou Markitce proti trápení pro Jáchyma, co musí sloužit u infanterie. Děda si jen protáhl vousy v prstech. Nosíš formane v hlavě, divné starosti. Ale jestli mě svezeš, kdo ví, třeba pojedeme zrovna kolem té Krakonošovy zahrádky. Šejtroček už chtěl odseknout, že pro takovou nejistotu nebude otloukat vůz obalvany. Pak ale maličko střelil bičem. Drž se, dědo. Teď to půjde z kopce a pak zas rovnou nahoru. A silně střelil bičem Valachu Žemličkovi kolem uší. Hala! Už se to hrne dolů z kopce, řinkají podkovy
a od kol prýskají jiskry. Do údolí sjeli lehoučce, jako když pták přesadí z větve na větev. Jenže pak se cesta zvedla a už jim nebylo do karet. Ke všemu, jakoby vozu, přibývalo vzadu na váze. Co tam, dědo, vyvádíš? Křikl přes rameno Šejtroček. I jen jsem si přesedl z boku na bok. Zasmál se děda, až houklo od hory k hoře a jeho vzadu na voze pořád víc na váhu. Valach žemlička táhne, až mu zvoní v šlachách a pění se potem. Kola se ale sotva valí od loukotě k loukoti. Tohle Šejtročka konečně přivedlo do ostré zlosti. Hodil bradou k ramenu a chce křiknout: kvůli tobě, valacha, nestrhám dolů z vozu, dědo. Ještě se k těm slovům ani nedodýchl, v tom se vůz vzadu najednou zváhl a vpředu zdvihl, až uhodil valacha žemličku pod ocas. Šejtroček vyletěl z kozlíku a z vysokého spadl rovnou do kleče. Dívá se z větviček a vidí, Herdek, šeptá si. Něco takového není k vidění ani v Praze o jarmarku. On na cestě u vozu stojí ten děda, jenže jeho od země až pod nebe. Když strčí palec do kapsy u kabátu, tuto z kapsy zafučí a míchají se mraky. Rukou se děda opírá o kmen borovice, jen tak odraný z větví. A když se podívá mile, rozfouká to mraky za kopce a rozsvítí se sluníčko. Když se ale zamračí, zatočí se po horách chumelice. No to já nevěděl, že tě vezu, povídá sklečí Šejtroček a přešla ho všecka formanská fúrie. Dojeli jsme, tak jsem vystoupil, řekl na to Krakonoš a mezi horami pohřmívalo. Tohle je moje zahrádka. Formanovi strach nikdy nezaleze až pod kůži. Šejtroček vyšel z klečí a rozhlídl se. Máš to tu pořádně kamenité. Tady těžko najdu medicínu proti kulemu a druhou pro markytku. Krakonoš se schýbl až od mraků, sáhl mezi balvany a podal Šejtročkovi dva kameny. Jeden velký, druhý tak sotva do dvou prstů. Větší je pro Sládka a ten menší pro Markytku, řekl ještě a udělal krok za horu a nebyl tam. Jen mraky se chvíli točily po nebi, jak v nich Krakonoš zamíchal rameny. Šejtroček uložil menší kámen do kapsy, větší strčil pod kozlík a rozjel se zpátky k Jičínu. Celou cestu šel valach žemlička jako po špičičkách a uši nesl u hlavy. Sládek kule už čekal v Jičíně na rinku. Sotva Šejtroček dotáhl šlajfek, Sládek křikl. Že jedeš? Už jsem byl na cestě k starostovi. A medicínu vezeš? Šejtroček sáhl pod kozlík a podal kulemu větší kámen. Sládek ho otočil v rukách. To, že má být medicína na mé pškaní? Křikl a ze zlosti uhodil kamenem odláždění. Jenže ten kámen se odrazil a spustil takovou rajtačku po pivovarských střechách, že kulemu v celém pivovaru nezůstala ani taška celá.
A od těch časů Sládkovi Kulemu zle zatékalo do spilek a do lože. S tím druhým kamínkem dojel Šejtroček za Markytkou. Obracela ho v prstech a pořád nevěděla, co s ním. Ale pak ji napadlo hodit kamínek proti kasárnám. V tu chvíli se rozletí kasárenská brána a stráž skočila do haptáku. Vyšel nejvyšší jičínský generál, ale spíš jako by ho něco silnou mocí postrkovalo a vede sebou Jáchyma. Generál se před Markytkou uklonil tak hluboce, až si dýchl na holinky a melduje. Zum Befehl, Markytko, tuhle ti císař pán vrací z vojny infanteristu Jáchyma a veď si ho rovnou a laufšlit k svatbě. K tomu hráli vojenské trumpety jubl, jubl a vzadu od hor jim do toho pasovalo.

0: básničku.
1: O trpaslíčkovi.
2: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
2: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
2: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
2: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: A teď ještě jednou.
2: Byl jednou jeden trpaslíček.
1: A ten měl dlouhou zlatou niť.
2: A na té niti zlatý klíček.
1: Uměl s ním všecko otevřít.
2: Malinké zámky na ovoci.
1: Otvíral na zahrádkách v noci.
2: Zatímco sadař tvrdě spal.
1: Napil se šťávy a šel dál.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: měl rákosníček kvůli chodící rybě ostudu. Co pak se děje tak zvláštního, že se na hladině neděje ale vůbec nic? Přemýšlel rákosníček. To, abych pro jistotu vykonal průzkum pod vodou. A udělal dobře, protože tam dole bylo opravdu co k vidění. To jsem si ale mohl myslet, mračil se rákosníček. Kapr Matěj s Línem Vendelínem už zase sedí u karet a hrají o stříbrné šupinky. A jak koukám, Matěj už prohrál málem všechny. No, je to tak, litoval se kapr, málem všechny. Tak vidíš ty, trdlo jedno, domlouval mu rákosníček. Vždyť už si ty hambáři skoro celý nahatý. Imu, jak říkáš, přiznal se rozpačitě kapr Matěj, skoro celý nahatý. Tak to budeme mít v brčálníku kapra zvaného bezšupnatého neboli naháče. Pokrčil skřítek rameny. To máš ovšem z toho, že hraješ karty, ale s tím nemůže dělat nic ani rákosníček. Takže půjdu zase dál. A šel. U severní hráze zůstal stát a překvapením vykulil oči. Mezi rákosovými stébly se tam procházelo prapodivné stvoření, které vypadalo jako rybí mládě s nožičkami. No ne, žasl skřítek. Tohle tady ještě nebylo. V rybníčku máme chodící rybu. To bude panečku překvapení, až nacvičím s touhle nohatou rybičkou nějaké parádní představení. Na takovou senzaci se k nám zájemci určitě pohrnou až z Horního Povltaví a možná, že až z Polabí. Kdo ví, jak dlouho by si takhle vymýšlel, kdyby se neozvali žabáci. Jen aby, ušklíbil se žabák Bonifác. Však uvidíš, pochechtával se žabák Augustín. Kdyby se v minulém roce staral víc o to, co se děje mezi žábami v rybníku, než mezi hvězdami na obloze, přidal se žabák Melichar, byl bys dneska chytřejší. Ale jen si kvákejte, odbyl je rákosníček. Stejně víte, starou Belu, co znamená takováhle senzace pro náš rybníček. Popravdě řečeno, na velkou událost to zase nevypadalo. Chodící ryba toho moc nenachodila, spíš se jí nožičky pletly jedna přes druhou a ještě každou chvíli upadla. Takhle by to ovšem ale nešlo, pokáral jí rákosníček. Ty musíš chodit jako baletka. Ovšem, ničeho se neobávej, neboť tě všemu osobně naučím. Takže teď se uvolníme, mírně předkloníme a lehce vykročíme, dirigoval rybu a hned jí také předváděl baletní kroky. Výkrok, zákrok, úkrok, příkrok. Vedl rybu jako taneční mistr a pochvaloval si. Tak, tak, hezky. No, to je ale vážně pokrok. A nyní pozor. Prima balerína připravit a žabáci hudební doprovod spustit. Teď.
1: Bonifác s Augustínem pokračoval.

0: seknout velkou děkovací poklonu. Ryba se opravdu snažila, ale ta poklona jí vůbec nešla. Všechno pletla dohromady a místo velkou poklonou končila velkým kotrmelcem.
1: To nic, chlácholilý skřítek. Tohle byl jen názorný příklad, čeho se vyvarovat. Hudba, prosím, pokračujeme.
0: Žabáci se na sebe podívali, zaťukali si prstem na čelo a spustili tedy znovu, ale tentokrát pospátku, aby jejich hudba byla zase trochu jiná. Ale než ryba stačila znovu upadnout, rákosníček pro jistotu všechno zarazil.
1: Díky, díky, prvotřídní. A nyní tě zahalím do závoje z vodního květu, aby vyniklo to pravé překvapení, až se objevíš před velectěným publikem.
0: Bonifác, Augustín i Melichar měli co dělat, aby se nesmáli nahlas, ale skřítek o ně nedbal a vyvolával jako na pouti před cirkusovým stanem.
1: Velevážení, shromážděte se ze všech tůní, toků i veletoků, neboť na vědomost se dává, že se chystá velká sláva. To, co uvidíte, jinde nespatříte, neboť uzříte, kterak na provázku chodí ryba na procházku. Hudba to už.
0: Po chvíli už nemluvil do prázdna. Přes polní sice nepřišli, ale z brčálníka tady byli všichni. Rak Vavřinec, kapr Matěj, Lín Vendelín, Štika Zubatka, ostatní líni, Bělice i Mřenky a netrpělivě čekali na slibované překvapení. Opravdu k němu došlo, jenomže k docela jinému, než rákosníček čekal. Když závoj odhalil, co skrýval, objevil se takový žabý mrňousek a rozpačitě přešlapoval z nohy na nohu. Chvíli bylo úžasné ticho, ale pak se ozval velikánský smích.
1: Je, kde je ta moje chodící ryba?
0: Koktal vyjevený skřítek a oči měl navrch hlavy.
1: Jaká pak ryba?
0: Ozval se nesměle ten mrňousek.
1: Já jsem, prosím, přece pulec. No a teď je ze mě konečně žabka. Jajajaj. No tohle je ale malér.
0: Bědoval skřítek. Pak ale prohlásil, že zmílená neplatí a rozloučil se po svém.
1: Dobrá,
0: povídal posměváčkům, kteří stáli kolem.
1: Ono je všechno zlé pro něco dobré. Od téhle chvíle totiž každému, ale každému, kdo by si snad spletl půlce s rybou, poradí hravě i rákosníček.
0: A bylo to. Zase odešel jako ten, kdo vlastně vyhrál.

0: kapitola 7,
1: ze které se dovíte o zamrzlé svatbě, o zemi smíchu, o veselých zvonech
0: a o velké ceně, která byla dětem udělena.

0: třetí den byla ukrutná zima. Vítr fičel, meluzína skučela jako pes a porivy severáku proháněly po nebi těžká, temná mračna, která se podobala přízračným obřím ptákům. Ve mlýně, kterým naše děti spolu s krávou Kunegundou a hejnem holubů cestovali, bylo chladno a neveselo.
1: Proto Filipek, jako jediný muž v domě, při první zastávce v nedalekém lese nazbíral několik náručí suchých haluzí, které pak naskládal v Kunegundině komůrce.
0: Byl také už nejvyšší čas zásobit se na zimní měsíce.
1: V zimě aspoň budeme mít čím topit, usoudil praktický Filipek.
0: Jak si možná ještě pamatujete, Filipek a Dorotka odletěli z kakabusů za pozdního podzimu. Je pravda, že země, které děti cestou navštívili, měly často jiné podnebí. Avšak shodou okolností právě letěli nad zemí, odkud již léto uteklo za hory a lesy a na saních tažených spřežením dvou polárních medvědů páděla paní zima a cinkala ledovými rolničkami.
2: Dorotka během cesty udržovala jejich létající příbytek ve vzorném pořádku.
0: V oknech stály překrásné vázy s vonícími květy a ve spíži byly v řadě narovnány baňaté sklenice s jahodami, malinami a houbami. Nad krbem visely svazky česneku, cibule a sušených hub a vysoko na policích byla uložena lesklá červená jablíčka. Veverky v lese darovali našim malým cestovatelům koš oříšků a přičinliví holoubci jim nazbírali pytel zlaté kukuřice. Měli bychom dodat, že holoubci se díky dorotčině péči stali nejveselejšími ptáky pod sluncem a vůbec nepůsobili dojmem neduživých hladomřivců, jaké z nich kdysi udělal zlý mlynář.
3: Pro Kunegundu všichni společně nazbírali velikou hromadu sena.
0: A když venku zuřily prosincové vánice a ledové kroupy bubnovaly na okénka, ve mlýně bylo teplo a útulno a naše milá sešlost si vesele povídala u plápolajícího krbu. Vzpomínala na prožitá dobrodružství a sněla o zemi věčné radosti. Jednoho dne, když si neohrožený mlýn klestil cestu chuchvalci zakaboněných mračen, vítr se náhle stočil, ve vzduchu se něco vzedmulo, zavířilo, kde si udeřil hrom a z klubíček mraků se začal sypat sníh.
3: Andílci vytřásají polštáře, zabručela jen tak pro sebe zkušená Kunegunda.
0: Více než hodinu se mlýn prodíral chumelenicí a bojoval s mrazem, jehož studený dech se pokoušel proměnit mohutná křídla našeho mlýna v ledové kry. Za okny poletovala ledová strašidla a skřípala zuby. Náš mlýn byl ale pyšný na důvěru, kterou ho děti zahrnovali. Blesku rychle otáčel svými rameny jako vrtulí. V lítých šarvátkách se utkával s ledovými strašidly a nacucky trhal jejich krajkový utkané zmrazu. V podvečer náhle zahrměl hrom. Vítr ustal stejně nečekaně, jako začal. A z blankitného nebe tichounce spadly tři bílé sněhové vločky. Mraky se úplně vytratily a vydýchanou dírkou v zamrzlé okenní tabuli se do mlýna vedral pichlavý paprsek zapadajícího slunce. Dole na zemi se prostíralo malé městečko zaváté stříbrným sněhem. Vypadalo to, jako by se tam dole rozsypal pytel z brilianty. Mlýn se snesl k zemi a za chvíli s rachotem přistál nedaleko radniční věže městečka.
2: Děti si oblékly své skromné kabátky, vzali se za ruce a opatrně se vydali na zvědy.
4: Chrup, chrup, chrup. Byl už večer,
1: Sníh dětem chrupal pod nohama a mráz zmrazoval jejich dech.
0: Na nebe pihovaté hvězdičkami majestátně vplul stříbrný, šikmooký měsíc. V jeho světle se uličky města zachvívaly pod doteky stínů, které poletovaly po střechách. Zasněžené stromy v zahradách se třpitěly, jako by byly posázené drahými rubíny.
1: Chrup, chrup, chrup. Děti se držely za ruce a vykračovaly si tichými uličkami.
2: Po několika minutách došli až na náměstí, které bylo kulaté jako dno sudu a nad kterým se vypínala vysoká radniční věž.
1: Ale co to?
2: Jaký nezvyklý pohled se jejich očím naskytl.
0: Okolo věže na zasněženém náměstí stála v podkovovitém oblouku řada stolů. Silná vrstva sněhu pokrývala ubrusy a stříbrné příbory. Za stoly seděli nehybní, sněhem až po pás zasypaní, velmi elegantně odění hodovníci. Na čestném místě u největšího stolu, pod zamrzlým baldachínem obloženým rampouchy, se vyjímali ženich a nevěsta, nehybní stejně jako ostatní svatebčané. Jenom dlouhý, překrásný nevěstin závoj se třepotal ve větru a každou chvíli se vznesl až pod radniční střechu. Na stole stály dávno vyhaslé svícny, ze kterých místo svíček trčely mléčně bílé rampouchy ledu. Do hluchého ticha chvílemi zaznívalo mňoukání 24 kocourů černých jako saze, kteří se procházeli po stolech se zdviženými ocasy, pronikavě mňoukali a vyjídali zbytky ze sněhem zavátých stříbrných misek.
2: Děti se křečovitě držely za ruce, když došli až docela blízko k jednomu z hodovních stolů.
0: Zblízka si prohlíželi nádherné řasy, které byly ozdobou zelených očí kocourů. Jeden z nich dětem silným hlasem zamňoukal na uvítanou a pak jim začal vyprávět tuto podivnou historii. Co vyprávěl kocour?
5: Bylo ještě parné léto, když starosta tohoto města vdával svoji jedinou dceru Petronelu. Město až dosud žilo šťastným životem. Úsměv nikdy neopouštěl tváře jeho obyvatel. Všichni se neustále smáli, dokonce i ze spaní. Ženích a nevěsta spolu se vznešenými hosty zasedli k hodovní tabuli a smáli se, až se za břicho popadali. Všichni čekali, až se na radniční věži rozezvučí veselé zvony. Podle zdejšího prastarého zvyku by totiž svatba bez jejich zvonění byla neplatná. Jaká šalebná smůla se však přilepila na paty mladému páru. Ve zvonici se přetrhl provaz a zvony mlčely jako zakleté. Věž je hrozně vysoká a tak je každá rada, jak se k ním dostat, drahá. Od té chvíle až do dneška sedí svatebčané u stolů a čekají, až se rozezvučí hlasy zvonů, aby sňatek starostovy dcery mohl být uzavřen. A teď se k tomu přidal ještě mráz a všichni zmrzli. Mňau.
0: Zakončil kocour své vyprávění. Jak je to všechno strašně smutné. Kocour si tlapkou setřel z tváře slzu, která se mu jako perlička tlačila do oka, a sklíčeně zalezl pod stůl. Děti účastně vyslechly kocourovo vyprávění a rychle se vrátili do mlýna, neboť půlnoc se kvapem blížila a mrazík je už pořádně štípal svými tenkými prsty. Když se vrátili domů, pověděli ještě Kunegundě, co jim vyprávěl kocour, a šli spát. A když ráno vyšlo sluníčko, Mlýn jako pták vzlétl do povětří a zamířil k vysoké radniční věži, kde visely veselé zvony. O chvíli později bylo možno zdola vidět drobnou postavu chlapce, který se objevil v otevřeném okně mlýna s dlouhým provazem v ruce. Pranic nedbal nebezpečí pádu z takové hrozné výšky a odvážným skokem dopadl na samý vrchol zvonice. Uplynulo ještě několik minut, než do ranního ticha zazněly radostné, jasné hlasy zvonů.

0: zpívali zlaté veselé zvony. Radujte se, svět je krásný. Bim, bam, bom, bim, bam, bom, bim, bam, bom. Dole na radničním náměstí se jako pod dotekem zázračného proutku všichni nešťastní svatebčané rázem probudili a začali radostí skákat, smát se a padat si navzájem kolem krku. Nejvýše a ze všech nejradostněji poskakovala na jedné noze nevěsta, šťastná Petronela. Rychle okřáli i kuchaři a pohotově začali míchat sníh se zavařeninou a tak vyrábět báječnou zmrzlinu. Dodejme, že kuchaři měli co dělat, protože sníh se rychle rozpouštěl. Bohatá hodovní tabule voněla tisícem vůní. Ožily stromy, květy, ptáci. Stromy radostně šeptali, květy kolem sebe šířily opojnou vůni a ptáci překrásně zpívali, jak jen nejlépe dovedli. Všichni zvedali hlavy vzhůru a dívali se na samý vrcholek věže, odkud stále silněji zaznívaly údery veselých zvonů. Úžaslí svatebčané spatřili vysoko na věži zvonice malého chlapce, jak přivazuje ke zvonu nové lano a jak potom naskakuje do vznášejícího se větrného mlýna. Když pak o chvíli později létající mlýn přistál pod věží, provolávání slávy a díku vzdání nebralo konce. Sám starosta osobně přišel za dětmi a pronesl k ním řeč.
1: Vážený pane Filipe, drahá slečno Dorotko,
0: začal starosta, přičemž potřásal plavou hřívou a strašně šilhal, což u něho znamenalo ten nejkrásnější úsměv.
1: Jménem nebetyčného parlamentu mám čest vám srdečně poděkovat, že jste nás zachránili. Křišťálový zvuk veselých zvonů, které jste rozezvučili, skřísil k novému životu naše zamrzající srdce a my znovu žijeme a smějeme se. Jménem celého našeho města jmenuji Filipka generálem a jeden ze zvonů vám daruji na památku, abyste jim zvonili všude tam, kde jsou lidé smutní, aby zapomněli, co jsou to slzy, pláč a trápení.
2: Po skončení proslovu pan starosta objal Filipka a Dorotku a pozval je spolu s Kunegundou a Holoubky na svatební hostinu.
3: Jedli, pili, hodovali a veselili se 3 dny a 3 noci.
0: Potom nadešla chvíle rozloučení. Mlýn opět vzlétl vzhůru a zastavil se u zvonice.
2: S vypětím všech sil Filipek přenesl jeden ze zvonů do mlýna.
4: Děti hezky poděkovali za vzácný dar, rozloučili se a odletěli do dály.
5: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujem přes něj jdoucí přesýpací hodiny.
6: Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne,
5: do týdne,
6: do týdne,
5: do týdne,
6: když nám ty své přesýpačky nabídne.
5: Je zdravý, med je skvělý, je to pravý luční med. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
6: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme. Do týdne,
5: do týdne,
6: do týdne,
5: do týdne.
6: Tomu, kdo nám přes cípačky nabídne.
7: Piggy vtipk.
8: V hodině matematiky dává pan učitel příklad. Dům má schodiště 5 pater, každé patro má 20 schodů. Kolik schodů musí člověk vyjít, aby se dostal do posledního patra?
7: Všechny, povídá Pavlík.
8: A co když šel po dvou?
9: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
10: Ty jsi byl v hospodě,
9: obvinil ho Hejlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě. Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ. Odpověděl pan Vavřinec vyčítavě. Ekone, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď, volal Hejlík. Tak to vyklop. Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kudla Dederon. Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec. Taky to žádný člověk není, je to lichožrout. Hejlíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
4: Jako ponožku, navrhl Hejlík.
9: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
4: Tak se nezlob, řekl Hejlík smutně, jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
9: Cože? Pan Vavřinec dopadl na židli. Pane vrchní, ještě jednu plzeň, zvolal, ale Hejlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
10: Jaký háček?
9: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou. Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást.
4: Nemoc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
9: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hejlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on Hejlík by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří to podle situace zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hejlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, holky a kluci. Cvičíme s Hankou Kejnychovou. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Figy.
0: Já ti musím něco říct.
2: No, povídej.
0: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře. A najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čim čarára, no. Víš, kdo tam byl?
2: No, nechám se podat, co to mohlo být za ptáčka?
0: Bylo tam moc vrabečků.
2: Moc vrabečků, moc čim čaráků, vy?
0: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé, to jsou krásní ptáčkové.
2: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvan čaráky, je...
0: Ptáky čvan čaráky, to je hezký.
2: Čimčaráky, čimčaráky, zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli. Tak.
0: Jak si růžové prasátko budeme hrát na ptáka čvančaráka.
2: Děti, já si teď strašně ráda zazpomínám na názvosloví, když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás. Ptáček, čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělali ty ptáčci na tom keři?
0: No skákali.
2: Skákali
0: z větvičky na větvičku.
2: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
0: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam, hop, dva, aram, čam, čam, hop, a čím ča, čím, čam, čam.
2: Ještě jednou,
0: hop, a aram, čam, čam, ča, čím, ča, čím, čam, čam, hop, a aram, čam, čam, čím, ča, čím, ča, čím, čam.
2: Už to máme, výborně, děti, text písně máme, ruce na ramínka, nohy do snožení, Piggy zpívá, já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
0: Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram. Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram.
2: Ví.
0: A ram čam čam, čim ča, čim ča,
2: Piggy se nám rozjel. Hop a ram čam čam, Piggy, stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velkého vrabce. Sraste si paty k sobě. Stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
0: To je takový vrabec v horinkách.
2: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou, tak levou.
0: Takže mám velikanánskou.
2: Velikanánskou, protože ty jsi ochránce svých malých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany. Ukloňte se stranou vpravo.
0: Takže onu těličko a frčím za tou...
2: Spodní rukou. A teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu. Ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích a malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají
0: hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam, hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča.
2: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme, mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
0: Čim čanám.

0: Dobrý den, Vespolik.
1: Vítám vás. Tak pojďte dál, pane Spejble. A ty se chovej jako doma, hurvínku.
0: Šmanko, ty jenom to ne, hurvajs. Splakala byste nad výdělkem, paní Kateřino.
1: Ano.
2: Kdybych se choval jako doma?
0: A nesnad? Co se přehlídne doma, to si nemůžeš dovolit mezi lidmi, že ano?
2: Jej, Danánky, vy nejste člověk, pane Spejble.
0: A co bych asi byl? Žirafa?
2: A já žirafátko, ne? Oba jsme přece člověkové neboli lidi, dívtko.
3: Víš to jistě, hurvínku.
2: No, že váháš.
3: No, takže u vás doma jsou taky lidi, že ano?
0: No jo, vidíš. No. Slyšíš, hurvajs? Z toho vyplývá, že i doma se má člověk chovat slušně.
2: Slušně, slušně. Co to znamená slušně?
3: No přece, že nemáš vyplazovat jazyk a plivat na zem a dávat nohy na stůl.
2: No, no, já přijdu domů, plivnu na koberec, dám nohy na stůl a vyplaznu jazyk. Ty máš nápady, Máni.
1: No, takhle to Mánička nemyslela, hurvinku.
2: A stejně, proč Jirik může vyplazovat jazyk a já ne?
3: Yeah.
0: Ty jsi přece oslík. Jestli jsi nevšiml, tak mezi tebou a Žerikem je určitý rozdíl, že ano?
3: Jasně, pane Spejble. Hurvínek nejí kosti.
0: Ale ne.
3: Ne? Ty jíš kosti, hurvínku.
2: Já kosti fakt nebaštím, taťuldo.
3: Nebaštím.
0: Manko, te, Žerik je přece zvíře, když to hurvínek...
3: Taky.
1: Mánička.
3: Oslík není zvíře, bábinko. A pan Spejbl říkal, že hurvínek je oslík.
1: No ale těm myslel, že má hloupé otázky.
2: A oslík má hloupé otázky?
1: Ale...
0: Vy jste popletové. Rozdíl je v tom, že Žerik je zvíře, kdežto hurvínek je člověk.
1: Ano, a že člověk se má podle toho chovat.
3: Aha, nejíst kosti.
0: Ale ne, chovat si podle pravidel slušného chování.
1: Tak,
2: jasně, jíst kosti může, ale vidličkou a nožem, že tatí.
0: Šmankote.
1: No, asi bychom měli ta pravidla dětem objasnit, pane Spejble.
0: Ano, ano, aby poznali abecedu slušného chování. A hned s tím začneme.
4: Tiki kalendář. Dnes je 7. října a kdo má svátek, kdo má svátek, kdo má svátek?
5: Je, svátek má Justýna.
4: No právě.
5: Kachna Justýna má dneska svátek.
4: Tak to jí musíme popřát, uděláme oslavu.
5: Jo, jo, jo, Justýna se vykládá jako spravedlivá.
4: Spravedlivá, no to jí musím říct, určitě se jí to bude líbit.
5: A všem ostatním Justýnám, co právě poslouchají, přejeme všechno nejlepší.
4: Justýny! Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

V lese stál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smaček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, růst, být velký a starý, to ti jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli po každé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé. Nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli? Nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byli to asi oni. Voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny, nade všechny. Kéž bych byl také tak velký, abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl Čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční. Raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy. Ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud.
těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se Smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se Smrček, chvěje se na všech větvích, a potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta? Jásal Smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom... Ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás, pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale Smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest, mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem, a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli Smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy, selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl? Co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy. V
Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. Oh, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehli svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovali svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemus přiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonali již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamýšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si Smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamýšlen celou noc. Ráno vyšli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená? Pomyslel si strom, co pak tady mám dělat?
A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslit, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam, byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl, jak jsi byl šťasten. Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťasten, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch,
první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle,

0: ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškeru květinovou nádheru a svěžest v záradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč, říkal si ubohý strom. Měl jsem se radovat, dokud jsem mohl. Teď je po všem. Po všem. Tu přišel podomek a rozštípal strom na malé kousky. Byla jich celá otep. Polínka krásně vzplanula pod velkým kotlem a vzdychala přitom tak z hloubky, že to bylo jako malé výstřely. I přiběhly děti, smály se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hrály na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec. Konec, konec. Neboť každá pohádka má svůj konec.
1: Vigi básnička.
2: Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
1: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
2: A teď ještě jednou a pomalu. Tati, kup mi pejska. Nejlepší je štěně. Budu ho brát na procházku třeba 100krát denně.
1: Naučím ho štěkat. Pro mě to nic není. On mi bude na oplátku radit při učení.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigi.cz a ta...

nemůžeš-li tedy spát do uší tě zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší tě zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší tě zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu.
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do jilemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá.
2: Kam pak, tetka, kam pak?
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No. Koupit bych vám to mohla.
0: Povídá selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí.
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Zajedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v jilemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas a počítala. Cvočků koupí jen za korunu. Kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být? Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v kornoutu. Povídala si.
3: Takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně. Tak tady máte, strejče.
0: Podávala mu cvočky v papírku. On se podívá a libuje si.
2: To jste hodná, tetka. Dobře jste to koupila. Za to vám musím stisknout ruku.
0: Ona byla ráda, že nepoznal, jak ho pořádně ošidila. Podala mu ruku, ale tu druhou, ve které nebyly cvočky. Tu ten vousáč na to.
2: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
0: Popadl ji za obě ruce a tak je tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
2: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
0: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
2: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
0: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržila. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.
4: Křídu, my jsme jí tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam. Pojď. Hele, co jste tam vlastně slyšeli? To byla meluzina. Běž, to se mně stalo prvně, aby mě meluzína bacila přes zadek. Měli halucinace, touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: tady je to nějaký dutý. Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle! Kluci, počkejte na mě! Bez přískoků.
1: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendeline, já se tam bojím.
0: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
0: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, žvej.
3: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou.
4: Asi je neviditelnej. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
0: Taky se to mohlo propadnout, že sem na to jdu.
3: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
4: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
3: Co je zase?
2: Modráti v oko.
3: Fakt? To je malér. Zítra jdu na to schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
2: Už to zruš, už jsem po všem.
5: Tak to byla první výstraha.

0: Pipk.
1: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
2: Mami, až vyrostu, budu pirát.
1: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
2: Piráti se neučí.
0: To smíš dát, ta maminka četla noviny, viď? Že ti dává pozor.
3: Tatí, co je to, prosím tebe, kolumb?
4: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
3: To já právě nevím, tatí. Ty taky ne, že ne, tatí?
4: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
3: To nebude jelen, tatí, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
4: No, to se víš, ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
3: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
4: No, počkej, ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
3: Tím nevím, tatí.
4: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
3: To nevím, tatí.
4: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
3: Na co, tatí?
4: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
3: Znám, tatí, tu jsme se učili.
4: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověs mi vůbec.
3: Když já už ji pozapomněl, tatí.
4: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl.
3: Když my jsme se ji učili už dávno, tatí.
4: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
3: To vím, tatí.
4: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
3: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
4: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
3: Ten holub?
4: Jaký holub?
3: Seděl na hostině.
4: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku. Neříkejte, že je to něco obtížného. To je snadné, to by dovedl každý.
3: To povídal tomu holubovi?
4: Kolumbovi, šmankoté.
3: Ten holub?
4: Žádný holub, to řekl jeden nafoukanec, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
3: Zlehčit?
4: No. Kolumbus pochopitelně zrudnul.
3: Aha,
4: že ano. Ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
3: Tím ano, tatí.
4: No tak.
3: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
4: Akorát co?
3: Akorát řek. Hele, jdi rovně.
4: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, žáno, a...
3: A namířil mu mezi oči, vy, tatí, a...
4: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
3: A povídal, hele, ještě svojo.
4: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
3: To povídal?
4: Ovšem, žáno.
3: Na špičku čeho, tatí?
4: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
3: Skutálelo.
4: Ano, a druhým zrovna tak.
3: A Kolumbusovi?
4: Kolumbusovi ne.
3: Jak to, že ne?
4: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
3: Ono nevyteklo?
4: Jak to?
3: Když ho nakřápnul?
4: On ho naťukl jen trošinku.
3: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním, jo, tatí?
4: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
3: Aha.
4: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
3: Aha.
4: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
3: Aha.
4: A ono se mu...
3: Neskutálelo. Jenomže to neplatilo, že ne, tatí?
4: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
3: No jo, na to by přišel každý, tatí, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice takovou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
4: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
3: Ne, tatí, to neplatí.
4: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
3: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
4: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
3: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
4: nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
3: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
4: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
3: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
4: Nefixloval a nechci slyšet už ani slovo.
3: Já už teda mlčím.
4: No tak.
3: Ale fixloval.
4: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
3: Dobrou noc. A fixloval.
4: Ticho, Herr Neiss. Ať se dneska nejde spát u nás s muzikou. Tak dobrou noc. A ticho.
3: Dobrou noc.
4: Dobrou.
3: A stejně to neplatí. A stejně fixloval.

0: Digi cvičení
1: a jdeme na to!
2: Ahoj děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost.
3: Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
4: Já jsem kluk a budu,
2: tak
4: ahoj.
2: To jsem moc ráda.
4: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
2: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
4: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
2: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely.
4: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
2: Všechno, co se dá vyhodit,
4: to vzduchu,
2: co se
4: myslím,
2: kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
4: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
2: Tak, na to
4: nebo
2: se leze,
4: na tom visí.
2: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
4: Švihadlo je prostná?
2: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
4: Jsou prostá?
2: Prostá jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše, když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
4: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocáze.
2: Výborně.
4: A dám si to do podpaží.
2: Krásná pomůcka. Ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
4: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskoušíte.
2: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my, moderní gymnastky, jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
4: To je takový fígl,
2: to je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
4: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla a Málka doleva. A tancoval bych tak, na louce.
2: Ano, takže teď jsme Víla a Málka, doprava a doleva.
4: Nevím, jestli to je doprava, úplně pro kluky.
2: Já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, držíme švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
4: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
2: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
4: Počkej, a to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
2: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
4: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj!

0: Slovenská pohádka Pecko v nebi. V jedné dědině žil člověk, o kterém říkali, že je sprostáček. Nebyl také nikdy ani dvě míle za pecí, a proto mu říkali Pecko. Ubohý Pecko byl každému na posměch. Všechny kouty s ním vymetli, neboť kdekdo ho považoval za blázna, i když neublížil ani kuřeti. Jednou šel nebožák do kostela a tam slyší, kterak pan farář káže. Kdo kráčí cestou trnitou, přijde do nebe. Pecko, jakmile přišel domů, povídá matce. Matko, půjdu do nebe.
1: Jen si jdi, já tě zdržovat nebudu.
0: Odpověděla mu matka a hned upekla černou hnětenku na cestu, vecpala mu ji do torby a doprovodila ho až za ves. Pecko, pamětliv slov kněze, nešel cestou, kudy jiní šli, ale raději šel přes kamení, trní a bodláčí v pevné víře, že jde do nebe. Lidé se mu sice smáli, ale on jich nedbal. Chodil dlouho. Už byl rozedraný, unavený k smrti, ale do nebe dosud nepřišel. Až jednoho dne padl hladový a žíznivý u dveří jednoho kláštera. Vrátný ho našel a dovedl do kláštera. Tam mu dali jíst a pít a řekli mu, jestli chce zůstat, aby zůstal, že může u nich sloužit. Pecko chudinka, když viděl krásné místnosti kláštera a mnichy často se modlit, anebo v krásné zahradě se procházet, tak si myslil, že je v nebi, zvlášť když se mu dostalo lepší a hojnější stravy. Neboť kdykoliv se mnichové najedli, dostal i on na svou misku, že jak těživ se neměl tak dobře, neboť doma mýval jenom suchý chleba. Jednou si zalezl se svou miskou do postranní chodby, kde visel starý, dřevěný kříž s tělem ukřižovaného. Pecko si sedl k němu a dlouho se na ukřižovaného díval a potom pravil útrpně.
1: Chudinko, jak ty jsi ale hubený, jsi tu přece v nebi, proč ti taky nedají najíst? Pojď a jes se mnou.
0: A už přistrčil misku blíže k samotným ústům ukřižovaného a položil k ní i svoji lžíci, aby Kristu jako hostu dal přednost. A z kříže sehnul se Kristus a pojedl s ním. Od té doby Pecko vždy přisedl se svou miskou k ukřižovanému a dříve, než sám okusil, mu podal. Nikdo o tom nevěděl. Mnichové se chodili modlit do kostela a o prostáčka se nestarali. Jednoho dne hledal vrátný Pecka a tu ho našel sedět v oné chodbě pod starým křížem. Ale na kříži viděl zářícího Krista a slyšel, jak prostáčkovi povídá. Dnes ty budeš u mne na hostině. I běžel vrátný k převorovi a vypravoval mu, co viděl a slyšel. Ten pospíšil do chodby s mnichy, kteří hned prostáčka vzali mezi sebe a dovedli ho do nejpěknější světnice, kde na všechno se ho ptali. Když Pecko vše jim pověděl, poznali, že je člověk Bohu milý a že Bůh ho chce povolat i k sobě. I připravili ho k smrti, a ještě ten den prostáček pokojně skonal. Kristus pro jeho lásku vzal si ho do skutečného nebe.
2: Tiki kalendář! Dnes je 7. října a kdo má svátek?
3: Je, svátek má Justýna.
2: No právě.
3: Kachna Justýna má dneska svátek.
2: Tak to jí musíme popřát. Uděláme oslavu.
3: Jo. Justýna se vykládá jako spravedlivá.
2: Spravedlivá, no to jí musím říct. Určitě se jí to bude líbit.
3: A všem ostatním Justýnám, co právě poslouchají, přejeme všechno nejlepší.
2: Justýny! Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Ovčák žene ovečky přes dva velké kopečky. Žene je i údolím, kam je žene, to nevím.
0: Tajemný host. Káťa byla ve škole a Škubánek si pustil televizi. Běžel jeho oblíbený seriál Tajemství mléčné dráhy. Sci-fi byla odjakživa Škubánkova vášeň. Popadl malinové lízátko, uvelebil se v křesle a ani nedutal. Okolní svět pro něj přestal existovat.
5: Toho Čokla jednou ukradnou i s tím televizorem, komentovala situaci máma Myš, která vystrčila hlavu z díry pod prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma Myš, táta Myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaril své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
6: O co, že mu ho čmajznu?
5: Tahal se Miky. Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma. Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm se šplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
6: Uink, uink, jú,
5: zeptal se návštěvník kovovým hláskem. Jsem Péťa Novák z 2B, uklonil se chlapeček způsobně.
6: Uink, pipi, cink,
5: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
6: Vem si, je jahodová.
5: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
6: Mňam, mňam, uink.
5: Pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
6: Omi, omi, tam, tam?
5: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb. Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři, hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér. Talíř s Mikym začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán odstředivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle škubánka. Škubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miky se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miky byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla a s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni okresní hitparádu domácích zvířat.
2: Uink, gugu, uí,
5: pištěl kurážně Miky. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
2: Já jsem Škubánek, pes domácí.
6: Li, zátko.
2: Prosím, nechápal Škubánek.
6: Li, zátko, dej,
5: upřesňoval Miky.
2: Jo, lízátko,
5: dovtípil se Škubánek.
2: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš.
5: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
6: Moc sladký, dej slaný.
2: Slaný lízátko nemám,
5: omlouval se Škubánek.
6: Slaninku,
5: dožadoval se drze Miky. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
2: Tu máš, bude to stačit?
6: Ne, nestačit, moc papám,
5: objednával si beze studu Marťánek.
2: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
5: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
2: Máte na Marsu taky špekáčky?
5: Vyzvídal, zatímco snášel nahromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miky by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miky házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
2: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
5: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby ji představil.
2: To je Káťa, prosím, malý člověk.
5: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
2: Kam zmizel? Ještě teď tady stál,
5: dušoval se pejsek.
7: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
5: pochybovala Káťa.
2: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
5: trval na svém Škubánek.
7: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
5: protestovala Káťa. A pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle prahu.
7: To byly myši.
5: Škubánek se zhroutil do křesla.
2: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
5: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
7: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď abych šla nejdřív ze všeho na nákup. A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík. Pěkně hlídej a nikoho sem nepouštěj, napomínala Škubánka. To víš, teď už budu bdělý a ostražitý, dušoval se pejsek. Když Káťa odešla, Škubánek se dal do uklízení, aby zahladil stopy zlého činu. Odnesl talíř do kredence a začal skládat elektrický vláček. V tom se větrem odhrnula záclona a úplně neslyšně vlétnul oknem do pokoje podivný zářící předmět ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad Škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. Tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
8: Ahojka, podej pac.
7: Ozval se Hlásek jako z telefonu. A hele, Myšák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí. Vrčel Škubánek. Tvoreček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem Škubánka popudilo na nejvyšší míru. Víš, jak se vrhá diskem? Takhle! A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
8: Prýma. Prýma.
7: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem. Moc se nehyhněj, potkane! Rozlítil se Škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup, skočil do Kátiny školní brašny a začal z ní metat na Škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem. Začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily Škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka světélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a Škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor. Když ty tak, rozčílil se, tak já takhle. Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářů a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým myšákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a Škubánek rychle zaklapnul dvířka.
9: Já ti ukážu, myšáku, odrzlej, kdo se bude smát naposled.
7: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce. To se mi snad zdá, Škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě, aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam! Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný Škubánek hrdě hlásil.
9: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Myšáka sem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
7: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil zelený Marťánek.
8: Ahojka,
7: kynul anténkami.
8: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
7: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
9: To bych nikdy nevěřil, co ty myši dovedou.

0: Perníková chaloupka.
1: Odkud ten náš holub letí?
0: Letím z lesa, milé děti. Vrků, vrků, vrků.
1: Co's tam viděl, holoubku?
0: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
0: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem. Krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
0: Kde pak? Zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
1: No a teď ještě jednou. Odkud ten náš holub letí?
0: Letím z lesa, milé děti. Brků, brků, brků.
1: Co's tam viděl, holoubku?
0: Perníkovou chaloupku u černého smrku.
1: Viděl jsi také Mařenku?
0: Jak pak by ne, holenku. Viděl jsem ji s Jeníkem, krmili se perníkem.
1: A když z okna na zahradu vystrčila baba bradu, nebáli se, holoubku?
0: Kde pak zamkli chaloupku na cukrový klíč a už byli pryč.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

O ledovém starci. Pohádka americké poštovní známky. Indiáni kmene Čirokézů uměli z toho, co dala příroda, mnoho. Postavit vigvam, vydlabat mísu, naostřit šíp i ušít střevíce mokasíny. Jen jedno neznali ani jejich moudří starci. Umění přivolat déšť, když v krajině nastalo sucho. Tehdy se Čirokézové scházeli u velikého stromu, tančili a zpívali, aby jeho větve předali dupot a křik vzhůru k nebesům z modrého ledu a probudili ledového starce. Když byl ledový starec v dobrém rozmaru, posílal Čirokézům dolů vodu v krůpěch deště nebo jim v zimě strouhal sníh. Byl však starý a rád usínal. A když spal dlouho, nepršelo a země vysýchala. Ve větvích prastromu bydlel také medvěd Mýval a neměl rád, když ho Čirokézové budili. Radil Čirokézům Mývalí řeči. Nechte toho rámusení. Jestli probudíte i ledového starce, bude mrzutý jako starý Mýval, až se dopálí, hodí po vás svou létací hlavu. Když letí krajem, rozmetá mračna, schází ze stromů ptačí hnízda a bere vigvamům střechy, mrzoutil Mýval. Starý Mýval hodně pamatoval. Byl to praděd Mývalýho rodu a prožil mnohý hněv ledového starce. Čirokézové ale nerozuměli Mývalí řeči. Viděli na stromě tlustého Mývala a soudili, že by z něj bylo dost masa a kožešina, že by dala pěkný pláštík. Tančili a zpívali pod prastromem dál. Když se ledový stařec nebudil a déšť z hůry nepřicházel, přivolali Čirokézové na pomoc kouzelníka. Kouzelník si vycvičil hada k poslušnosti. Poručil mu, aby se po větvích prastromu vyšplhal nahoru a naškrábal svými šupinami něco vláhy z nebeského ledu. Had se vyplazil z hůru, až si odřel kůži a nechával po sobě krvavou stopu. Had lezl, škrábal nebeský led a dolů padala voda na vyprahlou zem. Ledový stařec uslyšel šustot, pootevřel jedno oko,

nezbylo, než aby Čirokézové znovu spustili dupot a křik. Mývalý Jedek se zase probudil a varoval ty dole. Nebuďte staříky, bývají zlí. Ledový stařec po vás praští létací hlavou a kde hlava proletí, zafuní, až se kácejí stromy. Drží svými kořeny hliněnou poklici nad kotlem dole, kde si vaří pohřbení dětkové jídlo. Nechte jim klid. Čirokézové však nutně potřebovali vláhu pro vyprahlou zemi a tančili, dupali a zpívali čím dál hlasitěji. Tehdy se ledový stařec podíval na dolejší svět oběma očima a praštil po Čirokézech svou lítací hlavou. Leť tam na ně! A kudy pak staříkova hlava letěla, rozmetávala, co jí stálo v cestě. Vyvrátila i prastrom ve vesnici Čirokézů. Padl korunou na zem, zabil mývala a svými kořeny vytáhl hliněnou poklici nad ohništěm v říši nebo chtíků. Pod prastromem se ukázala jáma a plameny podzemního ohniště šlehaly vzhůru. Nejdřív upečeme nad ohněm mývala, rozhodli Čirokézové. Stáhli medvědí kůži, z větví prastromu udělali rožeň a opekli si tučného mývala. Plameny z jámy však šlehaly čím dál výš a Čirokézové se začali bát, že chytne suchá tráva. Ulijeme oheň, než schoří naše vesnice. Jenže čím ulít, když nebylo vody? Ženy nosily v koších hlínu a kameny, sypali to do jámy, ale ta byla bezedná a podzemní plameny šlehaly dál. Věděli, že proti podzemnímu ohni nezmůže pranic, ani kouzelník. Nezbývalo, než poslat rychlonohé běžce s prosbou o pomoc k ledovému starci, aby poslal déšť. Tehdy ušily ženy nové mokasíny z medvědí kůže a kmen vyslal rychloběžce k ledovému starci. Mokasíny běžely noc a den, až donesly rychloběžce k velikému vigvamu z ledu, kde žil ledový stařec. Huňatá medvědí kožešina zakrývala vchod. Když běžci vstoupili, opadl z nich všechen strach. Ve vigvamu plálo ohniště, zhora visely jelení kýty a koše s bobulemi, jako mývají Čirokézové na dobu zimního hladu. Ledový stařec byl zhrbený věkem, létací vrázčitá hlava už mu zase seděla zpátky na krku a vykuřovala dýmku. Stařec přátelsky pozval běžce, aby se posadili k ohništi a podal jim dýmku. Když se běžci ohřáli a vydýchali, řekli, proč přišli. Moudrý starče, hrozí nám, že schoří svět. Vaše létací hlava vyvrátila strom a odkryla poklici nad podzemním kotlem. Nemáme vodu, abychom oheň uhasili. Já asi dlouho spal, vzdychal ledový stařec. Uhasím oheň, jen co rozpletu copánky. Mám v nich uschováno počasí a zaplétám je, abych neudělal potopu, když zdřímnu. Pak pokynul běžcům. Utíkejte domů, než své copánky rozpletu, promokli byste. A už začal copánky rozplétat. Když prvnímu rozplete konec, švihl s ním o svou dlan a vítr uschovaných copánků vyletěl divoce jako ze stáje vypuštěný hřebec. Vychr zadul vigvamem, sebral posy Čirokézů a popohnal je k domovu. Než doběhli do své vesnice, dohnal je černý mrak. Vylétli nejspíš z druhého rozpleteného copánku ledového starce. Z mraku se řinul déšť a v ohnivé jámě to syčelo jako klubko hadů. Když se valil třetí

a začaly z něj padat kroupy, veliké jako soví vejce, ulehly čirokézové k zemi a přikryly si hlavy kůžemi, aby tu spoušť radši neviděli. Když se mračna přehnala a ledový stařec zavolal počasí do svých copánků zpátky, odvážili se mužové kmene zdvihnout hlavy a podívat se, jak jejich vesnice vypadá po té bouři. Slunce už vyhlédlo z mračen a osvítilo velikou vodní hladinu. Jáma byla zalitá vodou a před očima čirokézů se prostíralo veliké jezero. I sesedli se k poradě, co počít. Vydla beme z padlého prostromu kánoe a podíváme se, jsou-li v tom jezeře ryby. Ty první ryby, co nalovili muži čirokézů do sítí, byly vařené, jako by je vytáhl z vroucího kotle. Čirokézové usedli k hostině. Jezero zatím vychladlo a byla naděje na další živobytí. A rychlým běžcům kmene patřily provždy ryby nejchutnější.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pat a Mat zpátky na venkově.
2: Legendární dvojice Pat a Mat slaví letos 50 let. Jak dopadnou jejich nové bláznivé nápady a zlepšováky? Nechte se překvapit.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pat a Mat zpátky na venkově v kinech od 8. října.

o bílé velrybě a mořských loupežnících. Velryby jsou mořské kravičky. Pasou se ve stádech, dělají vodotrysky a jsou černé jako kominíci. A teď vám musím povědět tu pohádku o bílé velrybě. Byla to taková neobyčejná velryba, jaká se potkává jenom v pohádkách. Byla bílá jako nevěsta. A taková veliká, že omývala hvězdy na obloze, když dělala vodotrysk. Hvězdy se pak leskly, osprchované jako bílé hrnečky v kuchyni. A bílá velryba plavala po všech mořích a oceánech a umývala hvězdy, až jednou plula kolem jednoho ostrůvku. A na tom ostrůvku číhali mořští loupežníci, že někoho přepadnou. Jakmile spatřili bílou velrybu, zaradovali se převelice. I začali ji na lodičce pronásledovat a měli připravený rezavý šíp a konopnou smyčku, aby ji lapili. Bílá velryba je spozorovala a začala utíkat. Ale loupežníci byli umínění a pronásledovali ji vytrvale. Plavala ze všech sil a loupežníci pořád za ní. Třeba, že byla veliká, srdíčko měla jenom maličké a to jí tlouklo ustrašeně. Když obepluli po nevím kolikáté celou zeměkouli, byla už bílá velryba na smrt unavená. Ale mořští loupežníci měli síly ještě dost, protože se u vesel střídali. A oči jim svítily jako dravcům na divoké honičce. Nevím, jak by všechno dopadlo, kdyby bílá velryba v poslední chvíli nevplula do Černého moře. Tam se obarvila na černo. A když ji loupežníci konečně doháněli, viděli, že se ženou jenom za obyčejnou černou velrybou a ta bílá, že jim utekla kdo ví kam. Začali se hádat, šťouchat, vrtět a vyčítat si, kdo to zavinil a šťouchali se tak dlouho, až se s nimi loď převrátila a všichni mořští loupežníci se v tom Černém moři utopili. A bílá velryba, co v Černém moři zčernala, plavala pomalu, bez cíle a na hvězdy už ani nepomyslila, jako by neměla sil udělat vodotrysk. Jenom plakala. A dost možná, že zrovinka od jejich slz je moře slané. A tak plavala a plavala a ani nespozorovala, že proplula bílým mořem. Bylo bílé jako mléko. Jen najednou pocítila, jako by se z ní umila tíseň a smutek a žal a všechno zlé. Podívala se na sebe a vidí, že je zase celá bílá, jako bývala. I zaradovala se převelice, jak to jenom velryby dovedou, a udělala převysoký vodotrysk až ke hvězdám, které se už pomalu ztrácely ve tmě. Hned se zaleskly veselé jako osprchované porculánové hrnečky v kuchyni. A tak ta pohádka o bílé velrybě přece jenom šťastně skončila.

0: Jirko, proč to mléko hned nevypiješ? Podívej, už v něm zase máš mouchu.
1: Jirka s klidem odpoví. Neměj strach, mami, ona ho moc nevypije.
2: Slepička a kohoutek vyšli si do lesa na oříšky. Hned tam za zahrádkou stál ořech a mnoho skořepinek pod ním leželo. Slepička a kohoutek hrabali se dlouho v nich, až se přece jadýrka dohrabali. Slepička je nejdříve viděla a do zobáčku vzala. Ale kohoutek jí začal klovat a chtěl jí je vzít. Tahali se o jadýrko, až slepičce ze zobáčku vypadlo. Tu kohoutek z čerstva je chtěl popadnout, ale místo jadýrka popadl kus skořepinky. Ta mu uvázla v krku a zůstal bez dechu ležet. Jak slepička viděla, že je kohoutkovi zle, běžela, co nožky stačily k studánce pro vodu, by kohoutka milého vzkřísila. Prosila studánku, studánko, dej vody mému kohoutkovi. Leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Studánka jí odpověděla, já ti nedám dříve vody, dokud mi nepřineseš odšvadlený bílý šátek. Slepička běží ke švadleně, ach švadleno, dej šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou, tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švadlena praví, já ti nedám dříve šátek, dokud mi nepřineseš od ševce střevíce. Slepička běží k ševci, ach mistře, dej střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Švec praví, já ti nedám dříve střevíce, dokud mi nepřineseš od prasete štětiny. Slepička běží k praseti, ach prasátko, dej štětiny ševci mistru. Švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše, uvázla mu skořepinka v břiše. Prasátko praví, nedám ti dříve štětiny, dokud mi nepřineseš zemlejna věrtel hrachu. Slepička pospíchá, již celá zemdlená do mlejna. Ach, mlináři, dej hrachu prasátkovi. Ono dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Nedám ti dříve hrách, praví mlinářka, dokud mi nepřineseš džbán smetany. Slepička běží ke kravičce. Kravičko, dej smetany mlinářce. Mlinářka dá hrachu prasátkovi. Prasátko dá štětiny ševci, švec dá střevíce švadleně, švadlena dá šátek studánce, studánka dá vody kohoutkovi, leží za zahrádkou tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Kravička praví, nedám ti dříve smetany, dokud mi nepřineseš čerstvé trávy. Slepička běží na louku. Ach, louko, dej trávy kravičce. Ona dá mléka mlinářce. Mlinářka dá hrách prasátkovi. Ono dá štětiny ševci. Švec dá střevíce švadleně. Švadlena dá šátek studánce. Studánka dá vody kohoutkovi. Leží za zahrádkou. Tiše, ani nedýše. Uvázla mu skořepinka v břiše. Louka praví, nedám ti dříve travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky. Slepička prosí nebe o rosičku a nebe se ustrne a sešle louce rosičku. Ta dá trávu kravičce, kráva dá mléka mlinářce, Mlynářka hrachu dala prasátkovi, prasátko štětiny ševci, švec dal střevíce švadleně, švadlena bílý šátek studánce, studánka vody dala slepičce. Slepička běží ouprkem k milému kohoutkovi, pustí mu do krku vody, kohoutek zatřepotá křídloma, skořepinka mu vyskočí z krku a on vesele zakokrhá kikiriki.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, zdravím taky tebe, Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kivichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
2: ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co Piggy?
0: Abychom se...
2: zdravě vyvíjeli.
0: Já jsem zdravý jako zdravice.
2: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly co, Piggy?
0: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
2: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
0: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško.
2: Střed
0: třeba...
2: těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem,
0: Hanko,
2: a jdeme na bubínek.
0: Lehta.
2: Tak budeme bubnovat, sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme bumtarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená, že budeme cvičit.
0: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítky mi ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
2: Přesně tak, přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
0: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
2: Posilovat. Takže?
0: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky
2: ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti,
0: tak maminky,
2: Piggy,
0: pojďte si se mnou posílit pupík.
2: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
0: No mě se právě chce.
2: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží. Vy, děti, doufám také. Dáme si fajfky. To znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
0: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
2: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozpláclé na zemi. Z chodidel uděláme fajfky. Ruce si položíme, Piggy, na prsa. Pravou, levou, děti, křížem na prsa si položíme ruce.
0: Křížem jako Turek.
2: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, v radu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme, a já počítám do 10, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno,
0: druhou.
2: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký, hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
0: Moc dobře tedy.
2: Moc dobře tedy, ne?
0: To znamená, že mám asi ty svaly nějak zkrácené.
2: Přesně tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech. Máme natažené nohy. Z chodidel uděláme fajfky.
0: Fajfky už umím.
2: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa. Nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám. Zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piggy, ty spíš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A pauza. Tak milé děti, pro dnešek je to všechno.
0: Hanko, mě už to šlo teď líp.
2: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj děti!
0: Ahoj děti! A maminky!
2: A maminky!
1: Já jsem Hylík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hylík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
3: Dost? Já ještě nemám dost, dal bych si nášup.
1: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra, řekl najednou pevně Hylík, přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
4: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
1: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
3: Past!
1: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
4: Chytíme mu palec! Do paskičky.
1: Drželi paskičku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
4: Ne,
1: vyjekl Hylík a skočil po paskičce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak. Paskička se zacvakla. Hylíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hylíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hylík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hylík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hylíka.
4: Při úplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
5: Já jsem Hylík.
4: Co je to, Hylík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
5: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž Lichožrout a Hylík je moje jméno.
4: Legrační jméno? Otvrkl si pan Vavřinec.
5: Taky si myslím, přitakal smutně Lichožrout.
4: A co tu vlastně děláš?
1: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hylík mlčel,
5: Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s Gidečkem spořádáme.
4: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
5: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
1: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
4: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
1: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, namžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne.
5: A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme,
1: řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
4: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
5: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do ciziny, ale už je moc starý, ani ven nevychází.
1: Vychrlil ze sebe hejlík a na pana Vavřince padla těžká únava.
4: Hele ty, hejlíku, já už nic nechci slyšet, vidět a vědět, protože tohle všechno se mi jenom zdá. Já se asi ještě neprobudil. Mně se jenom zdá, že jsem vzhůru a bavím se tu s nějakým mrňavým lichožroutem, rozumíš?
1: Zívl pan Vavřinec a přikryl si hlavu peřinou. Hejlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.

0: Dnes je 7. října a kdo má svátek, kdo má svátek, kdo má svátek?
1: Je, svátek má Justýna.
0: No právě.
1: Kachna Justýna má dneska svátek.
0: Tak to jí musíme popřát. Uděláme oslavu.
1: Jo. Justýna se vykládá jako spravedlivá.
0: Spravedlivá, no to jí musím říct. Určitě se jí to bude líbit.
1: A všem ostatním Justýnám, co právě poslouchají, přejeme všechno nejlepší.
0: Justýny! Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: To tedy Pepa skutečně nevěděl. Znal sice užovku Žofii, co se k večeru klikatě prohání po hladině, ale tak silného hada a ještě k tomu až skoro u samotného dna skutečně ještě nikdy neuhlídal. Z rovinka plul krákosí za Štikou a Neškou. Tak když byl Pepa akorát na největší hloubce, kousek od místa, kde v hluboké tůni na dně ostával sumec Horimír, tak toho hada uhlídal.
1: Hejda, ty jsi had?
2: Nejsem had, Jinochu, jsem ryba.
1: Aha, a kde máš ploutvičky, když jsi ryba? Hm?
2: Mám dvě po straně a jiné nemám. Musím občas přes souš a tak nemám nic, co by mi v tom překáželo. Jsem úhoř. Jmenuji se René.
1: Já jsem kapr. No, vlastně ještě kapřík. A jmenuji se Pepík. Ale říkají mi Pepa a když u toho nejsem, tak mi říkají Jejda. Ale na suchou zem na břehu si netroufnu, i když bych moc rád. Ty můžeš na vzduch nadlouho?
2: Docela nadlouho, než se dostanu zase do vody.
1: A neudusíš se?
2: Neudusím. Začnu dýchat kůží. Ale cože jsi tak zvědavý, kapříku?
1: Protože jsem tě tady ještě nikdy neviděl.
2: Není divu. Já tudy jenom proplouvám. Táhnu z hor a váš rybník je na potoce.
1: Kam proplouváš, René?
2: Daleko, mladíku. Hodně daleko. Do moře a potom přes moře tam, co se rodí úhoři.
1: To se úhoři rodí v moři?
2: V moři, chlapče. Tomu moři se říká Sargasové a úhoři z celého světa se tam sjedou a narodí se nový. No a teď, když už víš všechno, popluji zase dál. Musím. Je čas.
1: Tak hodně štěstí, paní René.
2: Hodně štěstí, Pepíku.
0: Zavolala ještě úhoří paní René a vjela do trávy na hrázi, aby se vyhnula zavřenému zdymadlu.
1: A co tam bude paní René vlastně dělat?
3: Už tam zůstane navždycky. Musí tam umřít. Už je to tak. S tím nic neděláš.
1: A proč musí paní René umřít?
4: No přišel její čas. Dopluje do Sargasového moře a tam se jí narodí dětičky. Paní René umře a dětičky se sem vrátí. Teda ty, co se dostanou nad přehrady, jezy, zdymadla a tak. Ale až za 3 roky.
0: Ozvalo se ještě pod Bartolomějem a on poslouchal také sumec Horimír.
1: Proč až za 3 roky, Horimíre?
4: 3 roky jim to trvá, než sem ze Sargasového moře doplujou. Víš, jak je to daleko?
1: Nevím.
4: Hodně.
1: Plule tady úhoř paní René.
5: Teda řečnit dovedeš, juniore. Kdo tomu má rozumět? Plula tady úhoř René. Snad plul tudy úhoř René, ne?
1: Když říkám, že plula, tak plula, a ne plul. Ona je René totiž paní. Vlastně asi slečna.
6: Tak je to potom úhořice.
7: Ne, že bych se chtěl přijít, to teda ne, ale úhořice se mi moc nezdá. Nikdy jsem to neslyšel.
1: Tak říkejte úhoř René, ať si každý myslí, co chce.
5: Byl tady úhoř, není tady úhoř, tak proč bychom se celý den měli bavit o úhořích?
1: No jo, jenomže ona úhoř paní René umí chodit po suchu. Hm?
6: Tak to není ryba.
1: Je to ryba. A může chodit po suchu. Jenomže asi jenom chvíli, než se dostane přes hráz.
5: Jo, tak se na to úhoří pochodování po suchu jdeme podívat.
0: A tak pluli, až byli u náhonu. Ale tam nebylo po paní René vidu ani slechu. Popojili tam, co z rána a k večeru se dávali rybář Frolík, Imlauf a Šubr, ale ani tam paní René neuhlídali. Když už se zdálo, že je pryč, objevila se paní René sama.
2: Tak se musela zpátky do vody. Je to na druhou stranu přece jenom moc daleko. Od té doby, co jsem tady plula nahoru, museli s tím stavidlem něco udělat. Je nějaké větší.
8: No jo, on porybný šťovíček skutečně loni na podzim stavidlo spravoval, aby bylo pevné, kdyby z jara přišla veliká voda.
1: Tak tady zůstaňte s námi, paní René.
2: Už jsem ti vysvětlila, že to nejde. Musím do Sargasového moře, aby bylo na světě víc úhořů. Už takhle je nás málo. Jak se sem naše Monté dostane, když nebude?
1: Co je to Monté, paní René?
2: To jsou naše miminka. Narodí se ve slané vodě, daleko v Sargasovém moři, a potom plují i několik let, než se dostanou sem zpátky, odkud jsem vyplula. Sem do sladké vody.
1: Hejda, a jak ty dětičky vědí, že mají plout zrovna sem? Do potoka Kotyčáku a potom do Pardoubku a nahoru Rokyťákem až na kopec Hůrku?
2: To neví nikdo. Snad si pamatují něco od nás, když jsou tu naše děti. Asi mají také kousek naší paměti.
1: A to by se nemohly ty vaše děti narodit tady v rybníku Pardoubku?
2: To nejde. Už jsem říkala, že úhoři se narodí jenom ve slané vodě. Musím do moře a ještě k tomu Sargasového, protože je teplé a je tam hodně jídla. I když je to strašně, strašně daleko, jak si vzpomínám.
5: Měli bychom rozhejbat šťovíčka, aby otevřel stavidlo. Jenomže jak?
3: Já bych možná věděl. Někde jsem viděl, jak rybník přetek přes hráz. To by potom paní René šla s vodou rovnou do náhonu, nebo do potoka.
5: Jenomže milej, zlatej, malej, Lojzo, kudrnatej, jak to chceš zařídit, aby šla voda přes hráz?
3: Muselo by se to stavidlo nějak ucpat. Potom by šla voda přes hráz.
6: Takovou neschopnost, aby pohledal. To jste si nevšimli, že dole u dna je taky mřížka? A tou odtéká voda z rybníka do potoka a pryč?
8: Jenomže ta mřížka je taky těsná a tou se paní René taky neprotáhne. Ne, že by neměla štíhlou postavu.
6: Ale kdyby se ucpala právě ta mřížka dole, tak by šla voda vrchem a milostivá paní by mohla přeskočit.
0: A také, že ano. Začali snášet chomáče vodní trávy a starý kapr je pěchoval do mřížky dole u dna. Ale ani moc nemusel, protože voda, jak se tlačila ven z rybníka Pardoubku, sebou brala trávu sama a sama ji taky strkala do mezer v mřížce u dna. A tak za chvíli bylo hotovo. Všichni kamarádi se pěkně seřadili a koukali, kdy voda začne stoupat. Ta voda stoupala, jak potůček Rokyťák přiváděl vodu z Hůrky rovnou do Pardoubku. Jenomže potom se ukázalo, že pracovali úplně marně a zbytečně. Nad nejhořejším prknem stavidla byla totiž také mřížka. Voda se valila z Pardoubku vrchem skrz horní mřížku a dole u mlýna kroutil hlavou v mlynářské čepici pan mlynář Kotyk, protože té vody bylo najednou na jeho mlýn nějak hodně.
5: Tak jsme si moc nepomohli, že jo, dědo?
6: Já nadstavidlo nevidím. Jak mám vědět, že je tam vzadu ještě mřížka? Co moje paměť sahá,
3: Nikdy tam nebyla.
8: Ještě, že jsme se loni Šťovíčkovi posmívali, jak spadnul do vody, když to stavidlo spravoval.
1: Ale co té? Když paní René musí do Sargasového moře a má to tam ještě daleko. Ještě, aby tak nestihla svoje dětičky, až se budou hlásit na svět.
5: Tak o to se neboj, mladej. U toho bude, i kdyby nechtěla. Protože bez ní by její dětičky zřejmě zcela logicky bejt nemohly.
2: Nedá se nic dělat. Budu muset přece jenom po suchu.
0: Povzdechla si paní René a začala rychleji dýchat, aby měla vzduch do zásoby. Mezitím ale už doběhl mlynář Škotyk do hostince pod hrází a veselému porybnému Šťovíčkovi hlásil, že v rybníku Pardoubku se asi něco děje s vodou.
9: No, budu muset ještě trochu popustit spodem, protože je voda moc nahoře a mohla by provalit hráz.
1: A je to. Teď může paní René klidně proplout pod stavidlem.
6: Ještě musí chvíli počkat, až tam bude víc místa.
7: To je štráchu pro jednoho úhoře. Uplavou taky buchanky a bude hlad, dejte na mě. Jinak nic vezlím.
1: Jak můžeš myslet na jídlo, když tady jde o montované děti paní René?
5: Jaký montovaný děti zase?
1: Paní René přece říkala, že se sem budou vracet její montované děti.
3: Neříkala montované, říkala monté. Monté jsou všechny úhoří děti dohromady.
5: Tak, milostivá, budeme se loučit.
0: Prohlásil po chvíli okoun Félix a rozhlížel se, kde je paní René. Přiběhli také Frolík, Imlauf a Šubr, kteří tu zprávu o velké vodě v Pardoubku zaslechli v hostinci pod hrází, kam přišli za Šťovíčkem na kus řeči a to ostatní, a kde jim o tom pověděl hostinský Houdek, takže si ani nesedli.
10: No ne, to byla voda až přes hráz.
9: Proč by měla být voda přes hráz?
10: No, protože tady zůstal v trávě úhoř.
9: Chudák, no. Asi se chtěl dostat přes hráz dolů na vodu. Vždyť je právě jejich čas. Vlastně chtěla, protože tady nahoře jsou jenom samice.
0: Potom porybný Šťovíček šel, sebral z trávy udýchanou paní René a šel jí opatrně pustit pod hráz dolů do potoka, aby mohla plout dál až do Sargasového moře. Protože věděl, že jednou tudy nahoru poplují její děti. A bude dobře. Protože podle Šťovíčka tady mělo být ve všech vodách, co jich jenom je, hodně druhů ryb. Od každého aspoň jedna.

0: Jedničku.
1: Kašel.
2: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
1: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
2: Je.
0: A teď ještě jednou.
2: Po městě chodil kašel a zrovna mě si našel. Ale už běžím z nákupu, nesu si láhev sirupu.
1: A tak se, milí zlatí, ten kašel zase ztratí.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

0: oroseném ránu doplavali vodníci Stulík a Blatoušek zlatou stokou k vesnici Záblatí. Za vesnicí se leskla hladina rozsáhlého rybníka. Jmenoval se Záblatský. Na rybníku bylo veselo. Potápky se potápěly, divoké husy kejhaly, čírky modré panáčkovaly, ale na břehu v rákosí seděl hubený vodník a plakal. Plakal tak usedavě, že každá slza, která spadla do vody, udělala veliké žbluňk. Blatoušek se Stulíkem pěkně pozdravili a zeptali se, proč brečí.
1: Ani se neptejte, odpověděl hubeňour a plakal dál.
0: Byl tak hubený, že mohl v brku spávat. Usadili se vedle něho a snažili se ho pěknými slůvky utěšit. K utěšení nebyl, vzlikal, škytal, štkal a vzdychal. Až za hodnou chvíli se dal zajíkavě do vyprávění.
1: Rybník v noci obchází, škyt,
0: zase vytáhl stavidla pláče. Slzy tekly jako při povodni.
2: Co je to škyt, který v noci obchází?
0: Ptal se potichu Blatoušek Stulíka.
3: Hubeňour nabral dech a pokračoval.
1: Ohnivé strašidlo, tak strašlivé, že se ho bojí i Záblatský ponocný. S očí mu srší jiskry, vlasy má v jednom plameni. Po rybný mi poručil, že musím strašidlo utopit. Říkal, že když ho neutopím, dá mě z vody vypráskat. A kam bych na stará kolena šel? Na nohy nemůžu, rek mám, hlava mi neslouží, podechu lapám. Kam bych se jenom vrtnul, já nešťastný, jejda, jejda.
0: Když tu hrůzu vypověděl, trochu se uklidnil a zeptal se,
1: odkud pak?
0: Vodníci odpověděli popravdě, odkud jdou. Hubený nešťastník se rozjásal.
1: Tak vy jste od Rožmberka? Vy jste ti rváči, co se prali o rybník a nakonec ho nedostali?
2: My jsme se neprali,
0: dušovali se oba. Nemohli pochopit, kdo to tak rychle roznesl po kraji. Hubeňour vyskočil a začal vandrovníky objímat.
1: Moji zlatí rváči, přemůžete strašidlo, utopíte ho a všichni vám budeme vděční do smrti smrťoucí.
4: Utopit by se mělo, když je ohnivé, ve vodě zhasne, rozvážně pronesl Stulík.
2: Ale my strašidla netopíme, poznamenal rychle Blatoušek.
4: Kde pak, to my neděláme,
0: potvrdil Stulík. Hubeňour si ale nedal říct a dál vedl svou. Prosil, škemral, sliboval, modré z nebe s bylinou svatého Jána, nakládanou vláku z ibišku a slazenou šťávou z kořene lékořice. A to byla v tu dobu velká vzácnost. A když vandrovníci kroutili hlavami, že ne, přidával hory, doly, lužní les, rybníky průtoční, luční, náhorní i úboční. Sliboval všechno, co nemohl splnit. Bylo jim ho líto. Stulík nakonec řekl.
4: Tak dobře, jedním okem se na to strašidlo podíváme. Víc neslibujeme.
2: Ohnivé strašidlo jsem ještě neviděl. Kouknu se oběma,
0: vytahoval se Blatoušek. Stulík se jeho odvaze podivil. Blatoušek dodal,
2: přimhouřenýma, asi takhle.
0: A zavřel obě oči. Když slunce zapadlo a přikradla se tma, všichni tři čekali na ohnivé strašidlo. Blatoušek se Stulíkem za cípem rákosu. Hubeňour vystrkoval nos z vody v bezpečné vzdálenosti od břehu. Za Záblatskou tvrzí vykoukl měsíc. Cvrčci na louce přestali cvrkat, žáby kuňkat, ptáci pípat. Blatoušek se strachem třásl, až rákosí šustilo, kde si v dálce se ozval síček a vyloudil naříkavý skřek. Skřek převzala táhlá ozvěna. Najednou kousek od břehu za křovím vzplál oheň. Plamen se pomalu zvedal výš a dal se do pohybu směrem k vodě.
3: Proti měsíci se rýsovala mohutná postava nesoucí zapálenou smolnici. Funěla do plamene, až jiskřičky létaly, oči blýskaly z otvorů bezmasého obličeje. Jakoby postava neměla krk, hlava přecházela hned v mohutné tělo. Hrůza pohledět. Rozhrnulo se rákosí a bosé nohy začvachtaly v bahně u břehu. Na hladinu padl dlouhý stín. Strašidlo mělo v ruce bydlo, na konci stroj zubcem. Ryby se táhly ke světlu zapálené smolnice. Je to pytlák a na hlavě má pytel. Skočíme po něm, až řeknu teď.

0: vzal nohy na ramena a uháněl k vesnici. Ryby se radostí mrskaly, žáby spustily na počest hrdinů chorál. Hubeňour pěl velikou chválu, obdivem nešetřil. Pak uspořádal hostinu, snášel k jídlu všelijaké dobroty, jenom modré z nebe s bylinou svatého Jána, nakládanou vláku z ibišku a slazenou šťávou z kořené lékořice, neměl právě po ruce. Radost v rybníku nebrala konce. Teprve, když byly žáby spění oslavních chorálů tak ochraptělé, že ani kuňknout nemohli, všichni odpluli. Když kránu oba hrdinové po dobře vykonané práci usínali v tůnice, zašpital Blatoušek. Stulíku, spíš?
1: Spím, odpověděl Stulík v dřímotě.
2: Bál ses?
1: Bál.
2: Tak nejsme hrdinové.
1: Strach má velké oči. I hrdinové se bojí.
2: A spí už. Dobrou noc.
0: Dobrou, odpověděl Blatoušek, ale usnout nemohl. Nedalo mu to.
2: Stulíku, spíš?
1: Spím.
2: Když spíš, tak mi ještě pověz, jak jsi poznal, že tu není strašidlo? Jenom podle pytle na hlavě? I strašidla mohou nosit na hlavě pytel.
1: Strašidla nevrhají stín.
2: A my jsme strašidla?
1: Jsme vodníci a od strašidel se vodníci liší tím, že jako lidé mají stín.
2: Tak je to. Teda, jak ty, Stulíku, všechno víš?
1: Mám oči, abych viděl, uši, abych slyšel, hlavu, abych myslel. A taky jsem o pár roků starší. A chce se mi spát.
0: Blatoušek zašeptal.
2: Tak ať se ti něco pěkného zdá, kamaráde.
3: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidýlek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců. Pojďte to sami zjistit. Moucha, strach. V situacích, kterých se bojíme nebo jsou neznámé či nebezpečné, můžeme uslyšet bzučení mouchy strachu. Někdy nás však chrání, abychom nedělali věci, které by nám mohly ublížit. Tobogán, anep jde to i bez krunýře. Ručníky máme, plavky taky, opalovací krém, lehátka, svačinu, pití. Říkala si maminka pro sebe, když balila věci na koupaliště. Kluci, nezapomeňte nafukovací balón,

0: připomínala Ferdovi a Kubovi. Ale ti už byli oba nastoupení v plné polní u dveří i s batůšky a balónem. Nemohli se dočkat. Všichni tři vyrazili směr bazén. Tatínek se k ním přidal cestou z práce. Společně rozložili lehátka, maminka natřela Kubovi krunýř, Ferdovi záda a poslala je k vodě. Oba uměli celkem dobře plavat, ale nejraději dováděli v brouzdališti, kde nebyla velká hloubka. Házeli si balónem, potápěli se nebo skákali do vody. Každou chvíli běhali za maminkou, aby se zahřáli na sluníčku. A pak šupem zase zpátky do vody. Při několikáté cestě k lehátkům zaslechl Kuba smích. Nepatřil jen jednomu plyšákovi, muselo se jich smát několik. Spíš než smích, to byl ale radostný vřískot. Slyšíš to taky? Co to je? Čemu se všichni tolik smějou? Ptal se Kuba Ferdy. Vyrazili směrem, odkud se smích ozýval. Obešli budovu krytého bazénu. Koukej, Ferdo, zvolal nadšeně Kuba. To bogán, a jakej ta výška. Šli blíž. Tobogán nebyl celý zakrytý, takže viděli plyšáky, kteří se na něm vozili. Z jedné z mnoha zatáček vždy vyjel vřískající kamarád a za chvilku opět zmizel v jiné zatáčce. Hele, tamhle tobogán končí. Pojď se kouknout, kam všichni doklouznou. Navrhl Ferda Kubovi. Tobogán ústil do největšího a nejhlubšího bazénu, kam chodili hlavně velcí plyšáci. Honem, pojď za našima, ať se jdou taky kouknout. Kuba na Ferdu nečekal a pelášil za rodiči. Dovedl je až k tobogánu. Tak kluci, jdeme na to, prohlásil tatínek. Ferda i Kuba ale stáli jako opaření. To jako teďka hned, řekl Kuba. Moc ho lákalo svést se, ale trochu se bál. Nedal se však tatínkem dlouho přemlouvat a svým želvým tempem pelášil za ním k tobogánu. Ty nepůjdeš? Ptala se maminka Ferdy. Teď se mi nechce. Je mi trochu zima, možná potom. Ferda se vymlouval. Měl strach. Nevěděl, jak se na tobogánu brzdí. Co kdyby jel moc rychle a v nějaké zatáčce vypadl ven? Kuba má těžký krunýř, tomu nic nehrozí. Ale on... Už jedou, podívej. Maminka ukazovala na tatínka a Kubu. Oba se smáli, sotva vylezli z vody, utíkali na tobogán znovu a pak ještě jednou. Maminka se po chvíli vrátila zpátky na lehátko a četla si. Ale Ferda nemohl od tobogánu a všeho toho ježdění a dovádění odtrhnout oči. A tak si ani nevšiml, že vedle něj stojí Kuba a prohlíží si ho. Kuba se chichotal. Se bojíš, co? Neboj, pojď to zkusit, je to paráda, lákal Ferdu. Teď ne, se vymlouváš. Smál se Kuba a utíkal po schodech nahoru na tobogán. Trhni si, řekl Ferda a vydal se za maminkou. Cestou prošel kolem dvou mušek, které se zrovna praly. Byla to moucha strach a zvědavost.
1: Ty první,
0: křičela moucha strach. Proč to neskusíš ty? Odpovídala moucha zvědavost.
1: Já do vody neskočím, zvlhnou mi křídla a utopím se.
0: Bzučela moucha strach. Neutopíš, bude to vzrušo. Přesvědčovala jí moucha zvědavost.
1: Utopím!
0: Bránila se moucha strach. Ferda rozzlobeně hodil ručník na zem. Blbej tobogán, mě to tu vůbec nebá. Maminka si k Ferdovi přisedla. Ty bys to chtěl zkusit, ale bojíš se, viď? Netrap se tím, nemáš se za co stydět. Ani já bych na to bogán nešla. Taky mám strach. Já nemám strach, nechce se mi, tvrdil mamince Ferda. Dobře ale věděl, že tobogán nevyzkoušel jen proto, že z něj měl strach.
1: Už je hodně hodin, měli bychom jít domů. Dojdu pro Kubu a tátu. Ty tady zatím pobal věci, požádala Ferdu maminka. Ferda všechno rychle posbíral a schoval do tašky. Nedalo mu to a utíkal se ještě jednou podívat k místu, kde se z tobogánu vyjíždí.
0: Do vody zrovna dopadl plyšový tučňák. Smál se a zobáček měl od ucha k uchu. V tu chvíli si Ferda pro sebe jen tak potichonku řekl: příště pojedu i já. Vrátil se k lehátku. Rodiče s Kubou už na něj čekali. Všichni se společně vydali domů. Bylo krásné počasí, takže za pár dnů se šlo na bazén znovu. Ferda se těšil, dal si předsevzetí, že to bude jeho velký den a jízdu na tobogánu zvládne. Čím víc se ale blížili ke koupališti, tím víc ho jistota opouštěla. Sotva si Kuba rozprostřel ručník, nedočkavě vychrlil. Jdeme jezdit?
2: Nepůjdeme si radši házet míčem do brouzdaliště? Navrhl Ferda.
1: Blázníš? Já se nemohl dočkat tobogánu. Chci dneska jezdit hlavou napřed. A taky společně s taťkou. Sednu si na něj. Bude to legrace. Můžeš se na nás jít podívat. Zvolal Kuba a byl pryč.
0: Ferda zůstal sedět na dece. Smutně se za Kubou díval. Maminka si toho všimla.
1: Víš, co mě napadlo, Ferdo? Co kdybychom se tam šli podívat spolu, jen podívat? Vylezeme až nahoru a třeba se rozhodneme, že jízdu přeci jen vyzkoušíme.
0: Ferda chvíli přemýšlel. Nebyl to tak špatný nápad, jen se koukne. Když nebude chtít jet, nepojede. Maminka by ho nikdy nenutila, tím si byl jistý.
1: Ferda s maminkou zrovna procházeli kolem bazénu, když z tobogánu vyjel tatínek s Kubou. Ferdu i maminku postříkala voda. Všichni se smáli.
0: Jdeme na to!
1: Zavelel Ferda s trošku nejistým úsměvem. Vzal maminku za ruku a společně stoupali po schodech. Ze země vypadal tobogán vysoký, ale teď, když byli skoro nahoře, zdálo se všem mnohem strašidelnější. Na schodech je míjeli ostatní plyšáci. Předbíhali a handrkovali se, kdo pojede první. Zrovna kolem prolétali mouchy radost, důvěra a zvědavost.
3: Bzz, to je super, jsem tak ráda, že jsme vyrazili na koupák, zabzučela radost.
4: A já, že jste mi ukázali, jak se na tobogánu jezdí. Bzz!
1: Přidala se důvěra.
5: Já málem ani nešla, ještě, že jste mi o tobogánu řekli. Bzz!
1: Dodala zvědavost. Pak se všechny tři posadili za sebe a s trojitým bzučením rychle zmizeli v první zatáčce tobogánu.
6: Tak, jsme tady. Je to vysoko, řekla maminka, když s Ferdou došli nahoru.
0: Ferdovi se zdálo, že i ona se trošku bojí.
7: Neboj, mami, to zvládneme, povzbuzoval ji Ferda. Byl odhodlaný to dokázat.
1: Cestou nahoru zahlédl malou myšku. Když to zvládne ona, zvládnu to i já, pomyslel si.
8: No tak, nezdržuj, onem!
1: Ozývalo se mu za zády. Plyšáci byli nedočkaví.
8: Mami, já jedu.
1: Otočil se Ferda na maminku.
8: Určitě, pokud máš strach, vrátíme se spolu dolů po schodech, odpověděla.
1: Ferda trošku znejistěl.
0: Mám pořád strach, ale chci si to zkusit. Zvládnu to, neboj.
1: Pojedeš za mnou?
0: Maminka se podívala dolů a chytla se zábradlí. Víš co? Já si to pěkně zase sejdu dolů. Jsi šikula, jeď sám. Já se bojím.
4: Ferda si uvědomil, že není jediný, kdo má strach. Že ho má i maminka, která už je velká.
1: Dobře, mami, to nevadí. Potkáme se dole.
0: Zamával mamince a naskočil do tobogánu. Kuba měl pravdu. Byla to opravdu paráda. Když odpoledne z bazénu odcházeli, Ferda mamince pošeptal. Příště tě to naučím, když budeš chtít.

bez spodu, co bych měl za život. Jen ráno sejdu ze schodu, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot.

A kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat, k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

zvířat, k nímž od věku pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

0: Piggy vtipk.
1: Malý Péťa se ptá tatínka.
0: Tati, proč je tichý oceán tichý?
2: Tatínek se zlobí. Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?
0: Tak jo. Jak vlastně umřelo to mrtvé moře?

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
0: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, vidíte, řekl motýl Emanuel. Pichpic se rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprve jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval a se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Piggy cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj! Dnes s Hankou Knichovou a s Piggym, který má švihadlo!
2: Výborně,
1: Piggy. Budeme cvičit.
2: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
1: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám. Výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Piggy, zjistil jsi něco o tomto?
1: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
1: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
1: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
1: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat. V čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
1: A děti odpověděli, zdar a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
1: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
2: Piggy, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Piggy mi napovídá, budeme skákat snožmo
1: znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
1: A péruj jako péra.
2: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
1: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Piggy, to musí být švih.
1: Dobrá.
2: To musí být švih. Švih.
1: Padlem si švih. Už ho máme vpředu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
1: Na to, co leží na zemi.
2: Jo.
1: Aha.
2: A máš ho zpátky. Kde?
1: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
1: Hop.
2: No a teď...
1: To je jako s tím míčkem, my taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty si sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a v levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
1: Poskakujeme
2: a perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
1: Ano.
2: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mi to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla, už jsem zase před ním a, promiňte, za ním, držíme švihadlo. Piggy, ještě jednou pérujeme v kolenou, děti, pérujte v kolenou, Ela. Hopla.
1: No a teď já ne.
2: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik, děti, připravte se, držíme stažené půlky u sebe, pérujeme v kolenou, Piggy, soustřed se na výkon, švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
1: Hopsa.
2: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
1: Zdar.
2: Ale ne, dvojšvih.
1: Aha, dvojšvih.
2: Dvojšvih, protože se dvakrát švihlo. Ale to je těžká věc, kterou my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
1: To znamená, dám si ho na půlku.
2: Ano, slož si švihadlo na půl.
1: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
2: Zdvihneš ho nahoru.
1: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
2: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
1: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
2: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
1: Hanko,
2: já...
1: Hanko, víš, no, co mi jde nejlíp?
2: No.
1: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
2: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
1: Zdar, zdar, zdar, zdar. Ahoj! Je to je škoda, že už je po všem.
3: Však on si náš Ferda zase něco vymyslí.
4: Já už to mám vymyšlené. Víte co, budeme si vybrat pohádky. Já jich znám plno od nás z kina. O perlinkové karkulce, o sedmi sněhurkách, no rozdě spousty.
5: Ale o tom, jak si housenka pletla kabátek, to jistě neznáš.
1: Jak si housenka pletla kabátek?
5: To vám byla jednou jedna housenka a ta se moc ráda strojila. Zrovna nadešel čas, kdy se měla proměnit v motýla a tak si začala plést kabátek. Ten si musí udělat každá housenka, než se promění v motýla. Celá se pak do něj zabalí, usne a když se pak probudí, kabátek praskne a housenka už není housenkou, ale motýlkem. Ta naše housenka však pořád nevěděla, jaký kabátek by si měla uplést, aby z ní byl hodně krásný motýl. Letěl kolem Bělásek a milá housenka na něj volala:
6: co pak je teď v módě?
5: Zrovna tak. A ten Bělásek povídá: podívej se na mě, já jsem celý bílý, letos bude v módě bílá. A tak ta housenka začala plést bílou.
1: Je, ta byla ale hloupá. Nejkrásnější je přece červená puntičkovaná, jako nosím já.
5: Zrovna tak poradila housence jedna beruška. Housenka tedy začala plést červeno puntičkovaně, ale ten bílý načatý kousek už nechala. A kde se vzal, tu se vzal nejkrásnější motýl, otakárek.
7: Vy si děláte červeně puntičkovanou, to jsem jak živ neviděl, já bych nenosil jinou než žlutou černě páskovanou.
5: Housenka tedy připletla k těm předchozím barvám žlutou černě páskovanou a potom ještě zelenou měňavou. To jí poradil zlatohlávek.
1: Je, to měla na sobě tedy učiněnou strakatinu.
3: To jsem tedy zvědav, jaký z ní pak byl motýl.
5: Všichni byli zvědaví. Ale nikdo se to nikdy nedověděl, protože ta parádivá housenka se vůbec neproměnila v motýla, ale v můru, která lítá pod mě, takže není vidět, jakou má barvu.
4: Dobře i tak, když byla hloupá.
3: A marnivá.
1: To já bych nikdy nechtěla být jiná, nežli červená puntičkovaná, protože taková jsem ze všech nejkrásnější. Co se mi pozmívat?
4: Pardon, to já ne.
1: A jsem ze všech nejkrásnější, abyste věděl, jsem. Počkejte, já to řeknu mamince, že se mi pozmíváte.
5: Jestli pak víš, kdo to řechtá?
4: Já ne, Ferdo.
5: A co pak si kobylka, Pytlíku?
4: A kobylka? Jaká kobylka?
5: Obyčejná luční kobylka, schovaná v Heřmánkovém houští.
0: Tyky kalendář! Dnes je 7. října a kdo má svátek?
8: Je, svátek má Justýna.
0: No právě.
8: Kachna Justýna má dneska svátek.
0: Tak to jí musíme popřát, uděláme oslavu.
8: Jo. Justýna se vykládá jako spravedlivá.
0: Spravedlivá, no to jí musím říct, určitě se jí to bude líbit.
8: A všem ostatním Justýnám, co právě poslouchají, přejeme všechno nejlepší.
0: Justýny!
9: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Tove Jansson Mumínci. Kometa. Čte Vladimír Javorský, režie Jitka Škápíková.

0: První kapitola. Téhož rána, kdy Mumínkův tatínek dokončil most přes řeku, udělal tvoreček čenich objev. Našel úplně novou cestu. Vinula se v jednom místě do temného lesa. Čekal dlouho a sledoval jí pohledem. Musím to říct Mumínkovi, myslel si. Bude nutné, abychom tu cestu spolu prozkoumali, protože na vlastní riziko to dělat nemůžu. Pak si tam položil dvě větve křížem, aby ji našel a co nejrychleji běžel domů. Údolí, kde bydleli, bylo velmi pěkné. Žilo v něm plno šťastné drobotiny a rostly tam velké zelené stromy. Loukami zvolna tekla řeka, kolem modrého domu Mumínků tvořila zákrut a pak tekla dál k jiným místům s jinou drobotinou, která se podivovala, odkud teče. S těmi cestami a řekami je to zvláštní, uvažoval čenich. Když je vidíme, jak kamsi spějí, dostáváme strašnou chuť být někde jinde, provázet je a vidět, kde mají konec. Mumínek zrovna dělal houpačku, když čenich přišel domů. Ahoj, řekl čenich, našel jsem úplně vlastní cestu. Vypadá nebezpečně. Jak nebezpečně? Zeptal se Mumínek. Skoro bych řekl, že zvlášť nebezpečně, odpověděl čenich vážně. Tak to si sebou musíme vzít obložené chlebíčky, odpověděl Mumínek. A šťávu. Šel k oknu kuchyně a zavolal. Haló, maminko, budeme dnes jíst venku. Dobře, odpověděla maminka. Naskládala do košíku, který stál vedle dřezu, obložené chlebíčky. K ním přidala tlapkou karamel z jedné krabice a dvě jablka z druhé. Čtyři malé párky od včerejška a láhev šťávy, co byla pořád připravená a stávala na římse krbu. Výborně, řekl Mumínek. Tak zatím ahoj. Vrátíme se, až se vrátíme. Ahoj, ahoj, odpověděla maminka. Mumínek a čenich prošli zahradou, pak pokračovali v cestě lukami a dál do svahu, až dorazili k temnému lesu, v jehož hloubi nikdy nebyli. Tam postavili košík na zem a podívali se zpátky do údolí. Mumíní dům byl jako malý puntík a řeka vypadala jako úzký zelený proužek. Houpačku ze zhora vůbec vidět nebylo. Tak daleko od maminky si asi ještě nikdy nebyl, poznamenal čenich. Byl jsem tu jenom já a nikdo jiný. A teď se podíváš na mou novou cestu, co jsem sám našel. Pak se začal chovat docela neobvykle. Pobíhal jsem tam, větřil, čenichal, pozoroval postavení slunce a nakonec vykřikl, tady je, našel jsem ji. No, co říkáš? Nevypadá nebezpečně? Můžeš jít napřed. Mumínek vešel s velkou obezřetností do zelené tmy. Obklopilo je hluboké ticho. Musíš se dívat na všechny strany? Všude totiž může číhat nebezpečí, zašeptal čenich. Nemůžu se dívat na všechny strany najednou, ohradil se Mumínek. Dozadu se dívej ty, já to nestihnu. Ne, dozadu ne, bránil se čenich ustrašeně. Když jde někdo za tebou, tak je to mnohem horší, než když se s někým střetneš. To ale děláš na vlastní riziko. Tak jdi první ty, odpověděl Mumínek. No, to taky nechci, vykřikl čenich. Nemohli bychom jít vedle sebe? Šli tedy stále hlouběji do lesa těsně vedle sebe. Ten byl čím dál víc zelenější a temnější a cesta vedla napřed vzhůru a pak dolů, stále se zužovala. Nakonec se úplně ztratila a zůstal jenom mech a kapradí. Cesta přece musí někam vést, poznamenal Mumínek. Tady něco neklape. Nemůže tak z ničeho nic skončit. A udělal několik kroků po mechu. Co když netrefíme domů? Zašeptal čenich. Buď chvilku sticha, řekl mu Mínek. Slyšíš ten zvuk? V dálce za stromy bylo slyšet slabé šumění. Popošel několik kroků, zvedl čumák a větřil. Vítr byl vlhký a pěkně voněl. Tam je moře, zvolal mu Mínek a dal se do běhu, protože jestli měl něco rád, tak to bylo koupání. Počkej, vykřikl čenich, nenechávej mě tady samotného. Mumínek se však zastavil, až před sebou uviděl moře. Pak se slavnostně posadil do písku a zahleděl se na vlny, jak se valí jedna za druhou, každá s hřebenem bílé pěny. Za chvíli vyšel z lesa čenich, usedl po jeho boku a řekl, ty jsi mi utekl, nechal jsi mě na pospas nebezpečí. Měl jsem takovou radost, vysvětloval Mumínek svému společníkovi. Věděl jsem, že tady máme údolí, řeku, hory, ale o moři jsem neměl ani potuchy. Podívej se na ty vlny. Vypadají studeně a zlostně, řekl čenich. Když do nich vlezeme, tak jsme mokří. A když se od nich necháme nést, tak zvracíme. Ty nemáš rád potápění? Zeptal se Mumínek udiveně. Umíš se potápět s otevřenýma očima? Umím, ale nechci, odpověděl čenich. Mumínek se zvedl a šel rovnou k moři. Děláš to ale na své riziko, vykřikl čenich. Nikdy se neví, co se tam dole skrývá. Mumínek se však ponořil do velké vlny plné slunečního svitu. Napřed viděl jenom zelené bubliny světla, pak spatřil lesy chaluch houpajících se nad pískem. Chaluhy byly pěkně učesané a nazdobené mušlemi uvnitř růžovými a zvenčí bílými. Dále měla voda temnější barvu, neboť tam byla černá prohlubeň svažující se do bezedna. Mumínek se otočil, vyrazil vzhůru do vlny a plul na ní zpátky na břeh. Čenich tam seděl a volal o pomoc. Myslel jsem, že ses utopil, křičel čenich. Nebo že tě sežral žralok. Co bych si bez tebe počal? Nebuď bláhový, odpověděl Mumínek. Jsem přece na moře zvyklý. Dostal jsem ostatně pod vodou nápad, bezvadný nápad, ale zatím je to tajemství. Jak veliké? Zeptal se čenich. Takové jako, ať se propadnu do země? Mumínek přikývl. Ať se propadnu do země, zabrebentil čenich, ať supy sežerou mé suché kosti a ať už nikdy nejím zmrzlinu, jestli to tajemství všech tajemství vyzradím, tak oč jde? Stanu se lovcem perel a perly si schovám do skříňky, řekl Mumínek. Všechny bílé kamínky jsou perly, všechny hodně bílé a hodně kulaté. Já chci být lovcem perel taky, vykřikl čenich. Budu je lovit na mořském břehu. Tam je na každém kroku plno bílých a kulatých kamínků. Syna omilu, snažil se vysvětlit Mumínek. O perly jde jenom tenkrát, když jsou pod vodou. Tak zatím ahoj. A odebral se zpátky do příboje. Tak čím teda mám být já? Křičel za ním čenich. Třeba tím, kdo hledá na ulovené perly skříňku, odpověděl Mumínek a opět se ponořil do vody. Čenich se vydal loudavým krokem po pobřeží. Co je prýma, to je vždycky jeho, bručel si sám pro sebe. Jenom kvůli tomu, že jsem takový malý. Chvilku se díval po skřínkách, ale nikde nic. Jenom chaluhy a pár kousků prken. Pobřeží bylo dlouhé, opuštěné a končilo vysokou skálou, padající srázně do vody. Skála byla celá mokrá od pěny z mořských vln. Tohle už mě nebaví, myslel si čenich. Nechci už být malý a pořád bez kamaráda na hraní. A v tu chvíli dvoreček čenich spatřil kotě. Kráčelo si na samém vršku skály. Černobílé, strakaté a s tenoučkým napřímeným ocáskem. Zmocnila se ho taková radost, že se mu až zatočila hlava. Kočičko, zavolal čenich. Čičinko, pojď sem a potěš mě, já jsem tak strápený. Kotě na něho ledabile pohlédlo žlutýma očima a kráčelo dále. Čenich se pustil za ním, šplhal a šplhal na mokrou skálu a přitom na kočku pořád volal. Když vylezl konečně nahoru, šlo už kotě rovnou ke strmé stěně a balancovalo na úzké skalní římse. Nenechávej mě tu, zakřičel čenich. Mám tě rád. Kotě se však nezastavilo a šlo pořád dál. Pod skálou burácelo moře. Čenich ucítil, že se mu třesou nohy. Srdce se mu rozbušilo. A pak lezl za kotětem dál pomaloučku a pořád si přitom myslel, takové milé, hebké koťátko moje, ještě menší než já. O, buď tak hodný ochránce všech malých zvířátek, buď tak hodný a dej, aby bylo moje, abych se ukázal před momínkem. Nikdy dřív se tolik nebál a nikdy nepocitoval takovou odvahu. Najednou měl před očima jeskyni, otvor ve skalní stěně a uvnitř opravdová jeskyně. Čenich zatajil dech. Jeskyně, jaká se najde jenom jedenkrát v životě, nebo taky nikdy. Měla pěkné písčité dno a hladké tmavé stěny a ve stropu okno do modrého nebe. Písek hřál sluncem. Vlezl dovnitř, lehl si na bříško do pruhu sluneční záře a myslel si, tady budu bydlet celý svůj život. Postavím tu poličky, v písku si udělám lůžko a večer si zapálím svíčku. Co tomu řekne mumínek? Nevlídné kotě mezi tím zmizelo. Cesta naspět nepřipadala čenichovi tak nebezpečná. Co pak by se mohlo něco stát novopečenému objeviteli jeskyně? Mumínek se zatím věnoval svému lovu perel, nadskakoval v příboji jako korek a na břehu leželo plno kulatých bílých kamínků. Tak už jsi tady? Řekl, když uviděl čenicha. A co skřínka? Vylez z vody, ihned vylez z vody, křičel čenich. Něco jsem našel. Našel jsem něco naprosto nevídaného a za nejnebezpečnějších okolností, jaké si dovedeš představit. Je to pěkná skřínka? Zeptal se mumínek brodící se na břeh s plnými tlapkami perel. A žádná skřínka, zakřičel čenich, pořád ty tvoje skřínky. Ať se propadneš do země ty a všecky takové krámy. Na to teď nemáme čas. Našel jsem jeskyni, svou vlastní jeskyni. Opravdu? Zeptal se mumínek. S dírou na vlezení dovnitř, se skalnatými stěnami a písečným dnem? Přesně takovou, se vším, co k ní patří, odpověděl čenich tak rozčílený, že se sotva držel na nohou. Můžeš si své perly v mé jeskyni schovat, jestli mi jich dáš polovičku, nebo aspoň tři plné tlapky. Perly se staly hned mnohem pravější a bělostnější, jakmile s nimi dorazili do jeskyně. Pak si mumínek a čenich lehli na záda do písku a dívali se nahoru do okna s modrým nebem. Vchodem občas dovnitř zalétly slané stříkance a pruh slunečního světla byl stále širší. Čenich měl strašnou chuť mumínkovi vyprávět o kotěti. Pak se ale rozhodl, že to neudělá. Napřed je najde a dobře se s ním zpřátelí. Kotě jej bude všude provázet a jednoho krásného dne spolu přijdou na verandu a mumínek řekne, je to možné? Ty máš vlastní kotě, co tě všude doprovází? Mohla by se mu dávat do zahrady miska s mlékem. Každý večer. Čenich vzdychl a řekl, mám už hlad. Představ si, že někdo může samým štěstím zapomenout na jídlo.
1: Do modrého domu v údolí se mumínek a čenich vrátili až pozdě odpoledne. Řeka tekla k večeru poklidně a nad ní zářil nový most, čerstvě natřený rozličnými barvami. Mumínkova maminka právě rovnala kolem záhonů mušle. Měli jste se dobře?
0: Byli jsme aspoň 10 mil daleko, vyprávěl mumínek. Viděl jsem moře, potápěl jsem se do obrovských vln a našel jsem něco ohromně krásného. Začíná to na P a končí na I. Oč se jedná, říct nemůžu, to je tajemství. A já jsem taky něco našel. Začíná to na J a končí na E, vykřikl čenich. A někde uprostřed je K a Y. Víc ale neřeknu.
1: No, to je neslýchané, řekla maminka. Tolik významných událostí v jednom dni. Polévku máte na plotně a nedělejte veliký rámus, tatínek píše. Pak kladla mušle dál. Střídala jednu modrou, dvě bílé a jednu červenou a zase znovu. Působilo to velice pěkně. Tiše si pro sebe pohvizdovala a zdálo se jí, že se chystá na déšť. Ve stromech vanul neklidný vítr a ty vzdychaly, třásly se a obracely listy na ruby. Po nebi pluly táhlé, šedivé mraky. Snad zase nebude povodňová záplava, myslela si mumínková maminka. Sezbírala několik mušlí, které ji přebývaly, a vešla do domu, právě když začaly padat první kapky. Čenich a mumínek usnuli v salonu uprostřed koberce. Maminka na ně rozestřela přikrývku a posadila se k oknu, aby viděla, jak prší. Byl to vydatný déšť, co přináší brzký soumrak. Připlížil se tiše po střeše, šelestil v zahradě, šuměl v lese a daleko odtud krápal do čenichovy jeskyně. A kde si v tajném, vysloveně soukromém úkrytu nevlídné kotě kolem sebe ovinulo ocásek a usnulo.

0: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj.
0: Představ si, co mě dneska napadlo.
1: Co tě napadlo, Méďo? Co jsi vymyslel?
0: Co kdybychom si zahráli nějaké divadlo?
1: Jo, Méďo. No to bychom mohli. Divadlo? To by se mi líbilo. A co budeme hrát?
0: Myslel jsem na nějakou pohádku. Třeba o červené karkulce.
1: O červené karkulce.
0: Tu přece znáš. Aha. Sova a netopír by chtěli hrát taky. Aha. A ostatní kamarádi by byli obecenstvo.
1: Je! To bude legrace. Já budu karkulka. Jde se na to. Jo, to bude paráda. Kdy budeme hrát? Zavoláme všechny, ať se jdou dívat. Jdeme na to.
0: Počkej, Piggy, počkej, to tak rychle nepůjde.

0: to bude trvat moc dlouho, já bych to chtěl teď.
1: Ne, ne, to by se nám nemuselo pak tak dobře povést. Chceme přece kamarádům udělat radost opravdu dobrým představením.
0: Dobrým, to chceme, to chceme.
1: Tak pojď, naplánujeme to.
0: Dobře, tak si prostě počkám jako husa na klas. Dočkej času jako husa klasu.

Váňa a tři medvědi. Také rádi chodíte do lesa? Na maliny, na borůvky nebo třeba na houby? Tak si poslechněte, co se také může přihodit, když nemyslíte na cestu zpátky domů. Jedna malá holčička, jmenovala se Táňa, si jednoho dne vyšla do lesa. Snad chtěla nasbírat pár hřebíčků mamince do polévky. Co se ale nestalo? Táňa v tom lese zabloudila. Zoufale hledala cestu domů. Hledala, ale nenašla. Chodila lesem sem, tam, křížem, krážem, až nakonec přišla k dřevěné chaloupce. Bála se jít dovnitř, ale protože dveře byly otevřené, nakoukla do nich. Opatrně se rozhlížela, ale v chaloupce nikdo nebyl. A tak se nakonec osmělila a vešla. Kdyby věděla, komu ta chaloupka patří, asi by utíkala honem pryč. Ale Táňa to nevěděla. Já vám to však prozradím. Bydleli tam tři medvědi. Medvědí rodinka. Ten největší medvěd byl medvědí tatínek. Jmenoval se Ivan. O něco menší medvěd byla medvědí maminka. Medvědice Máša. A nejmenší z medvědů byl medvědí chlapeček, jejich synáček, medvíďátko Míša. A protože medvědí rodinka byla na procházce v lese, Táňa se mohla po chaloupce v klidu rozhlédnout. Chaloupka měla jenom dvě místnosti. Medvědi jich víc nepotřebovali. Táňa už byla pěkně hladová

0: a taky příjemná vůně bramboračky nalákala do levé místnosti. Byla to totiž jídelna a v ní prostřený stůl. Na něm tři různě velké misky s vonavou polévkou. Největší miska byla zelená, zdobená vlnovkou. Prostřední miska byla růžová a ozdobená kytičkami. Třetí miska byla nejmenší, modrá s bílými puntíčky. No jistě, velká zelená miska a největší dřevěná lžíce byla tatínka Ivana. Prostřední růžová miska a prostřední lžíce byla maminky Máši. A ta nejmenší puntíčkovaná modrá miska byla, no přece medvídka Míši. Ale Táňa byla vyhladovělá a taky pramálo zajímalo, čí je která miska. Ani si nesedla, vzala do ruky největší dřevěnou lžíci a ochutnala Ivanovu polévku z největší misky.
1: Je, ta ale byla dobrá.
0: Pak vzala prostřední lžíci a ochutnala polévku z prostřední maminčiny kytičkované misky.
1: Je, ta voněla.
0: A přestože už Táňa neměla tak veliký hlad, neodolala, popadla třetí nejmenší dřevěnou lžíci a ochutnala i z té třetí nejmenší puntičkované. Polévka z té Míšovy misky jí chutnala snad nejvíc. Teprve teď si Táňa všimla, že okolo stolu stojí tři stoličky. Velká, menší a nejmenší. Táňa nevěděla, komu židle patří. Ale my to víme. Ta největší byla... No přece medvědího tatínka Ivana. Prostřední patřila... Nenapovídat? No, ano. Medvědí mamince Máše. A ta nejmenší stolička, ta bez opěradla, za to s naducaným puntičkovaným polštářkem? No jistě, na té se dával nejmenší z medvědů. Medvědí chlapeček Míša. Co myslíte, kterou stoličku si Táňa vybrala? Táňa chtěla nejdříve vylézt na největší židli. Ta ale byla moc vysoká a tak z ní naše děvčátko spadlo. Potom zkusila prostřední stoličku, ale ta ji tlačila. Byla moc tvrdá. Nakonec se uvelebila na té nejmenší stoličce. Ta byla tak akorát vysoká a polštářek tak měkoučký. Vzala si na klín modrou puntičkovanou mističku, do pravé ruky nejmenší dřevěnou lžíci a s chutí se pustila do zbylé Míšovy polívčičky. Za chvilku byla miska prázdná. To si Táňa pochutnala, však už také měla pěkný hlad. Najedená Táňa se spokojeně houpala na medvídkově židličce. Také se někdy houpáš na své židličce. To asi tvoje maminka nerada vidí, že? Děvčátko se houpalo tak dlouho, až se stoličce ulomila jedna z nožiček a Táňa spadla na zem. Vstala a chtěla raději z chaloupky odejít. Jenže Táňa byla zvědavá holčička a taky to nedalo, aby se nešla podívat i do té druhé místnosti. My už víme, že ta druhá místnost byla medvědí ložnice. Ale Táňa to nevěděla. Otevřela dveře a uviděla tři voňavé ustlané postele. Ta velká medvědí postel patřila, však my víme komu, že? Tatínkovi Ivanovi. Ta prostřední mamince Máše a ta nejmenší jejich synkovi Míšovi. Táně to nedalo, protože to byla zvědavá holčička. A že si postele vyzkouší. Do které vlezla nejdříve? Co myslíš? Nejdřív vlezla do tatínkovi postele. Ale ta jí byla moc veliká. A do které postele potom? vyzkoušela maminčinu postel. Ta sice nebyla tak veliká, ale přece jen moc vysoká. Nakonec si lehla do té nejmenší postýlky. Ve které posteli se Táně líbilo nejvíc, co myslíš? Peřinky voněly čistotou, bylo v nich teploučko a postýlka byla tak útulná. Leželo se jí tam tak příjemně, že Táňa brzy usnula. Sotva holčička zavřela oči, medvědí rodinka se vrátila z procházky. Medvědí táta Ivan, medvědí maminka Máša a medvědí chlapeček medvíďátko Míša. Medvědi byli potouláni v lese hladoví a moc se těšili na svou medvědí bramborovou polívčičku. Medvědí táta Ivan se podíval do své misky a hned zařval silným medvědím hlasem.
2: Kdo jedl z mé misky?
0: Medvědí maminka Máša se podívala do své růžové misky a taky zakřičela. Ale protože maminky nemívají tak silný hlas, přece jen méně hlasitě.
1: Kdo jedl z mé misky?
0: Malý Míša vzal do praciček svou malou modrou misku s bílými puntičky. A co nevidí? Miska byla úplně, ale úplně prázdná. Jako vylízaná. Vypískl nešťastně tenkým hláskem. Kdo snědl mou polívčičku? Medvědi měli veliký hlad. A tak už dál nepřemýšleli. Medvědí rodinka se podílela o zbylou polévku a chystala se konečně usednout ke stolu. Teprve teď si medvědí táta Ivan všimnul, že jeho židli někdo povalil na zem a tak se zase rozkřičel svým silným medvědím hlasem.
1: Kdo povalil moji židli?
0: Také maminka našla svou židli, jak leží vedle stolu na zemi. A tak se hned rozkřičela hlasem medvědí maminky.
1: Kdo povalil moji židli?
0: Ale nejhůř na tom byl malý Míša. Ten jenom zoufale vypískl.
1: Kdo ulomil mé stoličce nožičku a pomačkal můj polštářek?
0: Ale protože medvědi měli pořádný hlad, dál nepřemýšleli. Tatínek Ivan zvednul obě povalené židle, maminka Máša vzala svého medvídka Míšu na klín a medvědí rodinka přece jen, i když málo, povečeřela. Když se najedli, padla na ně únava. A tak, že půjdou spát.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zařval medvědí tatínek Ivan silným medvědím hlasem, když medvědí rodinka vešla do své ložnice.
1: Kdo ležel v mé posteli?
0: Zlobila se Máša hlasem medvědí maminky.
1: Kdo to leží v mé postýlce?
0: Vypískl udiveně malý medvídek Míša, když si vylezl na stolečku, aby skočil do své postýlky. Odhrnul peřinku. Uviděl spící Táňu a začal svým tenkým hláskem křičet.
1: Tady je! Držte ji! Chyťte ji!
0: Táňa byla po bloudění lesem unavená, v bříšku jí hřála dobrá polívčička a peřinky byly tak voňavé. Tu hned tak něco neprobudí, řekli byste. Ale Míšův pisklavý hlásek ji přece jen probral ze snu. Probudila se a co nevidí? Nad ní stojí tři medvědi. Velký medvěd, prostřední medvěd a malý medvídek. Táňa se už ale nejspíš nikdy nedozví, že ten největší je medvědí táta Ivan, ten prostřední medvědí máma Máša a ten nejmenší medvědí synáček medvíďátko Míša. Táňa se totiž strašně lekla a dala se na útěk. Dveře byly ještě pořád otevřené a tak než se medvědi vzpamatovali, Táňa byla pryč. Pustili se za ní. ale Táňa se schovala v hustém houští a taky medvědi nenašli a museli se vrátit domů s prázdnou.

0: vtipk.
1: Učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
2: Protože nemám plešatou pastelku.

0: Malý princ šel dlouho pískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Kdo jste?
2: Jsme růže.
1: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, tři sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
0: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z

0: Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
1: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
0: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
1: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
0: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
1: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
0: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
1: To znamená vytvořit pouta.
0: Vytvořit pouta?
1: Ovšem. Ty jsi pro mě jen malým chlapcem, podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mě jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
0: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
1: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
0: To není na zemi.
1: Na jiné planetě.
0: Ano.
1: Jsou na tvé planetě lovci.
0: Nejsou.
1: To je zajímavé. A slepice?
0: Také ne.
1: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
0: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
1: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
2: A tak si malý princ ochočil lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
1: Budu plakat.
0: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
1: Ovšem.
0: Ale budeš plakat.
1: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
2: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
0: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná statisícům jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. Protože jsem jí chránil. Je to má růže.
2: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
0: S Bohem.
1: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
0: Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
0: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
2: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
3: Mám pro vás novou Piggy básničku.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: A teď ještě jednou.
4: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe frčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Malý podraz. Přišel večer s velkým V. V rakoviště za západním nádražím nikdo nehlídal. Zrezivělé trosky aut pomalu zarůstaly trávou. Kdysi tu býval drátěný plot, ale ten už dávno vítr strhal. Profesor René Kadeřábek se tady výjímal jako bytost z nějaké jiné planety. Na místo se dostavil první, vyzbrojen triédrem a notesem. Rozumně totiž usoudil, že nemá právo zasahovat do vnitřních lichožroutích záležitostí, ale za to má jedinečnou povinnost podat o nich lidstvu zprávu. A tak si vybral úkryt v úzké kabině havarovaného autobusu, odkud mohl všechno vidět a být přitom nespatřen. Na půdě jeho vily probíhala už od rána porada ve třech, i když ten třetí nemluvil, jen funěl. Byl to Vasil. Ta věrná hromotucká duše měla jen jediný návrh.
2: Hlavně žádný vyjednávání, šífy. Já do toho jejich Kilimandžára prostě vlítnu a všechno tam rozmlátím.
1: Od té chvíle už promluvit nesměl. Padre chtěl jít na schůzku s Kudlou Dederonem úplně sám, ale to Ramses rozhodně nepřipustil a jeho otec byl nakonec rád. Vasila přes jeho hlasité protesty poslali pryč a v doprovodu svého syna se vydal k západnímu nádraží. V Kilimandžáru byl Tullamore junior pořád pod zámkem a Hihlík se čtyřmi hodně divoce vyhlížejícími lichožrouty čekal na povel, kde mají vyrazit. Jedna parta už na vrakovišti zjišťovala, jestli je čistý vzduch. Kdyby tam měl padre svoje lidi, všechno se zruší. Jinak tu vládl klid. Že se děje něco výjimečného, se dalo poznat jen podle hemžení v podzemních prostorách Kilimandžára. Dederon tentokrát svolal celý svůj gang. Hodinu před desátou se vydal uvítací výbor k vrakovišti. Dederon jmenoval Hihlíka velitelem akce. Místo setkání se nemuselo upřesňovat. Mezi vraky vedla jediná ulička na malý kamenitý plácek. Za ním a kolem něho byly zase další hradby železného šrotu. Hihlík už z dálky viděl, jak tam stojí jeho strýc. Vždycky z něho šel strach, ale teď jeho tlouška působila tak nějak bezbraně. Opíral se o Ramsese a nejdřív a nejvíc ze všeho ho upoutala Hihlíkova na ušnice, ale neřekl nic. Zarytě a zle mlčel. Pro Hihlíka to bylo horší, než kdyby řval a zuřil. První promluvil Ramses. Kde je můj bratr? Co je s ním? Vykřikl. Hihlíka ani neoslovil. Díval se na něho jako na nejpodlejšího zrádce. Hihlík by se nejraději k němu rozběhl, ale teď nesmí nic zkazit. Musí tu hru hrát až do konce. Tullamore junior je v pořádku? Nic se mu nestalo? Má se dobře a už se těší domů. Mějte strpení, za chvíli ho uvidíte. Už je na cestě sem. Šéf Kudla Dederon ho přivede. Odříkával to jako naučený text. Jen očima se snažil dát Ramíkovi najevo, co tu nemohl říct, protože po každém boku měl dva hlídače. A také mu nemohlo ujít, že z okolních vraků vykukovaly další hlavy s ušima propíchnutýma spínacím špendlíkem.
3: Chci ho vidět. A chci mluvit s Dederonem,
1: zařval Tullamore senior.
3: S tebou se, Hihlíku, bavit nebudu.
4: On přijde, jen tu musíme všichni počkat. Takové jsou instrukce,
1: odříkával Hihlík jako mluvící loutka. Už uplynula hodina. Kudla Dederon se svým zajatcem pořád nepřicházel. Bylo to nekonečné a vyčerpávající čekání. Dokonce i profesor Kadeřábek ztrácel trpělivost. Všechny aktéry měl už dávno ve skicáku a teď se rozmýšlel, jestli nemá do věci zasáhnout osobně. Ale jak? Když se jim ukážu, lichožrouti se rozprchnou. Nebo po svém chameleonském způsobu rychle splynou tady s tím rezavým šrotem. A ještě si ublíží. A tak zůstal sedět v promáčklé šoférské kabině autobusu, kde si nemohl ani nohy natáhnout. Minula další hodina čekání. Zvon na věži kostela odtloukl půlnoc, právě když se přiřítilo nejméně 20 Dederonových kojotů a jeden z nich oznámil, že se celá akce ruší. Proč? Hihlík to vykřikl nechápavě a padre s Ramsesem zuřivě. Žádná odpověď. Dederonova smečka Hihlíka obklopila a zmizela s ním ve tmě. V dálce zahrmělo a zvedl se prudký vítr. Točil se nad městem a hnal před sebou listí, papíry, igelitové tašky a ponožky.

0: Slunko bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídani. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si ho věl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se to pěkně jí spalo. Lehl si pěkně na zádečka a zdvihl všecky nožičky do povětří a počal se houpat. Houpi houp, houpi houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhouplo. Houpi houp. A už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Au, au. Tatínkem to trhlo, takže byl všecek polekaný. Zatrapený Broučku, co pak tak musíš křičet? Ale tatínku, když jsem se tak udeřil. A jak pak? Já jsem spadl z postele. Tak jsi měl dávat pozor. Ale když ono mě to přece bolí. Maminka měla už zatím snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty, Broučku, už pláčeš, sotva z očí proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. I jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla. Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si, sepjali nožičky a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Potom říkal Brouček svou modlitbičku. Požehnej nám, pane Bože, prosíme tě pokorně. A pak už hned držel svou dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelnou polivčičku a Brouček, třeba že všecky polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelnou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědlí svůj plný talíř a maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko už je dávno za horama. Honem dal mamince hubičku a řekl, a teď, Broučku, pěkně poslouchat, ať mě pak maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím, ano? Tak pojď. A šli, ba letěli, ale hezky nízko, aby Brouček nespadl. A jen tak daleko, co mohl Brouček dohlédnout domů, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. A tatínek mu řekl, jdi už zas, jdi a pěkně se uč lítat. A Brouček šel. Chaloupku měli vystavěnou ve stráni pod jalovcem a krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu. A zas zpátky až na střížku, pak se zas spustil a letěl až k dubu a ještě zas zpátky. A když už byl celý udýchaný a křidelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A zas se spustil a zas letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zas zpátky až na střížku a zas se spustil a letěl až k dubu a zas zpátky a ještě se spustil a letěl rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru.
1: I Broučku, bodeď bychom nebyli.
0: A Bruška také? Bodeď bych nebyla, Broučku, co pak nám neseš? Já nic, ale pane, to už umím lítat. Od našich až sem a zas k našim a zas sem a zas k našim a zas sem a jakoby nic, že bys to nedovedla.
1: I však já jsem Beruška a nejsem žádný Brouček. Vaše maminka, myslím, také moc lítat neumí. Moc ne. Ale pane, já jsem dnes ráno spadl z postele.
0: A to skřičel, viď?
1: A jak pak to víš?
0: Co pak si to slyšela?
1: I neslyšela. Ale to já už vím, že jsi takový křikloun.
0: Že já jsem křikloun? Ty, Berouši.
1: A už zas Brouček letěl. Maminka už měla doma uklizeno a cídila právě okna, že se až třpitila.
0: Kde pak jsi byl tak dlouho, Broučku?
1: Byl jsem chvilku u kmotřičky pod dubem.
0: A co pak jsi tam dělal?
1: Nic. Já jsem tam byl jen tak u okna.
0: A co pak ti dali?
1: Nic. Já jsem nic nechtěl.
0: O, oni ti přece něco dali. Včera kmotřička povídala, že až tam přijdeš, oni něco mají.
1: No, to by byla kmotřička nepovídala. Ať si to nechají. No, však ty si tam proto půjdeš.
0: No, nepůjdu.
1: Půjdeš.
0: A jak pak si daleko tatínka vyprovodil?
1: Daleko, až k těm třem olším. To není daleko, to se budeš muset ještě moc učit, než budeš moci s tatínkem lítat a pěkně lidem svítit.
0: A co pak se těm lidem musí svítit? Však my si svítíme sami.
1: Když oni mají noc, když my máme den, oni teď spí.
0: A proč pak jen tatínek svítí, když oni spí?
1: I holečku, to tak musí být, to už pán Bůh tak chce. A ty také poletíš s tatínkem tam daleko a budeš pěkně svítit.
0: Jen jdi a uč se lítat.
1: To se Broučkovi líbilo a už zase lítal. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl v druhou stranu až ke kaštanům a hned zas zpátky až na střížku. Ale dál se mu jaksi nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim začíná z komína kouřit. A už seděl na komíně.
0: Maminko, co pak se vám na ohništi chytá?
1: I nic, holečku, já si chci udělat na polívky jížku.
0: A že vám to, maminko, zafouknu?
1: Ne, já nechci, necháš toho. Ale Brouček přece foukal. A už by to byl málem zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kous a Brouček počne křičet. A křičí a leze ze střížky dolů.
0: Maminko!
1: A co pak zas, Broučku?
0: Maminko, když mě ten kous vlezl do očí.
1: Vidíš, ty škaredý, Broučku, dobře tak, když nechceš poslouchat.
0: Nevíš, co ti tatínek přikazoval? A zač se ráno modlíme?
1: Počkej, já to všecko povím.
0: Ale maminko, když mě vlezl ten kous do očí a tak mě štípal.
1: I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť já jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mi to zhasit. A věděl jsi, že to nechci. Ne, vidíš, to ti nesmím prominout. Co pak by s tebe bylo? Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi i Berušce. Ale, maminko, vždyť jsem vám to nezhasil. A já už vám to víckrát nebudu zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, ne, ne, ne, to já musím říci. Ale když Brouček moc prosil a prosil, maminko, maminko, a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak, a už neplač. A dej si na sebe pozor. To by tě neměl nikdo rád. Brouček musí poslouchat. Vidíš, jak tatínek poslouchá. Tatínek, koho pak on poslouchá? I pána Boha poslouchá. Vždyť víš, že každé ráno letí z domu a je celý den pryč až do noci. A třeba, že ho křidelka bolí, druhý den už hned zas letí, jen aby byl poslušný. Vidíš, a kmotříček také poslouchá. A kmotříčka také. A Beruška, no, ta teprv poslouchá. A ty pořád ještě vzlikáš a jsi takový umouněný. A Brouček, maminko, já se půjdu koupat. A maminka, tak jdi, jdi. Však ona věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat. Ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a hop do trávy. Jak byl dlouhý a široký. A házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas hop do rosy, až to kolem stříkalo. A když se už dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, rosu ze sebe setřepal a rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil. Beruško, už se nezlobíš?
0: Co pak bych se, Broučku, zlobila?
1: Pane, to jsem se vykoupal. Jestli pak ty umíš také plavat?
0: Ne, kde pak bych já uměla?
1: Pane, já umím plavat.
0: Ne, jď, Broučku,
1: já musím jít mamince pomoci. A kde pak je kmotřička?
0: Seká na dvorku chvojí. Pojď se podívat.
1: A Brouček se šel podívat. A co pak nám neseš, Broučku? Nic, kmotřičko. Já jsem se koupal. A vy něco máte, kmotřičko?
0: Mám, pane, něco dobrého.
1: Ale já nevím, jestli ti dám, když si Berušce tak škaredě řekl a pak si utekl. Ona plakala. Plakala. Však já jí už tak nebudu říkat.
0: No, uvidíme. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného, tak pojď
1: a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do hraničky. Pak ti něco dám. Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila.
0: K motřičce se to zdálo být až moc, ale Broučku, Broučku, neber si toho tak mnoho najednou. Ale Brouček, že to unese, a nosil.
1: Ale místo, co měl šťaklíčky pěkně do hraničky rovnat, Brouček je tam jen tak házel A to Beruška nechtěla. Broučku, to se tak nesmí, maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo. O, nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně? Neděláš. Vidíš, už si to zas jen tak hodil. To se musí pěkně rovnat. Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně. A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi moc silný. Jinak, kmotřičko. Ale když ona se pořád se mnou vadí. Jinak, když ty jsi takový divný, Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? I to si myslím, jako med sladké. Jen jdi a honem ještě nos. A Brouček honem ještě nosil. Beruška to bez toho už skoro všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla se Kýrku do špalku. A tak pojďte, děti. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála Almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen otočila a už bylo otevřeno. Ale teď, co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No, tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. A Brouček, o, já vím. Kmotřičko, to jsou jahody. Ale Beruška se smála. A kmotřička, o, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ale Beruška se stále smála. Ne, Broučku, to je ještě mnohem sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. A Beruška se mu teprv smála. O, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. Ale Brouček už nic nevěděl, až to Beruška prozradila. Ale ty hloupý Broučku, vždyť je to med. A Brouček, tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. Jo, to si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři. Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí. A Brouček, aby už šel domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotříčky a dostal jsem tam med. To vám byl sladký. A jestli pak si poslouchal, nebude maminka žalovat? Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka je viděla oknem, vyšla vstříc a co pak, tatínku, že dnes tak brzy, já ještě nemám večeři hotovou. Tatínek dal mamince hubičku. I milá Beruško, už začíná být chladno, tak jsme letěli o něco dřív. Už toho bude brzy zas konec. A tak dělala maminka honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidelka A Brouček už se houpal tatínkovi na koleně. Houpi ho, houpi ho. A maminko, vidíte, Brouček vás pokoušel.

poslala? Nic? Ani nemáš co vyřídit? Ne, ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotříčka pozdravovat. I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravuji. Vidíš, Broučku, ale už jdi, přistav židle ke stolu, budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl. Pěkně se pomodlili a to jim ta polivčička zas chutnala. Byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. Dlouho pak už nebděli. Chtělo se jim spát. Klekli a tatínek se modlil. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Brouček na to, pán Bůh s námi a zlý pryč, dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim.

0: Hugo!
1: Ano, ano.
0: Mám pro tebe něco k rozlousknutí.
1: Mám nastražené uši a těším se, Piggy.
0: Hele, hele, co jsem našel? To je jazykový oříšek. Hele,
1: povídej.
0: Víš, co to je? Dát za někoho nebo za něco ruku do ohně?
1: To by bolelo, kdyby to bylo doopravdy. Dávat tlapku do ohně, to by dělal jen šílenec, ne?
0: No, to se říká.

0: jenom jako to se říká. A myslí se tím, že se můžeš za někoho zaručit, že ho dobře znáš a víš, že něco udělá, nebo řekne správně, nebo že se zaručíš za něco, že to dobře dopadne.
1: No to se mi líbí. A jak to vzniklo, proč se to tak říká?
0: No, to ti hned povím. Ale je to trochu strašidelné.
1: Nech toho.
0: Kdysi, hodně dávno, když se rozhodovalo třeba před soudem, jestli je pravda, že někdo něco provedl, nebo ne, používala se k určení toho, co je pravda, taková zkouška a říkalo se jí zkouška ohněm.
1: Ohněm?
0: No, a tenkrát si mysleli, že když má někdo pravdu, tak se mu při té zkoušce nic nestane. A rukou třeba nad plamenem udrží a nespálí se.
1: Piggy, to jsi ale vymyslel. Vždyť by to hrozně bolelo a pálilo by to, ať už by měl pravdu nebo ne.
0: Jasně, Méďo, je to nesmysl. A dnes už by to nikoho ani nenapadlo. Ale dřív se tohle dělo. No, ale to úsloví z té doby dát za někoho ruku do ohně se od té doby používá do dnes.
1: No, to jsem teda opravdu rád, že se to už dneska nedělá. Taková hrůza. Představ si to. Strkat tlapky do ohně. Do sklenice s medem, jo, to bych pochopil, ale do ohně... To je přece nesmysl. Tak hloupý bych tedy nebyl. To ne.
0: Myslíš, že by se dalo teď říkat, já za tebe dám ruku do sklenice s medem? To teda nevím. Já myslím, že dám...
2: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pat a Mat zpátky na venkově.
0: Legendární dvojice Pat a Mat slaví letos 50 let. Jak dopadnou jejich nové bláznivé nápady a zlepšováky? Nechte se překvapit.
2: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pat a Mat zpátky na venkově v kinech od 8. října.

0: Kapitola 16. Ve městě. Šla jsem za svlačci cestou, která se dlouho vinula mezi ohromnými skálami. Kráčeli zvolna, jeden za druhým, a jak některá chrpa zaplakala, začali jí sborem zpívat u kolébavku, kterou jsem si šeptala s nimi.
1: Modrý je celý svět, jako tvých očí květ, jako tvých očí květ. Viděl jsem v dálavě vlaštovky let, kmitnout se modravě. Leč mnohem krásnější a mnohem modřejší, přece je však vlaštovky krásnější, oblohy modřejší, modrý tvůj zrak.
0: Skály, které svíraly cestu, se nížily a rozestupovaly. Pak se objevily domky a stále jich přibývalo. Z dálky by je byl mohl každý pokládat za porcelánové vázy. Jakmile se některý svlačec přiblížil k domkům, hned se ozývaly radostné výkřiky. Pochopila jsem, že každá malá chrpa našla svůj domov. Jak jsem kráčela dál, domy byly čím dál vyšší. Některé byly perleťové jako lastury a jiné zase svítily všemi barvami jako měňavé hedvábí. Květinka zvoneček, která pletla punčochu u jednoho otevřeného okna, mi roztomile přála dobrý den a já jsem jí zamávala rukou na pozdrav. Na ulicích začínalo být rušno. Chudobky jezdily na žlutých velocipédech s jedním kolem, které se míhaly jako šípy. Krtonožka vezla kolem mne ruční vozík plný hrnečků s medem. Tulipány se vraceli z nákupu s hezkými košíčky plnými zásob. Ale nejvíce jsem byla překvapena, když jsem zabočila do ulice Zlatého plátku, kde bylo nejvíce obchodů. Byly tam obchody bohatě zásobené a hojně navštívené. V řeznictví bylo vyloženo plno žebírek ze zlatých střevlíků, včelích kýt, hlav cvrčků, upravených jako želva. Byla tam svíčková z chroustů i klobásy svázané stříbrnými pentličkami. Vlčí máky tam sekaly maso a byly zakrvácené od hlavy k patě. V mlékárnách prodávali sněhové koule, mravenčí vajíčka, láhve nazelenalého mléka a všelijaké sýry. Ba viděla jsem i kadeřnictví, kde měli veliké nápisy.
2: Trvalé ondulace. Zvláštní oddělení pro karafiáty a chryzantémy.
0: Potom jsem viděla krámy s bižutérií, s voňavkami, s prádlem, cukrářství, pekařství a kdo ví, co ještě. Hoříc zvědavostí, pobíhala jsem z jedné strany ulice na druhou, div, že mě nepřejel autobus. Byl právě takový jako ten, v kterém jsem jela s šedozelenou. Nikdy bych si byla nepomyslela, že taková dlouhá housenka plně obsazená květinami by mohla ujíždět tak rychle. Ale ze všeho nejpodivnější byly automobily. Velcí umělí chrti, kteří se prudce rozjížděli, když v nich byl zapjat motor. Byla jsem zmámena tím ruchem a každou chvíli jsem vrazila do některé květiny, ale nemohla jsem zapomenout na svůj hlad. Na strašlivý hlad, který mi až svíral žaludek. Jsou jistě už 2 hodiny odpoledne, řekla jsem si, když mám tak veliký hlad. Představte si tedy, jakou jsem měla radost, když jsem na rohu jedné ulice spatřila domek, který vypadal jako vajíčko, a kde byl nápis.
2: Pohostinství zdarma.
0: Vstoupila jsem dovnitř a posadila jsem se ke stolku. Seděli tam nejen vlčí máky, sedmi krásky, šípkové růžičky, pampelišky, slunečnice, šeříky, ale i květiny, které jsem v zahrádce u našeho domu nikdy neviděla. Všechny jedli s velikou chutí, ale já jsem se marně dívala po nějakém číšníkovi nebo vedoucím. Už jsem byla celá zoufalá, že nedostanu nic k jídlu, když se někde vedle mne ozval hlásek.
3: Co byste si přála, slečno?
0: Myslela jsem, že omdlím strachem, protože jsem nikoho neviděla. Ale hlásek opakoval svou otázku a tu jsem si všimla, že to promluvil stolek, který se přede mnou také uctivě ukláněl.
2: Nejdříve bych prosila nějakou polévku.
0: Zakoktala jsem.
3: Vyberte si, slečno.
0: Odpověděl stolek.
3: Je tam polévka ze sluníček? Ze střevlíků a polévka s perličkami.
0: Neznala jsem přirozeně žádnou z těch polévek, a tak jsem váhala, až stolek znovu promluvil.
3: Dejte si polévku ze sluníček, je to naše specialita.
2: Tak prosím,
0: souhlasila jsem. Okamžitě se otevřela deska stolu a objevil se kofrík horké vonné polévky. Byla výtečná. Plno sluníček plovalo na povrchu, ale ani jedno jsem nemohla nabrat na lžíci. Když jsem polévku dojedla, všechna sluníčka najednou rozevřela křídla, letěla pryč a volala:
4: Děkujeme vám, slečno, že jste nás poctila svou volbou.
0: Stolek se mě už zase ptal.
3: Co byste si přála dále, slečno? Jsou tam žebírka ze zlatých střevlíků, cvrčci v rosolu, muší křídla na kyselo a zadělávaní chrousti.
0: Rozhodla jsem se pro žebírka ze zlatých střevlíků a opravdu, nikdy bych byla nevěřila, že to může být tak dobré. Objednala jsem si je ještě třikrát a potom jsem ochutnala muší křídla na kyselo. Jako zákusek mi stolek nabídl květinovou pusinku. Představte si, spodek z růžových lupínků a na něm mraženou meruňku pokrytou báječným krémem s fialkovou vůní. Skutečná pusinka, která mi něžně zlíbala rty a jejíž sladkost mi pronikla až do srdce. Podivná věc. Když jsem se zvedla, stoleček mi ještě ke všemu poděkoval za to, že jsem se laskavě u něho zastavila a že mě směl obsloužit. Pak jsem se chvilku procházela, ale bylo mi nějak těžko, protože jsem se přejedla. Na křižovatce jsem zahlédla mravence s bílou helmou na hlavě, který řídil dopravu. Vzpomněla jsem si, jak strážníci vlídně poradí chodcům a zamířila jsem k němu. Mravenec mi jistě ochotně řekne, kudy budu muset jít, abych se dostala k domku, kde bydlí pšenice, k níž se chci utéci. Jak mě mravenec uviděl, otočil několikrát hlavou. Způsobilo to strašlivý hluk, jako kdyby najednou rachotilo 1000 kávových mlýnků. Uliční provoz se naráz zastavil, mravenec se na mne vrhl a zařval.
5: Holčička, holčička, to je ta holčička, kterou hledá královna.
0: Všechny květiny mě okamžitě začaly pronásledovat. Strach mi propůjčil křídla, takže jsem je brzy nechala daleko za sebou. Znovu se ozval strašlivý hřmot, jakoby meloucích mlýnků, a já jsem pochopila, že všichni policisté ve městě mi budou v patách. Květiny, které jsem potkávala, se nejdříve s údivem za mnou dívaly, ale pak se přidaly k pronásledovatelům a tak se za mnou brzy řítila úplná záplava květin. Teď jsem litovala, že jsem se tolik najedla. Bolelo mě na levé straně a cítila jsem, že už dlouho nevydržím utíkat tak rychle. Když jsem už byla hodně vpředu, zahnula jsem rychle do nějaké postranní uličky, abych se tam ukryla. Ale špatně jsem si to vypočítala. Ulička byla slepá. Za hrozného povyku mě dva mravenci chytili, naložili do vozu a rychle odváželi.
1: Ne, nechte mě,

myší. Celkem svorně v ježichýši. Jenže jednou vrzla vrátka,

0: Piggy vtip.
1: Pane doktore, ten můj kanárek nespívá a nespívá.
2: Čím to asi bude?
0: Asi tím, že je vycpaný.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal, a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých křiže nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že jí za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklády. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: Šedá myš. Má šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi, a ty v kole taky nejsi.
1: A teď ještě jednou.
0: Šedá myš. Malá šedá myš, ve sklepě má skrýš. Do zahrádky vyjde vrátky a pak neví kudy zpátky. Hopsa hejsa, hopsa hejsi, a ty v kole taky nejsi.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku, usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala 2 hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, iskutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblíšku, koblíšku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sypce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham. A snědla ho?

Jak se želva přechlubila. Jednou se želvě zastesklo. Zmocnila se jí dlouhá chvíle. Co tady? Povzdechla si. Jakou tu mám radost. Půjdu do světa. A když se tak rozhodla, šla. Šla den, dva a třetího dne potkala dvě kachny. Vyprávěla jim, že jde do světa a kachny hned, že tam s ní zaletí. Želva se zaradovala a ještě větší radost měla, když jí kachny vyprávěly o dalekých zemích, o kterých ještě nikdy neslyšela. Želvo, řekli kachny, my tě do dalekého světa odneseme. A hned vzali do zobáku větvičku, želva se jí zachytila tlamičkou a kachny se vznesly vysoko k nebi. Letěly a želva s nimi. Hlava se jí chvíli točila a musela přivírat oči. Vznášela se nad vysokými horami, nad hlubokými jezery, nad lesy a lukami. Potkávala ptáky a ti se jí obdivovali, jak statečně letí. A želvě se jejich obdiv líbil, pyšně pokukovala kolem sebe. Zdálo se jí, že má opravdu křídla, že se sama vznáší, že už vlastně kachny ani nepotřebuje. Letím jako pták, zvolala chlubivě, ale to neměla dělat. Jen zaznělo první slovo, želva se řítila z velké výšky k zemi. A když dopadla krunýřem na zem, nemohla se převrátit. Dlouho trvalo, než se jí podařilo dostat se zase na všechny čtyři. Co strachu vystála, co úzkosti zažila. Ani se neptala, kam se mohla dostat, kdyby se tak domýšlivě nechlubila.

0: Jedna matka měla dvě dcery. Vlastní a pastorkyni. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, protože byla Maruška krásnější než její holena. Dobrá Maruška neznala svoji krásu. Nemohla si pomyslit, kterak to je, že se matka tak velmi na ní hněvá, kdykoliv na ní pohlédne. Všecku práci sama udělat ji musela. Poklízela v chýši, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila, i kravičku samotinka obstarávat ji musela. A holena, ta se jen strojila a na zápraží si hověla. Ale Maruška všecko ráda dělala. Byla trpělivá jako beránek. Nebylo to však nic platno. Obě byly den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a holena škaredější. I pomyslila si matka, až přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušu a nebudou chtít holenu. Od toho okamžení hleděli macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostili. Hladem ji mořili, byli ji, ale ona trpěla a i přitom všem stávala se den ode dne krásnější. Takových utrpení si na ní vymysleli, že by poctivému člověku ani na rozum nepřišli. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se holeně vůně fialek.
1: Marušo, jdi, přineseš mi z lesa kytici fialek. Chci je mít za pasem,
0: no abych pořád voněla, rozkázala sestře.
2: Ach bože, sestro milená, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky, pravila ubohá dívka.
3: Ty smolnoško, usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi, a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě,
0: zahrozila jí holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela. Děvče šlo v hořkém pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče bloudilo, dlouho bloudilo, hlad jí mořil, zima jí třásla, prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal z tohoto světa.
1: Tu zahlédne zpovzdálí světlo, jde po záři i přijde až na vrch hory. Na vrcholku hoří veliký oheň, vatra a okolo vatry na kamenech sedí 12 mužů. 3 jsou bělovousí, 3 jsou mladší než oni, 3 ještě mladší a ti 3 nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně pohlíželi. Těch 12 mužů bylo 12 měsíců. Leden seděl nahoře, ten měl vlasy i vousy bílé jako sníh a v ruce držel hůl. Maruška zůstala chvíli v udivení stát, pak ale přistoupila blíž a pozdravila.
2: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese.
0: Leden pokývnul hlavou.
2: A proč pak si přišla, děvče moje? Co tu hledáš? Jdu na fialky, odpověděla Maruška s pláčem.
4: Ho, teď není čas chodit na fialky, vždyť je sníh, řekl.
2: Já vím, ale sestra holena a macecha mi přikázali přinést fialky z lesa. Když je nepřinesu, zabijí mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, kde pak je najdu?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k nejmladšímu měsíci a dal mu hůl do ruky. Bratříčku březne,
1: sedni si nahoru.
0: Měsíc březen sedl nahoru na kámen a máchl holí nad vatrou. V tom okamžení vzplanula vatra výše, sníh začal roztávat, stromky začaly pučet, pod mladými buky zazelenala se travička, v travičce růžověla se poupátka chudobek a bylo jaro. Pod křovím uschovány pod lístky rozkvětaly fialky a než se Maruška nadála, všude jak by modrou plenu prostřel. Maruško, rychle trhej, rychle, kázal jí březen. Maruška s radostí trhala, až měla velikou kytici fialek. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů.
1: Divila se holena i macecha, že Maruša přináší fialky. Šli ji otevřít a vůně fialek po celé chýši zavanula.
5: Já pak si je natrhala,
0: ptala se zarputile holena.
2: Ach, vysoko v lese rostou pod keříčky, dost jich tam je, pravila Maruška.
0: Holena vzala fialky, přivoněla, dala i matce přivonět, dala si je za pas, ale sestře neřekla, přivoň si. Druhý den hověla si holena u pece a zachtělo se jí jahod. I zavolala si na sestru.
5: Jdi, Marušo, jdi a přines mě z lesa jahody.
2: Ach bože, sestro milená, kde pak najdu jahody? Což to kdy slýchal, aby pod sněhem jahody rostly?
0: Pravila Maruška.
3: Ty smolnoško, usmolená,
5: co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle ti, ale tak nepřineseš jahody, zabiju tě.
0: Zahrozila zlá holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela.

0: Děvče šlo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko na váto. Bloudila, dlouho bloudila, hlad jí mořil, zima jí třásla. Tu vidí zpovzdáli světlo, co viděla včera. S radostí se k němu pustila. Přišla zase k té veliké vatře, okolo níž sedělo 12 měsíčků. Leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese,
0: prosila Maruška. Leden pokývnul hlavou. Proč pak si zase přišla? Co pak tu hledáš, děvče?
1: Jdu na jahody,
0: odpoví Maruška.
1: Ho, ale vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou,
0: pravil leden.
1: Vždyť já vím,
0: smutně povídá Maruška.
1: Ale sestra Holena i Macecha přikázali přinést jahody. Když je nepřinesu, tak mě zabijí. Pěkně vás prosím, stříčkové, povězte mě, kde pak je najdu.
0: I zdvihl se leden, popošel k měsíci, který mu seděl naproti, a dal mu hůl do ruky. Bratříčku Červne, sedni si nahoru. Měsíc Červen sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vysoko vyšlehla vatra. Žárem roztál sníh. Země se zazelenala. Stromy obalily se listem. Ptáčkové začaly prospěvovat. Rozmanitých kvítků pole se rozkvétalo. A bylo léto. Pod mladými buky zrály jahůdky a než se Maruška nadála, bylo jich, jako by krve rozlil.
1: No tak, rychle sbírej, Maruško, sbírej!
0: Rozkázal měsíček Červen. Maruška s radostí sbírala, až měla plnou zástěrku. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a domů pospíchala.
2: Podivila se Holena i Macecha, že nese Maruša v skutku domů jahody, plnou zástěrku. Běželi ji otevřít a vůně jahod hned po celé chýši zavanula.
3: Kde pak si je nazbírala?
0: Ptala se zarputile Holena.
1: Ach, vysoko v lese, pod mladými buky,
0: pravila Maruška. Holena vzala jahody, najedla se do syta, i Macecha se najedla, ale Marušce neřekli. Vezmi si také. Zmlsala se Holena na jahodách a třetího dne zachtělo se jí červených jablek.
3: Jdi, Marušo, jdi do lesa a přines mi červená jablka,
0: rozkázala sestře.
1: Ach bože, sestro milená, kde pak by se v zimě jablka na stromě vzala?
0: Namítala ubohá Maruška.
4: Ty smolnoško usmolená, co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi do lesa a jak nepřineseš červená jablka, uvidíš, že tě opravdu zabiju?
0: Zahrozila zlá Holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a pevně za ní zavřela.

0: Děvče pospíchalo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, převysoko. Maruška však již nebloudila, ale přímo pospíchala na vrch hory, kde veliká vatra hořela, okolo níž 12 měsíčků sedělo. A leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé, boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese, prosím.
0: Leden pokývnul hlavu.
2: A proč pak si přišla, děvče? Co pak tu zase hledáš?
1: Ach, jdu pro červená jablka.
0: Zima je. V zimě přece nerostou červená jablka.
1: Ach, vždyť já vím. Ale sestra Holena i macecha mi přikázali, abych přinesla z lesa červená jablka. Když je nepřinesu, zabijou mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, povězte mě, kde pak je mám hledat?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k jednomu ze starších měsíčků a dal mu hůl do ruky. Bratříčku září, sedni si nahoru. Měsíček září sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vatra rudě zahořela, sníh se ztrácel, ale stromy neobalovaly se listem. Jeden lísteček po druhém opadával a chladný větřík je roznášel po zažloutlém pažitu. Jeden sem, druhý tam. Nikdy neviděla Maruška tolik rozmanitých kvítků. Po stráně kvetla turanka, červenaly se karafiátky, v údolích naháčky, pod mladými buky rostlo vysoké kapradí a hustý zimostrás. Maruška se ale dívala jen po červených jablkách a tu vidí v skutku jabloň a na ní vysoko mezi ratolestmi červená jablka. Maruško, rychle zatřes, rychle, rozkázal měsíček. Maruška s radostí třásla jabloní. Spadlo jedno jablko, zatřásla po druhé, spadlo další. Jdi už, Maruško, pospíchej domů, volal na ní měsíček. Maruška hned uposlechla, sebrala spadlá jablka, měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů. Podivila se Holena i macecha, že opravdu nese Maruša domů jablka. A kde pak si je natrhala? Ptala se Holena.
1: Ach, vysoko v lese rostou a dost jich je tam.

0: horkého pláče, prosíc Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě a nedal od zlé sestry a macech ji ubít. Utekla do kuchyně. Mesná holena nechala prozatím klení a začala jíst jablko. Zdálo se jí lahodné a tvrdila, že takovou dobrotu ještě jak živa neokusila. I maceše zachutnalo. Snědli obě a zachtělo se jim více. Dej mi, matko, kožíšek, jdu sama do lesa, řekla holena. Ta smolnoška by nám je zase po cestě snědla. Však já najdu to místo a všecky je setřesu, i kdyby na mě volali. Darmo ji matka zrazovala. Holena vzala kožíšek, plenu na hlavu a pustila se do lesa. Matka starostlivě stála na prahu. Sněhu plno, nikde stopy. Holena bloudila, dlouho bloudila, mlz ale poháněl ji dál a dále. To viděla zpovzdálí světlo. Pustí se k němu, přijde na sám vrch, kde hoří veliká vatra, okolo vatry na 12 kamenech sedí 12 měsíčků. Holena se zalekne, hned se ale vzpamatuje, přistoupí blíže k vatře a stáhne ruce, aby se ohřála. Neptá se měsíčků, smím se ohřát, či nesmím, ani nepozdraví. Proč pak si přišla, děvče? Co pak tu hledáš? Mrzutě zeptal se jí leden.
1: Ty starý blázne, proč pak se mě vyptáváš? Nemusíš vědět, kam jdu.
0: Odsekla zarputile holena, odvrátila se od vatry a šla do lesa. Leden svraštil čelo a holí máchl nad hlavou.

tom okamžení zachmuřilo se nebe. Vatra nízko jen hořela. Sníh začal se sypat, jako by cíchu rozsypal. Ledový vichr začal dout po lese. Holena nevidí ani na krok před sebe. Bloudí, bloudí, padá do závějí, údy slávnou, křehnou. Ustavičně sníh se sype, sype, sype. Ledový vítr duje. Holena laje na Marušu i na Pána Boha. Údy v teplém ožichu však pomalu mrznou. Čeká matka Holenu. Vyhlíží z okénka, vyhlíží ze dveří. Nemůže se dcery dočkati. Ubíhá hodina za hodinou. Holena nepřichází. Co pak jí tak jablka zachutnala, že se jí od nich nechce, či co? Musím se jít sama podívat, kde jenom je. Pomyslela si konečně macecha. Vzala kožíšek, plenu na hlavu a za Holenou se pustila. Sněhu plno. Nikde ani stopy. Volala Holenu. Nikdo se neozýval. Bloudila. Dlouho bloudila. Sníh se jen sypal a ledový vítr dul po lese.

Doma Maruška uvařila oběd, obstarala kravičku, ale Holena ani Macecha nepřicházejí. Kde pak se tak dlouho zdrželi, povídá si Maruška u přeslice. Již je plné vřetánko, již se v jizbě setmělo a Holena ani Macecha se nevracejí. Ach bože, co pak se jim to asi přihodilo, stýská si dobré děvče a úzkostlivě ven okénkem se dívá. Nebe se třpití, zem se svítí, ale člověka nevidět. Smutně zavírá okénko, udělá křížek a modlí se za sestru i matku. Ráno čeká se snídaní, čeká s obědem, ale nedočká se ani Holeny, ani Macechy. Obě v lese zmrzly. A tak dobré Marušce zůstala chýška i kravička, kousek pole, našel se k tomu i hodný mladý hospodář a dobře se jim oběma spravedlivě žilo.

0: Tiki hádanka.
1: Rád jím dříví, celý les mě živí. Nikdy, nikdy nezahálím. Říkají, že tuze pálím.
0: Už víte, co to je?

0: básnička.
1: Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatý se v pase. A teď ještě jednou. Nejradši se pase vepř neboli prase, protože mu všecko chutná, kulatí se v pase. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: žluťák. Moc jsem litoval, že mi Krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí pást. A tak nezbylo, než prohlížet louku, pod kterou měl Krtek své chodby. Ale ať jsem poslouchal pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem chodil sem a tam, už jsem byl celý urousaný a pořád nic. Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem. Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka, poznal jsem, že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami. Kocour mě pustil, posadil se, vyprskl chlupy, které mi vytrhl a povídá: "Pryš se dobře, já už tě tady pozoruju delší čas, konečně jsem tě dopadl." Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním dohodnu po dobrém, a tak mu povídám: "Ty jsi zdejší?" A žlutý kocour na to: "Samo." "Že jsem tě tu nikdy přes den neviděl, ty sem chodíš jen v noci?" "No samo, a co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš?" No to se mě dotklo. Řekl jsem žluťákovi, že jsem v chaloupce svého člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát prohnal. Na žluťáka to však neudělalo žádný dojem. "Tak ty jsi na světě proto, aby zhlídal člověku jeho jídlo?" Řekl posměšně a dodal: "To já mu zase na jeho jídlo chodím." Taková řeč mě polekala. Ale žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do kožichu. Říkal, že v chaloupce za lesem mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta, že on v noci chodí. "Ty lidem kuřátka bereš?" "No samo," ušklíbil se žluťák. "A oni ti to dovolí?" Žluťák se ke mně otočil zády a řekl: "Sáj si, tady." Námatal jsem mu na zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk, ukázal na něho dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk a do nohy se žluťákovi zasekla palčivá bolest. "A měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. Našinec se musí mít před člověkem na pozoru." "A člověk je tvůj nepřítel, žluťáku?" "Samo." "A ty jsi nepřítel člověka?" "Samo." "A kdo je tvůj přítel?" "Nikdo." "Ty nemáš nikoho rád?" Žluťák vycenil veliké ostré špičáky. "Rád mám kuřata, protože jsou dobrá." "A co mne, žluťáku? Nemáš rád nebo nerád?" zeptal jsem se. "Jsi mi zatím lhostejný, ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit, kdyby ses mi pletl v mém lovišti, tak bych ti ukázal, kdo je žluťák. To si mě nepřej." "Ty jsi rváč a já si tě nepřeju," řekl jsem zlostně. Žluťák se chystal, že po mně skočí, ale zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.
1: Piggy vtipk.
2: Petře, na pravé straně je lampička, rozsvítí, já se bojím.
3: Žadoní Honzík, který se v noci probudil. Petr na to.
4: A jak mám, prosím tě, ve tmě poznat, kde mám pravou stranu?
5: No přece napravo.
6: Co to bylo? To byli vlci.
7: Vlci v gramofonu, to je blbina.
8: Nebo Drákula. Nebo?
6: Co?
8: Nebo to, mám to říct?
6: Sválně.
8: Já to řeknu, ale budeme se bát.
6: Nešť.
8: Nebo jestli to nebyl duch.

0: přes noc ve starodávném hradu, není tam klidný spaní.
1: Chodí tam bílá paní.
0: Praskání, nahání, strachu člověku v nočním hladu.
1: Srdce mi hlasitě klepe, tuším tady záhadu.
0: Boty dubou po schodech, do mě straší duch.
1: Náhle, táhle začne pištět, prásk a zbyl po něm kuch.
0: Ve vitíři nahoře, vytřeštěná tvář.
1: Dlouhá čouhá kamen ruka a

0: sotkové a šmakovinky. Jestli pak si ještě pamatujete na naši poslední návštěvu italské kuchyně.
1: Já si to pamatuju moc dobře. To jsme dělali těstovinový salát.
0: Ano, ano, přesně tak. To jsi mě, Piggy, překvapil, že máš takového pamatováka.
1: Já bych řekl, že mám pana pamatováka skoro stejně dobrého jako pana zapomínáka.
0: Jdi ty, rozum, brado. Dneska se do Itálie vydáme ještě jednou.
1: A co tam budeme dělat?
0: Upečeme si pravý italský chlebík, který se jmenuje focaccia. Slyšel jsi o tom někdy, Piggy?
1: No, jestli jsem o něm slyšel, tak na něj nastoupil nejspíš ten pan zapomíná.
0: Takže nevíš, co je to focaccia?
1: Ne.
0: Určitě nejsi sám. Vsadím se, že spousta dětí, co nás právě poslouchá, o focacce určitě taky ještě nikdy neslyšela. Focaccia je tradiční italský kynutý chléb. Někdy se mu také říkalo chléb chudých, protože na jeho přípravu toho není moc potřeba a je rychle hotový.
1: Chléb chudých.
0: Dnes se ale jako chléb chudých rozhodně nebere. Je to pravá italská pochoutka.
1: Chleba, jo? Pochoutka? No to jsem teda zvědavý.
0: Piggy, neošklíbej se nad něčím, co neznáš. Už jsme někdy uvařili něco, co by ti nechutnalo.
1: Počkej, budu o tom chvíli přemýšlet. Ne, vždycky mi všechno chutnalo. Jen se mi pak kocour Vojta směje, že mám velký pupík a musím s ním válet sudy z kopečka, což mě ale taky baví. Tak,
0: tak vidíš, tak se do toho pustíme.
1: Co má vrchní robot kuchyňák na toho fuťaku nachystat?
0: Focacciu, Piggy, ne fuťaku, focacciu.
1: Focaccio, jasně, focaccio.
0: Co budeme potřebovat, ti řeknu hnedlinko. Jen chci nejprv říct všem našim posluchačům, aby popadli někoho dospělého za ruku a odvedli ho do kuchyně, protože s dnešním receptem si sice užijeme spoustu zábavy, ale bez dospělého se to neobejde.
1: Dospělého děti nebudou potřebovat jenom v tom případě, jestli mají doma veverku laskonku stejnou, jako mám já. Děkuju ti, laskonko, že jsi na mě hodná a že se mnou vaříš a že si se mnou povídáš.
0: Je, to je krásné poděkování, Piggy. Děkuju. To je veliká radost, když vím, že ti dělám radost. A teď k té focacce, ano?
1: Jo.
0: Tak, na jednu menší focacciu budeme potřebovat tohle. 2 hrnky hladké mouky, 0,5 malé lžičky soli, 2 malé lžičky sušeného droždí. Ty se dají běžně koupit v obchodě. Stíháš to, kuchyňáku?
1: Robot kuchyňák se míhá jako míhačka. Hladká mouka, sůl, sušené droždí. Mám, všechno mám.
0: Ještě to ale není všechno. Ještě potřebujeme 1/4 hrnku strouhaného parmezánu.
1: No tady nevím, co je parmezán. Je, ale tady je hrnek a je v něm něco nastrouhaného.
0: Tak si trochu ochutnej a hned budeš vědět, co je to parmezán.
1: No to jako, je to sýr.
0: Ano, sýr. Italský. Kromě toho 1/4 hrnku si ještě stranou nechej trochu parmezánu, kterým pak na závěr celou focacciu posypeme. Ještě nám něco chybí.
1: Co? Říkej, podám.
0: 3 velké lžíce olivového oleje a 1 velká lžíce mořské soli. Výborně se hodí sůl s většími krystalky. A ještě hrnek teplé vody.
1: Olivový olej, mořská sůl, voda. Kuchyňák hlásí, že všechno je na svém místě. Hlavně proto, že si to sem předtím připravila.
0: To víš, chtěla jsem, aby nám to pěkně odsejpalo.
1: Jo, ty už mluvíš jako já. Odsejpalo?
0: Ještě nemáme nádobí, to nám tu chybí. Z nádobí budeme potřebovat hrnek na odměřování ingrediencí.
1: Ingredience to jsou přísady, viď?
0: Přesně tak, Pipi.
1: Dál.
0: Plech nebo zapékací misku vyloženou pečícím papírem, větší mísu a vařečku. Hned to připravíme a jdeme na věc. Piggy, vezmi si tu velkou mísu a nasyp do ní připravenou hladkou mouku a půl lžičky soli a zamíchej.
1: Míchám?
0: Míchej a já ti tam ještě přisypu sušené droždí. Tak a čtvrt hrnku sýra parmezánu. Mícháš?
1: Míchám. Sotva přitom dýchám.
0: Teď udělej uprostřed důlek. Tam přijdou dvě lžíce olivového oleje a jeden hrnek teplé vody. A teď je, Piggy, zase tvůj čas. Musíš to všechno smíchat, dokud nebudeš mít krásně jemné těsto.
1: Jdu na to. Tak těsto musí být jemné, tak.

0: Míchejte vařečkou, dokud se vám těsto nespojí, pak můžete použít vlastní tlapky a pořádně to těsto uhňácat.
1: Vlastní tlapky?
0: No neboj se toho, Piggy. Na to se ti kopítka báječně hodí. Zkuste na těstu pracovat aspoň 5 nebo 10 minut. Prostě vydržte, dokud nebude těsto krásně sametové a vláčné. Můj robotický míchač míchá jako zběsilý. Už ho musím vypnout.
1: Funkce míchání zastavena. Uf, to byla
0: nádhera. Kuchyňáku, už můžeš zase jít a pošli mi sem Piggyho, ano?
1: Robotický míchač se loučí. No, už jsem tu zase, já růžovka růžová.
0: To je dobře, Piggy, už se mi po tobě stýskalo. Teď těsto vezmi a dej ho tady do nádoby na pečení, kterou jsem nachystala a vyložila pečícím papírem. Skvěle si to přendal.
1: Laskunko, a není toho těsta nějak málo?
0: Neboj se, Piggy, hned se k tomu dostanu. Já teď celou nádobu i s těstem přikryju čistou utěrkou. A takhle ji dáme někam na teplé místo a necháme těsto hezky.
1: Hezky. Nevím, co.
0: No přece kynout. Nakyne a pak ho teprve upečeme. Nemusíš se bát, že by ho bylo málo. Těsto musí odpočívat a kynout alespoň hodinku. Že je vykynuté, se pozná snadno. Tak, že se opatrně podíváme pod utěrku.
1: Ale opatrně, aby se těsto nevyděsilo a neuteklo. Ne, abyste na ní bručeli.
0: Musím říct, že měl ten kuchyňák přece jenom něco do sebe.
1: Už jsem hodný. Povídej, už neruším.
0: Opatrně se podíváte pod utěrku a uvidíte, že za tu hodinku nabylo, nakynulo, snad dvojnásobně. Vyplňuje celou nádobu na pečení. Abychom nemuseli hodinu čekat, nechala jsem jedno těsto kynout už dřív, ještě předtím, než Piggy přišel. A podívej se na něj, tady je. Vidíš, jak už vyplnilo úplně celou zapékací misku?
1: Aha, no paráda, tak to jsem se bál zbytečně, že toho bude málo.
0: Já jsem ti to říkala. Ještě něco. Předtím, než dáme fokaču upéct, je potřeba jedna věc. Pěkně to těsto nahoře podoubej kopítky a posypej ho zhora tím odloženým parmezánem a mořskou solí. Teď dám misku do trouby, kterou jsem si předehřála na 180 stupňů. Asi tak na 20 minut. Uvidíme, jak to půjde. Při pečení musíte chlebíček v troubě sledovat, aby se vám nespálil. Každá trouba totiž peče trochu jinak, takže časové údaje v receptech jsou jenom orientační. Po upečení do zlatova necháme fokaču pár minut vychladnout a můžeme si hned pochutnávat. Pokud vám fokača zachutná, můžete vymýšlet nové a nové varianty. Přidat do těsta nebo zhora už po vykynutí třeba olivy nebo sušená rajčátka nebo různé druhy bylinek. Je toho spousta, co se dá s fokáčou zkusit.
1: No, abych to nekomplikoval a už bych hlavně koukal, aby byla hotová.
0: Ještě chvilku vydrž ty, hladovče. Kdo si počká, ten se dočká. A vy děti, až fokaču také ochutnáte, jako za chvilku Piggy. Napište nám, jak se vám povedla.
1: Já vám příště řeknu, jak chutná mě.
0: Ano, Piggy, na to si posluchači jistě počkají. Tak zase příště a nezapomeňte. Recept na fokaču i postup najdete na www.piggy.cz v Laskončině, tedy mé, sbírce nejlepších veveřích receptů. Ahoj!
1: Ahoj!

0: jim slíbil, že budeme vyvolávat duchy.
1: A co je na tom?
0: Já se pojím.
1: Toho seberte se. Sám jste duch.
0: Já vím, ale já mám při tom vyvolávání vždycky takové zvláštní pocity v břiše.
1: Teo, celé je to podvod. A já jim na to přijdu.

0: mělo být 100%.
1: No, tak to máme pro dnešek za sebou.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

ožalování. Jú, to se řekne. To byla Kamilka. Otočila se na patě a pádila k paní učitelce, až jí culíčky neposedně poskakovaly. Paní učitelko, Lojza vzal Sabince kyblík. Ale jistě se spolu nějak domluvili. Podívej, jak se hezky hrají, upozornila paní učitelka Kamilku. Ta jen pokrčela rameny, téměř dotčeně utrousila a důležitě odkráčela zpět k pískovišti. Kamilka byla velice pozorná holčička a velká informátorka. Vlastně byla prostě užalovaná. Vždyť jak jinak nazvat, když někdo pořád říká: a to se poví, já to na tebe řeknu. A pak to taky řekne. Paní učitelku to trápilo, měla Kamilku moc ráda a mnohokrát se jí snažila vysvětlit, že žalovat se nemá. Kamilko, jsi velmi všímavá holčička, ale když mě budeš upozorňovat na každou drobnost, kterou děti provedou, nikdo si s tebou nebude chtít hrát? Chápu, že se ti nelíbí, když někdo někomu ubližuje, ale kdo má hezčí sponky do vlasů? To si snad holčičky vyříkají sami. Jenže Kamilka dobře míněné rady nechtěla slyšet. Netrvalo dlouho a už se zase blížila s důležitým postřehem. Paní učitelko, Radek se směje Tomášovi, že neumí jezdit na koloběžce. Kamilko, nadechla se paní učitelka, ale potom jen bezradně pokrčila rameny. Tak to šlo den za dnem. Děti si Kamilče na žalování skutečně brzy všimly. Přestali si s Kamilkou hrát a někdy na ní dokonce posměšně pokřikovali. Žalobníček žaluje, pod postelí maluje, namaloval husu, tam mu dala pusu. A Kamilka? To se poví, pištěla a pelášela za paní učitelkou. Toho dne měli děti ve školce divadlo. Představení bylo ohromně napínavé a zábavné. Není divu, vždyť bylo o námořnících a pirátech. Kluci, ale i holčičky, se už nemohli dočkat, až půjdou pospa, tedy pospaní na zahradu, a vyzkouší si taky pořádnou pirátskou bitvu. Jakmile byli venku, okamžitě se do sebe pustili. Námořníci, holčičky, se houpali ve své lodi na rozbouřených vlnách a pálili z mohutných děl borovicové šišky. Piráti, kluci, se vrhali s vyceněnými zuby rovnou na palubu pískoviště. Zde se odehrávala bitva muže proti muži. Oko za oko, zub za zub. Boj byl nelítostný, ale ohleduplný. A tak do něj kapitán, paní učitelka, schovývavě shlížející z velitelského můstku, nezasahoval. Za to Kamilka byla jako na trní. S očima navrch hlavy pobíhala sem a tam. Paní učitelko, Tereska hodila na Ondru šišku. Pravda, námořník Tereska obratně zasáhl piráta Ondru do lítka. Ten si však nenechal nic líbit a krutě se Teresce odvděčil. Naplácal ji na zadek lopatičkou. Kamilko, podívej, vždyť se oba smějí, uklidňovala žalobníčka paní učitelka. Jenže Kamilka si zrovna všimla, jak se Toník za hlasitého volání muž přes palubu pokouší vytáhnout Janičku z pískoviště a spustila znovu. Paní učitelko! Janičce přispěchala na pomoc Adélka. Aby nespadla do běsnících vln rozbouřeného oceánu, popadla ji za tričko. Tričko nevydrželo a rup. Byla v něm díra jako vrata. A pak se to stalo. To už bylo na Kamilku příliš.
Celá brunátná vřískala. Paní učitelko, paní učitelko, Adélka roztrhla Janičce tričko. Kamilčino, nešlo zastavit. Všichni překvapeně stichli a otočili se na Kamilku. První se vzpamatoval Ondra a se slovy slepice na obzoru ji obeplul kraulem. Chtěla si stěžovat žalobnice. Místo toho jen kdákala a překvapeně poulila oči. Od toho dne, kdykoliv se Kamilka pokoušela žalovat, ozvalo se jen ko, ko, ko. Zpočátku se snažila kokodání překonat. Zuřivě gestikulovala rukama, pobíhala sem a tam, ale z pusy jí nic jiného než ko, ko, ko, ko nevypadlo. Kluci na ní pak pokřikovali na puta puta nebo na pipi. Ptali se jí, kolik snědla zrní, kde má kohouta a jestli jim nesnese vajíčko. Není divu. Při tom kdákání a pobíhání a máchání rukama vypadala dost směšně. Kamilka byla bezradná. Zalezla si do nejodlehlejšího rohu zahrady a uvažovala. Proč jsou na mě takový? Co dělám špatně? Nechci, aby se mi smáli. To budu raději mlčet. A mlčela. Když mlčela, tak nežalovala. Ke svému velkému překvapení brzy zjistila, že jí žalování vůbec nechybí. Právě naopak. Bez něj to bylo mnohem lepší. Děti už si s ní zase rády hrály, paní učitelka se na ní mile usmívala, celý svět byl nějak veselější. Kokodání zmizelo a holčička byla opravdu šťastná. Paní učitelko, co pak je, Kamilko? To je dneska krásně, viďte?

0: Hošík Oškliveček. Před dávnými časy žila v Orlí vesnici jedna babička se svým vnukem. Kdybyste věděli, jaký to byl ošklivý hošík. Měl šikmé oči, nos na stranu, namodralou kůži v obličeji a k tomu vlasy jako červené chomáče. Byl tak ošklivý, že si s ním žádné dítě nechtělo hrát. Nikdo mu ve vesnici neřekl jinak než Oškliveček. Tenkrát se lidé v Orlí vesnici živili ořechy a sušenými lesními bylinami, které sbírali v nedalekém háji. Ořechy ukládali v kamenných sýpkách a z některých lesních trav vymílali hrubou mouku. Žili si dobře a spokojeně. Ale jednoho léta sešel z hor do údolí zlý starý medvěd a udělal si brloch právě v houští poblíž háje. A když se někdo z vesnice vydal na ořechy do lesa, vylézal medvěd ze svého doupěte, řičel a když člověk nebyl dost pozorný, tak ho i napadl. Spoustu lidí pokousal a poškrábal a několik jich dokonce roztrhal. Kde kdo už se bál jít do lesa? Ořechy zrály, byla krásná, bohatá úroda, ale lidé z Orlí vesnice měli přesto starosti se zásobami na zimu. Kamenné sýpky byly prázdné a mouku nikdo nevymílal. Nebylo člověka, který by se odvážil postavit se medvědovi. Jednoho dne přišel Oškliveček domů a měl velký hlad. Ale babička mu nemohla dát nic, než několik malých oříšků, které jí zbyly od loňska.
1: Babičko, proč máš tak málo oříšků?
0: Ptal se jí Oškliveček. Proto, synáčku, že nemohu pro nové do háje, řekla babička.
1: A proč nemůžeš do háje?
0: Ptal se dál Oškliveček. Protože je tam zlý medvěd, odpověděla babička. Hošík Oškliveček se zamyslil a potom řekl.
1: Babičko, já se nebojím. Půjdu do lesa na ořechy a přinesu tobě i sobě.
0: Babička naříkala, nechtěla chlapce pustit, ale Oškliveček jinak nedal. Vzal košík a vydal se do lesa k místu, kde rostly oříšky. Nikdo by nevěřil, kolik se jich toho roku urodilo. Ze stromů jich spadalo tolik, že tráva kolem dokola byla jim jako poseta. Oškliveček se tu pohodlně posadil, nazbíral jich okolo sebe plný košík a potom je louskal a pochutnával si na tučných sladkých jádrech. A tu najednou, slyš, ve stromoví se ozval praskot. Oškliveček se ohlédl a uviděl zlého starého medvěda. Hnal se rovnou k němu a funěl a frkal a mručel.
2: Co tady děláš na mém trávníku? Co tu kradeš mé ořechy?
0: Ale hošík Oškliveček se nezalekl.
1: Co tu dělám, snad vidíš?
0: Řekl klidně.
1: A tvé ořechy nekradu, protože jsou zrovna tak moje jako tvoje.
0: To medvěda rozlobilo.
2: Jsou jenom moje.
0: Mručel výhružně a divoce odfrkoval.
2: A jestli se okamžitě nebudeš klidit, roztrhám tě na kusy. Podívej se, oč jsem větší nežli ty, skrčku.
1: Větší snad si, to je pravda.
0: Řekl Oškliveček zase tak klidně.
1: Ale statečnější nejsi.
2: Já, že nejsem statečnější?
0: Žval medvěd, až se to celým hájem rozléhalo.
1: Nejsi,
0: odpověděl Oškliveček.
1: A mohu ti to dokázat. Víš co? Zkusíme, kdo z nás nažene tomu druhému větší strach. Napřed zkusíš postrašit ty mne a potom já tebe. A ten, kdo zvítězí, ať má všechny ořechy, co jich v celém háji je.
0: Když to medvěd slyšel, smál se, až se za boky popadal. Takové mrně chce postrašit jeho, strašného medvěda, před kterým kdekdo prchá.
2: No dobrá, dávej pozor, jak tě postraším.
0: Zařval. Vstyčil se na zadních nohách, zakoulel očima a rozevřel dlamu od ucha k uchu.
2: sežeru tě.
0: Ječel, dupal, lámal větve a tlapami porážel malé stromky. Ale Oškliveček seděl dál, klidně na zemi, mezi ořechy a jen se usmíval.
1: To je všechno?
0: Ptal se.
1: Tímhle kvikotem mě chceš nahnat strach? No, to umíš věru málo strašit.
0: Medvěd se zarazil. Tohle se mu ještě nestalo.
2: Jsi statečný, Ošklivečku.
0: Zabručel.
2: Zdálo se mi, že jsem tě opravdu moc nepostrašil. Ale teď teprve uvidíme, co dokážeš ty. Běž.
0: Ošklíveček vzal košík z oříšky a běžel domů. Babička nechtěla ani věřit svým uším, když vyslechla, co jí vnouček vypravoval. Pak se na okamžik zamyslela a řekla. No počkej, postrašíš medvěda, jak náleží. Pojď se mnou. Odvedla chlapce k ohništi, nahrnula tam hromádku popela a smetla trochu sazí z komína. Těmi sazemi pomalovala jednu půlku Ošklivečkova obličeje, až byla úplně černá. Potom vzala hrst popela a nabílila jim druhou polovičku chlapcova obličeje, až byla popelavě bílá. A napříč udělala z hnědé hlinky samá kola a proužky. No teď šla z Ošklivečka opravdu hrůza. Potom dala chlapci starou kamennou sekeru. Vezmi si tuhle sekeru, dítě. Není to obyčejná sekera. Udeříš-li ji třikrát za sebou do země, zatřese se a zaduní, jako by půda měla na tom místě puknout a všechno pohltit. Ošklíveček poděkoval, vzal kamennou sekeru a běžel do lesa za medvědem. Ten seděl stále na stejném místě.

0: Zavil medvěd, který něco takového ještě nespatřil.
1: Kdo jsi? Co tu chceš?
0: Koktal zděšeně. Oškliveček znovu udeřil sekerou o zem a země zaduněla, všechno se kolem rozechvělo, jako by v té chvíli měla země puknout jako hliněný džbán. Zařval medvěd a strachy se převalil na záda a válel se sem a tam.
1: Kdo to je? Kdo to třese zemí? Jaký jsi mocný duch? Proč se ke mně stále přibližuješ? Chceš mě zabít? Nech mě, nedám se ti! Uteču ti!
0: A vyskočil na všechny čtyři a uháněl odtud pryč, jako kdyby mu někdo kožich podpálil. Utíkal daleko až do hor. Oškliveček stál v houští a smál se, až se za břicho popadal. Pak znovu naplnil košík ořechy a běžel zpátky do orlí vesnice.
2: Babičko, lidé!
0: Volal.
2: Postrašil jsem zlého medvěda, zahnal jsem ho zpátky do hor. Nemějte už z něho strach, je pryč a vy můžete zase jít do lesa sbírat ořechy a lesní plodiny.
0: A všichni lidé z orlí vesnice se seběhli a podivovali se statečnosti chlapce, který se nebál a všechny je zachránil. A protože od této chvíle měli hocha všichni rádi, neříkali mu už Oškliveček, ale dali mu jméno Pán medvědů. A už jim vůbec nepřipadal ošklivý.

0: si holky, babičky,
1: učitelky, rybičky.
0: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme. Já mám tetu.
1: V kabaretu.
0: Krásně tančí. Občas jančí.
1: To když vidí.
0: Málo lidí. V kabaretu. Je to prostě teta má.
1: Ne, je to moje teta.
0: Ne, to je moje teta.
1: Ne, je to moje teta.

0: písničky.
1: Pro známé i neznámé, dneska tady zpíváme.
2: Ta teta má i bratra?
0: Má i bratra.
2: Kouká z patra?
0: Kouká z patra.
2: Má dva metry?
0: Má dva metry.
2: Nosí svetry?
0: Nosí svetry.
1: Zpívá krásně, skládá básně.
2: Kouká z patra?
0: Kouká z patra.
1: Moje teta bratra má.
0: Ne, moje teta bratra má.
2: Moje teta má bratra.

0: Figy hádanka.
1: Podívej se na dvoreček. Kde se tam vzal kobereček?
0: Co je to? Kouzelný kobereček, že by na něm lítal třeba...
2: Kouzelník!
0: Kouzelník anebo turecký princ Paša!
2: Je, turecký med, ten já rád!
0: Anebo turecký prasátko Paší!
2: Asi počkej, ne. To nebude
0: počkej,
2: ono.
0: Počkej. Podívám se na dvoreček, kde se tam vzal kobereček. Tak koberečky můžou mít různé barvy. Modrý kobereček,
2: zelený.
0: Zelený kobereček,
2: no, zelený.
0: Může být i na dvorečku.
2: Jo.
0: A můžou v něm růst i pampelišky.
2: A nebo jiný kytičky.
0: A daj se na něm dělat kotrmelce.
2: A skákat.
0: A je to
2: trávník.
3: Byl kdysi tesař a měl syna Honzu. Jednou ho poslal na trh s beránčí kůží. Tu kůži prodáš, povídá, ale přineseš ji zase zpátky domů, spolu s penězi, co za ní utržíš. Honza chodil křížem krážem, ale kupce nenašel. Každý se mu vysmál. Přišel domů celý skormoucený a otec povídá, to nic, Honzo, zkusíš to zítra. Druhý den se Honza vrátil domů ještě skormoucenější a otec povídá, to nic, Honzo, zkusíš to do třetice. Ale ani třetí den nepotkal Honza hlupáka, který by na takový obchod přistoupil. Loudal se z beránčí kůží domů, utrápený jako svatý na mostě. Však se také na mostě zastavil a opřený o zábradlí smutně přemítal, co řekne otci. Pod ním na plochých kamenech bělilo děvče prádlo. Co tě trápí, že tu stojíš jako svatý na mostě? Zeptalo se. Otec mě poslal na trh s touhle kůží a že prý ji mám prodat a přinést zpátky domů spolu s penězi, co za ní utržím. No to je mi neštěstí, zasmálo se děvče. Pojď dolů a já ji od tebe koupím. Pak děvče vypralo beránčí kůži v řece, ostříhalo z ní vlnu, zaplatilo za ni a kůži vrátilo Honzovi. Otec se zaradoval a hned Honzovi poradil, aby na zítří zašel k mostu a pozval tu pradlenku na návštěvu. Když děvče na druhý den přišlo, poznal mistr tesař, že je dokonce chytřejší, než si myslel. Právě takovou nevěstu si přál pro svého syna a protože děvče řeklo bez okolků ano, byla svatba za pár dní. Nevěsta se přestěhovala do tesařova domku, žili tu spokojeně všichni tři. Tesař byl mistr nad mistry a tak není divu, že si ho jednou povolal sám král, aby mu postavil zámek. Ale ne ledajaký. Měl to být zámek ze všech zámků nejzámkovatější. Tesař vzal syna sebou a šli. Ke králi bylo daleko. Za třetí vsí mistr tesař zastavil a povídá, Honzo, co kdybys mi tu cestu zkrátil? Honza se podíval před sebe. Cesta běžela do dálky jako bílá stuha. Chvíli si lámal hlavu, než skormouceně přiznal, že to nesvede. Potom mi nejsi nic platný. Vrať se k ženě, řekl otec a vyšlápl si sám. Honza se vrátil smutně domů a hned ve dveřích vyklopil, co se stalo. No to je mi neštěstí, zasmála se žena. Kdybys otci vyprávěl nějakou historku, hned by se mu cesta zdála kratší. Pak muži poradila, co má vyprávět a vystrčila ho ze dveří. Honza přidal do kroku a za pátou vsí otce dohonil. Začal vyprávět, mistr tesař se usmíval pod vousy a opravdu cesta hned byla kratší. Za sedmou vsí byla planina, kde si král přál ten skvostný zámek postavit. Otec s Honzou položili základní kámen a dali se do stavby. Měli k ruce plno královských sloužících a Honza, jak mu žena poradila, všechny pěkně zdravil. Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer ve spolek. Za 12 měsíců stál na planině zámek. A ne ledajaký. Byl to zámek ze všech zámků nejzámkovatější. Král se těšil, jak mu všichni králové z okolí budou závidět. Všechno si prohlédl a řekl, vrátím se zítra a po zásluze vás odměním. Zbývá ještě vyložit dřevem ostění v poslední komnatě, řekl mistr tesař. Přijeďte raději až k večeru. Král odjel a jeden z jeho sloužících, právě ten, kterého Honza nejúctivěji zdravil, se k mistru tesaři přitočil a šeptem mu prozradil, že král chce jeho i Honzu dát zítra popravit. Taková bude jeho odměna. Tomu, kdo se diví, povím proč. Tesař byl mistr nad mistry a král se bál, že postaví jinému králi zámek třeba ještě skvostnější. Minul den a král přijel i se synem, princem Tulpasem. Jmenoval se sice jinak, ale potají mu všichni říkali Tulpas, protože rozumu moc nepobral. Mistr tesař si pokuřoval v poslední komnatě a na ostění ani nesáhl. Král byl mrzutý, že práce není hotová, a tesař se vymlouval, že mu chybí truhlík v truhle. Truhlík v truhle, podivil se král. Truhlík v truhle, přisvědčil tesař a vysvětlil králi, že je to takové zvláštní tesařské náčiní, které si zapomněl doma, ale že prý Honzu hned pro ten truhlík v truhle pošle. Král nechtěl Honzu pustit. A protože nedůvěřoval ani sloužícím, svěřil ten úkol svému synovi. Truhlík v truhle, podivila se Honzova žena, když princ vyřídil, pro co ho mistr tesař poslal. Ano, truhlík v truhle, opakoval důležitě princ Tulpas a chytré ženě najednou zahrály ohníčky v očích. Už věděla, co tou hádankou mistr tesař myslel. Zavedla prince do síně a otevřela víko velikánské truhly. Truhlík v truhle je až na dně, řekla, a já tam nedosáhnu. Princ se ochotně sklonil do truhly, zalovil rukou pod ně a jak byl předkloněný, popadla ho žena za nohy a šop, už byl v truhle celý. Pak honem víko zavřela, otočila zámkem a šla do sednice pro papír, inkoust a husí brk. Podala škvírkou všechno princi a slovo od slova mu předříkala, co má napsat svému otci králi. A co mu princ napsal? Aby hned poslal mistra tesaře a Honzu domů, jinak ho prý v truhle myši sežerou. Král četl dopis horem dolem, odpředu i pospátku, ale stejně nic nevymyslel. Nakonec raději Honzu i mistra tesaře pustil, jen aby se mu syn co nejdřív vrátil. A mistr s Honzou? Ti se doma chvíli radovali, chvíli lenošili, ale pak se dali do práce. Postavili nový dům. Hotový zámek, skvostnější, než měl sám král. A v tom domě žili až do smrti.
4: Ano, ano, ano, ano. Ano, potřebuje to novou střechu, to má jou za pravdu. On ji sice nemá vždycky, ale tentokrát se strefil. Novou střechu by to chtělo, ale...
5: A kdyby se sehnalo dřevo a tesaři?
4: Kdyby.
6: Soudruhu řediteli, tady maličky má strejdu tesaře, viď? Strejda nemůže, on teďka dělá melouny.
5: Co to žvaníš? Melouchy, ty meloune.
4: Aha.
6: Tak melouchy, no.
4: No, dřevo by se snad sehnat dalo. Kdybyste zašli k hajnému kochánkovi, třeba by vám pár stromů na trámy dal, ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý.
6: On prý chtěl zamladat divadlu, je to pravda?
4: Ano, ano. Náš pan hajný chtěl zpívat v operetě, ale rodiče mu bránili, tak huláka na lesy.

0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam

0: a Egon jsou kamarádi. Když otáčel klíčem v zámku, trochu se mu třásla ruka. Nevěděl, co ho v kuchyni čeká. A přitom až do včerejška mu život plynul tak spořádaně a bez nejmenšího vzruchu. Žádné překvapení se však nekonalo. Tak si ohříval v rendlíku fazole a mezi tím lezl po kolenou a sbíral paskyčky na myši. Teď už je nebude potřebovat. Myši přece v bytě nemá. Na Heinzovi fazole je spolehnutí, jako obyčejně si pochutnal, spokojeně se v židli protáhl a zadíval se na diplom na stěně. Zdálo se mu, že se pohnul a rozkýval. Pak uslyšel zaklepání a hned na to do místnosti vklouzl lichožrout. Stál pod diplomem a rozpačitě se usmíval. Dobrý den. Pan Vavřinec na něho vrhl tak nechápavý pohled, že se pro jistotu představil. Já jsem ten Hihlík ze včerejška, přece.
1: Já vím, vzpamatoval se pan Vavřinec, a já jsem...
0: Hihlík mu vpadl do řeči. Egon Vavřinec, máte to na dveřích, já jsem klepal.
1: Ale ne na dveře.
0: To ne, já chodím tam tudy. Ukázal na zeď s diplomem. Něco vám nesu. A podával panu Vavřincovi 3 neokousané licháče.
1: Ale to jsou moje ztracené ponožky, udiveně zvolal pan Vavřinec.
0: Správně. A já vám teď tyhle nesu, abyste je měl do páru. A navíc jsme si s dědečkem slíbili, že už vám žádný ponožky brát nebudeme, protože jste náš moc hodný pan domácí, to řekl dědeček.
1: Tak já jsem váš pan domácí. No, to se povedlo.
0: Že jo? Souhlasil Hihlík. Víte, nám lichožroutům se málo kdy povede, aby bydleli u takhle slušného člověka. No většinou slyšíme jen nadávky, zvlášť po ránu, když se děti ženou do práce a nemůžou najít ponožku do páru.
1: To se ani nedivím.
0: Jenže vy jste jinej, zvolal Hihlík nadšeně. Vy nemusíte ladit, klidně nosíte každou ponožku jinou.
1: Pan Vavřinec se rozřechtal. Hihlíku, já jsem muzikant, já přece musím ladit. A pak ho napadlo, poslouchej. A čím se budete živit, když moje ponožky necháte na pokoji?
0: To neřešte, odpověděl Hihlík chlapácky. Já se pohlídnu jinde, to za prvý. A za druhý, máme zásoby. Každý lichožrout si dělá zásoby na lidi. Není žádný spolehnutí, tvrdí můj děda. Pořád jsou samá válka, revoluce nebo móda. A kdo to odnese? My, lichožrouti, tak to říká.
1: Tvůj dědeček je moudrý člověk,
0: prohlásil pan Vavřinec vážně. To je, ale člověk není. On je lichožrout. Jako já.
2: Hihlík zvedl hlavu a naslouchal. Teď už to vzdálené duté klepání za stěnou kuchyně slyšel i pan Vavřinec.
0: Děda, už musím jít. Zase mi vynadá, že moc mluvím a že jste mě vůbec neměl vidět.
1: Tak mu řekni, ať se nezlobí. Pověz mu, že jsem říkal, že... Kamarádi, se musí vidět a můžeš mi říkat Egone.
0: Kamarádi,
1: Hýlík se chytil za hlavu. To jako myslíte, pane Vavřinec, teda Egone, že my dva jsme jako kamarádi.
2: Už to tak vypadá,
1: přikývl pan Vavřinec, tedy Egon.
2: Já asi nějakého kamaráda moc potřebuju.
1: To já taky, protože Ramses a Tulamur junior jsou sice mý bratranci, ale žádní kamarádi to teda nejsou.
2: Tak už běž.
1: Mával pan Vavřinec rukou směrem ke zdi, za níž se ozvalo další netrpělivé zaťukání. Ale nebudete se dívat, zaprosil Hihlík. Ta chodba je totiž tajná. Egone?
2: Nebudu. Tajemství je moc důležitá věc, řekl Egon
1: a otočil se k diplomu nejlepšího trubače hradní stráže zády.

0: Jdou dva šneci po cestě. Jeden říká: pojď, přejdem silnici.
1: Druhý na to: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
2: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

mrzotkové a šmakovinky. Víte, co má Piggy nejradši? Vsadím se, že je na tom stejně jako vy. Svačinky. Dnes vám dám několik tipů na skvělé svačinky. Určitě jste už slyšeli, že je důležité jíst zdravě a taky pravidelně. Po malých výživných dávkách. Svačinka je náš kamarád. A proto jsem pro vás vymyslela několik čerstvých svačinkových variací. A třeba vás inspirují k vymyšlení vlastních, nových a neotřelých kombinací a stanete se úplnými svačinovými mistry. Nejprve si zamyslete, jestli to, co si dáváte na chlebíček, není náhodou pořád tak trochu stejné. No schválně, s čím chlebík přikusujete nejčastěji? Chlebík s máslem a se šunkou, chlebík s máslem a s medem, chlebík s máslem a s džemem, anebo s marmeládou. A tohle pořád dokola, co? Není to trochu nuda? Pořád dokola to samé? Nebojte se, vaše svačinková superhrdinka Veverka Laskonka vás v tom nenechá. Jsem tu proto, abych obohatila vaši svačinkovou nudu. Poslouchejte dobře. V létě si zkuste chlebík namazat místo másla lučinou a obložit ho třeba malinami a ostružinami, které nazbíráte v lese. Nahoru můžete přihodit pár lístků bazalky. A nebo co třeba plátky jahod a pár kapek medu. Pokud jste na sladké, budou vám chutnat následující kombinace. Chlebík namažete lučinou nebo kotič sýrem a pokladete plátky ananasu. Můžete ještě z vrchu posypat pár oříšky kešu. Místo ananasu poslouží například i plátky hrušky, manga anebo čerstvých fíků. To je moc velká dobrota. Jam, jam. No a pro odvážné tu mám i několik opravdu nezvyklých kombinací. Chleba namažete mandlovým, kešu nebo arašídovým máslem. Pokladete plátky švestek a maličko posypete lněným semínkem. Zkuste i lučinu nebo jiný čerstvý sýr s datlemi a plátky mandlí. Možností je spousta. I když se vám některé moc nezdají, nevzdávejte to předem a vyzkoušejte je. Kuchař se nesmí bát experimentovat. Zkoušet nové kombinace. Vsadím se, že budete překvapení a najdete mezi nimi svého svačinkového favorita. Oblíbence, takového dobrůdkového miláčka. Moje tipy i zmíněné kombinace svačinkových dobrot najdete jako vždy na www.piggy.cz v mé sbírce nejlepších veveřích receptů. A příště zase v plné sestavě i s Piggym se těšíme na slyšenou. Musím se teď snažit. Piggy za chvíli přiběhne s Vojtou a budou mít hlad. Mají zrovna závody na koloběžkách. To jim vyhládne. Tak ahoj, kuchaříčci. A nezapomeňte, svačinka je kamarád. Dávám spoustu síly.

0: Dva kohouti. Byly jednou dva kohouti. Jeden na hnojišti, druhý na střeše. A oba dva byli stejně domýšliví. Ale který z nich byl užitečnější? Co myslíš? Řekni. My si stejně budeme dál myslet své. Slepičí dvorek byl oddělený plotem od dalšího dvora. Tam bylo hnojiště a na něm rostla velká okurka. Dobře věděla, že je vlastně skleníková rostlina. To je rodem, říkalo cosi uvnitř v okurce. Ne každý se narodí jako okurka, musí být i jiná stvoření. Slepice, kachny a veškeré osazenstvo sousedního dvorku jsou taky živí tvorové. Ke kohoutovi ze dvora já vzhlížím, když si tak sedí na plotě. Ten je ovšem jinak důležitý než kohout na střeše. Sedí sice vysoko, ale přitom nedovede ani pípnout, natož zakokrhat. Nemá ani slepice, ani kuřátka. Myslí jen na sebe a potí přitom zelenou měděnku. Pane, náš kohout, to je teprve kohout. Jen se na něho podívejte, jak se vykračuje. To je tanec. Poslechněte si, jak kokrhá. To je hudba. Kam přijde, všude je slyšet, jaký je trubač. Kdyby tak chtěl přijít sem, kdyby mě tak chtěl sežrat, i s listy a se stonkem, to by byla blažená smrt, pravila okurka. V noci přišla hrozná bouřka. Slepice z kuřaty a taky kohout vyhledali přístřeší. Vichr porazil plot mezi dvorky. To byl rachot. Tašky padaly ze střechy, ale kohout na korouhvičce seděl pevně. Dokonce se ani netočil. Netočil se, i když byl mladý, čerstvě ulitý, protože to byl rozvážný a usedlý kohout. Už se starý narodil. Nebyl jako ti poletující ptáci nebeští, vrabčáci a vlaštovky. Těmi pohrdal. Pípálci. Malé je to a ještě ordinérní. Holuby byly velcí, leskly se a zářily jako perleť, dokonce vypadaly jako kohout na korouhvičce. Ale jsou tlustí a pitomí a nemyslí na nic jiného, než jak si nacpat něco do chřtánu, říkal kohout na korouhvičce. A je s nimi hrozná nuda. I tažní ptáci občas přilétli na návštěvu. Vyprávěli mu o cizích zemích, o vzdušných karavanách, strašlivé příběhy o dobrodružstvích s dravci. Poprvé to bylo nové a zajímavé. Ale později už kohout věděl, že se opakují a že vykládají pořád totéž a to je nuda. Všechno je nuda, s nikým není řeč, všichni jsou nezajímaví a nezábavní. Svět není k ničemu, prohlašoval. Všechno je nesmysl. Kohout na korouhvičce byl, jak se říká, blazeovaný. A proto by býval byl pro okurku určitě zajímavější, kdyby to byla tušila. Ale ona se zhlížela v kohoutovi z hnojiště. A ten teď právě kráčel přes dvorek k ní. Plot ležel povalený na zemi, ale už bylo po bouřce. Co jste říkali tomu kokrhání? Ptal se kohout slepic a kuřat. Bylo to poněkud drsné. Scházela tomu elegance. Slepice z kuřaty vstoupily na hnojiště. Jen kohout přikráčel za nimi vznešeným krokem. Zahradní tvore, oslovil okurku. Z těch dvou slov okurka poznala, že má rozsáhlé vzdělání a dočista zapomněla, že do ní kolove a požírá ji. Blažená smrt! Slepice přiběhly, kuřata přiběhla a jak se rozeběhne jedna, rozběhnou se i ostatní. Slepice kdákaly a kuřata pípala a s obdivem zírali na kohouta. Byly na něho pyšné. Byl z jejich rodu.
1: Kikiriki! Kokrhal. Z kuřat budou hned veliké slepice. Stačí, když ztratím slovo ve slepičím dvorku světa.
0: A slepice kdákaly a kuřata pípala po něm. A kohout jim zvěstoval velikou novinu.
1: Kohout umí snášet vejce. A víte, co v takovém vejci je? Bazilišek. A pohled na takového baziliška nikdo nevydrží. Vědí to lidé a teď to víte i vy. Teď víte, co všecko ve mně je. Víte, co já jsem za chlapáka nad všechny slepičí dvorky na světě.
0: Potom kohout zamával křídly, zatřepal hřebínkem a zakokrhal. Všem slepicím a všem kuřátkům přeběhl mráz po zádech, ale byli hrozně pyšné, že někdo z jejich rodu je takový chlapák nad všechny slepičí dvorky na světě. Slepice kdákali a kuřata pípala, aby to slyšel i kohout na střeše. Však to taky slyšel, ale vzdor tomu se ani nepohnul. Všecko je to nesmysl, říkal si kohout na střeše. Kohout na hnojišti nikdy žádné vejce nesnese a mně se nechce. Kdybych chtěl, snesl bych vejce já. Pukavec, záprtek, ale svět mi ani za ten pukavec nestojí. Všecko je to nesmysl a teď se mi nechce už ani sedět. A tak se kohout ze střechy ulomil, ale kohouta ze dvorku nezabil. I když to tak bylo vypočítané, jak tvrdili slepice. A jaké si z toho vezmeme po naučení? Je přece jen lepší kokrhat, než být blazeovaný a ulomit se.

0: Na trávníku před hospodou seděli tři sestry a pili pivo z velkých korbelů. Byly Velikonoce. Parné Velikonoce to byly. Málo kdo tak parné Velikonoce pamatoval. Lidu bylo v městečku víc než jiná léta, handlovalo se na trhu, už i houby, smrže tam nabízeli báby. Tři sestry vyprodali kraslice už před polednem. Velikonoční žízeň a pěkné počasí ponouklo šenkýře čepovat rovnou ze sudů před hospodou v zahrádce. Jenom kolem krokusků a tulipánku nastavil prázdné basy osodovek, aby žízníci nepošlapali jarní kytičky. Kolik ti to letos hodilo, povídá Tilda, nejmladší sestra. 8 penízů, spočítala Marie na dlani. Mně taky 8 penízů, řekla Bára. Rozevřela Tildě pěst, mrkla do dlaně a řekla, a tam je taky 8 penízů, to je náhoda, hehehe. A když jsme sestry, ne? A tak si dáme ještě jeden pohár. Korbel, opravila ji Marie. Dali sobě 3 další korbele piva. Jak pak ten muž fukuje tu pěnu, dumala Bára. A zkoušela to také dokázat. Sfoukla pěnu Tildě na čelo a pro smích se chvilku žádná z nich nemohla napít. Když se utišili, zajeli nosem do pěny a do samoty vysmolených jeskyní korbelů, zavřeli oči a v tichu a soustředěnosti lokali chlad a pohodu. Marie první obrátila korbel dnem vzhůru a popadla dech. Za ní Bára a pak Tilda. Ani vás ti vaši muži nenaučili pivo pít, řekla zadýchaně Marie. Ten tu je stejně dobrý jako ty naši, co nestojí za moc, pravila Tilda. A nebo naopak, dodala Bára. A když jsou bratři, ne? Tilda vzala od sester korbele a šla přímo k čepu. Ti jejich muži, ti bratři, se jmenovali Hubert, Vilém a Jan, pocházeli z nedokrve a vzali si za ženy 3 sestry, Tildu, Marii a Báru, ze všech mastí. Naštěstí všichni lidé nejsou tak hloupí, aby chtěli být za každou cenu chytří. Lépe řečeno, dělat jak blázen a do úmoru dělat, jenom proto, abych se dopracoval zaslouženého odpočinku v pohodlí. To není chytré, ovšem nechtít mít pohodlí k odpočinku. A nepracovat tudíž vůbec, to rovněž není chytré. A být porád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, no to je vlastně hloupost. A největší hloupost zase je chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Čili ono se stalo umění už jenom být živ po svém. 3 bratři a 3 sestry, 3 manželské páry, byli živi po svém, ani ne moc chytře, ale zdaleka ne hloupě. Za legraci uměl jít i 5 mil pěšky. Tilda se vrátila od čepu. Postavila korbele do trávy, přehodila je šátkem, jednak aby pivo nesteplalo, a pak přece, co je komu do toho, co se to tady pije, ne? Čas plynul lahodně. No, jak by ne, když každá věděla na svého muže něco, co druhým ještě nedala k lepšímu, a když pivo bralo a k čepu bylo tak blízko. Když už nebylo čemu se smát, ukázali si dlaně bez 8 penízů, trošku nemotorně vstali a svět se s nimi zatočil. Jen co si pomohli jedna druhé dát prázdnou nůši na ramena, dali se na cestu domů. Co pak řekneš mužovi, ptá se Tilda. No, bude binec, usoudila Bára. Holky, nyníčko se něco musí stát, prohlásila Marie. Celou zimu mě můj muž pomáhal kraslice zdobit a já mu chtěla koupit tady na trhu čepici a... No, něco se stane, já doufám, musí, já vám říkám, musí se něco stát. No a co by se mělo stát, zázrak, no a proč ne? Rozmáchla se Marie a pak dodala kroce. Já si chvilku sednu tady do trávy. Sejmula nůši a hups. Dřepla únavou do vysoké trávy u cesty a vyjekla. No co jsem si to sedla? Sáhla po sebe, drží v ruce špinavou krabičku. Otevře ji a v ní je 2. krabička, čistá. A v té je prsten. prsten s rubínem velkým jako ringle a lemovaným perličkami. Koukali, zkoumali, zkoušeli na prst. Není pochyby, to je pravý zlato, pravý rubín a pravý perličky. Nepochybně nadpřirozené síly nám dávají náhradu za to, co jsme propili. Jak to ale rozdělíme? Zkoumá Bára situaci. Jak? Povídá Tilda. No já bych to rozdělila na tři díly. No jak chceš, prosím tě, jeden rubín a sedm perliček dělit na tři díly? Moudře upozornila Marie. A když to budeme ve městě prodávat, tak se budou policajti ptát, odkud to máme. No tak řekneme, že se stal zázrak, navrhla Tilda. Jo, a policajti na zázraky věřej? Ptá se Bára. No nevěřej, jsou přece hloupí, uzavřela Tilda. No, protože jim bylo opět do smíchu, napadlo je téměř současně, že prsten by měl připadnout té z nich, která vypeče svého muže nejlepším kouskem. A rozeběhli se domů výskajíce. Marie měla domů nejblíž. Hubert seděl u rádia a sotva kývl hlavou, když vešla. Marie pomalu usedla, ruce do klína a zahleděla se do stropu. Něco novýho? Zeptala se sotva slyšitelným hlasem. No nic. Flandři hrozej vpádem vlámům a vlámové hrozej Flandrům vpádem. Turecký paša se nevozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se vozval, jinak, že by se vozval on teda. A ten bej, co mysleli, že se utopil, nebo že ho dali utopit, jak jako říkali, že měl zapálit ten minaret, to říkal ten druhej bej, co jak včera vysílali, jak ten turecký paša ho jmenoval, jo, za toho prvního, jo. Tak ten bej se neutopil, ale uhořel. A za to vylovili jinýho beje z Bosporu, utopenýho, ale teďka nevědí, který bej by to mohl být, tedy tenhle ten. No a u nás doma je všecko pořádku. Marie nic. Hubert by byl poslouchal dál, ale ticho ho mátlo. Něco ti je?
1: Ne, nic mi není.
0: A hned věděl, že je něco je. A co je ti? Zvedla oči a podívala se na něj zhluboka. Táhle. Hubert rychle počítal v hlavě, jestli snad něco nevyvedl, nebo něco neskazil, nebo nevyřídil, co měl vyřídit, nebo vyřídil, co neměl vyřídit, ale nic ho nenapadlo.
2: Ty bys jen porád seděl u rádia, začala Marie zvolna. Co se děje ve světě, to je tobě to hlavní.
0: Přezadila na vyšší rychlost.
2: Ale že oko do duše srdce, a totiž okno srdce do duši, tedy tak mě pomoc, když víš, co chci říct.
0: Hubert to zprvu bral do slova a nabídl, že doběhne k doktorovi pro borovou vodu, když jde o oko. Ale ukázalo se, že Marie nechápe vlastně. Nejen, že nevytuší, ale dokonce ani nevidí, že je nemocná, že sotva domů došla a že musela utratit 8 penízů. Že to všecko musela v městečku utratit za to, že jí potulný mastičkář poradil, jak se neduhu zbaví.
3: No tak honem, Marie, do postele a potit, Hubert měkl.
2: A to právě ne.
3: No jak tedy, co tedy, tedy? Tak tedy, Mařenko, mluv, povídej, Máničko.
2: Neříkej mě, Máničko, sakra.
3: No tak tedy, Mařeno.
2: Abys věděl, neřeknu ti. Ty bys to stejně pro mě nechtěl udělat a já bych to nepřežila.
0: Hubert se dopálil doopravdy.
3: Že ti huba neupadne. Víš dobře, že pro tebe všecko udělám a rád mordie. Tak to vyklop, nebo to z tebe vytřepu.
0: No, že prý mastičkář řekl, že když on, jako tedy její muž, si dá vytrhnout zdravý zub, když ten zub ona rozemele a vypije v mléku, bude zdravá jako ryba. Ani nemukl, obrátil se a vyšel z chalupy. Marie stála a poslouchala. Netrvalo dlouho, v nedaleké kovárně někdo zařval. Podle hlasu Hubert. Chvilinka, Hubert se vrací, v ruce drží kovářovi kleště a v nich zub.
3: Moždíš a rozkluč to, mumlá.
2: A proč jsi tak zbrklý a nepočkáš? Já ti to neřekla do konce. To měl být přední zub, hořejší pravá jednička.
0: Zase ani nemůk. zase za chvilku od kovářů zalehlo zabití, delší a smutnější. Krev z něj crčela, když jí podával hořejší pravou jedničku a pravil, aby věděla, jestli pro tebe nic neudělám. Pět ran do čefice. To je bolest. To je bolest. Poradila mu, aby se svlékl do naha a běhal po chalupě, tože prý každou bolest od zubů určitě utiší. Když rozloukala v moždíři zub, tak ji napadlo, jestli to tak snad trošku celý nepřehnala. A rozklučenou jedničku potom vysypala do květináče, kde jim kvetlo domácí štěstí. Mezitím Tilda zaběhla do kláštera a tam tak dlouho mluvila do kostelníka, až se jí podařilo z něj vymluvit opatovo parádní roucho i s korunou, berlou a s rukavičkami, načež doma posadila Viléma do necek s horkou vodou a teď, drhnouc mu záda, hbitě hovořila. To by, že si mě musela podplatit. Celých 8 penízů mě to stálo. Ale za to se usnesli, že arcibiskupem budeš ty. No kdo se usnesli? Preláti, proboští, jáhnové, no.
3: No to jsi vyhodila peníze, Tildo. Ty přece víš, že já jsem antiklerikál.
0: No to přece nevadí, blázne. Počkáš, až budeš arcibiskupem a pak vystoupíš z církve. No to jim zasadíš ránu.
3: No to by byla rána, to by byla, to máš pravdu, ale
0: sakra, ale pozor, vždyť já neumím latinsky.

0: moc nemluv, oblíkni si roucha, seď v komoře. Ovšem, když nechceš, nikdo tě nemůže nutit. Který pak musí by nechtěl zachránit svět, hlavně když mu na to stačí parádní šaty a špatně umět číst a psát. No a jak najde, povídám, jak mě najde ten duch? No vykřikneš občas o běda, hříchu běda, o, toho upozorní. Dala mu do komory svíčku, starý kalendář a zamkla dveře. Když přišla domů Bára, Jan ještě vláčel na poli. Bára se rychle převlékla do černých šatů, do svátečních, prostřela pro jednu osobu, položila žehlící prkno přes dvě židle, rozžehla svíce a postavila poblíž žehlícího prkna. Jan se zrovna vracel z pole, slyšela, jak bičem prásko, pak něco rozkazoval Prokopovi, to byl ten drzý chlap, co o nich sloužil, a házel po ní nestydatým okem, a slyšela, jak se Jan u pumpy myl a najednou tu byl. Dveře ho byly plné. Tak jak jsme pochodili, halasil a ještě si mokré vlasy dlaní ulizoval. Přikročil k ní a chtěli obejmout. Ucouvla o krok. Dalo jí práci, aby se na něj neusmála. Co to je? Díval se na ní nechápavě. Tak zavadil okem o dvě svíčky, všiml si žehlícího prkna na dvou židlích a povídal, co se to děje. A co ten jeden talíř na stole? Ty sama nebudeš jíst? A pak si začal prohlížet. Slušelo jí to. Denní světlo couvalo za sluncem za obzor a dělalo místo světlu svíček, které ženským, které jsou při těle, znamenitě slušívá. A Bára při těle byla, i když ne moc. Pletí zhebkla a v očích jí dvě svíčky dělaly divy. Janovi se najednou strašně zalíbila. Jestli budu jíst, proč bych nejedla? Já budu, já. No tak proč prostřela pro jednoho? No, jak bych ti to vysvětlila, jene můj? Večeřet nebudeš ty, já budu. No, to jsem teda zvědavej, proč? No, protože mrtví nevečeří. Co to vypravuješ, Barunko? Ty jsi byla v kině, viď? Jene, co pak si zapomněl? Od včerejška, od večera. Už nejsi mezi námi. Včera večer opustil si nás plačící. Umřel jsi.
1: Umřel.
0: Já jako umřel, jo? Dal se do smíchu. No tak slíkni tu parádu, co máš navrch. A i tu, co máš ve spod, a já ti ukážu, jak jsem umřel. Tak živýho mrtvýho si hned tak neviděla. Nestačila uskočit. Jan ji držel v náručí sevřenou, sotva mohla vydechnout. Chvilku se nebránila, protože jí kmitlo hlavou, jestli by snad neměla ten kousek, co mu chtěla sehrát, obětovat za ten kousek, který on se chystal sehrát s ní. Jenže ženská si s nás řekne, ono to neuteče, než to umí říct mužský. To si právě řekla Bára a vymkla se mu z náruče. Brr, brr, studíš, hrozně studíš. Šel pomalu za ní. Nepřestala před ním ustupovat. Jene, Jeníku, co tě trápí? Co tě trápí, že nemůžeš klidně spát? Ulehni na lože poslední, Jeníčku můj. Netrap svou vdovu. Vložila do těch slov třaslavý cit i hlas, tak, jak to slyšela v Praze na divadle, když hráli Mahulénu. Jan se podrbal za uchem. Tak dobrá. Dobrá, jsem studenej, nedá se nic dělat. Vnucovat se nebudu, ale mám hlad. Nemáš, mám. Nemůžeš mít. Mrtvý nemůže mít hlad. Ty si jen myslíš, že máš hlad. A jdi na prkno a nezlopěne. Konec pitomostí, tak se podívej. Plácal se do tváří, kotrmelec udělal, postavil se na ruce a hlasitě říhnul. Krucinál, tohle všecko svedu, tak jsem neboštík nebo nejsem. Jdi se zeptat sousedů, když mě nevěříš. Ale opatrně, je neopatrně, abys tě k smrti nevyděsil. A že jdu. Za chvilku byl zpátky. Byl krotčí. Měla spravdu. Šel jsem za bráchou. Seděl v komoře nad knihou a křičel na mě, o běda hříchu. Ani jsem nevěděl, že mě má tak rád, kluk jeden zlatá. Posadil se na prkno, Bára se začala převlékat.

čekat. Nepospíchala, odkládala kousek po kousku a skládala do truhlice. Jene, neboštíku, studíš, volala varovně, kdykoliv Jan něco chtěl začít. Hrnaj z báru, bude to lepší, jdi se převlíknout vedle. Když se převlékla, přinesla z komory tlačenku, posadila se ke stolu a pustila se do ní. Posypala cibulí a zalila octem. Opepřila. Pozorovali ji. Tohle si rád jídával, Jeníku. Až mi to srdce trhá, pravila a zapila desítkou z lahve. Mě to trhá srdce daleko víc, řekl a natáhl se na prkno. A nač jsem umřel? Víš, že nevím? A byl u mě doktor? Nebylo zapotřebí. Prásklo to s tebou. Ještě si chtěl něco říct. Zmodral si a byla jsem vdova. A nevíš, co jsem chtěl říct? Já si nespomínám, o čem jsme mluvili. Jestli si máme koupit televizi nebo ledničku. Jo, už vím, jo. Jo, hele, já jsem ti chtěl zrovna svěřit, že máme tamhle pod jabloní zakopanou kadečku štyráku, víš? A já si myslím, že by se měla honem za něco utratit. Já jsem slyšel, že prej je budou rušit. Ale vykopej to v noci, prosím tě, jo. Jsou pod Záchrskem tam nad Miskrubnou. Ty jsi byl vždycky hodný, Jene. Děkuji ti. Budu mít pro tebe na pomníček. To tě nesmí ani napadnout, pomník. Prodej to tady. A přestěhuj se někam do Lázní, do Poděbrad nebo do Mariánek. Tam můžeš udělat ještě partii s nějakým rekreantem. Jeníku, ani pomyšlení. Tebe mi nikdo nenahradí. No, to jsi mě měla říkat dřív. Teď mrtvýho to nevytrhne. No, ale stejně ti děkuju. Chvilku ještě hovořili, pak dohořili svíčky, hlasy utichly. Než usnuli, Jan se zeptal, kolik je funus, abych nezaspal. A to už se tě netýká, Jeníku. Spíš na věky věkův. Amen, dodal. A pak zaslechla, jak si povídá modná holka. Škoda. Mohla s ní být ještě legrace. A vůbec. Nejraději by ho byla na tu legraci pozvala hned. Ale projevila nečekanou disciplínu. Však ještě bude, Jeníku, neboj. Šeptla pro sebe. Ráno Bára vydrhla valník, zapsáhla dvě strakaté kravičky, naložila Jana obaleného do záclony a vyrazila směrem ke hřbitůvku u kostelíka svatého Karla. Jak se kravičky lopotily do strmého kopce, narůstal kolem vozu pohřební průvod, dětkové, babky a děti. Jarní obleva proměnila cestu od hřbitůvku dolů v koryto bystřiny. A cestář dodnes neměl čas dát to do pořádku. A tak se stalo, že po několika zastávkách kravičkám došly síly i dech a vůz místo dopředu začal couvat dozadu. Kdekdo nosil kameny, aby založili kola. Neboštík zprvu sledoval všechno z vozu, pak se posadil a ukazoval lidem, kde jaký kámen leží. Křiku a hemžení si toho ani nevšimli. Když však slezl a sám začal podkládat kola, jedna babka se s ním dala do řeči a najednou si všimla, že vlastně mluví s neboštíkem. Vykřikla a leknutí mu padla. Tím upozornila ostatní a v zápětí se průvod rozprskl jako kapka rtuti. Děti hned všecko roznesly po chalupách. A tak Vilém se dozvěděl, že bratr Jan je po smrti, popadl peroutku, namočil do vody a utíkal vykrápět bratra. Nezapomněl volat o běda hříchu, aby Duch svatý věděl, kde zrovna je. Z fary za ním vyběh rozuřený farář, protože nesnášel, když mu někdo fušoval do řemesla. Uberci doma tišil bolest nahotou, leč když se dozvěděl, co potkalo Jana, zapomněl na bolest, zapomněl na nahotu a uháněl ke hřbitůvku. Musel oklikou, ale protože babky mravně pobouřeného začaly kamenovat a kluci šlehat kopřivami. A sešli se. Jeden neboštík, jeden falešný opat a jeden nahatý. Tři bratři pod kopcem u převrženého vozu. Kousek dál seděly jejich ženy Tilda, Marie a Bára. Celá vesnice se smála.
Pak druhá vesnice se smála a třetí a čtvrtá a pátá. Až se zasmál jeden z bratrů a pak jedna ze sester a pak už všichni. Smích burácel a lomcoval jim bránici, smáli se, až je všecko bolelo, až je řehot skrušil a museli si trochu oddychnout. A pak se smáli dál. Tak to v celku skončilo vesele, jenom však není známo, která z těch tří sester dostala prsten. Ono se nedá říct, která z nich nejvíc zesměšnila svého muže. Já sám bych se to neodvážil rozhodovat. No, zkuste to třeba vy.

0: Piggy hádanka. Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
1: Tak co, už víte?
2: Když zafouká vítr, víš, co se vlní?
3: Ne.
2: Viděl jsi někdy, jak do obilných klasů fouká vítr a celé pole vypadá jako zlaté vlnící se
3: moře?
2: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
3: Pole.
2: Pole s obilím, ano.
4: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Pat a Mat zpátky na venkově.
2: Legendární dvojice Pat a Mat slaví letos 50 let. Jak dopadnou jejich nové bláznivé nápady a zlepšováky? Nechte se překvapit.
4: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Pat a Mat zpátky na venkově v kinech od 8. října.

0: Ahoj, Hubo.
1: Ahoj, Piggy.
0: Teda, ty máš dneska nějakou dobrou náladu. Víš, že Justýna je na cestě k nám, že jo?
1: Dnes jsem na kachnu Justýnu, abych tak řekl, na chvěn. Já jsem si pro ní totiž něco připravil.
0: A co? Oříšek k rozlousknutí.
1: Přesně tak. Je to staré slovo. Slovo pro věc, která se kdysi dávno používala. Uvidíme, jestli bude Justýna tak chytrá jako minule. Když se ohání těmi starými, velemoudrými knihami z půdy, tak si trochu vyzkoušíme, co říkáš?
0: Tak jo, ta nám zase dá, jestli to nebude hned vědět.
1: No, je.
0: Co je to za slovo?
2: Jsem
0: to, co...
2: tady! Hugo! Piggy! Otevřete mi!
1: Je otevřeno. Pojď dál.
0: Ahoj, Justýno. Meďa už se tě nemůže dočkat.
2: Nazdárek. Dala bych si nějaký čaj, Hugo. Ale bodrý. Dobrý.
0: Já už ho vařím.
2: Děkuji, Piggy. Víte, to patří k dobrým mravům nabídnout tak významné návštěvě, jako jsem já, po zhovění. Totiž pohoštění.
1: A já mám pro tebe nejen čaj, ale i skvělou oříškovou lahůdku.
2: Opravdu? No tohle, to je mi pěkné, chlapci. Tak jsem s ní. Tady na ten talířek, to mi můžeš dát, ten je pěkný. No to je přechlapení. Překvapení, to se těším. Nějaký dortík. Čají by se vodil. Hodil. To ano.
0: Justýno, Hugo tím myslí, že má pro tebe připravenou jazykovou lahůdku.
2: No, samozřejmě. Lahůdky se musí na jazyku rozplynout. Takže dortík?
1: Dort nemám. Myslel jsem, že jdeš louskat oříšky.
2: Oříšky? Oříšky, aha, no. No, co se dá dělat? Tak mi podej louskáček, já se do toho pustím. Ořechy je třeba dobře zkontrolovat, vyloupnout jádro a zpracovat bez skořápek. Takže ořechový dortík, to je moc dobrý nápad, Hugo. Moc dobrý.
1: Ale ne, že máš louskat ořechy jako ořechy. Jsi tu kvůli slovíčkové hře. Louskáme jazykové oříšky, ne?
2: Aha, ale já dneska nemám připraveného dočista hic. Nic. Dneska jsem to jaksi to, tento nonc, nestihla.
0: No to nevadí, dneska si něco připravil Hugo.
2: Ale stejně by se nám ten dort hodil. Dort se zkrátka vždycky hodí. No neladí, to nevadí. Tak co máš, Hugo?
1: Tohle. Jestli pak víte, co byla karkulka? Proč se jí tak říkalo? A na co se používala? No.
0: Používala? No, to je jednoduché, karkulka. No. Byla přece ta holčička z pohádky o karkulce, jak šla za babičkou přes les s košíčkem a pak byl u babičky vlk a pak se
2: vlk všechny slupl a bylo vymalováno.
0: Justýno, ty jsi to nečetla. Neslupnul je úplně. On je slupnul
2: dobře,
0: jenom
2: dobře.
0: Na chvilinku.
2: Slupnul je jen částečně. No, co měl dělat chudák, když měl na karkulku chuť? To je stejné, jako když mám já chuť na ten ořechový dortík.
0: Jak můžeš porovnávat holčičku, babičku a myslivce s dortíkem? To tady opravdu nechápu. No.
1: Piggy, halo. No. O tu pohádku tak úplně nejde. I když trochu to souvisí. Ale ta karkulka, na kterou se ptám, je něco jiného než holčička, karkulka z pohádky. Justýno, věděla bys? Nečetla jsi o karkulkách v těch svých starých knihách na půdě?
2: Mé knihy jsou důležité knihy. Ne nějaké sbírky báchorek, ve kterých se probírají svačiny lesních plavců, dravců. No, mám samé knihy o domácnostech a domácnostních pracech a tam se o žádných karkulkách nepíše ani B a ani B, ani C, ani...
1: No, takže tak, se oba necháváte podat a já mám bod?
0: No, tak jestli Karkulka není ta Karkulka s vlkem, tak máš bod a já nevím. Justýno, ty víš...
2: Co?
0: Tak víš nebo ne?
3: Vím toho spoustu. Vím úplně všechno o zajímavých věcech. Třeba o přehazování kompostu a množení křížal. Tedyž žížal
1: takže
3: samozřejmě.
1: Takže já si píšu bod. A teď poslouchejte. Co to ta Karkulka je?
0: Tak říkej, říkej.
1: Karkulka, nebo také Karkule, je dětský čepeček, který byl dříve moc oblíbený. Nejčastěji býval ze tří dílů, po stranách oválné a uprostřed jeden dlouhý.
0: A oválné na ouška!
1: Ale tvarů a druhů karkulek je spousta.
0: Hugo, a proč se teda v té pohádce Karkulka jmenuje Karkulka?
1: No to je přece jednoduché, Piggy. Protože Karkulku v té pohádce měl kdo?
3: Vlk! Vlk!
1: Justýno...
3: No, babička, já nevím, mě se ty pohádky pletou. Pořádně mi to nemyslí. Takhle s prázdným žaludkem.
0: Aha, asi, že tu Karkulku nosila Karkulka, že by?
1: No, trefa, Piggy. Karkulka nosila na hlavě čepeček. Karkulku. A proto se jí, podle toho jejího čepečku, začalo říkat Karkulka.
3: Ale to jsem přece takhle přesně říkala.
0: No, říkala.
3: Přesně takhle ne, ale podobně rozklovně. Rozhodně.
1: Karkulky, ty čepečky, se dávaly malým dětem jako dárek ke křtu. Šily se z hedvábí nebo z brokátu.
3: To jsou krásné, pevné, slavnostní látky. Ty já znám.
0: Hedvábí, brokát.
1: A bývaly krásně zdobené a vyšívané. Hlavně ty slavnostní karkulky. A pak byly karkulky na všední dny a ty už nebývaly tak zdobené.
0: To jsem vůbec nevěděl, Hugo. Myslel jsem si, že Karkulka je prostě jméno.
1: No, vidíš.
0: To se ti povedlo.
3: Ano, ano, je to zajíkavé, zajímavé.
1: Děkuji.
3: No, a teď pojďme louskat ty oříšky do toho dortu.
1: No to snad... To přece není možné. Já jsem to snad řekl jasně, já tu nemám oříšky, nepeču, neumím.
0: Víš co, Justýno, pojď k veverce Laskonce. Ona ti určitě připraví něco dobrého na zub. A tady Huga necháme v klidu pátrat po dalším jazykovém oříšku. Co říkáš, Hugo?
3: No, rozhodno, páně. Tak pojď, na co ještě čekáš? Už ti cestou řeknu, co je nového, co jsem nového zasadila u mě na skládce, totiž na té zahrádce.
0: Ahoj,
3: no, jo. Ahoj,
1: ahoj, ahoj, ahoj.

znám dívky jako růže a něžné jako pel, co svlékli by se z kůže, jen kdyby princ je chtěl. A lec, kterou znám kráhásku, co zhlouplá půh víčím, dá vlastní zdraví v sásku, jen aby hrála prim. Jen kolovrátku zpívej a hezky nahlas křič o tom, jak chudák náš pan princ je láskohou celý pryč.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: vsuvka o paní Květuš, Františkovi a Hubertovi. Tahle noc byla a ještě pořád je nekonečná a plná překvapení nejen pro lichožrouty. I vdova Voráčková zažila něco mimořádného. Bylo to v hotelu Zátiší, kde se každý lichý pátek konal seznamovací večírek pro starší a osamělé. K tanci tu hrála rytmická skupina, která si říkala Poslední rande. Pan Vavřinec s nimi rád hostoval, protože mohl předvést to nejlepší, co znal ze svateb i z pohřbů. Při jednom valčíku se paní Květuš smetla na naleštěných parketách, ale nezachytil ji její tanečník, ten zůstal trčet a jen koukal. Před pádem ji zachránil nějaký Bartoš František, jak se v zápětí představil. Celý večer se pak povídali, pan František jí během řeči spravil nalomený podpatek, ale protože sebou neměl ten správný vercajk, jak řekl, raději ji po půlnoci doprovodil až k domu. Cestou si on stěžoval, že je takový jako vyprahlý a ona naopak, že je jako studna, z níž ale nikdo nepije. Na ponožky, které ve větru kolem nich poletovaly, vůbec nehleděli. Před vilou se rozloučili, slíbili si další setkání v Zátiší a tím idyla skončila. Domem otřásal štěkot jejího Bernardína. Hubert už jen sýpal, ale přesto nebyl k utišení, protože všude cítil lichožrouty. I když se z bytu nedostal, byl díky svému citlivému čenichu jediným svědkem nočního drancování na půdě profesora Kadeřábka.
1: Piggy vtip.
2: Paní učitelka se ptá při matematice Pepička. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
3: Svěží dech, prosím.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
2: Já?
3: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
2: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
1: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
2: Jo, to jo.

0: obličej.
1: Máte to daleko.
2: Máme to daleko.
3: Máme to daleko ještě.
1: Jak asi daleko?
4: Ne.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
2: Nelží!
0: Už jedou! Na mou duši jedou! Jedou! Jedou! Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou!
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Česká pohádka na dr bezře.
1: O drakovi s velikými drápy. Daleko odtud, až na druhém konci světa, žil drak s velikými drápy. Co chytil do drápů, pevně držel a už nepustil. Jednou šel kolem dračí sluje mladý Jindra. Jen co drak Jindru zahlédl, začal po něm natahovat drápy. Jindra se polekal. Draku, zadrž! Doma na mě čeká moje nevěsta Drahuška. Co by si beze mě počala? Drak se zamyslel. Jindra byl samý sval a šlacha, ale Drahuška, to by bylo pochutnání. Nechal Jindru jít, ale ten mu musel slíbit, že nebude dělat drahoty a druhý den dovede svoji drahušku. Jinak si je drak najde a vezme do drápů oba dva. Jindra se loudal domů tak smutný, že to nešlo vydržet. Už z dálky viděl drahušku, jak drobí drobky malým drozdíkům. Byla hezká, drobná, měla modré oči, ale byla také moudrá. Povídala. Jindro, co sis nadrobil, to si také sněs. Utíkej zpátky k drakovi, vezmi si cedrovou palici, pevně ji drž a s drakem bojuj. Dodala Jindrovi odvahy a na cestu mu upekla drobenkový koláč. Jindra se dlouho nezdržoval a vydal se k drakovi. Cestou uviděl u vody mezi drny vykukovat vidru. Jindro, podrbej mě za ušima, drobné blešky se drží mého kožichu. Když mě podrbeš, odměním se ti. Jindra vidru důkladně podrbal za ušima a ona pověděla. Jednou jsem viděla draka s velikými drápy, jak mlsá drobky z buchet. Možná by mu chutnal drahuščin drobenkový koláč. Jindra poděkoval, došel k drakovi a povídá. Draku, moje drahuška ti posílá drobenkový koláč, ochutnej. Drak s chutí snědl drobenkový koláč, jenže ouha, že si vůbec nikdy nečistil zuby. Začaly se mu po tom sladkém koláči drolit, až se mu úplně vydrolili. K čemu byly drakovi jeho veliké drápy, když teď neměl žádné zuby? Nesnědl ani Jindru, ani drahušku, ani nikoho jiného. Hodná drahuška mu občas donesla kaši s podrcenými lískovými jádry. Zapíjel ji vodou z vědra, co mu nosil Jindra. A tak nakonec žil drak spokojeně a svými velikými drápy už jen občas podrbal vidru za ušima.

Slovenská pohádka o hloupé báře. Bylo jednou jedno hloupé děvče a to se jmenovalo Bára. Jež proto, že se špatně učilo ve škole, zůstalo hloupé jako boty. Proto také, když se provdalo, měl s ním muž hotový očistec. Vždyť jeho žena nic nevěděla, ničemu nerozuměla. A když někdy se na něco ptala, ptala se tak, jako by teprve včera se narodila. Jednou vylezla na půdu. A když viděla, že tam mají několik pytlů mouky, hned se vyptávala, k čemu je tam ta mouka na půdě a uzené maso v komíně. Víš, ženuško, odpověděl jí trpělivý manžel, tu mouku jsem proto dal semlít ve mlýně s obilí, aby se z ní mohla napéci placek a buchet. A to maso jsem proto vyudil, abychom ho mohli sníst se zelím a na něm si tak pochutnat. A co máš v tom starém hrnéčku pod postelí? Vyzvídala Bára dále. Ale v tom nic není, jsou to pouze tykvová jádra, která jsem tam jenom proto schoval, abychom si je mohli vyměnit za nový hrnek. Zalhal muž, ač tam měl schované peníze. To řekl proto, že věděl, jak jest jeho žena hloupá a že měl strach, aby to nikde neprozradila. Jenže, jako každá lež, tak i tato se mu špatně vyplatila. Druhého dne ráno, když muž odcházel do práce, nařídil Báře, aby mu pěkně vyprášila a vyčistila šaty a dala všecko do pořádku, nežli se vrátí z práce. Udělám to, udělám, nestarej se, ubezpečovala jej. Muž tedy odešel. Ale jen vytáhl paty z domova, jel okolo hrnčíř s plným vozem hrnců. Bára, jak ho viděla, hned chytila hrnek stojící pod postelí s domnělými tykvovými jádry a když vyběhla s ním ze dveří ven, již křičela na hrnčíře. Počkejte, pan táto, nevyměnil byste mi tenhle starý hrnek s tykvovými jádry za nový? Hrnčíř nahnul se z vozu a když viděl, že to nejsou tykvová jádra, ale peníze, hned věděl, že má hloupou husu před sebou a proto řekl, ale s největší radostí vám ho teto vyměním a že jsou jádra pěkná, ještě vám přidám. A přidal jí opravdu, neboť jí složil půl fůry hrnků na zem a potom odjel. Hloupá Bára dlouho uvažovala, kam by měla všecky ty hrnky dát, ale potom se rozhodla a začala je nastrkovat na kůli v plotě. Jeden malý hrnek jí zbýval a nebylo už, kam by ho nastrčila, tak začala volat na ostatní hrnky. Jářku, hněte se trochu dál, tenhle ten malý chudinka nemá si nač sednout. A že se hrnce ani nehnuli, rozlobila se na ně Bára, vzala klacek a hned začala do nich mlátit křičíc. Tak vy neposlechnete, tu máte. Tu máte, vy nezdarové, já vás naučím moresům. A tak dlouho do nich mlátila, až z nich zbyly jenom střepy. Potom vzala ten maličký hrnec, nastrčila ho na kůl a nesmírně si libovala, jak to chytře provedla. Hned na to zašla do kuchyně, sněla z komína kusy uzeného masa a kladla je na hlávky zelí na zahrádce, myslíc si. Muž řekl, že tu uzeninu se zelím sní
A proto tady to má aspoň všechno pohromadě. Avšak netrvalo dlouho a přiběhli psi a maso sežrali. To Báru zase pohněvalo a psi klackem ze zahrady vyhnala, kdežto vlastního psa chytila, zatáhla do sklepa a tam ho za trest přivázala k čepu u sudu. Ale pes sebou trhal a trhal, neboť chtěl utéci. A trhal, až vytrhl čep a tak všechno víno ze sudu vyteklo. Když to viděla Bára, honem běžela na půdu, vzala pytel mouky a hned jí do toho zamísila. A když to všecko tak dobře vyvedla, vzpomněla si, že má mužovi šaty vyčistiti. Šla tedy do komory, vynesla jeho všecky šaty i čepice, naházela je do necek, svařila vodu, namydlila a pěkně spařila. Když to všecko pěkně vypařila, vyprala a vyplákala, pověsila to na plot a těšila se, jakou radost bude mít její muž, až přijde domů. Proto také, jakmile slyšela jeho kroky, běžela mu vstříc a začala vypravovat ji, co přes celý den dělala a jak všecko do pořádku uvedla. Mužovi ovšem při jejím vypravování vstávaly vlasy a když slyšel, jak i všecka tykvová jádra dala hrnčíři, věděl hned, že je ten daryba hrnčíř o všechny peníze připravil. Dal se do křiku a volal: ženo, ženo, běž cestou nalevo, já poběhnu napravo. Snad toho taškáře ještě dohoníme. Vždyť to nebyla tykvová semena, ale peníze, opravdové peníze. A kdybys ho dohonila, drž ho jako klíště a volej: už ho mám, muži, chytni ho, ničemu. Oba se dali do běhu. Za malou chvíli už hloupá Bára ječela: muži, muži, už ho mám, chytni ho a nic mu nedaruj. Muž tedy spěchá tam, ale vidí, že jeho žena drží v objetí hastroše, kterého sedlák postavil do zelí, aby mu je ptáci neoklofali. To už se mužovi zdálo přes příliš a proto povídá: božínku, s tebou je soužení. Co pak si já, ubožák, jen s tebou počnu, když si tak hloupá? Když tak naříkal, napadla mu chytrá lest, jak by ženu potrestal, a řekl jí: milá Báro, peníze už jsou pryč, ale přivalilo se na nás ještě větší neštěstí. A jaké? Divila se hloupá Bára. Jaké? No, vypukla válka s Turkem, který řeže lidem hlavy. Ale tentokrát ne mužové, ale všecky ženské musí vytáhnout do pole, začal chytrák strašit svou ženu. A já také musím do války, můj zlatý mužíčku, zachraň mne, aby mne neodvedli, neboť já se toho pohana nesmírně bojím. Vždyť i mě by mohl uříznout hlavu. A co bych si potom bez hlavy počala, jala se naříkati Bára. Neboj, nic se neboj, já tě nedám, ale schovám tě, že tě nenajdou, těšil je chytrák. Pojď se mnou do lesa a já tě tam ukryji. Bára tedy šla a její muž tam vykopal jámu a do té v stoje zahrabal svou ženu až po krk, že vyčnívala jí jen hlava. Poté hlavu pokryl jí mechem a odešel, přikázav ženě, aby byla hezky sticha. Nadešla jasná noc a loupežníci, kteří se v tom lese zdržovali,
přišli až k tomu místu, kde byla bára zahrabaná. Zde se zastavíme a rozdělíme se o peníze, řekl náčelník loupežníků. Hle, tuhle je zrovna pařez, dodal, ukázav na hlavu bářinu a již postavil na ní svíčku a rozsvítil. Avšak svíčka byla krátká a brzy to hloupou ženu začalo pálit do hlavy, že se dala do křiku. Jaj, jaj, jaj, já to nevydržím, jaj, jaj, jaj. Oho, jsme prozrazení, zvolal náčelník lupičů a zhasl rychle svíčku. Straší tu, straší tu, straší tu, zvolal jiný loupežník a už všichni dali se na útěk a všechny peníze tam nechali. Když bylo ráno, řekl si bářin muž, musím se podívat, co dělá má hloupá žena. Dost už jsem ji potrestal a proto ji zas vyhrabu. Snad už bude moudřejší. A pospíšil do lesa. Když jej bára viděla, hned volala radostně. Podívej se, muži, co je tu peněz? To bude zase hrníčku, viď? Ach jo. Ale muž vydá hromadu zlaťáků, dal si všecko vypravovati. A když se dověděl, co a jak bylo, peníze sebral a báru vykopal a odvedl si ji domů. A když nikdo se o peníze nehlásil, nakoupil zase mouku, víno, maso, pořídil si nové šaty a že mu ještě hodně peněz zbývalo, postavil si také novou chalupu. Přikoupil i kus pole. A ještě mu mnoho zlaťáků neubylo. Byl boháčem a už nelitoval toho, že má hloupou ženu. I bára, když viděla, jak jsou bohatí, myslila si, že má také více rozumu. Ale její všecka moudrost nestála ani za zlámanou grešličku.

0: Digi hádanka.
1: Byl tu míček a už není. Je tu vlna na pletení.
0: Co pak to je?
1: Tak tohle já vím.
0: Byl tu míček a už není, je to vlna na pletení. Míček!
1: Tím si hrát
0: kulatá
1: hraju.
0: Kulatá vlna?
1: No? Klubíčko.
0: Aha!
2: Povídám pohádku pro kluky Třeštidla a pro holčičky Mazlíčky. Zas bude zdaleka a už vím odkud, tentokrát z pralesa. Bude to levhartí pohádka o levhartovi, který se blíží zeleným šerem mezi liánami. Přitom sedím doma u otevřeného okna, co vede do zahrady, a koukám ven. Sladce tu voní růže a v nich si zpívá pěnička. Tak tohle nejde. Honem ženu myšlenky zpátky do pralesa, zas beru do ruky tušku a rychle píšu. Levhart se tiše plíží mezi liánami a v hlavě se mu honí tolik lstivých úmyslů, kolik má skvrn na svém kožichu. A tu mě z ničeho nic napadne. V mé zahradě tam za oknem kvete spousta kytek, ale přesto mi tu jedna chybí. Která? Taková žíhaná, skvrnitá lilie tygrovitá. Dá se říct lilie levhartí. A tak si slibuju, až dopíšu levhartí pohádku, hned potom si žíhanou lilii zasadím, protože žíhaná levhartí lilie se bude dobře výjímat u... Uá! Ozval se najednou zvenku strašlivý řev, tak strašlivý, až mi leknutím vypadla z ruky tuška. A kdo si pod oknem řve dál? Uá! Uá! Tak, už je docela popsaní. Utíkám k oknu. Co se to děje? Pro pána, on se tam v zahradě prochází. Levhart, to on tak řve. Zabloudil mi sem z pralesa a stojí přímo pod oknem. Už neřve, ale za to se na mě strašlivě šklebí. Tak strašlivě, že se mi třesou kolena. Co si s tou šelmou počnu? Co pak jsem krotitel? Ach, ouvej, co mi to nadrobily moje toulavé myšlenky. A potom, jak to vypadá? Levhart mezi růžemi, co tomu řeknou sousedi? Pomluví mě, bez tak už trousí po vsi, že moje zahrada je zarostlá jako prales. Takové lži. No, tak co udělám, co? Je to vlastně můj levhart, že? Můj vymyšlený levhart. A tak mu můžu nařídit, aby si šel zase po svém. Otevřu pusu a hned ji zavřu. Popravdě řečeno, to zvíře vypadá, že má svou hlavu skvrnitou plnou lstivých myšlenek a že mě poslouchat nebude. Ale pryč musí. A taky nesmí poznat, že z něj mám strach. Tak do toho, snažím se zašklebit ještě hůř než on a křičím. Co tady chceš? Vrať se, kam patříš. Já patřím sem, někdo mě zavolal. Odsekl levhart, ale mě nepolekal. Zase tak přísně řeknu. Nevymýšlej si, nelepší.

0: Jimmy?
1: Já nelžu. Uá.
0: No, možná tě opravdu někdo zavolal, přiznávám. Tedy já. Ano, já. Ovšem omylem. Takže zmiz.
1: Proč? Když už jsem tady, tak se tu trochu porozhlédnu. Uá.
0: Ne, ne, nic takového. Rozkřiknu se a doufám, že křičím jako lev. Jenomže Levhart se jen ušklíbl.
1: Co na mě pořád křičíš? Já ti nic nedělám. Má.
0: Teď třeba ne, ale kdo ví, co máš za lubem? Proč se tu vlastně pořád tak rozhlížíš? A Levhart povídá.
1: Hledám tady žíhanou Lili, Lilii Levhartí, Lilii Tigrovitou.
0: Jen polknu, to je mi ale výmysl.
1: K čemu pak?
0: Rozkřiknu se zas. Na co je Levhartovi žíhaná Lilie?
1: No, chtěl bych jí pozdravit, jsme spolu totiž příbuzní.
0: Levhart se najednou zatvářil krotce jako kočka domácí, která si vyšla na procházku. Ale já vím, že není kočka a také není příbuzný s Lilií. To zrovna. Kdo ví, co tu chce?
1: V mé zahrádce žádná levhartí Lilie nekvete.
0: Odseknu a tvářím se sveřepě. On na mě po očku zamžourá, udělá další levhartí šklep a povídá.
1: Ale bude tu kvést, viď? Chceš si ji přece zasadit. Á.
0: Žíhanou Lilii? Žasnu, jako by mě to v životě nenapadlo. To zrovna.
1: Nelži mi,
0: řekl Levhart a usmál se.
1: Znám přece tvoje myšlenky, jako ty znáš moje.
0: Možná, ale moje myšlenky se zrovna proměnily, řeknu mu. A on hned věděl, že je to pravda. Najednou udělal tuze smutný obličej a začal žadonit.
1: A prosím tě, zasaď tu žíhanou Lilii, vždyť je to moje příbuzná. Sednu si tady ve stínu růží, budu poslouchat pěničku a počkám si, až moje příbuzná vykvete. Je tu moc hezky, líp než v pralese.
0: To by tak scházelo, mít Levharta mezi růžemi a buchví jak dlouho. To neudělám nikdy. Povídám pevně. A ty rychle zmiz. Zmiz, zmiz, zmiz. Levhart docela schlípl. Pochopil, že to myslím vážně. A tak se tiše odplížil zpátky do pralesa. Uf, honem udělám velikánskou tečku za celou Levhartí pohádkou. Napíšu. Levhart se tiše plížil pralesním šerem, pak zmizel mezi stromy a už ho nikdy nikdo nikde nespatřil. A má to. Je, jak mně se ulevilo. No jo, co ale budu dělat teď? Nevím. Ovšem, jedno je jisté, určitě nepůjdu sázet žíhanou levhartí Lilii. Snad je to někomu líto, možná, že potřeštěným klukům, jenomže holčičky mazlíčci se spokojeně usmívají.
2: Jsme tu všichni?
3: Ano, já jsem tady, připraven oříškovat.
2: Výborně.
3: Co ty, Justýno?
4: Já? No, já jsem domácnostní kachna Justýna, specializovaná kachna, expertka na domácí práce, zahradní, ruční, okrasné.
3: A tak dále, můžeš to přeskočit.
2: Ano.
4: Tak jsem tady také, no.
2: No, výborně, jsme tedy kompletní.
4: Ale mně nic není.
2: Kompletní znamená, že jsme tady všichni. Tak, kdo dneska něco má?
3: Já bych možná něco...
4: Počkej, počkej, Piggy. Já mám. Tvůj slovní oříšek kočka.
3: Co?
4: Počka.
3: Ale Justino, jenomže já bych...
4: ano, počka. Minule jste mě nenechali říct, co jsem měla připraveno. Sůva z Ludvy vám byla milejší.
2: Sůva z Ludvy?
3: Sůva z Nudlí.
4: No, jistě. Dohadovali jste se o ní jako blázni, úplně zmateně, a můj skvělý oříšek zůstal na odkvět, na ocet. Takže dneska je řada na mě, abychom se k němu konečně dostali.
2: Dobře, Justino, tak co jsi teda připravila?
4: Takže, víte, co znamená slovo Majland?
2: Majland, to se říká třeba... Stálo to Majland, nebo nemůžu si to dovolit, stálo by to Majland.
3: Já to taky znám. Znamená to, že by to bylo moc drahé.
2: Správně. Justino, máš k tomu něco?
4: No, ale takhle rychle, jak to víte? Dobře. Máte pravdu. Majland se říká, když o něčem chcete říct, že je to příliš drahé.
2: Jupí, tak to máme bod oba.
4: Neříkej kvok, Hugo. Hop, neříkej hop.
3: Neřekl jsi ani kvok, ani hop. Co to zase pláče?
4: Říkám, neříkej hop. Co se říká? Takové jednoduché staré rčení neznáš? A Majland, to ti jde, co? Já plandám, padám.
2: Aha, Piggy, Justina chtěla říct, neříkej hop, dokud nepřeskočíš, je to tak?
3: Jo, tohle!
4: Hugo, já opravdu nevím, co to máš za zvyk vysvětlovat všechno, co řeknu. No. Teď mluvím naprosto srozumitelně. No. Pokud něčemu nerozumíš, Piggy, zeptej se, já ti to vysvítím. Vysvětlím, ano? Kde jsem to? Na co ses to vlastně ptal, Hugo?
2: No, na nic, ty jsi říkala něco o hopu.
4: Ano, neříkej bod, totiž hop, totiž ani jedno, ještě jste mi ani jeden neřekl, proč se Majland říká a jak to tak vzniklo, že se Majland používá. No, víte to?
3: Já to dám.
2: A já, abych se přiznal, tak taky ne.
4: Tak vidíte, máte sůvu, smůlu, nic vám neřeknu.
3: No ale to nám máš říct, Justino. Tak se ta naše hra hraje, pamatuješ?
4: Samozřejmě, jestli jsou na to tento nonc pravidla.
3: No co?
4: Pravidla jsou celý můj život. Kde je řád, tam je řád. Tak poslouchejte, já vám to vykachním.
3: Cože nám to?
2: Asi chce být vtipná. Říká se vyslepičím, jakože to vyzradí, řekne. Aha. Tak Justina jako kachna nám to hold vykachní.
3: Aha, no tak to je celkem vtipné.
4: S hledáním toho Majlantu mi pomáhala sova Heda. Aby to bylo jisté, že? Takže posloucháte? Piggy, co tam děláš? Proč si na mě nekoukáš?
3: Jo, neboj. Jsem jedno velké růžové trojlá, lůčkovité, rozvinuté oušinko. Jsem nakloněný k tobě a hltám lačně každičké tvé slovíčko.
4: Stačí. Tak pozor. Majland se začalo říkat v 19. století, kdy v Itálii probíhaly nějaké šálky.
3: Co?
4: Totiž války.
2: A jaké?
4: To teď nevím. Je to důležité?
2: No, mě by to zajímalo.
4: Tak si to zjisti. Prostě se tam tehdy válčilo. No a prý to bylo tak, že čeští vojáci, kteří sloužili v Itálii, zkomolili výslovnost města Milán. Německy. Víte, že se v Čechách tehdy mluvilo německy a česky jen málo.
2: Víme.
3: Já ne.
2: Já ti o tom někdy budu vyprávět, jak to bylo s češtinou, jak skoro zanikla a pak se zase...
4: Já mluvím.
2: Pardon.
4: Víte, jak se řekne Miláno nebo Milán německy? Majland. No, a ti vojáci z Čech z toho udělali ten Majland.
2: Majland, aha. Aha, zajímavé.
3: Ale já pořád nechápu, co to má společného s tím, že je něco tak drahé, že to stojí majlan.
4: No, Růžovko, necháš mě domluvit?
3: Promiň.
4: Město Milán v té době bylo totiž velké a velice bohaté. Pro vojáky bylo tohle město tak silný zážitek, že se pro ně stalo symbolem peněz a velkého bohatství.
2: Justino, já zírám. Ani jeden přebrept.
4: No dovol, já se přece nikdy to je něco jiného. Já se přece nikdy nepře... Tento non... To, no, jak jsi říkal... Ne, už chápeš? Majland.
3: Jo, Majland. No.
2: Tak to je opravdu zajímavé.
4: Já vím, vždyť jsem s tím přišla já. No. Bohaté město, Miláno, Milán, Majland, Majland. Jasné, jako tačka, ťavka, ta facka. Co je tady k smíchu? Já na vašem místě bych se nesmála. Nedivila bych se, kdybych se svými oříšky dostala rychle do předení. Do vedení.
3: Já myslím, že to nehrozí. No.
4: Co tam máte vy? Šup, šup, ať nazbírám pár dalších hodů. Bodů. Co, Hugo? Piggy? Spadl vám žebříček, co?
2: Žebříček.
4: Hřebíček. Ale hřebínek vám spadl. Majland, to je pane slovo, co? To zíváte. Zíráte, jaký jsem odborník.
3: Odborníka!

0: Básničku.
1: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
2: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
1: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
2: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
3: A teď ještě jednou.
1: Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty.
2: A z modrého nebe zbylo jenom Hance na šaty.
1: Draku, hledej mezi mraky ještě kousek plátínka.
2: Ať si může modrou sukni ušít také maminka.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

bába z Boxin, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do ústin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu,

0: co je? Co by bylo? Přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol, mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl by ses nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste se tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: Nože, aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, a? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No čeprsk.
0: Ovšem tím se nemyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou, už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku
1: a trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně?
0: Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie?
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: A jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo, to jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Chceš ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
0: Hrvinko, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: No jenom učitelka a taťulda.
0: No těprsk, ty jsi zase něco provedl, viď?
1: Ne. Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: štipky. Je to barevné a nevidíš to. Co je to?
1: Je, co je to?
0: Zakopané pastelky.

0: co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla. Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bombónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Bonjour a bonne nuit, mí čarokrásní posluchači. Jsem dojat všemi vašimi vřelými vzkazy taková pocta, když jsem přiletěl z překrásné Francie a oslovil vás poprvé. Netroufal jsem si ani pomyslet, že by můj pořad mohl mít takový úspěch. Kvůli vám, mým nadšeným kouzelnickým učňům, vymýšlím a trénuji stále nová a nová kouzlíčka a triky, které budete moci předvádět před svými diváky. Děkuji vám za vaši přízeň. Vytrvejte, prosím, a kouzlete! Dnes vám poodhalím tajemství triku, který je velice zábavný a velice jednoduchý. Poslouchejte. Co budeme potřebovat? Dvě skleničky s nějakým magickým lektvarem, totiž myslím s nápojem, například malinová šťáva poslouží přímo skvěle. Dvě brčka a špendlík. S tím prosím opatrně, mezami, do tohoto triku zasvěďte i maminku nebo někoho dospělého, kdo vám s přípravou pomůže. Špendlík je špendlík a musí se hlídat. Je špičatý a ostrý, tak na něj dávejte pozor. Maminka pomůže špendlík při přípravě kouzla ohlídat, když se kouzlo budete učit. A jsem si jistý, že nic neprozradí a že potom na sobě v publiku nedá nic znát. Prvním krokem bude poprosit svého dospělého, třeba tu maminku, aby v obou brčkách udělala asi 3 cm od konce nenápadnou dírku špendlíkem. Nenápadnou, ale ne maličkou. Měla by být zhruba tak velká, aby se do ní vešla zápalka. Poradím vám. Vyberte si nějaká pruhovaná nebo jinak zdobená strakatá brčka. V těch dírka nebude tolik nápadná, jako v těch jednobarevných. Tím práce se špendlíkem končí. Maminka ho zase schová do šitíčka a vy už můžete kouzlit sami. Brčka naaranžujte do sklenice s pitím. Dírka v brčku musí být nahoře, tam, kde se bude pít, nesmí být ponořená. A nyní je na čase trik předvést. Předstupte před své publikum. Vyzvěte dobrovolníka na souboj v pití nápoje. Půjde o čas. Před každého postavte skleničku s pitím a brčkem. 3, 2, 1 a závod může začít. V čem je trik? Při pití musíte dírku od špendlíku ucpat prstem. Vaše malinovka bude rychle mizet. Ale nebohému dobrovolníkovi to nijak nepůjde. Až vypijete půlku své skleničky, dělejte, že jste si všimli, že má váš soupeř nějaké problémy. A nabídněte mu výměnu skleniček i z brčky. Přesto mu stále nepůjde upíjet, protože neví o maličké dírce, která to má na svědomí a kterou vy i na druhém brčku při pití ucpáváte prstem. Jak je to možné? Co pak tohle může způsobit jedna malá dírka? Ano, je to tak. Objasnění je však trochu složité. Necháme celý tenhle trik v oparu tajemství a spokojíme se pro tentokrát s vysvětlením, že vaším tajným spojencem je v tomto případě atmosférický tlak. Zní to tajemně, že? Jako nějaké kouzelné zaříkávadlo. Atmosférický tlak. Olala. Úspěch triku však závisí na dokonalé přípravě, kterou není záhodno podcenit. Naučte se v soukromí zacházet s brčkem tak, aby nikdo ani soupeř, ani zbytek diváků nepoznal, že u brčka něco ucpáváte. Musí to být zcela přirozené. Ale to bude hračka. Pár limonád a budete mistři v našem brčkohraní. Mon chéri, to je pro dnešek všechno. A nezapomeňte, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů.
Těším se na naše příští setkání, mezemí. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roje jisker zmizí přítel.

0: Na noc se výprava profesora Challengera utábořila těsně pod útesy toho krajně nehostinného a pustého místa. Ráno si pak všichni podrobně prohlédli vysokou jehlancovitou skálu, která vypadala jako tlustá kostelní věž z červených cihel. Na vršku jehlanu rostl osamělý vysoký strom.
1: Na tom stromě seděl Pterodactylus, když jsem tu byl poprvé.
0: Ale jak se dostat nahoru k tomu stromu? A pak dál na planinu za ním?
1: Kdyby tu bylo nějaké snadné spojení mezi vrcholem a okolním světem, náhorní rovina by nebyla izolována tak dokonale, aby tam nahoře přestali platit přírodní zákony.
2: Chcete tím říci, že jinak by tam sotva mohl žít nějaký ten Pterodactylus?
1: Připouštím, že někde v útesu mohou být místa, kudy by k vrcholu mohl proniknout zkušený horolezec, ale nemohlo by tudy sestoupit nemotorné těžké zvíře.
3: Když jsme pak pomalu postupovali po úpatí skalního řetězu, pojednou jsme přišli na něco, co nám zvedlo náladu. Bylo to staré tábořiště. Povalovaly se tam prázdné plechovky masových konzerv chicagské výroby, láhev s vynětou brandy a množství dalšího cestovatelského náčiní.
1: Nic z toho není moje. Musí to být Whiteovo.
0: Ano. Opět padlo jméno nešťastného amerického malíře, který v těchto pustinách při první Challengerově návštěvě přišel o život.
1: A co tohle? Mám dojem, že je to míněno jako ukazatel směru.
0: Všichni se zadívali na kus plochého dřeva, přibitého hřebem na kmen stromu.
1: Náš předchůdce a průkopník si uvědomil, že se vydává na nebezpečnou cestu a zanechal toto znamení, aby každý, kdo přijde po něm, věděl, kudy se ubíral.
3: A skutečně jsme na další stopy narazili. A byly to stopy hrozné a naprosto nečekané. Těsně pod útesem se rozprostíral rozměrný hájek vysokého bambusu a když jsme ho obešli, zjistili jsme, že v houštině se blízká cosi bílého.
4: Ale to je lebka člověka.
0: Mačety indiánů, kteří výpravu doprovázeli, vymítili kus hájku a tak výprava mohla zjistit podrobnosti této někdejší tragédie. Z oděvu mrtvého zůstaly už jen nepatrné cáry, ale na kostech nohou byly zbytky bot a bylo tu i pouzdro na cigarety s věnováním Jamesovi C.
4: Kde to jen mohl být?
2: Chudák, vypadá to, že si zlámal všechny kosti.
5: A bambus mu prorůstá rozdrceným hrudníkem. Bambus sice roste rychle, ale určitě tu mrtvola neleží dlouho. Bambus dosahuje výšky mnoha metrů.
4: Vypadá to, že ten člověk byl svržen z vrcholu tady toho útesu a při pádu se nabodl.
1: Vím asi, kdo to je. Maplewhite cestoval s přítelem. Byl to také Američan. A jmenoval se James Culver.
0: Šest dnů trvalo, než výprava dokončila okružní cestu kolem útesu a ocitla se zpět v prvním táboře vedle skalní věže. Expedice dokonce objevila jakési šipky namalované křídou, které tu patrně zanechal Maplewhite. Když se však dostali k místu, kudy kdysi bylo zřejmě možné vystoupit jakýmsi kaňonem nahoru, zjistili, že tato cesta je zavalena obrovskými balvany.
1: Nezbývá nám nic jiného, než po této kolmé stěně vyšplhat. Horolezeckého náčiní máme s sebou dost.
3: Po snídani jsme rozbalili ranec, v němž se nalézalo 50-metrové lano, stoupací železa, skoby a cepíny. Lord John byl zkušený alpinista a tak se ujal organizace výstupu.
0: Ve skutečnosti se ukázalo, že vyšplhat se na jehlan nebyl úkol tak těžký, jak zprvu vypadal, když se oba profesoři, Melony a samozřejmě Lord Roxton dostali nahoru, čekala je tu plošinka asi o rozměrech 8x8 metrů.
3: Opájil jsem se právě nádhernou vyhlídkou na celou bambusovou džungli dole, kterou jsme museli před několika dny procestovat, když mi na rameno dopadla těžká ruka profesora Challengera.
1: Nikdy nehleďte zpět. Dívejte se vždycky vpřed k našemu hlavnímu cíli.
3: Obrátil jsem se tedy a viděl, že místo, kde stojíme, je přesně v téže výši jako náhorní planina před námi. Její vzdálenost jsem odhadl na 15 metrů, ale nenašel jsem žádnou útěchu ve zjištění, že to není 15 kilometrů. Mezi oběma místy byla nekonečně hluboká průrva. Co teď? Jsme ztraceni.
5: Toto je v skutku podivné.
3: Otočil jsem hlavu na profesora Summerlee. Prohlížel si strom, který byl na jehlanu jediným a kterého jsem se právě držel.
5: Jestli pak víte, příteli, co je to za strom?
6: Hladká kůra a drobné řapíkové listy. Vždyť je to buk.
5: Správně. Krajan v dálné cizině.
1: Nejen krajan, ale také neocenitelný spojenec. Ten buk bude naším zachráncem.
4: Most. Uděláme si z něho most přes propast.
1: Přesně tak, příteli.
0: Předvídavý profesor Challenger si přivázal k pasu táborovou sekeru. Teď se hodila. Podle Challengerových instrukcí se pustili do vysekávání vrubů, které by zaručily pád buku potřebným směrem. Asi po hodině práce se strom naklonil a pak s rachotem padl a zabořil se větvemi do keřů na druhé straně propasti.
1: Kladu si nárok mít tu čest a být první, kdo po našem mostu vkročí do neznámé země.
4: Milý profesore Challengere, to opravdu nemohu dovolit.
1: Nechápu, jak mi můžete, Lorde Roxtne, něco zakazovat.
4: Každý máme svou odbornost, profesore. A ta moje je vojančení. Chystáme invazi do nové země a ta nemusí, ale může být plná nepřátel.
1: Ale já jsem vědec, pane.
4: Právě proto, kdyby šlo o nějaký vědecký problém, budiš. Ale na tuhle cestu se vydám první já.
0: Roxton a Melony se dohodli, že se vrátí po příkré stěně zpět do základního tábora, přinesou všechny pušky a hlavně zásoby jídla na několik dnů. Teprve pak se mohou pustit na druhou stranu propasti.
3: Během hodiny jsme měli nahoře 4 pušky a brokovnici, bandalíry nábojů a žok potravin. A pak jsme se jeden po druhém opatrně vypravili do neznáma.
0: A tak se všichni 4 ocitli v zemi snů. V zemi Mepla Whitea. A pak se to stalo.
3: Už jsme pronikli asi 50 metrů do hustého mlází, když se za našimi zády rozléhala hrozná tříštivá rána. Daleko, daleko v hlubině při patě útesu jsem zahlédl spleť větví a roztříštěný kmen. Byl to náš buk. Co se stalo?
0: Okraj věžní plošinky povolil a konec kmene se smekl dolů. Všichni o něm měli úžasem. Žádným způsobem se teď nemohli dostat zpět na věž. Byli nyní obyvateli náhorní planiny.
3: Žádný lidský důmysl nedokáže vymyslet, čím by se dala přemostit 15-metrová propast. Jediný okamžik změnil všechny okolnosti naší existence.
0: Výprava se utábořila na samém okraji plošiny. Událost, která je tak zaskočila, měla za následek nesmírnou únavu. Nikdo z nich nepocítil touhu zahájit ještě týžden průzkum okolí.
4: Pokud nás neviděl ani neslyšel zdejší člověk nebo zvíře, jsme v bezpečí.
0: To byla věta, kterou zahájil druhý den pobytu na náhorní plošině John Roxton. Ze všeho nejdříve si Challengerova expedice udělala soupis potravin. a zjistila, že jim zásoby stačí na několik týdnů, pokud ovšem objeví někde pitnou vodu.
3: Už včera jsme měli při vší smůle štěstí. Vybrali jsme si k táboření místo pod mohutným jinanem dvoulaločným, který čněl nad své okolí a mocnými haluzemi a jemným listovým, jako by chránil naši pevnostku. A o pár kroků dál, světe div se, objevili jsme i studánku s báječnou vodou.
6: Pojďte, nemůžeme přece zůstat sedět na místě. Musíme prozkoumat okolí.
1: Zajisté, synáčku. Budeme postupovat, ale s rozumem. Nesmíme zajít nikdy tak daleko, abychom se nemohli vrátit na základnu.
4: Pár metrů od nás teče potok. Půjdeme podle něho a to nám umožní se zase stejnou cestou vrátit.
0: Sotva opustili tábor, spatřili náznaky toho, že je v skutku čekají divy a zázraky. Potůček je vedl hustým lesem a po několika z těch metrech viděli poprvé stromy, které jim byly naprosto neznámé. Profesor Samedlý, botanik výpravy, však v nich neomylně poznal druhy jehličnatých a kapradinových rostlin, které ve světě už dávno vymřely.
1: Podívejte se. To by mohla být stopa praotce všeho ptactva. Stopa je čerstvá. Zvíře tu šlo nejvýše před 10 minutami. Tříprstý otisk v blátě. Muselo to být obludně vysoké zvíře.
0: Zkoumali dál stopy. A nakonec se po malé hádce oba profesoři, jakkoliv to bylo neuvěřitelné, dohodli.
1: Je to zvíře kráčející vzpřímeně na tříprstých nohách, jež občas klade na zem jednu ze svých 5prstých tlap. Milý Roxtne, není to pták.
5: Tedy šelma?
1: Nikoliv. Je to ještěr. Dinosaurus.
3: Prošli jsme clonou mlází a stromů a ocitli se tváří v tvář otevřené mítině, na níž bylo 5 nejdivnějších tvorů, jaké jsem kdy viděl. Jejich rozměry byly obrovské. Kromě dospělých

0: Nevím, jak dlouho jsme nehybně seděli za keři a zírali na tu úžasnou podívanou. Mláďata chvíle mi nemotorně skotačila kolem svých rodičů, dospělá zvířata vyskakovala do vzduchu a dopadala s temným žuchnutím zpátky na zem. Síla rodičů byla zřejmě bezmezná, protože jeden z nich, když nemohl dosáhnout na chumáč listů, rostoucích na notně silném kmeni, popadl strom před nimi končetinami a utrhl ho. Jako by to byla sazenice.
1: Z této epizody mohli členové Challengerovy výpravy usoudit nejen na mocně vyvinuté svaly, ale i na málo vyvinutý mozek. Vyvrácený strom totiž dopadl zvířeti plnou vahou na hlavu. Zvíře několikrát pronikavě zavilo, dokládajíc tím, že bezmezné síle neodpovídá bezmezná odolnost.
0: Oba profesoři, Challenger i Summerlee, byli v tichém vytržení. Samým zrušením se bezděčně chytili za ruce a stáli zde jako malé děti před rozžatým vánočním stromkem.
2: Co tomu řeknou v Anglii?
3: Řeknou, že jste zatracený lhář a vědecký šarlatán. Přesně tak, jak jste to vy a ostatní říkali o mně.

čokolády, krém.

0: Malý chlapec běží za pánem a křičí.
1: Pane, vypadla vám peněženka.
2: Děkuji ti, chlapče, jsi poctivý. Jiný na tvém místě by si ji nechal. A proč? Vždyť ona je prázdná.
3: Ale mají se vracet i věci, když jsou plné.
4: Je to jasné, Vojto, ale tohle je vtip.

konfrontaci s něsuplným křichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: Kapitola 9. Ředitelna. Když ke mně přišla šedozelená, utěšovala mě, jak mohla. A na mou prosbu slíbila, že dovolí sametušce kvést v mé zahrádce. Potom mě zavedla k mramorovému schodišti, které vedlo k ředitelčinu pavilónu. Veliká vlaštovka na nás čekala na schodech před pavilónem. Na prsou jí zářil řád královny Flóry, vyznamenání, po kterém v království květin kdekdo toužil. Omlouvala se nám, že teď musí osobně učit odolnosti proti větru a prosila nás, abychom na ní počkali v ředitelně. Ale šedozelená poznamenala, že to cvičení by jistě i mne nesmírně zajímalo a tak jsme zůstali stát vedle ní. Z hořejšího schodiště byl nyní na dvůr kouzelný pohled. Všechny květiny se seskupily podle druhů a utvořily obrovský vějíř živých barev, k němuž mramorové schodiště bylo jakoby rukojetí. Všechny čekali v naprostém tichu na začátek cvičení. Vlaštovka začala mávat křídly a jejich rychlý pohyb brzy prudce rozvířil vzduch. Dolů pod schodiště zavál prudký vichr a květiny se zoufale bránily proti tomuto dravému nepříteli, který jim šlehal do tváří, rozplétal jim vlasy a snažil se je zlomit. Divila jsem se a žába mi vysvětlovala.
1: Je to nejužitečnější zdejší cvičení. Kdyby si květiny nezvykly bojovat proti větru, první bouře na zemi by je smrtelně zranila.
0: Vlaštovka teď už mávala křídly pomaleji. Bouřlivý vichr se proměnil v něžný vánek, v němž se zesláblé květiny blaženě kolébaly.
2: A nyní jsem vám k službám,
0: prohlásila ředitelka. Čekala jsem, že mě zavedou do přísně zařízené ředitelny plné zeměpisných map a statistických záznamů. A zatím jsem se octla v širokém hnízdě, vystlaném hedvábím. Křesla z vaječných skořápek byla pěkně vyřezávaná a spočívala na čtyřech stříbrných želvách. Na zdech visela různá nádherná křídla a nebyla jsem ani překvapena, když jsem viděla, jak vlaštovka si svá křídla odepjala, pověsila je na zeď a hned si připjala jiná.
2: Tak, nyní jsem v pracovním obleku,
0: řekla se smíchem a když viděla, že nemohu odtrhnout oči od obrovských červeně obroubených křídel posázených safíry, dodala.
2: Vidím, že obdivuješ má křídla pro slavnostní příležitosti. Chtěla bys si je zkusit?
3: Moc ráda,
0: řekla jsem a začervenala jsem se nad svou smělostí. Ještě mi je ani docela nepřipěla a už jsem se cítila strašně lehoučká. Z radosti jsem zatleskala rukama, ale křídla mě zvedla do výšky tak rychle, že jsem narazila hlavou na strop. Byl naštěstí vyložen hedvábím a tak jsem se jen odrazila zpět k zemi.
2: Hleďme, co se stane, když se někdo chce stát ptákem.
0: Mínila ředitelka a sněla mi křídla, s kterými jsem tak neobratně zamávala. A já jsem si třela čelo, aby se mi neudělala boule.
1: Pamatuj si, Aničko,
0: dodala šedozelená,
1: že je na nejvýš moudré spokojit se s vlastním životním údělem. I z nejhezčí holčičky na světě by byl jen ošklivý ptáček a z nejbarevnějšího ptáka by byla jen ubohá květina. Je dobré, že na světě jsou holčičky, květiny a ptáci, ale hlavně je třeba, aby se všichni měli rádi. Co by to bylo za jaro, kdyby tam nebyly holčičky, květiny a ptáci?
0: Vlaštovka zatím už odhrnula závěs a ukázala mi třídu čtyřlístků, čestných odměn. Učitelka Dlouhá, Lasička, je tam právě učila různým roztomilostem a něžnostem. Když jeden čtyřlístek byl na mne zvlášť milý, bylo mě, jako kdyby se mi v ústech rozplývala čokoládová pralinka.
3: Na mou duši, paní ředitelko,
0: řekla jsem jí,
3: než dostat odměnou dobré vysvědčení, raději bych chtěla, aby byl někdo na mne hodně milý.
0: Na neštěstí Vlaštovka nevěděla, co to je dobré vysvědčení, a když jsem jí vykládala o zkouškách, čtyřlístky z toho měly jen ohromnou švandu.
3: A vůbec, květiny jsou rozhodně šťastnější než holčičky,
0: tvrdila jsem.
2: Ale co se to vlastně učíte ve škole, že z toho musíte skládat zkoušky?
0: Ptala se paní ředitelka.
3: Musíme umět větný rozbor, vypočítat plochu lichoběžníku, pamatovat si historická data, kreslit mapy, rozeznat plaza od obojživelníka.
0: Musela jsem přestat, protože v bouřlivém smíchu čtyřlístků mě nebylo slyšet.
1: A k čemu to všechno?
0: Ptala se mě šedozelená.
1: Je vám to později v životě nějak užitečné?
3: To ještě nevím,
0: odpověděla jsem jí.
3: Ale kdybychom neznali tohle všechno a ještě moc dalších věcí, které bych mohla vyjmenovávat celé hodiny, neudělali bychom zkoušku. Byli bychom hloupé a zůstali 2 roky v jedné třídě.
2: To je zvláštní. Domnívala jsem se, že lidé jsou rozumnější.
0: Pobroukávala si Vlaštovka, když se s námi loučila. Odcházela jsem s žábou a myslela jsem si, že květinky jsou mnohem šťastnější než holčičky, protože nemusí skládat zkoušky.

0: Jasnička.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád.
1: Rychle zkus si něco přát.
3: A teď ještě jednou a pomalu.
1: Zdá se mi to, nebo nezdá?
2: Po obloze padá hvězda.
1: A hned jinde za ní letí stejně rychle druhá, třetí.
2: A než zmizí její pád,
1: rychle zkus si něco přát.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

poprvé uvidíš hvězdy na procházce nebem. Usneš a ve snu možná potkáš hrneček s medem. Pro tebe kromě medu vymyslet nedovedu. Nej

0: ty pak víš, co mám.
1: Co pak?
0: Nápad, nápadíček. Skrotím divokého koně. Já to viděl moc krát u nás v kině, jak se krotí divoký kůň. Na to stačí mi lázo, rovníš, tedy lázo, to je vlastně pro vás, ale neobyčejný, protože je to lázo, chápeš? A s tím lázem se chytají divocí koňové.
1: Ale pytlíku, co pak je zelená kobylka luční nějaký divoký kůň?
0: Ano, mi nevadí, hlavně, že já jsem slavný a ze všech nejstatečnější kouboj. Pytlík, hola, houba, pifpa, puf.
1: Lidičkové, pytlík se nám dočista pominul, mává kolem sebe kusem provazu.
0: Ale všeho nejdůležitější je na lázu šmička.
1: Smyčka, pytlíku.
0: Ale já vím, smyčka. No šmička.
1: Jenomže pytlík má dvě smyčky na pravé ruce, tři na levé a dokonce i na nohou.
0: Smyčka se nám jaksi zavrmolila, ale to mám prosím nic, hlavně, aby lázo dostalo ten pravý smyčes. Divoký koni, kde pak si?
1: Vždyť už dávno utekl.
0: No prosím, jak si ho představuje, když ho chci chytit lázem. Ale jen počkej, koníku, já tě dostanu.
1: No ne, lidičkové, co se pytlíkovi přihodilo, to si snad ani nedokážete představit. Hodil vysoko lasem a do smyčky se zachytilo jakési šídlo, které zrovna letělo kolem.
0: Pardon!
1: A to šídlo ho táhne za sebou přes kamení a trní, kdo ví kam.
2: Tak takhle se tedy chytá lázem.
1: A hele, kobylka. Poslyš, koníčku, zůstaň s námi. Budeme se o tebe starat. To nejlepší lupení ti budeme nosit, sladěnké jako med, křehké jako perník, vonavé jako pomeranč. A ty nás budeš za to vozit na vozíčku. To by šlo, co říkáš?

0: tak už jsem zase zpátky.
1: Byl jsi daleko?
0: Ani ne, jenom tamhle na konci světa. Možná kousek dál, ale měli jste vidět, jak jsem to chvílo prohnal.
2: Jo, prohnal. Ono vás táhlo.
0: Pardon, já ho pronásledoval.
2: Chyba ne, táhlo vás.
0: No vy tomu tak rozumíte, skrotit lázem divokého koně to dokáže kdekdo. Ale skrotit mnohem divočejší šílo dokáže jenom kdo? No, prosím, já, Brouk Pitlí. No, žádné hihihi, nebo se rozněvám.
2: Vy jste ale ošklivý. Vůbec vás nemám ráda, abyste věděl. Za to Ferdu Mravence toho mám ráda. Protože mě povozí, heč?
0: Povozí? Mm-hmm. Jak pak? Čím pak?
1: Ale udělal jsem takový vozík, víš? Korbičku z půlky z kořápky oříšku.
0: No tak, žalou, nasedáme, Ferdo, a jedeme, ne?
2: Počkat, a co já?
1: Je!
0: Čihot! Čihot! Čihot!

0: Drahý! Kam mohl být karambol?
1: Co si má nějaký šnek? Co vyspávat uprostřed cesty, že ano?
2: Vy, paní Můrové, bláznivý. Vždyť vy jste mě málem přejeli.
1: Pardon, vašnosti šneků.
2: Tak kde je u vás šnek, vy halaburdové? Víte, že já jsem velevážený vašnost a levíš?
0: Ale víme.
2: No to se dělá, aby mi kdyjaký obejde nadával do šneků. To se dělá, nadával.
0: Ale vždyť mi přece...
2: Ale vyskakuj mi pořád do řeči, ty mravenče umouněný.
0: Ale já přece...
2: A neodmlouvej pořád. Jezdí to jako blázně, ještě to odmlouvá. Ať už vás tu neviděli, křiklou.
1: Pardon, poroučíme se, vašnosti.
2: To je dneska mládež. Trávu to šlape a ještě si to dovoluje. Hamba.
3: Figy hádanka.
4: Za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila. Měsíc věděl, nepověděl. Hvězdy znali, pohlídali. Slunce vstalo, pozbíralo.
5: Co je to?
6: Je to jak básnička, co? Krásná.
5: Počkej, jestli si to pamatujeme dobře. Tak, za tmy tmoucí vstala víla, plnou hrstí perly sila.
7: Já už vím,
6: co?
7: Já už možná vím.
6: Tak povídej.
7: Když se ráno v létě brzy vstane a sundáš si botičky,
6: tak je tam
7: a holýma kopítkama chodíš po trávničku,
6: no,
7: tak máš mokrá kopítka. Je to rosa.

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hejlíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hejlíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek. My nejsme žádní exempláři. My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hejlík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor. Je to muzikant, řekl Ramses. V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hejlík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hejlík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě lituji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
1: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hejlík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
1: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii!
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna? Kdo je ten král?

0: jak pak to dopadlo? Co by ho dál? Začni už povídej.
1: Už jsem Mirjana Kouzle. Jsem se la pomovím. Bonjour, přátelé. Dobrý den. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, na hraní a na kouzlíčka ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Jiskřivé netopíří kouzlení se sametovým piérem je tu. Bonjour, zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Váš netopír Pierre se znova hlásí s parádním, barevným a ohromujícím kouzlíčkem. Ach, barvy, jsem rád, že jsou u vás oblíbené stejně jako u mě. K dnešnímu pokusu budete potřebovat 15 kostek bílého cukru, tekutá potravinářská barviva různých barev, plastový talířek nebo nějakou rovnou podložku. A jdeme na to. V prvním kroku si na talířek nebo podložku vyskládejte vedle sebe 5 kostek cukru. Na každou z kostek kápněte několik kapek potravinářského barviva, ať je každá kostka jinak barevná. Čím víc kapek kápnete, tím sytější barva bude. Pak můžete začít skládat další cukrovou řadu pěkně na tu první. Použijte o kostku cukru míň než v první řadě. Zase obarvěte, míchejte barvy, experimentujte. Stavte další cukrovou řadu vždy o kostku míň, až nahoře bude jen jedna kostka. Vznikne čarokrásná a duhová, no jistě, pyramida z cukru. Pozorujte, co se bude dít. Jak kostkami cukru proniká barvivo? Rozpouští se? Hroutí se vaše cukrová hradba? Zkuste poskládat cukrové kostky do jiných konstrukcí. Co, třeba nějaké písmenko? Nebo domeček? Ono je možná i lépe si jen takhle pěkně s cukrem pohrát, než ho strčit do pusinky a sníst, že? Sladký cukřík není vůbec zdravý, to já vím. Ale krásně saje vodu i barvu a dá se s ním díky této vlastnosti skvěle experimentovat. Nezapomeňte si všechny poznatky o téhle duhové podívané zapsat nebo dokonce vyfotit a nalepit do vašich kouzelnických sešitů. S barvami je skvělá zábava a legrace a dozvíte se tolik nového. Oho, krásná práce. Jsem na vás pyšný, mezamí, a už teď se těším na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou pohladí tě po čele, v roji skermizí přítel, který kouzlí vesele.

0: kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček před ní. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového, to my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček, měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura, ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
0: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. Strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi, zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit. Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil. Tedy mě nic jiného, než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
2: Opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
0: Obě Číňanky byly uvytrženi nad Ptáčkem zpěváčkem. Vypadal po té sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
1: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídle, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakési také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
0: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, šuškala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabča.
2: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk, jeden hrací strojek jako druhý, kdo by si s nima lámal hlavu.
0: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený a podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo. dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi. A pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky. Jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla.
1: Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá.
2: Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
1: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
0: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle, ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
1: Tydli dam, o tvém srdíčku sladkou písničku při jarním sluníčku zaspívám.
2: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát.
0: Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav, vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel, a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá. To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
1: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček, co jsem udělal?
2: Udělal, opičila se po něm Portugalka, to není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
1: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček, dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
2: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
1: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
2: Drzoune, zasyčela Portugalka. Vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
1: Ale co pak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
2: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
0: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
2: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
1: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
0: a všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka. Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit, a jelikož závidět tady nebylo co, zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
1: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali,
0: ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
2: Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
3: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer. To je důležitější. Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek. Jako by jich nebylo i tak dost.

0: Józo, Józo, Józo. Ty jsi pořád stejný, jako jsi byl. Ve škole ti šli jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
1: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
2: No, to by bylo úrazu v obci Dolánky.
1: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umíš střechu?

0: Učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol? No tak to bude pětka.
1: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
0: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
2: A to mě nenapadlo.
0: A teď dostane pětku.

0: Červená růže. Moravská pohádka. Byl bohatý kupec, který měl 3 dcery. Jezdíval na trhy do dalekých zemí, kde kupoval i prodával zboží. Jedenkráte, když se zas vydával na cesty, se ptal nejstarší dcery.
1: Co si žádáš, abych ti přivezl?
0: A nejstarší dcera odpověděla, aby jí přivezl krásné šaty, které by byly celé vyšívané zlatem.
1: A co žádáš, abych přivezl tobě?
0: Ptal se otec druhé dcery. A ta odpověděla, aby jí přivezl skvostné perly a drahé klenoty. I ptal se otec nejmladší dcery.
1: Co, Johanko, ty chceš, abych ti přivezl?
0: A pokorná Johanka odpověděla.
2: Nic mi není dražšího nad vaši lásku, ale přece bych měla to přání, abyste mi přivezl krásnou červenou růži.
0: Otec odjel do dalekých krajů. Pro nejstarší dceru koupil nejskvostnější šaty, které viděl, byly celé pošité zlatem. Pro druhou dceru koupil klenoty, perly a drahokamy nesmírné hodnoty. Jen pro Johanku ještě neměl červenou růži, protože se obával, že by mu na daleké cestě uvadla. A proto ji chtěl koupit teprve nedaleko domova. Již se přibližoval k domovu, ale růži ještě neměl. A proto se starostlivě rozhlížel, kde by spatřil nějakou zahradu. Prochází dlouhým, hlubokým lesem a nedaleko cesty vidí krásný zámek a kolem něho rozlehlé zahrady.
1: Zde dozajista budou růže.
0: Myslel si a šel přímo do zámku. Vrata byla zavřená a když chtěl zazvonit, spatřil, že místo rukověti od zvonku visí had. Uchopil hada, zatáhl a zazvonil. Vrata se sama od sebe otevřela a když vešel do síně, sama od sebe se za ním zase zavřela. V zámku bylo prázdno. Kamkoliv kročil, kamkoliv hleděl, nikde ani živé duše. Šel tedy do zahrady a velmi se zaradoval, když viděl množství nejkrásnějších růží. Byly zde růže bílé a červené, tak pěkné, že podobné ještě nikdy nikde neviděl. Vyhlédnul si růži ze všech nejkrásnější a utrhl

0: jí pro Johanku. Ale sotva ji utrhl ejhle. Tu se přihrne škaredý huňatý medvěd. Doráží na něj, bručí a chrochtá, jako by se na něj zlobil, že mu zde v zahradě ukradl růži. Otec se omlouval, že chtěl své nejmladší dceři přivést dárek z cesty, ale medvěd sebou škubal a třásl se zlostí a o náhradě nechtěl nic slyšet. A když chtěl kupec odejít ze zámku, medvěd ho nepropustil, takže zde musel chtě nechtě zůstat. V zámku mohl chodit, kdekoliv se mu zlíbilo. Všude spatřoval samé krásné, skvostné a nádherné věci. V jednom pokoji našel lůžka a měkké pohovky. V druhém prostřený stůl, ke kterému, když usedl, hned mu služebníci přinášeli vydatná jídla i chutné nápoje. Pranic ho to netěšilo. Přeci jen by nejraději byl na svobodě. Smutný přijde jednoho dne do zahrady a potká tam zase huňatého medvěda. Když jej medvěd viděl truchlivého a sklíčeného, nedorážel na něj, ale přišel klidně blíže a zachrochtal.
1: Proč jsi tak smutný? Co ti zde schází?
0: Kupec odpověděl.
2: Ach, jak nemám být smutný, když nemůžu ven a jsem tu zavřený jako v žaláři. Smiluj se nade mnou, huňatý medvěde, a pusť mě, ať se můžu vrátit ke svým dětem.
0: Ale huňáč mu odpověděl.
1: To nejde. Leda by ta, pro kterou si v zahradě utrhl růži, sama přišla a zůstala tu místo tebe. Chceš-li, pošlu pro ní, aby ti přijela naproti.
0: Otci se tak stýskalo po domácích, že nakonec svolil a medvěd hned dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a vyslal své tajné služebníky, aby jeli pro Johanku, nejmladší kupcovu dceru. Johanka přijela do zámku. Padla otci kolem krku a plakala radostí, neboť ho už dlouho neviděla. Medvěd, když viděl její krásu a spanilost, kroutil se a přibližoval se k ní a laskavě chrochtal. Johanka, když slyšela bručení a chroptění a když viděla huňatého, škaredého a střapatého medvěda, strnula strachem a pevně se chytla otce.
3: Otče, otče,
0: volala.
3: Nedejte mě, ta divoká šelma mě roztrhá.
0: Ale otec dceru konejšil, aby se nebála, že mu medvěd také neublížil, ale že jej přistihl, když pro ní zde v zahradě trhal červenou růži. A nyní ho nechce pustit, jen kdyby ona zůstala v zámku namísto něho. Medvěd se k ní s bručením plížil a po její bílé ruce napřáhl své škaredé tlapy. Dcera se ho k smrti bála, otec ji chlácholil. Medvěd jí řekl, aby tu zůstala jenom 14 dní. A po těch 2 týdnech může buď zůstat, nebo odjet domů za otcem a sestrami. Rozrušená Johanka se rozloučila s otcem a zůstala v zámku místo něj. I vodil ji medvěd po celém zámku, prováděl ji po všech pokojích, ukazoval jí všechen nábytek, skvostný porcelán i jiné cennosti. Vše se jí líbilo, ale medvěda se bála. Zavedl a prováděl ji též po veliké zahradě, kde byly nejkrásnější růže a nejrozmanitější květiny. K květy se jí natolik líbily, že skoro zatoužila, aby ta zahrada byla její. Ale medvěda se bála. Uplynulo 14 dní a Johanka chtěla jet za otcem a za sestrami. Medvěd přežalostně bručel, že ho chce opustit, smutně naříkal a velice ho řekoval. Johance ho bylo líto a slíbila mu, že se zas brzo přijde podívat na ty krásné růže. Smutný medvěd dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a dal jí sebou kočího a 3 lokaje a úpěnlivě ji prosil, aby jej zas brzo přijela navštívit. Natrhal jí nejkrásnější růže a dal Johanku odvést k otci a sestrám. Ale sestry se jí smály.
4: Hele, hele, urozená paní, jezdí si v kočáru se 6 koňmi, má kočího a 3 lokaje a miluje střapatého medvěda. Medvědí výsosti,
0: řekla jí uštěpačně starší sestra.
4: Udělej mne u sebe komornou.
5: A mě,
0: dodala nejstarší,
5: si k sobě vezmi za chůvu, milostivá paní medvědice.
0: Takto se jí obě starší sestry posmívaly. Když Johanka viděla a slyšela, že jí sestry nenávidějí a jak se jí vysmívají, necítila doma žádnou radost a žádné potěšení. Dala do krásného kočáru zapřáhnout 6 koní a odjela s lokaji do překrásné zahrady k střapatému medvědovi, který si tolik naříkal a tolik trpěl, když odjížděla. Radovala se, že bude zase vidět ty krásné růže. Když přijela na zámek, tu jí naproti přiběhl medvěd. Stavěl se na zadní, padal na přední nohy, jako by se jí chtěl klanět a řval, jako by chtěl výskat. A pořád kolem ní skákal a nevěděl, co všechno má činit, aby vyjádřil, jakou má radost. Ve své neohrabanosti jí však ani trošku neublížil. I když po ní vstáhnul tlapy, vypadalo to, že ji chce vzít za ruku a pohladit. Ale nikdy ji nepoškrábal. Johanka se nejraději procházela po zahradě, mezi růžemi a květy. Když bylo poledne a chtěla se najíst, šla jenom do zámku, sedla si za stůl a hned jí služebníci přinášeli jídla a všeliké vzácné pochoutky. Na co jen pomyslela, všeho byla hojnost. Večer také, nač pomyslela, bylo na stole. Ráno, jakmile se probudila, vešly do ložnice krásné pany. Každá nesla jiné hedvábné šaty a ptali se, do kterých by se paní chtěla obléci. Oblékali ji jako nějakou paní, jako nějakou královnu. Takže se Johanka nemohla dosti nadivit, proč se jí dostávalo takové cti v zámku, kde kromě medvěda po celý den nebyla ani živá duše. I optala se jednou medvěda, aby jí pověděl, komu ten neobyčejně krásný zámek patří. Čí je ta pěkná zahrada a služky a služebníci. Medvěd řekl.
1: To všecko, co jsi viděla a ještě mnohem více, to všecko náleží mně samému. Protože nejsem medvěd, ale zakletý princ. Ty mě můžeš z mého trápení vysvobodit. Nelekej se, ctnostná dívčino, až uslyšíš cenu, která mě může této hnusné podoby zbavit. Jenom tenkráte můžeš být vysvobozen, tak zní ta kletba, když tě jako medvěda políbí pana nevinná. O, dívko bez poskvrny, nelekej se mojí hnusné podoby. Smiluj se a setři ze mne tu nemilosrdnou kletbu.
0: Johanka se děsila, když slyšela, že má políbit škaredého medvěda. Ale medvěd ji prosil tak dlouho, až dívka plná strachu a bázně nakonec jeho medvědí tlamu v skutku políbila. A v tom okamžení, když se její rty dotkly medvědí tlamy, před ní stál mládenec sličné postavy, tak krásný, že si ani v nejsmělejších myšlenkách neuměla pěknějšího muže představit. Johanka před ním stála a červenala se. Ale spanilý princ padnul na kolena a děkoval Johance, že jej vysvobodila. Líbal jí ruce a celou ji objímal. V zámku nyní nastal docela jiný život. Slavnosti a hostiny a každý mluvil jenom o krásném princi, že bude mít svatbu s nejspanilejší dívkou pod sluncem. Zdaleka ze široka se k nastávajícím radovánkám sjížděli hosté. Princ poslal kočáry také pro Johančina otce a sestry. Pyšné sestry se už těšily, až se budou chlubit, že byly na princově svatbě. Když přijeli až k zámku a vylézali z kočárů, přišli jim princ s nevěstou naproti. Princ otci děkoval a požádal jej o Johančinu ruku. Laskavě uvítal i její sestry. Ale ty, Johance, její štěstí záviděli. A proto božím dopuštěním na místě skameněli. Princ si vzal Johanku za manželku. A Johanka mu potom porodila mnoho krásných princů a princezen. Otec zanechal kupectví a přistěhoval se k ním do královského paláce. Kdykoliv výjížděli ze zámku, vždycky jim bylo líto závistivých sester, které stály skamenělé před vraty paláce. A proto se do jejich srdcí nikdy nevloudila zášť a závist. A jestli neumřeli, žijí tam ve štěstí a blaženosti až dodnes.

0: Jedničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz
4: a tam ji najdete.

Příběh, co vám povím, se prej kdysi vážně stal. Mýmu tátovi ho před léty děda povídal. Ten slyšel ho zas od kramáře, co v lese má pomník. Kdo to byl Gouda, zaspívám, ten slavný loupežník. Markrabě von Cíbršpíl se svou družinou chtěli cestu na Hrad zkrátit lesní pěšinou. V tom schouští skočí loupežník a zařve všechno stát. A kdo se jenom otočí, tak s ním se budu prát. Všechno stálo jako solnej sloup, jen Gouda pracoval. Dámy pány pěkně po jednom rychle šacoval. Tu rozvázal šněrovačku, kočímu ukrad sejr. Markrabě von Cíbršpíl koukal jako vejr. Jenže pak se stala divná věc, ta neměla se stát. Gouda začal s jednou dvorní dámou v houští laškovat. Markrabě to využil a obstoupili keř. A pak se vrhli na Goudu jako divá zvěř. Gouda přál se sice statečně, však bylo jich na něj moc. Tak záhy v hradním kartouzu prožil první noc. To má z toho, když potká ženskou, nevidí, neslyší. Proto teď leží v okovech a kouká na myši. Jak tak leží Gouda na slámě a pokouší se spát, když tu náhle vstoupí do cely sám mistr Kat. Jen rukou kývne ke dveřím, někde přiščekají. Tak se Goudo zvedej, nahoře tě čekají. Na nádvoří se proslýchá, prej bude věšení. Tesaři ještě narychlo stloukají lešení. Gouda stváří ke slunci, chytá poslední jas. V tu chvíli všichni uslyší markrabě hlas. Ty jinej Goudo nebudeš, seš lump a darebák. A s chutí bych tě narazil na řeznickej hák. Jenže dvorní dáma kvílí pláče naříká. Měj slitování, pane můj, pro mýho Goudíka.

0: nás, než já potrestám tě přec. Ty jsi tu dámu zneuctil, vždy ty jsi vlastně svet. A proto se s ní oženíš, nebo pověsím tě hned. Na ta slova zvednul Gouda zrak a Markra větitěl. Jo, pane, tenkrát byla tma, já na ní neviděl. Však když ji vidím za světla, tamhle u okna, to je mi stokrát milejší, ta smyčka konopná.
1: Digi hádanka.
2: Šel tatínek do lesa, že tam kluka vytesá. Vyřezal mu tělo, hlavu, ještě trochu spravit bradu. Tohle zvláštní děcko slupne skoro všecko.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Chlapeček, vytesaný.
5: Pinokio!
4: No počkej, ale tohle našel tatínek v lese. Pinokia nenašel
5: toho,
4: nikdo v lese.
5: Toho taky vytesal tatínek ze dřeva.
4: Ale Pinokio neslupnul všecko, co viděl.
5: To je pravda, ten jenom když lhal.
4: Já vím, kdo byl ze dřeva a snět a spolikal úplně všechno, co našel.
5: A kdo?
4: Veliký, veliký otesán.
5: Je.
4: Takže malý, o te

0: Byla to dlouhá, svízelná cesta domů. S bolavýma nohama a s prošlapanými podrážkami došla čtvrtého dne ráno do svého domku.
1: No, že jsi konečně zpátky, přivítal jí Havran Abraxas.
0: Seděl na komíně a ustrašeně vyhlížel svou paní.
1: Ty ale vypadáš uprášená od hlavy k patě. A vůbec, cože kulháš, myslel jsem, že si bereš koště.
2: Brala jsem si,
0: vzdychla malá čarodějnice.
1: Brala, zakrákal Havran. Co to znamená?
2: No, to znamená, že je fuč.
1: Koště?
2: No, je fuč,
0: opakovala malá čarodějnice. Tu se Havranovi rozsvítilo.
1: Tak tě tedy přece načapali, to se dalo čekat. Moc bych se divil, kdyby se tě nevšimli, však jsi nic jiného nezasloužila.
0: Malé čarodějnici bylo všecko jedno.
2: Spát, myslela si, já chci spát.
0: Odbelhla se do komory na postel a spala jako sisel ještě dlouho do druhého dne. Když se vzbudila, seděl Havran na čele postele.
1: Tak co? Vyspinkala?
2: Celkem ano,
0: zívla malá čarodějnice.
1: Tak snad mi teď konečně láskavě vysvětlíš, co se vlastně stalo.
0: Malá čarodějnice tedy povídala.
1: To směla při své lehkomyslnosti ještě štěstí, řekl nakonec Havran. Teď ale koukej, abys do příštího roku byla dobrou čarodějnicí.
2: Já si dám záležet, slíbila. Od teďka už nebudu cvičit 6, ale 7 hodin denně. A kromě toho budu dělat ještě něco stejně důležitého.
1: Jo, a co pak?
2: Budu se mstít.
1: Ke? A komu?
2: Hromnici Bimbole. Ta babizna za celou tu patálí může. Kdo pak proti mě poštval ostatní?
1: Mošem, pravil Havran. To bylo od ní vyložené zprostáctví. Ale mstít se?
2: Přičaruju jí prasečí rypák,
0: vyhrožovala čarodějnice.
2: A oslí uši a telecí paznechty.
1: Prosím tě, je to čarodějnice jako ty, řekl jí na to Abraxas. A obratem si to všechno zase odčaruje.
2: Myslíš? No, jen počkej, však já si něco vymyslím, s čím si teta Bimbola tak snadno neporadí.
1: O, možná, řekl Abraxas. Jen se bojím, že budeš trpce litovat. Slíbila si přece vrchní čarodějnici, že budeš dobrou čarodějnicí. A dobré čarodějnice přece nesmí natropit nic zlého. Tedy, myslím si já, měla bys o tom přemýšlet.
3: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

holky a kluci, myšáci a myšky, zdraví vás vaše internetová myška Bibi. Jsem rychlá jako elektrický trpaslíček, šmejdím a šmejdím, myškuju kolem klávesnice a zrovinka jsem na něco čupr éňo něňo kápla. A hned vám to šupajdím říct. Už jste někdy přemýšleli o tom, kde se vzala a jak vznikla žvejkačka? Mně napadlo, že o tom vlastně nemám páru. Tak jsem se rozhodla přijít tomu na kloub. Na internetu se dá přece najít skoro všechno, ne? A teď si poslechněte, co jsem vymyškovala. Čtu. Žvíkací guma byla vynalezena už v roce 1896. No, to je teda dávnověk, co? Co svět světem stojí, lidé pořád něco žvíkali, třeba kůru stromů nebo nějaké lístky, a pak se objevila žvíkačka. Vynálezce Thomas Adams koupil od jednoho mexického přítele spoustu čikle. Jeminánku, co to čikle je? To je divný slovo, co? Tak dál. Čikle byla pryskyřice ze stromů, které rostly v Mexiku. Thomas Adams ještě úplně přesně nevěděl, co si z čikle počít. Zkoušeli využít na nejrůznější věci, ale nedařilo se mu. A teď se tu popisujou různý jeho experimenty. A pozor, už je to tady. Když pak jednou viděl, jak si někdo v obchodě kupuje něco jako žvíkačku, prehistorickou žvíkačku z vosku, která se do té doby dala koupit, ale nebyla vůbec dobrá, tak v tu chvíli bylo Adamsovi jasné, na co svou pryskyřici čikle použije. Vyrobil první žvíkačku. Udělal z čikle pastilku, malý bombónek, zabalil je do pestrobarevného papíru a nabídl ji v místní cukrárně. Žvíkačka se stala obrovským hitem a brzo se začaly prodávat úplně všude. A teď tu ty žvíkačky zase popisujou, jak byly velký, tlustý, úzký, obaly, přebaly. Zkrátka, začaly se vymýšlet nový příchutě a různý vychytávky. Vznikly třeba žvejkačky, ze kterých se dají dělat obrovský bubliny. No tak takhle se to tenkrát seběhlo. Dneska si ani nedovedem představit, že by žvejky neexistovaly, co? Jenže podle toho, co jsem vyčetla na internetu dál, to vypadá, že potíž s těma našima žvejkama je v tom, že už se dávno nevyrábějí z té pravý přírodní pryskyřice, takže nejsou pro zdraví zrovna dvakrát zdraví. Ale zase, existují obchody, ve kterých se dají koupit žvejkačky dělaný z původní přírodní suroviny. Ale dneska jsem nepátrala po tom, co je škodlivý a co ne. Zajímalo mě, jak vznikla první žvejka, a teď už to vím. Frčím šmědit dál. Mějte se. Píj!

Ančka zachrání psa Fída. Byla skoro půlnoc a panenky spaly ve svých postýlkách všechny, kromě Ančky. Ležela knoflíkové oči upřené nepohnutě na strop. Každou chvíli si prohrabávala svou hadrovou rukou přízové vlasy. Přemýšlela. Když už byla dlouho a dlouho přemýšlela, vztyčila se konečně na svých měkkých loktech a pronesla. Už jsem to celé promyslela. Tu každá panenka zatřásla druhou, vztyčila se a řekla. Poslouchejte, Ančka si to celé promyslela. Řekni, o čem si přemýšlela, drahá Ančko, pravil plechový vojáček. Doufejme, že to byly příjemné myšlenky. Nebyly to tu ze příjemné myšlenky, odpověděla Ančka, utírala si slzu z knoflíkových očí. Že jste neviděli Fída celý den, či ano? Ne, jen časně z rána, řekla malá Francouzka. Dělá mi to starost, pravila Ančka. A kdybych neměla hlavu právě vycpanou novou bílou vatou, jsem jista, že by mě z toho už bolela. Když mě naše paní odnášela dnes odpoledne do obytného pokoje, tolik plakala a já slyšela, jak její maminka říkala, uvidíš, že ho najdeme, on se vrátí jistě brzy domů. A já poznala, že mluví o psu Fídovi. Jistě je ztracen. Plechový vojáček vyskočil z postele a běžel klepaje svýma plechovýma nožkama ke košíku, kde spával pes Fído. Fído tady není, řekl. Když jsem asi kolem poledne seděl u okna, pravil Indián, viděl jsem Fída, jak si hrál s takovým žlutým hubeným psem na louce a potom, jak někam utekli dírou v plotě. To byl Priscilin pes Petkins, věděla Francouzka. Já vím, že je naše malá paní moc smutná, povídal Holanďan, protože jsem při večeři v jídelně slyšel, jaký tatínek říká, jen aby jedla svou večeři, že on sám půjde ven, aby Fída našel, ale úplně jsem na to zapomněl. To děláme všechny, kromě Ančky, vykřikla malá grejcerová panenka s křípavým hláskem. Ona musí za nás za všechny přemýšlet. Myslím, že je to dobrý nápad pokusit se Fída najít. Tím bychom ukázali, jak máme svou velitelku rádi, usoudila Ančka. Je to dobrý nápad, Ančko, vykřikly panenky. Řekni nám, co máme dělat. Nejdříve se musíme dostat na louku a pokusit se jít po stopě psů, vysvětlovala Ančka. Já umím dobře stopovat, pravil Indián. Indiáni dovedou přece moc dobře stopovat. Tak tedy nestrácejme zbytečně čas mluvením, rozhodla Ančka a vyskočila z postele. Panenky ji následovali. Okno dětského pokoje bylo otevřeno, panenky si tedy navzájem pomohly na římsu a skočily potom dolů do měkké trávy. Padly, to se ví, v nejpodivnějších polohách, ale samozřejmě je pád nebolel. U díry v plotě našel malý Indián stopu dvou psů, prolezl dírou a panenky ho následovali a přišli až k Petrkincově boudě. Pes Petrkins, když viděl zvláštní malé postavičky v bílých nočních košilkách, blížit se po cestičce k němu, byl velice překvapen. Pes Petrkins byl příliš veliký na spaní v dětském pokoji a tak měl postavenou hezkou útulnou boudu pod vinným keřem. Pojďte dál, řekl Petrkins, když poznal panenky. Tak všechny panenky vešly do boudy, usadili se tam, zatímco Ančka vysvětlovala, proč přišli. Také mi to dělalo starost, pravil Petrkins, ale nemohl jsem nijak vaší paní říci, kde Fído je, protože ona nerozumí psí řeči.
Poslouchejte, Petrkins pokračoval, Fido a já jsme se měli báječně v parku, když tu najednou běžel proti nám nějaký ohromný člověk s takovou zvláštní věcí na konci holeba. Štěkali jsme tam na něho a Fido myslel, že si chce s námi hrát. Tak se k němu hodně přiblížil. A víte, co ten zlý člověk udělal? Chytil Fida tou věcí na konci té hole a odnášel ho k vozu, kam ho strčil ke spoustě jiných psů. To byl raz, co jí psi, vykřikla Ančka. Ano, odpověděl pes Petrkins, utíraje si prackou slzy kanoucímu z očí. Byl to raz. Šel jsem z dálky za vozem, viděl jsem, jak dal potom psi do velké drátěné ohrady, aby nemohli ven. Víš tedy, kudy se tam jde, Petrkinci? Zeptala se Ančka. Ano, snadno to najdu, odpověděl Petrkins. Tak nás povedeš, vykřikla Ančka. Musíme se pokusit Fida osvobodit. Tak Petrkins je vedl alejemi a nějakými ulicemi a panenky se všechny za ním batolily. Jednou cizí pes začal na ně dorážet, ale Petrkins mu řekl, aby se nepletl do cizích záležitostí. Tu je ten pes nechal a vrátil se domů. Až konečně přišli na místo. Někteří psi v ohradě štěkali na měsíc a ostatní pak plakali a naříkali. Pes Fido chudák tam byl všecek zablácený a svou pěknou červenou stuhu vlekl po zemi. Ale jak se zaradoval, když viděl panenky a Petrkince. Ostatní psi přišli až k samým drátům a kroutili hlavami podivením při pohledu na zvláštní postavičky panenek. Pokusíme se vás dostat ven, řekla Ančka. Všichni psi radostně zaštěkali. Na to Ančka s ostatními panenkami a Petrkincem šli k vrátkům, ale Ančka nemohla dosáhnout na zámek. Petrkinc si tedy podržel na čumáku, stoupl si na zadní nohy a teď už Ančka pohodlně dosáhla na zámek. Když byl zámek otevřen, psi samou nedočkavostí, aby už byli venku, strkali se a skákali na vrátka tak silně, až se do kořán otevřela a porazila Petrkince s Ančkou rovnou do bláta. Takového hafání a štěkání v sousedstvu ještě neslyšeli, jako tenkrát, když se všichni psi vyhrnuli z ohrady, lezli a skákali jeden přes druhého, jen aby už rychle byli všichni pryč. Fido byl poražen velkým psem a jakmile se zdvihl, šel Ančce pomoci na nohy. On, Petrkins a panenky zahýbali právě za roh, když se pohodný v noční košili šel podívat, co je to za rámus. Zastavil se pln podivení, když viděl řadu postaviček v bílých nočních košilkách, batolících se alejí, ale nemohl si vysvětlit, co jsou zač. Můžete si představit, jak panenky poděkovali Petrkincovi za jeho doprovod. A sami s Fidem utíkali domů, protože se už objevovalo malé světlo na východě, které věštilo brzký východ slunce. Když se vrátili domů, viděli na dvoře starou židli, kterou s velkou námahou přivlékli k oknu a pomocí ní se dostali zpátky do pokoje. Fido byl velmi vděčný Ančce a ostatním panenkám a než se uložil do svého košíku, olízl každé tvářičku. Panenky vlezly hned do postýlek a honem se přikryly, protože už byly velmi ospalé. A právě když usínali, Ančka se posadila na své postýlce a řekla, kdybych neměla nohy a ruce vycpané hezkou bílou vatou, se mi zdá, že by mě bolely, ale protože jsou vycpané hezkou bílou vatou, nebolí mě. A ani bych neměla větší radost, kdybych měla celé tělo vycpané sluníčkem, protože vím, jak spokojená a šťastná bude naše malá paní, až sem ráno přijde a najde Fida, jak bezpečně spí ve svém košíku.
a že už ostatní panenky spaly, Anička se také položila a přitáhla si pokrývku až pod bradu. Usmívala se tak široce, že se jí až dva stehy vzadu na hadrové hlavě rozpárali.

ale nevěřte tomu, co z Pleštule vykládala. Vůbec nikým se pytlík nepral. To se ví, že se třásl, ale ne strachem, nýbrž zimou. No a jak se tak třásl a kropil trávu na všechny strany, potkal náhodou dvě včely. Brr, to je tu zima, začal pytlík hned řeč. To asi budu mít rýmu. Otřásl se a stříkal kolem sebe jako kropicí vůz. Včely k němu blesku rychle přiskočily. Strejdo, pojďte nám kropice stičky do úlu, když to tak umíte. Pojďte k nám, ohřejeme vás za to. Tak pytlík, že ano. Včely ho vzali do rukou, ale jak byl mokrý, několikrát jim vypadl na zem. No vidíte, právě v těch místech, kde to stopy ukázaly, spleštuly blátivé. Nakonec se však včelám přece jen podařilo vzít pytlíka dobře pod paždí a odletěli s ním do úlu. Jej, tam byla tma. Hned jim musela jedna včelí dělnice rozsvítit svíčku z pravého včelího vosku. Víte, u nás byste jinak neviděl. A už vlekli pytlíka po cestičkách a pytlík, jak mu pořád bylo ještě zima, se třásl a cestičky pěkně kropil. A nakonec, když už pytlík docela uschl, strčili ho včely do jedné komůrky. Tak vám, strýdo, děkujeme za kropení. Hezky si lehněte, vyspěte se. Zítra budete zdrav jako rybička. Ach, tam bylo teploučko. Kolem to pořád dělalo. Jak včely pracovali, tak pěkně a příjemně pořád. Až z toho pytlík usnul jak andělíček. Právě se tak do růžova vyspal, když ho kdosi probudil. Vzbuď se, robátko, vzbuď se, holátko, vezmi si ode mě, papáníčko. Pytlík kouká, nic nevidí, to má jako v ranci. Jen cítil, že nějaká včela mu zhora podává medové cukrovíčko. No tak co, když podává, vzal si. Ach, to byly dobré věci, kolečka, rohlíčky, bochánky. Už nechceš papat, jen si ještě vezmi. A pytlík se cpal, až mu za ušima praskalo. Komu to tu hloupá dáváš? Tady spí přece brouk pytlík, ozval se nějaký jiný hlas. Pro pána krále, já myslela, že tu spí včelí děťátko. Jdeš ty, bambuláči, ven, co mi toho cukroví snědl? Kluk jeden nenajedená a hned si pali včely pytlíka z komůrky ven. Jak si to představuješ? Myslíš, že tu budeš jenom spát? Jdeš dělat? To by tak hrálo.

0: růžovka se, milý drazí, celý život jenom plazí.
1: Růžovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
2: No a teď ještě jedno.
0: Růžovka se, milý drazí, celý život jenom plazí.
1: Růžovky jsou bez nohou, zatančit si nemohou.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.
4: Jsem červenec, první měsíc prázdnin, a budu vám vyprávět pohádku o věrném přátelství ještěrky a netopíra. Tak poslouchejte.

Na zelené louce mezi řekou a lesem se od nepaměti tyčila veliká skála. Vypadala jako obrovská krtčí hromádka nebo jako ten největší narozeninový dort. Ale místo svíček ji zdobily štíhlé břízky a místo cukroví bochánky mechů a lišejníků. Povídali se o ní divné věci. Skrývá prý ve svých útrobách bludiště křivolakých chodeb a kdo tam vejde, nenajde cestu zpátky. V těch chodbách prý žijí strašliví tvorové, napůl myši, napůl ptáci, kteří se živí krví zvířat a lidí. Povídačky, smála se ještěrka a byla ráda, že se lidé skále vyhýbají. Aspoň je tu klid, říkala si. Ani ve snu by ji nenapadlo, jak se to všechno může rázem změnit. První tu zprávu přinesl vítr. Přes celou zemi stavějí lidé betonovou cestu. Až dorazí sem, odvalí skálu a na jejím místě postaví pilíře pro veliký most. Nikdo tomu nevěřil, copak se taková skála dá jen tak odvalit, jako hromada hlíny či osamělý balvan. Nevěřil nikdo, jen skála ano. Za dlouhá tisíciletí zažila příliš mnoho.

0: Jen vám mechy a lišejníky poradit neumím. Příliš jsme spolu srostli. Zůstaneme s tebou, skálo, řekli mechy a lišejníky. A skála zvrhla, jako by kdesi hluboko v srdci zaplakala. Smutkem zloučení i radostí, že na to všechno nezůstane sama. Skálo, je to pravda, že ve tvých podzemních chodbách žijí podivní tvorové? Neměli bychom je varovat taky? Zeptala se ještěrka. Ano, žijí tu odedávna a já je nemohu ani varovat, protože ve dne spí a jejich spánek je hluboký jako mé nitro. Vzbudím je, křikla ještěrka a už klouzala po hladkých stěnách ke dnu skály. Obklopila ji studená, hustá tma a hrozivé ticho. Hej, je tu někdo? Zvolala ze všech sil, ale nikdo se neozval. Vstávejte, hrozí vám nebezpečí. Zase nic. Jenom nad hlavou se jí cosi zavlnilo, jako když větřík rozhoupá pavučinu. Kdo jsi a kdo tě posílá? Uslyšela hlásek tenký jako pípot ptačího mláděte a zároveň řezavý, jak tráva ostřice. Jsem ještěrka, posílá mě skála, musíte rychle pryč, volala ještěrka do hluboké tmy. Nemůžeme, dokud nezapadne slunce. To už bude asi pozdě, vykřikla ještěrka a tu ji cosi pevně uchopilo a neslo vzhůru. Hrůzou zavřela oči. Když je otevřela, spatřila myš s velkými průsvitnými křídly. Jsem netopír, nemusíš se mě bát, řekl ten podivný tvor. Nebojím se tě, ale proč jsi chtěl čekat až na noc? Ve dne nás lidé pronásledují, oškliví si nás, vymýšlejí si o nás děsivé věci. Ještěrka chtěla říct, že přece vůbec nezáleží na tom, jak někdo vypadá, ale na tom, jaký je. Když v tom se ozval hromový rachot, to lidé odstřelili skálu, aby měli místo pro svou betonovou cestu. Ještěrka se rozplakala a netopír smutně svěsil křídla. Jenomže smutek ani pláč nikomu nepomůžou. A tak se ti dva vydali hledat nový domov. Netopír jej našel v dutině starého dubu. Ještěrka v opuštěné jezevčí noře. Prospali tam celou zimu. Sotva jarní slunce vyhřálo lesní pěšinky, vydala se ještěrka za netopírem. Děkuji ti, že jsi přišla, usmál se. A co ostatní? Usadili se v kostelní věži, řekl netopír. Já bych si tam nezvykl, je to moc blízko lidí. A nestýská se ti? Zeptala se ještěrka. Jsou to přece tvoji kamarádi. Někdy v noci s nimi létám, ale můj domov je tady. Nikdy by mě nenapadlo, že budu bydlet v dutině stromu, ale je mi tu dobře a vlastně jsem docela rád. A víš, že já taky, souhlasila ještěrka. Aspoň to k sobě nemáme daleko a můžeme se navštěvovat. A tak od jara do prvního mrazíku scházeli se ještěrka s netopírem každý den. Povídali si, vzpomínali a bylo jim, jako by je ta jejich skála poslouchala a radovala se z jejich přátelství.
1: Sedmá kapitola. Kulikvak a kvakulína.
2: U rybníka kvákáče to vypadalo velmi podivně.

0: Na břehu rostla vrba a v jejich větvích se usadila změť barevného potrubí. Obrovské vodní kolo neustále nabíralo vodu do lopuchových listů. Když se trychtýř u kola natočil správným směrem, voda vtekla do správného potrubí a pak mohla doputovat až na výlí louku.
1: Teda to je zařízení.
0: Divil se Pupíno. Bláža udiveně vrtěla hlavou. A Adélka si vytáhla bloček a pastelky, aby si to všechno rychle namalovala.
2: Tak, jdeme na to!
0: Zavelel Skřítek výletník.
3: Na co?
0: Zeptali se jednohlasně všichni ostatní. Samým údivem zapomněli na svůj úkol. Když výletník natočil trychtýř směrem k růžovému potrubí, hned se všichni vzpamatovali.
4: A kolik vody máme poslat?
0: Zajímala se Buča.
1: Asi hodně moc.
0: Rozumoval Pupíno.
5: Ty bys tomu dal.
0: Durdila se Bláža.
5: Vždyť bys mohl zahrádku vyplavit.
0: Než stačili cokoliv udělat, ozval se od někud ze křoví podivný dutý zvuk. Pupíno se polekal a schoval se za Bůču. Adélka se přitiskla k výletníkovi a Bláža začala couvat tak nešikovně, že se všichni svalili na jednu hromadu. Z křoví u rybníka vyskočil žabák, který měl v puse dlouhé rákosové stéblo a pískal do něj jako do pišťalky. Galantně pomohl Adélce vstát a přitom jí políbil ruku.
6: Kulikvak, jménu mé.
0: Představil se.
6: A vy jste jistě zakletá princezna? Když vás políbím, proměníte se v žábu?
7: Ne, já nechci.
0: Bránila se Adélka a ostatní kamarádi ji hned začali chránit. Skřítek výletník se postavil před Adélku a dokonce i Pupíno sebral všechnu odvahu a chobotem obřího žabáka svouknul zpátky do rybníka. V to ráno se ozval hlasitý smích, na hladině se v lekninovém lehátku opalovala krásná žabí dáma Kvakulína. Všechno tiše pozorovala, ale pak se neudržela a dala se do hlasitého smíchu.
8: Neboj, on to takhle zkouší na každou žábu.
0: Konejšila Adélku, pak přišla blíž a pošeptala jí.
8: Nakvákala jsem mu, že nejsem žába, ale zakletá princezna a že čekám na prince. A on si teď myslí, že všechny víly, princezny a dívenky jsou naopak zakleté žáby. Tululum.
0: Adélka se přestala bát. Pomyslela si, že Kulikvak je asi nešťastný. Za okamžik se Kulikvak vynořil z vody. Narovnal se a ladným pohybem si z kapsičky u kalhot vytáhl zrcátko a hřebínek, aby si na hlavě přečísl svůj jediný kudrnatý vlásek. Adélka se odvážila přijít k němu blíž a řekla.
7: Jsme tady dnes poprvé. Máme za úkol poslat vodu na růžovou louku, ale nevíme, jak to udělat a kolik vody víla potřebuje. Nemohl byste nám pomoci?
6: Bude mi ctí, vzácná princezno,
0: odpověděl žabák a královsky se uklonil. Pak jedním skokem vyskočil na kolo, roztočil ho, trychtýř namířil do růžového potrubí a pak na kole skákal a tančil naprosto neuvěřitelným způsobem. U toho se zpíval.
6: Kukulikvak, kukulikvak, kukulikvak, kukulikvak, kukulikvak, kukulikvak.
0: Tu se roztočeným kolem nechal bezvládně svést do vody. Když to žbluňklo, Adélka a její kamarádi běželi blíž. Čekali, kdy se Kulikvak vynoří, ale on nikde.
1: Nemám ho vylovit chobotem?
0: Staral se Pupíno. Kulikvak podplaval pod vodou o kus dál, nenápadně vylezl na břeh mezi blatouchy a zezadu se potichu připlížil ke kamarádům, aby je vylekal.
6: Kvák!
0: Všichni zborově vyjekli a kvůli kvák se rozesmál.
6: Snad jste se o mě nebáli. Vždyť umím plavat.
0: Kvákulína nevěřícně zakroutila hlavou a kamarády vzala raději stranou.
8: Vůbec si ho nevšímejte. Jestli chcete, ukážu vám náš rybník. Pojďte dál.
0: Řekla a skočila do rybníka. Adélka, Bláža, Bůča, Pupíno i Výletník na sebe rozpačitě hleděli, ale do rybníka se neodvážili. Nikdo z nich plavat neuměl. Adélka vzala do ruky dvě lávičky od profesora Bimbulíka. V jedné bylo zvětšovadlo a ve druhé lítadlo. Ani jeden z těchto vynálezů jim asi nepomůže. V tom se zase objevil Kulikvak a přes rameno měl přehozený jakýsi oblek.
6: Je libo speciální potápěčský obleček?
0: Zeptal se Adélky. Během chvilky ji nasoukal do nepromokavé kombinézy. Pak jí dal do úst rákosové stéblo, aby mohla volně dýchat, a už ji táhl pod hladinu. Ostatní se nezmohli na slovo. Do vody se báli. Kvakulína Adélku vytrhla Žabákovi z náručí a raději ji rybníkem provázela sama.
8: Tady bydlí pan Sumec. Je ze všech nejstarší,
0: řekla a ukázala na fousatou rybu v houpacím křesílku.
8: Tady ale musíme dávat pozor, protože je tady spodní proud a mohl by tě odnést. A teď se koukneme do rybí školky.
0: Ve školce plavaly malé rybičky, škádlily se ploutvičkami, hrály nahoněnou, naschovávanou nebo obraceli pekseso s malovanými oblázky. Adélka na to zírala. Moc se jí ve školce líbilo. Hned si vzpomněla na svou školku a trochu se jí zastesklo.
7: Na břehu všechno nakreslím,
0: slibovala si v duchu. Ze snění ji vytrhla ryba s černou páskou přes oko a šátkem přes tlamičku. Vypadala jako pirát. Vrhla se na Adélku, vytrhla ji a unášela někam pryč. Než se Kvakulína vzpamatovala, Adélka nebyla na dohled. Naštěstí to ale viděl Kulikvak. Naskočil do své stíhací ponorky a vydal se na záchranou výpravu. Adélka byla celá vyděšená a zmatená, když se kromě pirátské ryby na obzoru objevila ponorka, která plnou rychlostí narazila do ryby s černou páskou přes oko. Adélku ten náraz vymrštil až nad hladinu. Tam se tak stačila nadechnout, než spadla zpátky do vody. Bláža, Bůča i Pupíno zděšeně vykulili oči. Když Adélka dopadla zase zpátky do vody, Kulikvak už na ní čekal, otevřel poklop ponorky a když tam Adélka spadla, rychle ho zase zavřel. Adélka si sundala potápěčský oblek a hladila si potlučený zadeček. Pak si uvědomila, že ji Kulikvak vlastně zachránil a poděkovala mu.
7: Děkuji ti za záchranu.
6: To byla maličkost.
0: Mávl rukou Kulikvak.
6: Kdybyste náhodou věděla o nějaké žábě, která by chtěla za muže superhrdinu mého formátu, tak mi dejte vědět, jo?
0: Adélka Kulikvakovi podala ruku na důkaz, že jejich ujednání platí. A pak se hlasitě rozesmála a smála se, i když ji Žabák dopravil na břeh. Tam pak zvědavým kamarádům vyprávěla, co všechno zažila. Přitom do svého zápisníčku kreslila jeden obrázek za druhým.
3: Zub hlouposti. Povídání. povídala pídělka pídělce a Konvalinka to hned vyzvonila, že Pučmeloudovi vyrostl zub. Pučmeloud je velikánské čmeláčí strašidlo a tak jeho zub byl také obrovský. Malým čmelákům, Čmeldovi a Brundovi, připadal jako patník. Pučmeloud se procházel po louce a byl na svůj zub pyšný.
9: Já mám zub moudrosti a ty ne. Heč.
3: Chlubil se každému na potkání.
9: Já jsem moudrý Pučmeloud. Račte se mi podívat do huby, tímhle tím se málo kdo z vás pochlubí, jen co jsem si po obědě schrup.

0: Ale, podivila se stonožka. Vždyť vypadáš pořád stejně.
1: Jak to myslíš, stonožko?
0: Vykulil na ní oči Pučmelout. Jak to říkám, tak to myslím. Vypadáš pořád stejně jako starý Popleta. Zasmála se stonožka rovnou do těch vykulených očí.
1: Náhodou s tímhle zubem jsem teď tady ze všech nejchytřejší.
0: Dupnul si Pučmelout a rozhodl se, že bude králem louky a že ho všichni budou poslouchat. Jenže kdo by chtěl poslouchat hloupé Pučmeloudovy nápady, příkazy a zákazy, které jsou dobré leda pro zasmání. A tak se smáli se stonožkou i oba čmeláci, obě bídělky, brouk kvapník, co běžel kolem, chechtal se zelený koníček a dokonce i ta krásná, elegantní váška. A to Pučmelouda rozlobilo nejvíc. Vášku chytil, přivázal jí na šňůrku, aby neuletěla a za trest musela jeho mlsnému zubu vařit.
2: Pusť vášku, prosili Čmelda s Brumdou, chyť si radši nás.
0: A tak si Pučmelout chytil čmeláky, ale vášku nepustil. Kde pak?
1: Váška ať vaří a vy, brundibáři, vy mi k těm hodům hezky vyhrávejte. To je dobrý nápad, co?
0: Pochvaloval si Pučmelout.
1: Za ten můžu poděkovat svému zlu moudrosti.

0: ta kvášťka vařila, čmeláčkové hrály a už se zdálo, že jim od té těžké služby není pomoci. Jenže zrovna uprostřed toho pučmeloudího posvícení se zub moudrosti rozbolel.
1: Jauva,
0: kvílel pučmeloud.
1: To je bolest.
0: Drmolil a tloukl hlavu o pařízek.
1: To není zub moudrosti, ale hlouposti.
0: Když nás pustíš, doběhnem si pronit a od bolavého zubu ti raz dva pomůžeme, slibovali čmeláci. Ale nejdřív musíš pustit vášku, nařizoval Čmelda. Tak co Pučmeloudovi zbývalo? Pustil je všechny tři. Hlavně, ať si prý pospíší. Váška letěla rovnou ke své tůňce odpočinout si v rákosí. Čmelda s Brumdou se vydali pro nitku a měli štěstí. Našli nití hned celé klubko, jenže nikde neviděli té nitky konec. Táhla se a vinula do dálky jako mravenčí pěšinka. Tak se po ní pustili. První, koho potkali, byla váška. Prý už si v rákosí dost odpočinula a teď si tu hop hop skákala přes nit jako přes švihadlo. To ze samé radosti, že je zase na svobodě. Jenomže u vášky ta nitka nekončila. Vinula se dál. Kolem zvonečků, přes dvě krtčí hromádky a zavedla čmeláky až ke kvapníkovi. Čmelda s Brumdou zůstali koukat s otevřenou pusou. Kvapník tentokrát nechvátal, ale hověl si na jitrocelovém lístku jako na lehátku. Tak tohle dělá kvapník, když ho nikdo nevidí. Pomysleli si čmeláčkové a zavolali. Ahoj, kvapníku!
2: Nazdar, brundibárci,
0: usmál se kvapník a mával na ně tou nitkou.
2: Koukejte, jaký já mám nitkofon. Po téhle té nitce si zrovna telefonuju se stonožkou. Skončil jsem s běháním. Už nikdy nebudu chvátat. Konečně si odpočinu.
0: Že by nitka vedla ke stonožce? Čmeláci nemuseli jít daleko. Hned za dalším krtčím kopečkem stonožku spatřili. Seděla pod pampeliškou jako pod zlatým slunečníkem, pletla ponožku a ta nitka vedla rovnou do stonožči na telefonu. Jenže zdálo se, že ani tam nekončí. Pozdravuje vás kvapník, řekla stonožka. Zrovna jsem s ním ukončila svůj první telefonický rozhovor.
3: No, děkujeme za pozdrav, odpověděl Brumda zdvořile a Čmelda dodal. Přišli jsme se tě zeptat, stonožko, jestli náhodou nevíš, kde je konec téhle nitky.
4: Mého telefonu? Přece tady v ponožce. Už mě zbývá doplést jenom špičku,
0: řekla stonožka a pochlubila se čmelákům pěknou, skoro dopletenou ponožkou. Chvíli se z dálky ozval Pučmeloudův nářek a bylo to jako když v zimě kvílí meluzína. Když Čmelda s Brumdou pověděli stonožce, co Pučmelouda potkalo a vysvětlili jí, na co a jak chtějí nitku použít, stonožka okamžitě tu svou krásnou, skoro hotovou ponožku rozpárala. Pučmeloud je Pučmeloud, ten už jiný nebude, řekla moudře, ale bolavý zub já nikomu nepřeju. Tady máte konec nitě a pospěšte si, čmeláci, no tak, tak. A tak Čmelda Pučmeloudu v bolavý zub přivázal na nitku ze stonožčiny ponožky, Brumda do Pučmelouda malinko strčil, Pučmeloud se zapotácel, poskočil, zub zůstal na niti a bylo po bolesti.

0: takovýmhle zubem hlouposti. Budu radši za tím starým bezezubým Pučmeloudem.
1: Usmíval se šťastně Pučmeloud. To si tenkrát všichni společně oddechli. Jen stonožka zůstala bez ponožky a kvapníkovi nezbylo, než zase chvátat a nemít ani chvíli klid.

0: jaký jel šejtroček pro Metiáškový kamínek. Jednou se furman Šejtroček vrátil z dlouhé cesty, ale nikdo ho na dvoře nevítá. Nestalo se tu nic zlého? A Šejtroček ani neodpřáhl valacha žemličku od vozu a rozběhl se do chalupy. Jeho žena Julča sedí v koutě světnice na stoličce a choulí se do vlňáku. Šejtroček rovnou k ní a ze starosti povídá: řekni mi, co ti je, aby se proti tomu něco našlo. Julča si vzdychla. Ach, to je takové výlistonání. Rozjedu se rovnou do Jičína pro doktora. A Šejtroček už se točí na kramfleku. Ach, doktor mi nepomůže, řekla Julča a vadne mu před očima jako kvítek. Tak co vlastně? Už bez rady křikl Šejtroček. To bych si musela sáhnout na Metiáškový kamínek, vzdychla si Julča. Šejtroček už byl na půl cesty ke dveřím. A kde takový kamínek najdu? Jeden leží hned vedle samého srdce kopce Kozákova, řekla Julča. Bičem se k němu skálou neprosekám, postiskl si Šejtroček, ale aby zkusil i poslední přidupl, aspoň se tam podívám. Vyběhl na dvůr, vyskočil na kozlík a švihl bičem, až střelilo. Jedeme, Karé, k Turnovu. Valach žemlíčka zabral a hnali se silnicí. Za chvíli se žemlička ohlídne přes plec a povídá: proč mě tak ženeš? Vždyť ani kloudně nevíš, jak a co. A tak ve vsi k Belnici zarazili u hospody a Šejtroček vešel dovnitř, aby při korbílku piva rozmyslel, jak vylámat z kopce Kozákova Metiáškový kamínek. Vypil 3 korbílky, vyšel z hospody a valach žemlička mu povídá: už to víš? Nic nevím, uhodil čepicí o koleno Šejtroček. Ale já k tomu kopci dojedu a pustím se do skály třeba holýma rukama. Hnali se dál po silnici k Turnovu, i když se zdálo, že tam nic nepořídí. A v tom žemlíčka přisedl na zadní, až mu vůz vrazil do ocasu. Šejtroček div nesletěl z kozlíku. Co je? Volá. Ale něco tu leží a překáží v cestě, povídá žemlička. Šejtroček seskočil z vozu na silnici, aby se podíval. Veliké je to jako hora, řekl. Ale nahoru je to málo hranaté. A vzešlo mu. Mohl by to být obr. Jsem to já. Zahromburácel obr, co ležel napříč přes silnici a dál do pole. A dobře mi není. Tobě taky ne, povídá Šejtroček. Ale vzdychl si obr, až se zaprášilo menšími kameny. Vypravil jsem se na obří potýkání. Má nás tam být 7, jenže křivě jsem šlápl do údolí, stráně se rozvalily a teď tu ležím. A dál silně naříkal, že těch 6 ostatních si bude myslet, že nepřišel pro samý strach. Šejtroček chvíli v myšlenkách postál, pak opatrně prohlídl nápravy, loukotě a ráfy u vozu. Vůz mám pevný, uvezl by skálu, tak proč by ne tebe? Valach žemlíčka se přitočil s vozem a obr si na něj s hromhekáním lehl. Vzadu bylo obra o hodný kus víc. Nevadí, řekl Šejtroček. Žemlička vpředu táhl a Šejtroček vzadu poponášel obrovy nohy. Když už chvíli jeli, zeptal se, a kam vlastně chceš?
1: Ale pod Kozákov, zahromburácel obr. Těch šest už tam na mě čeká.
0: Tak to tedy máme stejnou cestu, řekl ještě Šejtroček, ale pak už mlčel, protože obrovy nohy málem nebyly k unesení. Sedmý obr si cestou na voze odpočinul. Když dojeli pod Kozákov, popleskal se s ostatními šesti po ramenech, až to z mraků vyhnalo déšť. Potom se radili, na jaký způsob spolu budou zápolit.
1: Na porážení hlavou napřed, křikl první. Na žnouchance kolenem dozad, křikl druhý. Na melu hlava, nehlava, křikl třetí.
0: A tak každý jinak až do sedmi. Šejtroček se zatím opíral bokem o vůz a prohlížel si Kozákov. Ten kopec, co mu zrovna u srdce leží, Metiáškový kamínek. Naděje v Šejtročkovi zhasla jako poslední jiskřička na knotu. Jak tam pro kamínek sáhnout samou skálou? A v tom mu Žemlička přihrábne kopitem k špičce holínký kámen. Šejtročkovi se rozsvítilo pod čepicí. Vyskočil si na vůz, aby ho obři dobře uslyšeli, a zavolal.
1: A co takhle zápolit na kameny? Na kameny!
0: Zahromburácelo všech sedm. A hned se do toho dali. Pro obra je balvan švestička. Prali do sebe balvany a vesele přitom křičeli. Když jim balvany došly, lámali si rovnou od skály. Šejtroček se na to dívá, v uších mu zalíhá od rámusu a třesku. A v tom obr, co se vezl na voze, sáhne pro kámen tak prudce, až se prosáhl k samému srdci kopce Kozákova. Obr ten kámen hodí, něco od něho odprýsklo a Šejtročkovi zrovna u špičky leží Metiáškový kamínek. Září i nezáří, každý ho hned pozná. Šejtroček s kamínkem rovnou do kapsy, obry tam nechal v nejlepším a vyskočil si na kozlík. Valach Žemlíčka zabral a ženou se zpátky k Jičínu. Když výlí stonání zmáhalo Julču nejhůř, zahrála po silnici kola, na dvoře střelil bič a přes práh skočil do světnice Šejtroček.
1: Nesu ho! Ještě ani do sluníčka nepřešel, rovnou je lámaný z hory.
0: Julča trochu vykoukla ze zavití a sáhla si na Metiáškový kamínek. Potom se vytočila z vlňáku a zkusila krůček. Nejdřív ji Šejtroček musel ještě trochu podepřít, ale za chvíli už byla, jak vždycky bývala. Ten Metiášový kamínek si uložili do hrnečku v kredenci. Jenže on se přes noc vrátil do srdce kopce Kozákova.

Eduard Petiška, staré řecké báje a pověsti.

0: vládci bohů Diovi se donesla pověst o tom, jak jsou lidé skažení a jak se neštítí ani zločinů. Řekl si, že se stoupí na zem. Chtěl se přesvědčit na vlastní oči, zda lidé opravdu loupí a vraždí a uctívají lež místo pravdy a posmívají se bohům.
1: S lítostí a rozhořčením poznával všude, kam se na své pouti dostal, že lidé jsou ještě horší, než vyprávěli pověsti. Jeden druhému kradl a přitom lhal do očí. Hostitelé přepadali své hosty ve spánku a pobíjeli je. Děti se těšily na smrt svých rodičů a s touhou očekávali dědictví. Ženy vařily jedy svým mužům a bratr napínal luk proti bratrovi. Diovi bylo lépe, když procházel skalnatými liduprázdnými končinami, než v městech a vesnicích mezi lidmi.
0: Jednoho večera došel Zeus k paláci arkadského krále, který se jmenoval Lykaon. Lidé poznali, že se blíží Bůh a začali se modlit. Král Lykaon se však lidem posmíval. Uvidíme, myslel si, je-li ten pocestný bohem. Vyzkouším ho. Měl v paláci jako rukojmí muže z kmene Molosů. Jednoho z nich zabil a dal uvařit. Až se pocestný nasytí lidského masa a upadne do hlubokého spánku, chtěl Lykaon zavraždit i jeho.
1: Služebníci předložili Diovi mísy s pokrmem. Zeus poznal, jakou neblahou hostinu mu král uchystal a zahořel hněvem. Seslal na palác zločinného krále Lykaona blesk a ohlušující hrom se rozlehl po celém království. Odevšad vyšlehly plameny a lačně polikali králův majetek.
0: Lykaon sám vyrazil ve smrtelných úzkostech z hořícího domu a prchal před Diovým hněvem. Otvíral ústa, ale oněměl děsem. Když se mu konečně vrátil hlas a chtěl křičet, vydralo se mu z úst vytí. Padl na všechny čtyři a cítil, jak mu nohy a ruce a celé tělo obrůstá srstí, jak se mu protahuje obličej. Z Lykaona se stal vlk, věčně toužící po krvi. Od těch dob obchází stáda pasoucí se na loukách a oči mu divoce jiskří jako dříve, dokud byl ještě králem.

0: Zeus se vrátil na nebesa a svolal s ním bohů. Spěchali po mléčné dráze do mramorové síně, kde na trůně seděl jejich vládce, rozhněvaný a zamyšlený. Sotva se shromáždili, zahřměl jeho hlas. Vyprávěl jim o tom, co na zemi spatřil a zažil. Jeden palác jsem už rozdrtil bleskem, ale je třeba potrestat všechny lidi. Chtěl jsem sežehnout zemi ohněm svých blesků. Obávám se však, že by od takového obrovského požáru chytilo ovzduší i širá nebesa. Proto sešlu na zem potopu a omíjí tvář země od nehodného lidského pokolení.
1: A Zeus dá uzavřít do jeskyně severák s větry, rozhánějícími mraky, a vypustí jižní vítr. Jižní vítr zamává mokrými křídly a vzlétne. Na čele mu sedí hustá mlha a z šedivých bousů mu stéká déšť. Pravicí tiskne a trhá temná mračna a vypouští vodní přívaly.
0: Bůh vod Poseidon pomáhá svému bratru Diovi. Svolá bohy všech řek a poručí jim, aby dali proudům vystoupit z břehů, aby strhávali hráze a poslali vlny do lidských příbytků. Tu vystoupí řeky z řečišť a zatopí vesnice a města. Přikryjí obilí, keře i stromy. A hladina stoupá nad střechy domů a brzy zmizí pod vodou i špičky věží.
1: Lidé se snaží spasit se plaváním, ale zalikají se bičujícím deštěm a jen málo komu se podaří dosáhnout vrcholku hor. Brzy však stoupne voda i nad vrcholky hor a spláchne lidi do hlubin nového, nekonečného moře. Jiní lidé nasedli do člunů a do lodí a zápasí na vzdutých vodách o holý život. Ztroskotávají na skalnatých mělčinách, jež přednedávnem ještě byly hřebeny nejvyšších pohoří.
0: Zvědavé ryby plují hluboko pod hladinou v korunách stromů a prohánějí se v domech a chrámech, jejichž okna a dveře vylomily rozbouřené vlny. Jeleni, kanci a vlci zápasí marně s vlnami a lesy obývají delfíni. Země se stala jediným mořem. Leckterý pták unavený letem padl do vody, když neměl kde by si odpočinul. Koho nepohltili vlny, zemřel hlady.
1: V krajině Fokis se zvedala nadvodní plání ještě hora Parnas. K této hoře zamířil malý člun, v kterém se plavil Deukalion, syn Prometeův, s manželkou Pyrhou. Prometeus je včas varoval a dal jim pevný člun.
0: Jakmile Zeus spozoroval, že z celého lidstva zbývají jen Deukalion a Pyrha, lidé spravedliví, poctiví a bohabojní, rozptýlil mraky a ukázal nebesům zem a oblohu zemi. Také Poseidon odložil trojzubou vidlici, kterou čeřil moře, zavolal svého syna Tritóna a rozkázal mu, aby zatroubil na obrovskou lasturu. Tritón zatroubil tak mocně, že naplnil ovzduší celého světa. Zatroubil a vody začaly ustupovat, řeky vstoupily do svých řečišť a moře dostalo opět břehy.
1: Deukalion s Pyrhou přistáli u hory Parnas. Padli na kolena a děkovali bohům za záchranu. Pak se rozhlédli kolem sebe a viděli jen pustou zemi. Lesy měly ve větvích ještě kusy bahna a celá krajina byla tichá, bez života. Povzdechl si Deukalion.
0: Milá Pyrho, zbyli jsme jediní z celého lidstva. Co si počneme? Kéž bych dovedl jako můj otec Prometeus dát líně tvar člověka a vdechnout jí život.
1: Se slzami v očích se modlili Deukalion a Pyrha na stupních polorozpadlého, mechem zarostlého chrámu bohyně Temis, matky Prometeovi. Prosili, aby jim pomohla vzkřísit na mrtvé zemi opět život. Do Dojatá bohyně jim pravila. Vyjděte z chrámu, zahalte hlavy a házejte za sebe kosti veliké matky. Zamyšlení vyšli z chrámu. Nedovedli pochopit, že by na nich bohyně žádala, aby rušili klid mrtvých předků. Přemýšleli dlouho. Náhle Deukaliona napadlo, že velikou matkou mínila bohyně zemi.
0: Země je velikou matkou nás všech a kosti veliké matky mohou být jen kameny v hlíně.
1: Pochyboval však, že by kameny mohly oživit zemský povrch. Přesto nazbíral z pyrohů kameny a házel je za sebe. Stal se zázrak. Sotva kameny za jejich zády dopadly na zem, začaly ztrácet svou tvrdost a co v nich bylo vlhkého, stalo se masem a počalo narůstat do tvaru lidského těla. Co bylo v kamenech tvrdé a nepodajné, změnilo se v kosti. Co bylo v kameni žílou, dalo vznik žílám v lidském těle. Kameny vržené Deukalionem braly na sebe podobu mužů, kameny hozené pyrohou se proměnily v ženy.
0: Tak vznikl nový lidský rod, houževnatý v práci a odolávající útrapám a strastem. Zrodil se z kamene a jako kámen byl nepodajný.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Venku se šeřilo a gorilí rodina, která byla už dávno po večeři, se zrovna chystala uložit mláďata do pelíšků. V tom si Šinda všimla, že ve dveřích pavilonu se něco objevilo. Podívejte se, co to je. Vypadalo to trochu jako hnědý koberec, ale koberec to nebyl, protože ten by se sám od sebe nerozvinoval a také by nevydával žádné zvuky. Tohle však nahlas bzučelo a šustilo. Že by mravenci, zamžourala ke dveřím Kamba. Kde pak? Odpověděl Richard. Mravenci jsou menší. Tohle vypadá jako nějací hodně divní škvoři. To už se k ním záplava těch podivných škvorů o hodný kus přiblížila a gorily rozeznali, že to, co považovali za bzučení, je pochodový zpěv. Ozýval se tisíci a tisíci hlasy.
2: Jeden tiplík kouše škrábe, přitom volá, zdej se srabe, a když nás jde armáda, koukáme všem na záda.
1: Pokaždé, když zpěv na okamžik ustál, bylo slyšet rázné povely velitelů té hmyzí armády.
2: Levá, levá, levá.
1: Gorily se na sebe zmateně podívali. Tiplíci? Řekla vystrašeně Kidživu. Víte někdo, co jsou zač? Kamba i Šinda zavrtěli hlavami a Richard zabručel, že nic dobrého se od nich určitě čekat nedá. A tipličí armáda, jako by Kidživu slyšela, odpověděla svým zpěvem.
2: Jsme horší než termiti, ti bývají umytí. Levá, levá, levá.
1: V zápětí tisíce tiplíků začali jeden přes druhého vykřikovat
3: Hamba, fuj!
1: To, aby ukázali, co si myslí o termitech. Do toho jejich velitelé znovu rázně udávali tempo.
2: Levá, levá, levá.
1: Co budeme dělat? Zeptala se Kidživu. Nikdo ji neodpověděl. Všichni sledovali tipličí armádu, která se rozdělila do pěti proudů a každý z nich zamířil jiným směrem. Chtějí obsadit celý pavilon, řekl Richard. Usilovně přemýšlel, co by šlo proti jejich invazi podniknout, ale vůbec nic ho nenapadalo. Aspoň tedy za svá široká záda schoval mláďata. Když se pět tipličích divizí rozvinulo po pavilonu, jejich generálové zavelili.
2: Zastavit!
1: A podřízení velitelé rázně přikázali mužstvu.
2: Levá, levá, zastavit stát!
1: Na to mávli tykadly a ty tisíce a tisíce tiplíků zborově zaspívali.
2: Jsme strašliví tiplíci a s úsměvem na líci budem trápit velice tyhle hloupé opice.
1: Šinda stačila ještě uraženě říct, že není žádná opice, nýbrž lidoop, ale pak stejně jako ostatní musela čelit strašnému útoku tiplíků. Byla to hrůza. Na gorilí rodinu se vrhly hned dvě divize. Kousali je, aby se napili gorilí krve a škrábali. Richard jedním plácnutím zabil naráz 30 tiplíků. Udatně jim zdorovali také Kidživu, Kamba, Moja a dokonce i malý Tatu. Ale nejvíc se v první bitvě vyznamenala Šinda. Převalila se a rozmáčkala celý pluk tiplíků. Obě divize se stáhly, i když pouze na chvíli. Během níž stačili gorily zaznamenat, že další dvě divize plení jejich zásoby. A jen poslední, pátá, vyčkává v záloze. Při dalším útoku už tiplíci postupovali rozptýleně a pro gorily bylo ještě obtížnější se jim bránit. Neutečeme ven? Zeptala se mezi druhým a třetím útokem Šinda. Richardčak rozhodně řekl. Ani nápad, přece jim nenecháme náš pavilon. A tak bojovali až do rána. S východem slunce se všichni tiplíci schovali do škvír nebo se rozlezli vysoko po stěnách a po stropě. Co budeme jíst? Starala se Šinda. Z jejich zásob nezbylo vůbec nic a tak vyšli do výběhu. Když něco málo pojedli a vyčerpaná mláďata usnula, navzájem se prohlédli. To vypadali. Byli celý oteklí a zakrvácení. Půjdu natrhat nějaké bylinky, aby nás to tolik nesvědilo, řekla Kamba. A také se trochu porozhlédnu, co by se dalo dělat. Šinda měla dojem, že Kamba při těch slovech mrkla na Richarda, ale možná se jí to jen zdálo, protože Richard se tvářil jakoby nic. A jakmile Kamba zmizela za kopečkem, rozhodl. My ostatní se vrátíme do pavilonu, ať se ti zpropadení tiplíci nemyslí, že nad námi vyhráli. Když se moja a tatu probudili, bylo už pozdě popoledni. Honem si běžte hrát, než se zase vyrojí. Vyzvala je Kidživu, jakmile se najedli. A neškrábejte si ty kousance. Tatu se rozběhl ke dveřím a moja šla za ním. Jenže po pár krocích se tatu zastavil. Hele, ukazoval moje. Kousíček před ním seděla na zemi veliká tlustá žába. Brr, ta je hnusná, otřásla se moja. Žába měla krátké nohy, širokou hubu a bradavičnatou kůži. Kde se tady vzala? Podívala se moja. Když se rozhlédla, uviděla, že těch ošklivých žab je v pavilonu nejmíň 10. To ještě chybělo, pomyslela si. V noci tiplíci a ve dne tyhle potvory. Pak se osmělila a opatrně popošla k žábě, aby si ji prohlédla. V tom se za ní ozvala Šinda. To je ropucha, nesahy na ní, je jedovatá. Jedovatá? Uskočila moja. Kdyby ses jí dotkla a potom si sáhla do očí, strašně by tě pálili, vysvětlila jí Šinda. Moja i tatu se tedy žábě obloukem vyhnuli, vyběhli ven a začali si hrát. Jenže moje ta další nezvaná návštěva nešla z hlavy. Pojď, půjdeme domů, řekla bráškovi. Když to neudělají naši, musíme ty hnusné ropuchy vyhnat my. A jak to uděláme? Chtěl vědět tatu. Moja mu neodpověděla, jenom si ulomila dlouhý proutek. Jakmile byli zpátky v pavilonu, začala jim šťouchat do první ropuchy. Jedeš? Jde pryč! Ropucha se však nedala. Nafoukla se, styčila se na svých krátkých nohách a hlubokým hlasem rozlobeně vykřikla.
3: Co si to dovolujete?
1: Ze všech stran se ozvalo pohoršené kváknutí. Ropuch už bylo v pavilonu aspoň 20.
3: Byla jsem pozvána,
1: dodala ropucha rozhořčeně. Ale to už k něm běžela Kamba a udýchaně moju napomínala. Nech jí, u všech bílých goril, nech jí na pokoji. A když se podívala na ropuchu zblízka, nadšeně zavolala. To je přece růžená a bouřlivě se s ní začala vítat. Tatu s mojou udiveně kroutili hlavami. Babička se z těch tiplíků snad zbláznila. Kamba se přivítala i s dalšími ropuchami a pak všem řekla. Dámy, máme ještě trochu času. Posaďte se, prosím. Moja a tatu poodešli a s otevřenými pusami zpovzdálí sledovali, jak se kolem Kamby schromažďují ropuchy a rozšafně začínají rozprávět.
3: Jestli pak jste, dámy, slyšeli o tom pošetilém mravenci?
1: Zeptala se jedna z ropuch.
4: Ale to je nějaká novinka.
5: Nějaká novinka?
1: Kvákali sborem ostatní. Kamba jí pobídla. Povídej, Klaudie.
4: Představte si, spustila Klaudie, že v tom mraveništi, co je poblíž výběhu dikobrazů, byl jeden strašně nafoukaný mravenec. Nic mu nebylo vhod a došlo to tak daleko, že si řekl, proč by s tolika dalšími mravenci měl bydlet v jednom mraveništi? A jednoho dne odešel, aby si našel něco lepšího. Ten hlupák přišel do pavilonu slonů a hned, že je jeho. Sem by se vešla všechna mraveniště na světě, to je přesně pro mne. Lebedil si, ale vůbec neměl tušení, komu ten pavilon patří doopravdy. No, a jak to asi mohlo dopadnout, dámy? Samozřejmě se připletl pod nohy slonovi a bylo.
1: Zasmály se ropuchy. Zasmál se i Richard a pro sebe se usmívali také moja a tatu. Ropuchy už jim začaly být sympatičtější, ale pořád se od nich raději drželi dál.
3: A o Velíkovi to víte?
1: Zeptala se další ropucha.
3: O tom popleteném lvovi?
4: Co?
1: Zvědavě opáčili všechny ostatní a přidala se k ním i gorilí rodina. A ropucha, jak se ukázalo, jmenovala se Milena, se nedala pobízet.
3: Přiletěla se na něj podívat straka. To se ví, že se držela dál,
4: ale Vilík ji zkoušel přilákat, že jí něco ukáže. To určitě, povídá mu Straka. Já přiletím blíž a ty mě sežereš. Nebuď labuť. A uletěla. A víte, dámy, co potom ten popletený lev celé odpoledne dělal? Hledal labuť a ještě si liboval. Budit jí nebudu, já ji rovnou sežeru. Taková labuť bude mnohem lepší než nějaká umrněná Straka.
1: Všichni se zasmáli a Kamba se rozhlédla a řekla. Omlouvám se, dámy, je to příjemné posezení, ale je už, myslím, dost pozdě. Co nevidět, zapadne slunce.
4: Ovšem, zvolala Ropucha Růžena. Máme tady práci. Holky, na místa!
1: A všechny ropuchy se na svých krátkých nožkách rozběhly po pavilon. Poslední z nich byl ještě na cestě, když se ze škvír a stěn a stropu začali rojit tiplíci. Jejich velitelé je seřadili a tiplíci v zápětí vyrazili do útoku.
2: Správný tiplík kouši škrábe, přitom volá, zdej se srabe!
1: Jenže do boku jim vpadly ropuchy a s hlasitým mlaskáním se jimi cpali. Nejvíc jim chutnali generálové a další velitelé. Křídla tipličí armády zakolísala a proti hlavním silám vyrazili gorily. Nastoupili tipličí zálohy, ani to však nepomohlo. Hmyzí armáda upadla ve zmatek a poslední generál zavelel.
2: Po tom slavném postupu přišla chvíle k ústupu. Bude jenom taktický?
1: Nestačil to dopovědět. Ozvalo se...
3: Jak ho Milena spolkla.
1: Zbylí tiplíci utíkali, seč mohli. Mnohokrát vám děkujeme, dámy, řekla Kamba za celou gorilí rodinu, když se s ropuchami loučili.
4: Není vůbec záč,
1: prohlásila Ropucha Růžena.
4: My děkujeme vám. Byl to opravdu vydařený večírek.
1: Tiplíky už nikdo nikdy a nikde neviděl. Ale ropuchy měly moje a tatu od toho dne ve veliké vážnosti. A kdykoliv některou z nich potkali, uctivě ji pozdravili.

Vážení a milí, vítejte u mého pravidelného mokřadu. Totiž pořadu. Mluvím k vám já, domácnostní kachna Tlustýna, Justýna, vaše oblíbenkyně. Proč jsem tu dnes sama? Protože ten růžovka Piggy se projevil jako nedochvilný pták. Totiž ten žák. Začnu dnes bez něj. Aspoň vám toho řeknu víc. On mě stejně jenom to, tento nonc, plete. Dnes bych vás ráda seznámila s tím, co na vás čeká na zahrádce na podzim. Nejen tedy, že se dočkáte venku krásně zbarvených listů, stromů a keřů, ale podzim je také dobou sklizně a také dobou výstavby. Totiž výsadby. Co je to výsadba? Sázení. Něco se vyseje. Tedy se to vysadí. A tomu se říká výsadba. Na podzim se sázení.

nebo další rostliny a stromy v zahradě. Proto opakuji, hrabat, hrabat a hrabat. Schrabávejte listí na jednu zvláštní hromadu, kde se samočasem rozpadne. Kromě ovocných stromů zrají také šípky, které se v zimě budou výborně hodit na zdravý, utužující šípkový čaj. V šípkách je spousta vitamínů. No a samozřejmě ořechy. A dýně. Dýně se u nás pěstují už dlouho, ale pochází odkud? No, až z Jižní Ameriky. Já dýně pěstuji. Pěstuji je jak? Výtečně. Pěstuji dýně okrasné neboli tykve a dýně, které jsou lahodné k jídlu. Sklizené by měly být ještě před prvními mrazíky. Ty by je mohly poškodit. A jak poznat zralou dýni? Jejich slupka je matná, na rozdíl od nezralých plodů. Ty mají slupku lesklou. Dýně jsou zkrátka oživením nejen kuchyně, ale i zahrady, protože, jak jistě víte, mívají často zářivě oranžovou barvu a mohou narůst do opravdu velkých rozměrů. A kromě toho, a k tomu se brzy dostaneme, až se sem přihrne Piggy, se dýně dají vydlabat a pak se jim vykrojí obličejík. No, znáte to, o čem to jsem tento nos. Jo, ano, až podzim pokročí, nezapomeňte na kamínka, totiž na krmítka. Ptáčkové vám budou vděční. Pomůžete jim přežít studenou a dlouhou zimu. No jistě, krmítko. Musím Piggyho naučit vyrábět krmítka, kde jenom vězí růžovka jeden. Tolik práce máme, tolik nápadů. A kde je? No, prosím, kde je? Není. Už tu měl dávno být, určitě někde po tento poskakuje. Místo, aby se tu učil užitečné domácnostní věci, jako třeba dělat krmítka, ne, dýně, dlabat dýně a krmítka jistě, dělat krmítka. Našla jsem na ně skvělou inspiraci ve svých odborných domácnostních knihách. Mám je na půdě, víte, po babičce, no. Babička ta je schromažďovala na půdě, ale tam mám skované v krabicích. A ten Piggy nikde.

0: To není možný, tohleto, to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no naučili se to.
0: No, no to jo.
1: No.
0: Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

0: kočka leze dírou bez oknem, bez oknem. Trápení se školou.
1: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
0: Ne, svatý Mikuláš.
1: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
0: Já?
1: No ty? No tak, co bylo?
0: No, co by? Trošku začalo pršet.
1: Cože?
0: A klíšťat je letos taky hodně.
1: Na to se tě neptám.
0: Tak na co se ptáš?
1: Jak bylo ve škole?
0: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
1: Kluku, já se tě ptám naposledy.
0: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
1: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
0: Zvítězil jsem.
1: Prosím?
0: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
1: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
0: Viď, já to říkám taky.
1: Prosím?
0: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
1: Hurvajs?
0: Nějak se mě neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, ano jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auajs, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení, to je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě? Tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná ta Julda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, ta Juldo.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku.
3: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti, ty jsi truhlík, viď?
4: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto. A jak škytnu? Škyt! Přetrhnu si nit.
5: A teď ještě jednou.
3: Pavučinka. Nad tím naším paloukem mluví pavouk s pavoukem. Co to vidím, drahé dítě? Kdo tě učil soukat nítě? Tohle má být síť? Kdo si myslíš, že se chytí do tak potrhaných sítí? Všechny mouchy uletí ti. Ty jsi truhlík, viď?
4: A ten malý pavouk na to. Když já strašně škytám, táto, a jak škytnu, škyt, přetrhnu si nit.
5: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu volejte je, ať vám trefí domů. Milujte

0: Figi má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Veveří.
2: Myslivci, na lov, na lov!
1: Ozval se z rána vojvodův hlas, když slunce v hájích a lukách teprve ostýchavě rozprostíralo své zlatavé paprsky. Hrad Špilberg je z poklidného spánku pojednou probuzen k hemživému životu. Na nádvoří se ze všech stran hrnou hejna ozbrojených lovců. Dvořané a zemané i jiní slovutní páni kolem brněnského vojvody, ti všichni zde v malém okamžení pohotově stojí. Ve společnosti Petra Boskovského vyjde vojvoda Konrád ze své komnaty. Vsedne na bujného oře a uhání branou ven, do luhů a lesů směrem k žabovřeskám a celá družina klopotem cválá za svým pánem. Konrád, syn knížete Břetislava I., je vášnivým milovníkem lovu. Často rád výjíždí do nedalekých lesů, hojných na divokou a dravou zvěř. Lesy na půlnoční a západní straně od Brna jsou rozsáhlé a nejen v těch dávných dobách, ale i dnes se v nich zdržuje mnoho jelenů a srnců. Bylo to roku 1059, kdy mladiství vojvoda a jeho druhové vesele a rozjařeně cválají přes hory a doly dál a dále. Družina se rozestoupí napravo i nalevo a metá za vyplašenou divokou zvěří bdělé šípy. Hlahol lesních trub a štěkot chrtů dává rozptýleným lovcům na vědomost, na které straně se mají držet, aby se od sebe příliš daleko neodtrhli a nezabloudili v rozlehlých a pustých lesích. Hle! Tu z houští vyrazí bujný jelen. Zůstane stát a dívá se, zda se může nadít něčeho dobrého od zboru, který se k němu s vojvodou Konrádem v čele blíží. Úprkem se proti němu ženou psi. Konrád bodne koně do slabin, vystřelí smrtící šíp, ale jelen se hbitě otočí, sklopí parohy na záda a uhání pryč. Aj ty, jelene, ty musíš být můj, zvolá Konrád a tryskem cválá za ním. Ale husté křoví mu stojí v cestě, proto skočí z koně a za štěkotu psů stíhá jelena v prudkém běhu. Jelen bystrým psům určitě jen tak nevyvázne, neboť sám musí zdolávat všeliká křoví. V rychlém pronásledování se k němu Konrád už blíží, když v tom se jelen, který se odstnul na vrcholu vysoké stráně, pustí přímo dolů, přeskočí potůček, vinoucí se v údolí a v úzkosti se žene vzhůru na protější svah. Rozdráždění psi se horem pádem hrnou za ním. Konrád nedbá, že už je od ostatních příliš vzdálen. Svou kořist nespouští z oka. A v rozhárané mladické síle ji čím dál tím prudčeji stíhá. Jelen už dosáhl temene druhého kopce, ale tu vrazí do křoví tak hustého, že je nemůže proniknout a převalí se nazpět. Než se stihl sebrat a vyrazit na jinou stranu, stojí už Konrád nedaleko. Natáhne mocný luk a bystrý šíp prožene jelenovou komorou. Ten v posledním skoku vydá smrtelný ryk a na místě se svalí. Aj, jelene, jsi můj, zvolá Konrád vítězně a začne ohledávat ulovenou kořist. Chvíli se na jelena radostně dívá. Pak Konrád vystoupí vzhůru na nedaleké temeno vrchu a dívá se kolem do krajiny. Slunce už vystoupilo vysoko. Vysílá ohnivé paprsky a spaluje žíznivého vévodu, unaveného a upachtěného prudkým pronásledováním jelena. Konrád vejde dále do háje a položí se na trávník do libého stínu a chládku, aby pohověl zemdlelým údům. Jeho zrakům se naskytl příjemný pohled. Táhlá stráň vystupuje napravo výš a výše do vysokého kopce, na kterém se říká U třech křížů. A kousek od nich stojí vydutý dub, u kterého lidé, které skličuje nějaký neduch či nemoc, zanechávají šaty z churavých údů ve víře, že se dočkají uzdravení. O něco dále se tyčí vrcholy porostlé černým stromovým. Uprostřed pak z údolí vystupuje příjemný pahrbek. V údolí se žene šumná svratka, jako by chtěla podrýt kopec. Pohled na tuto romantickou krajinu, doprovázen jednotvárným šumotem řeky a rozmanitým štěbetáním pernatých obyvatel lesa, sklidňuje tep vojvodova srdce, až Konrád upadá do lehkých mrákot. Ale psi, kteří tu nedaleko slídili po lese, se pojednou dají do silného štěkání. Takže Konrád procitne, vyskočí a s napřaženým lukem se bere za bafáním psů, že snad vyslídili nějakého medvěda, kterých tu tenkrát byl dostatek. Naproti mu však přiběhne pes a poslušně svému pánovi v tlamě přináší chycenou veverku. Konrád přišel dále a viděl nespočetné množství veverek skákat po stromech okolo. Tomu množství sem tam lezoucích a skákajících zvířátek se nemohl dosti vynadivit. A z rozmaru po nich začal metat šípy, až jich několik šťastně srazil z výšin stromů na zem. Když se takto chvíli bavil, zatroubil na svou loveckou trubku, aby dvořané a myslivci věděli, kde ho mají hledat. Po hlasu trubky se tito jeden po druhém dostavili a tu slyšeli od Konráda, kterak se při pronásledování jelena dostal až na tento skalnatý vrch, jelena ulovil a nyní se náramně baví lovením veverek. V žertu a rozmarnosti začnou i mnozí další lovci střílet šípy po mrštných veverkách. A kdykoliv nějakou srazili, pokaždé si z takové kořisti tropili jiné a nové žerty. Mezi jiným povídá Petr Boskovský žertovně vojvodovi. Obávám se, velkomožný pane, že dnes ty zvířecí obry naše družina domů nedovleče. Aj, koně se v skutku budou pod tím nákladem prohýbat, odpoví vojvoda Konrád a žert v jeho tváři vystřídá okouzlení. Není tento kraj vábný a rozkošný? Nestojí toto místo za to, abychom zde postavili zvláštní letohrádek, kde bychom nalezli přístřeší a odpočinek na svých honbách? Pravím, že na tomto milém veveřisku bude stát hrad. Vám zvláště, Petře Boskovský, oznamuji tuto svou vůli. Osobně se postaráte o to, aby tu v krátké lhůtě stál hrad. Hned zítra seberete poddaný lid a s chutí se dejte do práce. Na památku této naší dnešní zábavy a kratochvíle s veverkami budeme ten hrad nazývati Veveří. I stalo se. Za 2 roky zde stál pevně stavěný, ze západní strany příkopy obehnaný hrad, kam se v letním čase Konrád stěhoval s celým svým dvorem.
3: A následuje rada 9.
4: Tram-tada, tram-tada, tram-tada, tram-tada.
5: Zdravý duch ve zdravém tílku.
6: Fofrem houpni na postýlku.
5: Ale ne, hudvinku. V chování však žádnou mílku.
7: To znamená, že i při sportování se máš chovat slušně.
8: V posteli toho taky moc nenasportuješ, pokud vím.
6: Náhodou ve spánku sebou házím, to je házená, odkopávám si, to je kopaná, ráno zápasím s ospalostí, to je zápas, spírám se vstát, to je spírání, ty se mnou zacvičíš, to je gymnastika.
8: No, no, a když tě pak polijou a ty řeš jako tur, je to turistika, že ano? Ty pořádáš v posteli úplnou olympiádu.
5: Spíš posteliádu, pane Spejble.
8: No, tak pozor, Hurweis, abych já neuspořádal pohlavkiádu.
6: Radši ne.
8: No tak. Ty se nechceš dozvědět, jak se máš chovat třeba na výletě?
6: Nechci, protože to vím.
5: Ty to víš?
8: Ano.
6: Ano.
8: No tak to nás jistě poučíš, ano.
6: No jistě.
8: Například jistě víš, že šaty si vezmeš
6: na sebe.
8: Kde pak dáš si je do batohu a půjdeš na hatej. To se ví, že na sebe. Ale jaké, no Máničko?
5: Asi svoje vlastní, ne?
8: No jistě, má si o tebe půjčí sukni. Sportovní, že ano. Teplejší nebo lehčí podle počasí a podle cíle výletu.
3: A hlavně pohodlnou obuv.
8: A jak se máš chovat v lese, Hurweis? Třeba když vidíš srnku. No, co uděláš? Já ti napovím.
6: No, napověz mi, tati.
8: No, já ti napovím také.
6: Napověz mi.
8: No, po.
6: Po.
8: No, po.
6: Potřesují kopítkem na pozdrav.
8: Šmanko, to je popravo, Máničko. Po.
5: Poběžím k ní, prosím. A když ji chytím, odvedu si ji domů.
8: Nepovídej.
5: No.
8: Už jsi to někdy udělala?
5: No je, kolikrát.
8: Ty jsi odvedla senku domů?
5: To prosím ne, ale běžela jsem za ní. Jenže ona vždycky utekla.
8: No proto, ale nepoběžíš k ní, Máničko. Naopak, potichu zůstaneš stát, aby si nevyplašila.
5: A mohla ji pozorovat, no, že ano?
8: Právě. Může zahlednout veverky, bažanty, zajíce, datly.
6: Po případě fík.
8: Co to meleš? Kdyby se v našem lese vzal fík?
6: A kde se tam vezme datle?
5: Jo, hurvínku, nevidíš datle s peckou, ale datle s tím se zobákem.
6: Datle nemá zobák.
8: Nemyslím ovoce, ale živého tvora, ptáka, datla.
3: Ano, a toho, že můžeš zahlédnout, když se chováš tiše. V lese se vůbec nemá křičet, hlučet, pískat, dupat. V lese má člověk chodit jako myška.
6: Po 4.
3: Potichoučku, hurvinku.
8: Ano, les také úmyslně ničím.
6: Že se nestydíš, tati.
5: No, že se nestydíte.
8: Proč bych se měl stydět?
6: Že úmyslně ničíš les.
5: Ano.
8: Ale nic na ničím. Chci říct ničím.
6: Vidíš, že to říkáš, ale...
8: Nech mě domluvit. Ničím neznečisťujeme.
5: Aha,
6: tak jsi to měla říct.
8: No, to říkám. To platí i na horách, u vody. Prostě všude v přírodě. Že
5: a,
8: ano.
5: A sím, v lese se taky nesmí rozdělávat oheň, pane Spejble.
8: No tak, Máničko, o takové samozřejmosti jsem ani nechtěl mluvit. Slušný člověk přírodu chrání.
3: Ale zrovna tak při sportování chrání sebe. Například při koupání.
5: Neleze do vody, aby se neutopil, že ano.
3: a koupe se na suchu, že ano, děti? Nepřeceňuje svoje síly. Na horách poslouchá...
6: Ozvěno.
3: Ne, příkazů horské služby, ty ozvěno. Nepřeceňuje svoje lyžařské umění.
8: A naopak, můžeš se někomu pošklebovat, že lyžuje hůř než ty, Máničko?
5: Kde pak?
8: Ano, správně. A proč ne?
5: Protože hůř než já nemůže lyžovat nikdo.
8: Ale především není slušné smát se někomu, když něco neovládá. A to platí při všech sportech.
6: No, hlavně při plavání.
8: Proč hlavně při plavání?
6: Protože bych si nabral vodu do pusy, když se směju.
8: A že je to nesportovní, to ti nevadí?
6: Nabrat si vodu do pusy?
8: Ale šmangode, pro mě, za mě, vyžunkni třeba půlku řeky, ale
5: Nepochutná si, vidíte, pane Spejble.
8: A nechci říct, nepoškleboj se, protože i na sportovišti se má člověk chovat slušně. To znamená taky nesurovět, nehádat se a dodržovat pravidla hry. Ale spousta lidí zapomíná, že pravidla slušného chování platí i pro diváka.
6: Tím chceš naznačit, taťulínku, že se nemá františkovat?
8: Co františkovat?
6: No fandit.
8: Ale může se fandit, může, jenže slušně, žádné hanlivé výkřiky, ani na rozhodčího, ani na hráče.
3: Ano.
6: Takže vybízet k ochucení soupeře se nesmí?
8: Co to plácáš? K jakému ochucení?
6: Volat osol ho, opepři ho.
8: Jo, takhle, no jistě, že ne. Naopak slušně povzbuzovat.
5: Do toho,
8: ano. No.
6: Ještě jeden.
8: Ano, tak to má vypadat. Ale teď už...
6: Zahajujeme druhý poločas. Ahojda.
3: A správně si ho začal pozdravem, Hurvín.
9: Pohádky pro Dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilinku pěkně sedět, povím ti pohádku. O čem pohádku? No třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek, Foxlik se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit. A jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu, jako ty ji máš. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášenko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl veliký hrdina, nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne, to se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má sedm hlav. A na toho strašného draka se Foxlik vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš, mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. A jednou se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jím šermovat proti Foxlíkovu ocásku a také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se Tatarovi do kalhot. Ale protože tomu Tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášeňko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak, a už to je. Děkuju za posezení.

Jeden král měl velikou a krásnou zahradu, bylo v ní mnoho vzácného stromoví, ale nejvzácnější byla jedna jabloň, co uprostřed zahrady stála. Měla každý den jedno jablko a bylo zlaté, ráno odkvetlo, ve dne vzrostlo a do noci dozrálo a druhé ráno kvetlo zase jiné, ale žádné to zralé jablko nedočkalo se druhého rána, pokaždé se ze stromu ztratilo a nikdo nevěděl kam a jak. Jednou král zavolal svého nejstaršího syna a povídá: půjdeš, synu, dnes v noci hlídat a podaří-li se ti toho zloděje chytit, půl království ti za to dám. Královíc připásal sobě po boku meč, vzal na rameno samostříl a několik kalených střel a šel pod večerem do zahrady hlídat. Neseděl dlouho, oči se zamhouřily a královíc spal až do bílého dne. Ráno, když se probudil, bylo jablko zase to tam. Zdali jsi viděl zloděje? Ptal se ho král. Nepřišel žádný, samo se ztratilo. Král povídá prostřednímu synovi: jdi dnes ty hlídat, synu můj. Druhý královíc ozbrojil se zase tak jako první a šel hlídat, ale za nějakou chvíli taky pod jabloní usnul,

0: Když se pak otec ráno ptal, kdo jablko vzal, odpověděl: nikdo, samo se ztratilo. Nejmladší královic povídá: otče, dnes já půjdu hlídat. Večer, když už se stmívalo, šel nejmladší do zahrady. Vzal sebou samostříl, ale taky ještší kůži, kterou si prostřel na klín, kdyby na něj přicházela dřímota a ruce mu klesly, aby ho ta kůže probudila. O půlnoci přiletěl zlatý pták, sedl na strom a chtěl to jablko uzobnout. V tom okamžení lupnul královicův samostříl a kalená střela uhodila ptáka do křídla. Pták uletěl, ale jedno zlaté péro vypadlo mu z křídla na zem a jablko zůstalo na stromě. Nu, máš-li zloděje, synu? Nemám, zatím mám kus jeho kabátu. Král byl tomu péru rád, bylo tak krásné a takovou zář od sebe vydávalo, že v noci v síni královské ani světel potřebí nebylo. Od té doby pták ohnivák už do zahrady nepřiletěl a jablka se nestráceli, ale krále už taky nic netěšili. Král se rmoutil, že ptáka ohniváka nemá. Zavolal k sobě své tři syny. Milé děti, kdo mi z vás toho ptáka ohniváka živého přinese, aby zpíval? Polovici království mu hned postoupím a po mé smrti bude mým nástupcem. Synové se hned vypravili na cestu. Když přijeli do lesa na křižovatku, povídá nejstarší: kterou cestou se dáme? Jsme tři a před námi tři cesty. Dejme se každý jednou. Jděte vy si každý, kterou cestou chcete. Já pojedu tou, co mi zůstane, povídá nejmladší. Potom jeden povídá: zastrčme každý do země proutek, čí prut poroste, bude znamení, že ptáka ohniváka šťastně dostal. Nejstarší královic jel svou cestou, až přijel na nějaký vrch. Tu skočil z koně, vyndal jídlo a začal obědvat. A v tom přiloudila se k němu liška. Prosím, prosím, panáčku, jsem tu zhladová, dej mi taky něco na zub. Ale královic vzal samostříl a poslal za ní kalenou střelu. Liška se mu ztratila. Druhému bratrovi se vedlo také tak. Nejmladší bratr jel pořád, až přijel k nějakému potoku, skočil z koně a posadil se do trávy, aby se posilnil. Když začal jíst, viděl taky lišku Ryšku, která nedaleko něho zůstala stát.
1: Jsem tuze hladová.
0: Pojď sem, nic se mne neboj, liško Ryško. Rozdělil své jídlo na dva díly, liška Ryška se dosyta najedla a pak povídá:
1: dobře jsi mě nakrmil, dobře ti posloužím. Vsedni na svého koně a jeď za mnou. Když uděláš, jak ti poradím, pták ohnivák bude tvůj.
0: Potom běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu. Královic na koni za ní klusem, až se octnul u měděného zámku.
1: Ptáka ohniváka máš v tomhle zámku. Jdi tam v pravé poledne a nikde se nemeškej. V první síni najdeš 12 černých ptáků ve zlatých klecích, v druhé 12 zlatých ptáků ve dřevěných klecích a v třetí síni bude ten pták ohnivák sedět na bidýlku. Vedle něho uhlídáš dvě klece, zlatou a dřevěnou. Nedávej ho však do zlaté, dej ho do dřevěné, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do měděného zámku. V třetí síni seděl pták ohnivák na bidýlku, jako by spal. Byl krásný. Královic ho vzal a dal do dřevěné klece. Pak ale se rozmyslil a povídá: tak krásný pták a tak chatrná klec, pták ohnivák do zlaté klece náleží. V tom se pták ohnivák probudil, zapískal a hned se strhlo v dvou prvních síních takové pískání a krákání ode všech ptáků, až se lidé v bráně na stráži probudili, přiběhli, králevice jali a přivedli před krále.
2: Kdo jsi, zloději? že ses opovážil mnohými strážemi projít, abys mi mého ptáka ohniváka ukradl.
0: Nejsem zloděj, ale přišel jsem pro zloděje, jehož ty přechováváš. Máme doma v naší královské zahradě jabloň, nese zlatá jablka. Jen jedno za den vykvetlo, vzrostlo a dozrálo a tvůj pták, ohnivák, nám je pokaždé v noci odnesl. A král, můj otec, těžce stůně a nepozdraví se, dokud neuslyší tvého ptáka, ohniváka zpívat. A proto tě prosím, dej mi ho.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš koně zlatohříváka.
1: Proč si mne neposlechl a bral zlatou klec?
0: Hněvala se Liška. Už se proto na mě nehněvej a pověz mi, víš-li o koni zlatohříváku.
1: Vím, jeď za mnou.
0: Tak běžela napřed a huňatým ocasem dělala mu cestu.
1: Tuhle v tom stříbrném zámku je kůň zlatohřívák. V první stáji najdeš 12 vraných koní se zlatými uzdami, v druhé 12 bílých koní s černými uzdami, a v třetí stáji stojí kůň zlatohřívák u svého žlabu. Podle něho na stěně uhlídáš dvě uzdy, zlatou a koženou. Tu zlatou uzdu nech viset a dej mu jen koženou, sic nedobře pochodíš.
0: Královic šel do toho zámku. V třetí stáji stál kůň zlatohřívák. Byl krásný. Královic vzal ze stěny koženou ohlávku s černou koženou uzdou a dal jí tomu koň zlatohříváku. Kůň stál jako beránek. I vidí princ na stěně viset překrásnou zlatou ohlávku, drahými kameny vykládanou. Tak krásný kůň a tak chatrná uzda, koň zlatohříváku náleží zlatá uzda. Sotva kůň ucítil, že má na sobě zlatou úzdu, silně zařechtal. Lidé na stráži se probudili, královice jali a přivedli před krále. Kdo jsi, zloděj, že ses opovážel mnohými strážemi projít, abys mi mého koně zlatohříváka ukradl? Nejsem zloděj. A pak vypravoval, jak se to všechno stalo a že mu král měděného zámku toho ptáka nechce vydat, dokud mu nepřivede koně zlatohříváka.
2: Můžeš ho mít, jestliže mi za něj přivedeš panu Zlatovlásku ze Zlatého zámku v Černém moři.
0: Liška Ryška venku v lese na královice čekala, a když viděla, že přichází bez koně, tuze se na něj rozhněvala.
2: Nehněvej se, Liško, Ryško, věru chybil jsem. Naposledy mi ještě pomoz.
1: Dobrá, ještě jednou a naposledy ti pomohu.
0: Poté běžela napřed a dělala královicovi cestu.
1: V tomto zámku panuje mořská královna. Má tři dcery a nejmladší z nich je Zlatovláska. Jdi tam a poprosí, aby ti jednu dceru dala za manželku a když ti řekne, abys sobě vybral, vezmi tu, která nejprostěji bude oblečena.
0: Mořská královna vlídně královice přivítala a když jí pověděl, proč přišel, vedla ho do pokoje, kde její tři dcery seděly a předly. Byly jedna ke druhé tak podobné a krásné, že se královicovi dech tajil. Jedna měla šátek a šaty na sobě protkávané zlatem a předla zlatým vřetenem. Druhá měla šátek a šaty vyšívané stříbrem a stříbrné vřeteno v ruce. A třetí měla jen čistý bílý šátek na hlavě a bílé šaty a předla obyčejným vřetenem.
2: Vyber sobě, kterou chceš.
0: Tuhle mi dej.
2: Aha, to ty sám ze sebe nemáš. Počkej ještě až do zítřka.
0: Královic nemohl té noci starosti spát a jakmile se ráno rozbřesklo, vyšel si do zámecké zahrady a sotva tam vkročil, stála před ním ta bílá pana. Chceš-li mne dnes poznat? Dej pozor, okolo které z nás bude obletovat muška. A potom zmizela.
2: Popolední vedla královna královice zas do toho pokoje.
0: Jestliže poznáš, kterou si včera vyvolil, bude tvá, jinak přijdeš o hlavu. Dcery tu stály vedle sebe a všecky tři měly zlaté vlasy. Královic spozoroval, že okolo té jedné pany poletuje malá zlatá muška. Tahle pana mi náleží? No, tak snadno ji přece nedostaneš. Ještě mi zítra musíš udělat, co ti uložím. Ráno ukázala mu z okna veliký rybník, dala mu malé zlaté sítko a řekla: jestliže tím sítkem tam ten rybník do večera vyleješ, zlatovlásku ti dám. Pakli nevyleješ, přijdeš o hlavu. Královic posadil se na hráz a přemýšlel, jak si pomůže. Tu, kde se vzala, stála u něho ta bílá pana. Proč jsi tak smuten? Kterak mám být vesel, vida, že tebe nedostanu. Buď bez starostí, to vše se dá udělat. Poté vzala sítko a vhodila je doprostřed rybníka. V tom se začala v celém rybníce najednou voda vařit. A v tom slyší královic dupot a když se ohlédl, byla tu liška, ryška a za ní jeho kůň.
1: Nemeškej, vem panu před sebe na koně a ujížděj.
0: Kůň letěl po připravené cestě a liška ryška za ním. Královic byl rád, že získal zlatovlasou panu, ale zase nerad, že jí má králi stříbrného zámku dát za koně zlatohříváka.
1: Vidí, že ti líto svou krásnou zlatovlásku panu dát za koně zlatohříváka,
0: promluvila k němu liška ryška. Skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky stála tu druhá pana zlatovláska.
1: Ať tvá pana zůstane v lese a mne dovez králi stříbrného zámku, aby ti za mne vydal koně zlatohříváka. A pak, až ho budeš mít, se svou panou ujížděj.
0: Král byl té paně zlatovlásce rád a bez prodlení dal za ní královicovi koně zlatohříváka i s tou zlatou uzdou. Potom dal své krásné zlatovlasé paně slavné hody vystrojit a pozval na ně všecko panstvo a když už se hodně napili a byli veselí, zeptal se král těch pánů, jak se jim líbí jeho zlatovlasá nevěsta.
2: Krásná je, krásnější být nemůže, ale zdá se nám, jako by měla lichší oči.
0: Jak to slovo řekli, udělala se z té pany zlatovlásky zase liška ryška a jedním skokem byla ze dveří venku a běžela za královicem a za zlatou panou. Když je dohonila, byli už blízko měděného zámku, kde byl pták ohnivák. Tu povídá liška ryška.
1: Není-li tobě královici líto dát koně zlatohříváka za ptáka ohniváka?
0: Ovšem, je mi líto pro zlatovlásku panu, ale není mi líto pro mého otce, aby byl zdrav.
1: Kde je zlatovláska pana a zlatohřivák, ať je také pták ohnivák.
0: Tu skočila v lese přes vývratek, udělala kozelec a místo lišky ryšky byl tu druhý kůň zlatohřivák, zrovna takový, jako co na něm seděla zlatovláska.
1: Doveď mě k tomu králi měděného zámku, aby ti za mě vydal ptáka ohniváka. A když ho budeš mít, ujížděj.
0: Král byl tomu velice rád, že dostal koně zlatohříváka a dal za něj ptáka ohniváka a zlatou klec. Při hostině chlubil se koněm zlatohřívákem a jeden pán řekl:
2: krásný je, krásnější být nemůže, ale zdá se mi, jako by měl lichší ocas.
0: Jak to slovo řekl, udělala se z koně zlatohříváka zase liška ryška a jedním skokem byla z brány venku a ta tam. Běžela za královicem a dohonila je.
1: Teď už ptáka ohniváka máš a máš i více, už mě nepotřebuješ. Jeď domů s pokojem a nikde se nezastavuj, sic nedobře pochodíš.
0: Když královic přijel na tu křižovatku v lese, kde se rozloučil s bratry, vzpomněl si na proutky. Proutky bratří byly suché, z jeho vyrostl krásný košatý strom. Koně přivázal ke stromu, klec s ptákem ohnivákem pověsil na větev a za chvíli oba usnuli. Co tak spali, vrátili se také jeho bratři. Tu viděli, že jejich prouty jsou suché a že z proutku bratra vyrostl krásný strom a pod tím stromem spal jejich bratr a vedle krásná zlatovlasá pana a kuň zlatohřivák a nad ním v kleci pták ohnivák. Tu zrodili se jim v srdci myšlenky zlé a řekl jeden druhému: bratr dostane půl království a po jeho smrti bude jeden z nás jeho nástupcem. Lépe bude, když ho zabijem. Zlatovlasou panu vezmeš si ty, koně zlatohříváka já a ptáka ohníváka dáme otci a o království se rozdělíme rovným dílem. Bratra zabili a tělo rozsekali na mnoho kusů a zlatovlasé paně pohrozili smrtí, bude-li pravdu mluvit. Zatímco královic na kusy rozsekaný v lese ležel, přiběhla k němu liška Ryška, sebrala všecky kusy a složila je. Tu vidí vránu se dvěma vráňaty. Schovala se pod keřem a když to jedno vráně sedlo na mrtvé tělo, liška Ryška vyskočila a chytila ji za křídlo a dělala, jako by je chtěla roztrhnout. Stará vrána strachem přiletěla blíž a povídá:
3: klá, klá, nech mé ubohé dítě, odsloužím se ti, až ti toho bude potřeba.
1: Dobrá, přineseš-li mi z Černého moře živé a mrtvé vody, pustím ti tvé vráně na svobodu.
0: Vrána slíbila a odletěla. A když se vrátila, přinesla sebou dva rybí měchýřky plné vody. V jednom byla voda živá, v druhém mrtvá. Liška Ryška vzala ty měchýřky a roztrhla vráně v půle. Potom zase půle složila jednu ke druhé, pokropila je mrtvou vodou a v okamžiku srostly k sobě. Pak je pokropila živou vodou a vráně zatřepalo křídlama a odletělo. Potom pokropila mrtvou vodou královicovo rozsekané tělo a hned bylo zase celé. A když ho pak živou vodou pokropila, procitl královic jako ze sna.

0: Kdyby mne nebylo, navěky bys byl se neprobudil.
1: Dala mu pro potřebu prostý oblek, rozloučila se s ním a zmizela. Královic šel do zámku a dal se do služby ke koním. Nikdo ho nepoznal. Tu slyší dva pacholky od koní spolu hovořit.
2: Škoda toho krásného koně. Pojde nám, věsí hlavu a nic nechce žrát.
1: Dejte sem ku zarachoviny, chci se s vámi vsadit, že hned budeš rád.
2: Takové chamradí ani naši koňové nežerou.
1: Královic vzal ku zarachoviny a dal jí tomu koni do mramorového žlabu, pohladil ho po zlaté hřívě a řekl: proč jsi tak smutný, můj koň zlatohříváku? Kůň pohla se poznal svého pána, zařechtal a pustil se do hrachoviny. Když se to nemocný král dověděl, že koně jeho čeledin uzdravil, dal ho hned zavolat a řekl mu: slyším, že jsi koni zlatohříváku pomohl. Kéž bys taky ptákovi ohnivákovi uměl pomoci, aby zpíval. Zahyne-li, zahynu i já. Neboj se, králi, nezahyne. Poruč, aby přinesli trochu ječmene zadiny. Když ječmen přinesli, královic ho nasýpal ptákovi do zlaté klece, pak ho pohladil po zlatém peří a řekl: což jsi tak smuten, můj ptáku ohniváku? Pták ho hned po hlase poznal, počal skákat a žrát a tak krásně zaspíval, že starému nemocnému králi srdce hned okřálo a toho neznámého čeledina obejmul. A potom povídá: co si počneme s tou krásnou zlatovlasou panou? Nic nejí a pláče neustále. Dovol, jasný králi, promluvím k ní slovo a snad se rozveselí. Král ho k ní hned dovedl. Panna v okamžení ho poznala, radostí vykřikla a objala ho. Král se tomu velice podivil. Což neznáš, královský můj otče, svého nejmladšího syna? Nebyli to moji bratři, nýbrž já dobil ptáka ohniváka, koně zlatohříváka a této krásné zlatovlasé panny. Potom vypravoval, jak se všechno přihodilo a pana doložila, že jeho bratři jí hrozili smrtí, prozradili, co učinili. Král se na ně velice rozhněval a dal oba bez milosti odpravit. Potom vzal sobě královic zlatovlásku za manželku, dostal od otce svého hned jednu polovinu království a po jeho smrti druhou.

Boty, klobouk a plášť. Byli kovář a kovářka a měli syna. Jak už to v pohádkách bývá zvykem, jmenoval se Jan. Protože byl jediný, dali ho učit do škol. Jan prospíval, svědomitě se učil,

Rodiče se rmoučili, ale nakonec ho pustili do světa. Jan šel celé dopoledne. O polednách se posadil u studánky pod lípou. Vytáhl z kapci krajíc chleba a zapíjel sousta vodou. Pak šel dál, až ho zastihla noc. Musel přenocovat v lese. Druhého dne pokračoval v cestě neznámým krajem, až přišel do zeleného údolí a v tom údolí uviděl tři bratry, kteří se spolu do krve hádali. Zeptal se jich, proč se spolu přete? Bratři odpověděli, umřel nám otec a odkázal nám boty, klobouk a plášť. Jan se usmál a řekl, tady je rada snadná. Jeden si vezme boty, druhý plášť a třetí klobouk. Bratři však řekli, to není jen tak. Ty věci mají velikou moc. Kdo obuje boty, ujde v nich jedním krokem 10 mil. Kdo si obleče plášť, může letět jak vysoko a daleko se mu zachce. A kdo si nasadí na hlavu klobouk, stane se neviditelným. Jan povídal, vy jste bratři a nesluší se, abyste se hádali. Dejte mě ty věci, já je spravedlivě mezi vás rozdělím. Bratři mu ty věci dali. Jan si nasadil na hlavu klobouk a rázem byl neviditelný. Oblékl si kabát a ulétl ten tam. Boty držel v ruce. Když uletěl hodný kus cesty, snesl se na zem, posadil se na kládu. Seděl na kládě a rozhlížel se kolem sebe. Uviděl v zemi díru. Obul si kouzelné boty, vlezl do díry a narazil na pevné schody. Udělal na schodech krok a hned byl 10 mil pod zemí. Tam byla rozlehlá komnata. Uprostřed komnaty stál stůl. A na stole bylo prostřeno pro jednu osobu. Jan měl hlad, sedl za stůl a jedl. Když se nasytil, přišla do komnaty stařenka a řekla, jak pak ti chutnalo? Dobře, poděkoval Jan. Smím u vás zůstat na nocleh? Stařenka řekla, můžeš, jen jestli to dokážeš. O půlnoci přijde 20 strašidel a budou tě nutit, aby s nimi hrál v karty a tancoval až do rána. Ty ale seď a nic na jejich řeči nedej. Po 11. hodině se objevilo v komnatě 20 strašidel a ta strašidla Jana přemlouvala, aby si s nimi zahrál karty a Jan nechtěl. Ozvala se líbezná hudba a strašidla zvala Jana k tanci. Když odmítl, začala se o něho tahat a rvát. Jan už si myslel, že s ním bude konec, ale v tom udeřila hodina k půlnoci a strašidla zmizela. Jan si lehl na zem a usnul. Ráno ho stařenka vzbudila a řekla, jak ses vyspal. Jan řekl, že dobře. Stařenka nevěřila a řekla, druhá noc bude ještě horší, ale musíš vydržet. Přijde 40 strašidel, budou tě nutit hrát v karty a do tance, ale ty seď, nic na jejich přemlouvání nedej. A nastala druhá noc. Po 11. hodině se přihrnulo 40 strašidel, jedno strašnější než druhé a nutila Jana do karet a tancování. Ale on odmítl. Strašidla se o něho trhla, všelijak ho trápila, ale uhodila 12. Strašidla zmizela. Ráno přišla stařenka, vzbudila Jana a ptala se, jak se vyspal. Jan řekl, dobře. Ale stařenka mu málo věřila a řekla, třetí noc bude ze všech nejhorší. Tu noc se přinalo 60 ukrutných strašidel, obklopila Jana a hulákala, křičela, hrvala a nutila ho do karet a do tance. Když nechtěl, strašila se na něho ukrutně sápla, až byl celý bez sebe a 12. hodinu ani být neslyšel.

Ráno přišla stařenka, vzkřísila Jana z mdloby a řekla: proto se ti vedlo tak zle, že si bratry a dědictví připravil. Ale že si poslechl mé rady, osvobodil si ze zakletí město a krásnou princeznu. Jan se podíval z okna a uviděl na ulici chodit lidi a pochodovat vojáky sem a tam. Do komnaty vešla krásná princezna a se slzami v očích mu děkovala za to, že vyvedl město z podzemě zase na světlo. A za odměnu mu nabídla svoji ruku a s ní celé království. Jan proti tomu nebyl, jenom princezně řekl, že musí napřed povědět doma, jaké štěstí ho potkalo. Princezna nechtěla Jana pustit, ale on si přehodil přes ramena plášť, obul boty a na hlavu si nasadil klobouk. Všechno doma rodičům věrně vyložil a pozval je do svého království, aby tam s ním žili ve štěstí a spokojenosti až do smrti. Cestou zpátky k princezně se zastavil v tom zeleném údolí a vrátil bratrům jejich dědictví. To snad ani neměl. Nedávno tudy kdosi šel a vyprávěl potom ve městě na hospodě, že v hlubokém lese je zelené údolí a v tom zeleném údolí se tři bratři perou o staré boty, rozbitý klobouk a děravý plášť.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Přišel den další velké hry. Hry, která měla rozhodnout o tom, která družina oblékne žlutý trikot v bodování. Všechna čtyři družstva stála před Radimem a napjatě čekala na výklad pravidel. Svolal jsem vás ve velmi pohnuté chvíli, začal svůj výklad Radim. Dokonale vycvičené záškodnické komando vyloupilo trezory státní banky a uniká i s pokladem za hranice. K záchraně pokladu byly sestaveny speciálně vycvičené elitní úderky, a to družina Veverek, družina Poštolek, Ještěrek a Světlušek. Všechna družstva začala v té chvíli přešlapovat jako maratonští běžci před odchodem na startovní čáru. Únosci pokladu jsou sledováni naší helikoptérou, pokračoval Radim. Ta vám za okamžik vyšle zprávu, kde se i s pokladem nalézají. Vyšle jí morzovkou. A to třikrát. Nejprve velice rychle, tempem 70 znaků za minutu. Pak vyšle tutéž zprávu pomalej, 40, a nakonec nejpomalej rychlosti 20 písmen za minutu. Mezi každou zprávou bude dvouminutová přestávka. Čím dříve tedy kdo zprávu zachytí, tím větší bude mít náskok před ostatními. Babík využil Radimovy odmlky a zašeptal družině. Chytat morzovku si zkusí každý. Jasně, kývl za všechny kulich. Co je tedy vaším úkolem, hovořil dále Radim. Především objevit únosce. Odejmout jim poklad a co nejrychleji ho doručit ke mně do tábora. Poklad vydají únosci té družině, která je první k tomu vyzve. Poklad je objemný, dejme tomu jako stočené lano, konev nebo malá bednička. Nedá se tedy strčit do kapsy. Ale pozor, nikdo jiný než únosci pokladu a já v této chvíli neví, co vlastně pokladem je. Družinám, které k ním dorazí později, to však na požádání prozradí. Rozumíte? Rozumíme, zahučel tábor. A teď zvláště velký pozor. O pokladu se dověděla i jiná cizí komanda a chtějí se ho zmocnit. Co z toho pro vás vyplývá? Že smíte napadnout družinu, která poklad už nese, a odejmout jí ho. Družstvo, které si však bude počínat surově, kopat, být a podobně, bude diskvalifikováno. Jasné? Družina, která doručí poklad do mých rukou, zvítězí a dostane 30 bodů. Každá družina, která se pokladu zmocní, alespoň na chvíli, dostane 10 bodů. Bodováno bude i pořadí, v jakém družiny dorazí k únoscům. A to 20, 15, 10 a 5 body. K únoscům ovšem nemusí družina dorazit vůbec, pokud uvidí, že poklad má v rukou někdo jiný. Jakmile budu mít poklad v rukou, celá hra skončí. Svolám vás 5 dlouhými hvízdy píšťalkou. 5 minut po skončení nástupu začala vysílat helikoptéra 70. Helikoptérou byl Volodě a zprávu vysílal bzučákem v hangáru. Když skončil, měl každý tu a tam písmenko a dost. Vavík měl nejvíc, ale některá slova mu chyběla. Aťka právě tak. Oba se po sobě provinile podívali, ale když si porovnali své záznamy, zvedla se jim nálada. Ty mezery měl každý jinde. Zkusili si je vzájemně doplnit a vydašlo to. Ze dvou záznamů měli jednu skoro kompletní zprávu, že únosci jsou vzdáleni asi kilometr. Jejich místo bude ještě 15 minut označovat sloup dýmu. Vavík dal bleskově šeptem několik pokynů a polovina ještěrek se vyřítila na jednu stráň a na druhou polovina druhá. Sloup dýmu však vidět nebyl. Už proto ne, že ve výhledu vadily příliš vysoké stromy. Pak se sedmihlásek vyšplhal na rosochatý dub a zapištěl: Vavíku, vidím. A ještěrky se s dubotem zběhly pod stráni a pustili se za únosci. Tou dobou už Vladě odvysílal zprávu 40. Žádná z družin však nedala dohromady. Všechny byly tak roztěkány tím pobíháním ještěrek, že si museli počkat další 2 minuty na pomalé pípání 20. Vavíkovci již zatím zmizeli za zátočinou a klusali údolím. Pak lišák Vavík vyslal dopředu nejlepšího běžce Rozlivku a ostatní zmírnili tempo, aby si šetřili síly na souboj o poklad. A pak přišel vedoucí na nápad století, jak říkal Kulich. Na pasece nad cestou spatřil hliníkovou konev. Podobala se velké konvi na mléko. Nebyla však na mléko. Byla od ochranného nátěru mladých stromků proti okusu zvěře. Vavíky dovlekl na cestu. Nač to, ptala se Aťka. To bude lest, odpověděl. Ale ještě si počkáme na poklad. Nečekali dlouho. Za pár minut se proti ním hnal rozlivka s koženým míčem nakovanou. Tohle je poklad, dýchal rozčíleně. A únosem byl víte kdo? Eva a Hajný. Sedí tam spolu na rozcestí a přikládají na ohni mokré listy, aby to kouřilo. Teď poslouchejte, co jsem vymyslel, začal vysvětlovat Vavík. Esmeralda je nejmenší. Esmeralda se snadno ztratí a nebudí takovou pozornost. Tady máš poklad, Esmi. Tady máš míč a frč na protější stráň. Odneseš ho oklikou do tábora. Nepospíchej, ale dávej pozor, ať nevletíš do cesty nějaké družině. My poběžíme k táboru po téhle stráni a vylákáme druhá družstva na sebe. Budeme předstírat, že pokladem je tahle konev. Hradím dokonce, o kterém mluvil v úvodním proslovu. Musíme tu bandasku chránit a zápasit o ní, jako kdyby pokladem opravdu byla. Aby Esmeralda získala čas, nesmějí nás prokouknout. To je teda světový, zaučel s obdivem Kulich. Babík se obrátil na nejmenší ještěrku. Esmeraldo, pal! Měj oči na stopkách a uši jako radary. Malá Esmeralda objala oběma rukama balón a cupitala na stráň se srdcem v hrdle. Na bližší úbočí hlučně stoupal zbytek ještěrek.

Ráno nad pavoučí les připlul černý mrak. Dalo se do deště. Pavoučci se rychle schovávali pod kůru stromů. I pája si našel suché místečko a chtěl si ještě trochu pospat. Ale probudilo ho volání a křik do les mokré trávy. Hehe, polez ven, kamaráde, to se nám udělalo pod časíčko. Pojď se mnou na výlet. Byl to pájův starý známý slimák chechtavý zvaný Chechtoun, anebo také slimák truchlivý, čili Truchloun. Jméno i nálada se mu měnili podle počasí. Teď lilo jako z konve a tak se z Truchlouna stal Chechtoun. Pája pozdravil a vysvětlil, že nesmí jít ven, dokud prší. Dobrá, dobrá, halekal slimák. Půjdu na špacír sám, ale stavím se pro tebe, až déšť přestane. K čemuž, bohužel, dojde už kolem poledne. Ahoj. Před polednem opravdu déšť přestal a slimák se vracel kolem zeleného smrku. Hej, pájo, volal, tak jsem tady. Už jdu, řekl pája a opatrně slézal po vlhké kůře smrku. Trochu to klouže, pane Chechtoune. To je ono, smál se slimák. Nasedej, dovezu tě k tůňce, tam něco uvidíš, slečinku z Prahy. Chechtoun pokřikoval, klouzal po mokré trávě a za chvíli byli u tůňky. Hej, holá slečinko, kde jste? Z tůňky vyšla drobná, nádherně zelená rosnička. Nemusíte hulákat jako na lesy, napomenula slimáka, ale na páju se usmála. Vítám tě, řekla smutným hlasem. Pavouček se představil a pomyslel si, že ta krásná rosnička vypadá jako zachletá princezna z nějaké pohádky. Já jsem z Prahy, oznámila rosnička. Šela jsem si jako v pohádce, měla jsem úžasný skleněný dům a v něm písek a vodu a mořskou trávu a úžasný výhled do pokoje s velikou knihovnou. K snídani jsem dostávala míchaná muší vajíčka a k obědu žabí konzervy plné vitamínů. To já jim jedině mouchy, řekl pája a trochu se za to styděl. Mouchy jsou dobré, přikývla rosnička, ale ne všechny. Nejlepší jsou luční ze švýcarských Alp. Úžasně šťavnaté a přitom dietní. Vůbec se po nich netloustne. To já tloustnu rád. Podívejte, jak jsem pěkně růžovoučky a měkoučky a masiťoučky, volal Chechtoun a popleskával se po bříšku. Ovládejte se laskavě, pane Chechtoune, řekla rosnička dotčeně. Nemyslete si, že musím všechno strpět jen, protože jsem vyhozená. Pája se vylekal. Rozuměl dobře? Ano, ano, chlapče, řekla rosnička. Já jsem vyhozená ze svého skleněného domu, z pokoje s velkou knihovnou i z Prahy. Takový nevděk. A kdo vám to udělal? Kdyby to byl aspoň někdo cizí, zalkala rosnička, ale byl to můj pán. Přestal mi kupovat ty úžasné žabí konzervy, přestal se mě ptát, jaké bude počasí, začal věřit tomu, co říkají o počasí a o všem ostatním v televizi. V televizi, halekal slimák, nevím sice, co to je, ale v počasí se vyznám. Když se chechtám, tak je nízká oblačnost a když truchlím, tak je vysoká. Ale najednou se přestal smát. Podíval se na oblohu a ta byla zase modrá. Sluníčko zase pálilo a tráva rychle osychala. Chechtoun si začal truchlivě prospěvovat. Prší, prší, jen se leje, slimáčkovi veseleje, slunce svítí, nikde mráček, ach, jak smutný je slimáček.
Tak hezkou zábavu rozloučil se, když dospíval do domu. V baráčku mám, doufám, ještě vlhko. A nevzpomínejte ve zlém na starého truchlouna. Oba mu zamávali na cestu, ale Pájovi se ještě domů nechtělo. A jak vás ten zlý pán vyhodil, vyptával se. Jako psa, zvolala Rosnička dramaticky. Tomu Pája rozuměl. Jednou pavoučci viděli v lese u stromu přivázaného bílého pudla a strýček Sekáč povídal, chudák pejsek, ten je určitě z města, někdo ho vyhodil. Pájovi bylo smutno a nevěděl, jak vyhozené Rosničce pomoci. Tak už neplačte, utěšoval jí. V našem lese je moc krásně a je tu plno much. No to vidím, povzdechla si Rosnička. Jenže já neumím mouchy chytat. Já jsem je vždycky dostávala jen z konzervy. No tak já vás to naučím, zaradoval se Pája. Já to umím přímo úžasně. Opravdu, mě to naučíš, slibuješ? Slibuju, řekl Pája slavnostně. A hned na to přímo úžasl. Stalo se něco nevídaného. Pája poprvé v životě chytil mrňavou mušku. Jen tak, bez síťky. Rosnička vykulila oči. No tohle úžasla. Nic tak úžasného jsem v životě neviděla. Když se to umí, je to hračka, zabručel Pája. Chce to jen trochu cviku. A teď už ani muk. Budeme spolu číhat. Tak spolu číhá.

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
2: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty,
0: řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem.
2: Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
0: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna.
2: Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka.
0: Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. ale z těch nedostal její muž ani na zub.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Pohádka o kohoutkovi a o slepičce. Studánko, studánko, dej mi krůpěj vody mému kohoutkovi. On se na kopečku dáví, zdvíhá vzhůru nohy. Studánka odpoví. Vody tobě nedám, až mě přineseš slípy lísteček. Slepička dí lípě. Lípo, lípo, dej lísteček studánce. Studánka dá vody mému kohoutkovi. Lípa praví slípce. Nedám ti lísteček, až mi očvadleny přinese šáteček. Slípka běží, švadlenu prosí. Švadleno, švadleno, dej lípě šáteček. Ona dá lísteček, studánka vodičky. Švadlena opět dí. Nedám ti šáteček, až přineseš hedvábí od královny Sáby. Slepička běží, žádá. Králičko, Sábičko, dej mi hedvábíčko. Ať je dám švadleně, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Králička praví slípce. Nedám hedvábíčko, až mi dáš od ševce překrásné střevíce. Slípka běží k ševci, praví. Ševče, ševče, dej této králičce překrásné střevíce. Ona dá mi hedvábíčko, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Švec slípce praví. Nedám ti střevíce, pokud nepřineseš štětiny od svině. Slípka běží, prosí. Svině, svině, dej ševci štětiny. On mi dá střevíce, dám je té králičce, králička dá hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Svině slípce dí. Nedám ti štětiny, až mi dáš od mladců vydrobené zrní. Slípka běží, prosí. Mladci, mladci, dejte mi zrní. Ať dám této svini, ona dá štětiny, švec dá střevíce, králička hedvábí, švadlena šáteček, lípa lísteček, studánka vodičky. Mladci slípce praví. Nedáme zrní, až nám od šafářky přineseš smetany. Slípka běží k šafářce, žádá. Šafářko, šafářko, dej mladcům smetany. Oni dají zrní, zrní dáme svini, svině dá štětiny, štětiny střevíce, střevíce králičce, králička hedvábí, hedvábí šáteček, šáteček lísteček, lísteček studánce a studánka dá vody. Vody mému kohoutkovi, který zdvíhá nohy. Šafářka slípce praví. Nedám ti smetany, až spole přineseš velkou plachtu trávy. Než to všechno slepička zběhala a snesla a naspět k ubohému kohoutkovi od studánky drobet vody přinesla, nalezla jej již mrtvého.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Dávej pozor, ožních!

0: Začalo to tím, že jsem někde na cestě potkala fíka s kosou. Kam jsi s kosou? Zeptala jsem se ho. A on řekl, že sekat obilí. Já jsem se smála, že jde na žně s kosou, a on řekl uraženě.
1: No a co? Mám snad jít se sekerou? Na žně se přece chodí s kosou. Viděl jsem to v knížce.
0: No jo, tak to teda byla ta stará knížka, co nám dala babička. Ty ještě jsou na obrázku žně s kosou. Jenže to už dávno není normální. Ale fík se nedal říct a šel pořád dál a najednou opravdu přišel na takový skoro pohádkový pole, kde ještě sklízeli obilí sekáči s kosama. Já jsem za ním sice nešla, ale stejně jsem to všecko viděla, protože jsem jako letěla nad tím polem na huse.
1: Jo, na huse?
0: No a co? Husa má křídla. Ale potom za chvilku už jsem zase letěla jako v tramvaji a tramvaj vůbec nemá křídla a stejně může ve snu lítat. Sen je ještě lepší než pohádka. Tam se může úplně všecko. Zkrátka, koukala jsem z té vejšky a viděla jsem, jak se fík hned nabízí těm sekáčům, že jim pomůže, a jak se děsně vytahuje, že sekat kosou umí. A lhal, že se to naučil od tatínka, což není pravda, poněvadž tatínek to taky neumí. Tak ho teda nechali, ať to zkusí, a jenom mu radili, že to musí brát pěkně nízko nad zemí. No, a on to vzal opravdu dost nízko, až trošku moc. Kosa se zarila do země tak parádně, že krtkové začaly hned vylízat a zděšeně volali. Pavát! Pavát! A velitel krtků důrazně zavolal. Zachraň se, kdo můžeš! Krtci moji! Už zase začali vorat! Dál už fíka sekat nenechali. A stejně už taky neměl čím. A najednou zase už jsem viděla fíka na jiném poli. Tam ale sklízali normálně kombajnem. A fík zase se děsně vytahoval a povídá tomu kombajnérovi.
1: Hele, pust mě k tomu. Já mám děsnou chuť pomáhat na žních. Ty si můžeš zatím dát 20.
0: A kombajnér mu řekl. Prosím tě, umíš tím vůbec zacházet? A fík řekl.
1: Jak by ne, já už jezdil s autobusem.
0: No jo, jenže tohle je o moc větší než auto.
1: No, teď já jsem taky o moc větší než normální řidič, ne?
0: Tak ten kombajnér pokrčil rameny, slez dolů a šel si chvíli lehnout. A jenom ještě zavolal na fíka poslední radu. Hele, při zatáčení to chce víc síly, jo? Jenže na zatáčení bylo dost času, pole bylo velikánské a fík jel pořád rovně a kombajn pěkně chroustal obilí a na druhé straně hned vyplivoval pytle s hotovou moukou a balíčky slisované slámy. Když potom konečně přišel konec pole, vzal fík za volant a chystal se otočit. A připomněl si při tom ponaučení.
1: No, chce to víc síly.
0: A vzal za ten volant, až mu zůstal v ruce. Takže pak už to zatáčet nešlo a muselo se jet pořád rovně. Protože zastavit fík neuměl. Vytěl. Ale když se jelo pořád rovně, tak se jelo rovnou do lesa. Napřed bylo jenom křoví a mlází a tak všelijak podobně a ten kombajn klidně chroustal i ty malý stromky a keře a houby a vůbec všecko. A vzadu z něj vypadávaly úhledně botýpky klestí, lisovaný šišky, šípkovej čaj, balíčky sušených hub i houby v octě a sklenice malinovky. A najednou, kde se vzal, tu se vzal, seděl na střížce ten náš známej zajíc, poulil na to oči a pochvaloval si. Teda, panečku, to je teda skvělej stroj.
1: No, to je všechno.
0: No, to je všechno. Skoro. A potom už jenom kombajn narazil na veliký smrk a to už bylo na něj teda moc. A zajíc řekl. Teda, teda to byl skvělej stroj.
2: Pohádku o ošklivém kačátku vyprávěla Kachnička. A pohádka měla docela jiný začátek, než pohádky mívají. Život není peříčko, řekla zvířátkům, ale kamínek, oblázek. A proto umí být těžký. A protože si každý na světě nese v mošničce kamínek jinak velký, někdo menší, někdo větší, jeden má život lehčí a druhý těžší. A když se na zámeckém dvoře narodilo ošklivé kačátko a podívalo se do své mošničky, uvidělo v ní kamínek veliký jako babičina cukřenka. A tady se Kachnička pousmála a řekla: veliký jako cukřenka, ale zdaleka ne tak sladký.

0: Sluníčko, sluníčko, vylouplo jsem se z vajíčka a jsem tady, tady. Podívej se na mě, líbím se ti.
1: Abys vědělo, je dočista jedno, jestli se líbíš sluníčku nebo támhle tomu lopuchovému listu, pod kterým jsem tě vyseděla. Musíš se hlavně líbit všem na našem dvoře. A abych ti pravdu řekla, och, ouvej, všechna moje kačátka jsou hezčí než ty.
0: Hezčí, maminko?
1: Hezčí, protože jsou menší a ne tak divná jako ty. Škaredé nejsi, to ne. A když ti načechrám peříčka, jsi i docela hezké. Ale já ti nevím, jestli jsi vůbec kačátko. Vejce, ze kterého ses vylílo, bylo tak veliké, že snad ani nebylo kachní. Nejsi ty třeba krutí mládeneček? Hupsně do potůčku, abych poznala, jestli umíš plavat.
0: Vody se nebojím, koukejte. Plavu jako vy, sem tam. I kotrmelec umím. A šup pod vodu.
1: Tak to teda krůta nejseš. Dobrá, nedá se nic dělat. Představím tě našemu zámeckému dvoru jako mé sedmé kačátko. A dvůr už si s tebou poradí.
2: U všech zelených fazolí zahudroval krocan, pán dvora. Paní kachno, co jste nám to vyseděla? Kachničky mají být roztomilé. A tohle? Jimi z cesty rozčepířená kebule.
1: Je to rozčepířená hlavička, pane krocane, ale je to kačírek a kluci nemusí být tak roztomilí jako kachní děvčátka, což?
2: Nemusí, ale na druhé straně neměli by vypadat jako hastroši.
1: To je má řeč. Jsem sice jen prostá husa, ale všechno má své meze. Dneska tu máme jen jednoho ošklivce, ale ten si pak jednou přivede ošklivce jiného a pozvou si ošklivce další a my, hezcí a zdraví a pohlední a slušní, si s nimi nebudeme vědět rady. Paní kachno, moc dobře si rozmyslete, jestli je na našem dvoře pro vás a vašeho syna na pačhavých nohách místo.
0: Místa je tu dost, vidíte, maminko.
1: Můj ty smutku, dvůr je veliký, ale když si sousedé umanou, že tě tu nechtějí, bude pro tebe dvůr malý a těsný jako dvoreček. A všem budeš překážet.

0: první mistrství. Nekňubo, nevidíš, že prší? Na mé cestě k boudě nemáš co dělat.
1: A na mém husím trávničku taky ne. Jestli špatně slyšíš, ty ošklivý už šmudlánku, vyštípu tě ze dvora jedna dvě.
0: To jste měla udělat už dávno, paní huso. Takový krásný dvůr jsme měli. A teď tohle, tahle pohroma. Víš, co jsi? Kačer? Skvrnka, skvrna, flíček, flek. A mazej mi od misky, nebo tě přetáhnu kocouřím drápem.
2: Sluníčko, sluníčko, neschovávej se za věž. Ty jediné ses na mě celý den usmívalo. Pro všechny jsem jen hastroš a paťhavec a nekňuba a ušmudlánek a ošklivec. A pro maminku smutek. Ve mně sebou, sluníčko, a doveď mě až tam, kam jdeš ty.
3: Sluníčko kačátku neodpovědělo, jen se začervenalo. Snad se stydělo, že ho sebou vzít nemůže. Ale to kačátko nevědělo, proběhlo plotem a utíkalo za ním. A najednou byla tma jako v prázdném pytli.
2: Máš delší nohy než já, sluníčko. Uteklo si mi. Co si jen počnu?
0: Tma tmoucí a host za dveřmi? Kde pak se tu bereš?
2: Odešlo jsem ze dvora, protože jsem ošklivé kačátko a nikdo mě nemá rád. Jenom maminka, ale ta se musí starat o mé sestřičky.
0: A tak, tak to jsi ty, ta ostuda dvora. Kocour bratránek mi už o tobě povídal. No, a měl pravdu. Krasavec nejsi.
1: Mistře kocoure, koho pak to tam máte? Kdo se nám to potuluje v noci kolem domu? Kdo chce v noci rušit naši moudrou, unavenou hospodyni a vás, mistře kocoure, a mě, pracovitou slepici?
0: Aj, káče přišlo. Divné káče s velkou hlavou. Pozveme ho dál?
1: Co se dá dělat, pozveme. Už dlouho jsme neměli hosty a v lese by ho mohla sežrat liška.
4: Tak co mlčíš? Říká se dobrý večer, ty okatá šiško s velkým zobákem.
2: Dobrý večer a děkuju, že u vás můžu spát.
1: Můžeš u nás spát a nechat si zdát naše sny.
2: Vaše sny?
1: Mé sny o tom, že jednou snesu stříbrná vajíčka a z nich se vyklubou zlatá kuřátka, nejpracovitější ze všech.
0: A mé sny o tom, že moje srst, mé chloupky budou sršet takovými jiskrami, že ozáří celý les a celý svět, který končí až za modrým jezerem.
2: Za modrým jezerem? To já si nechám zdát o tom, že nad tím jezerem létám a plavu na něm a hlavu na dlouhém krku strkám do vody a pochutnávám si...
1: Tak to pozor, v našem domě se nesmí snít o létání nad modrým jezerem. Buď se ti budou zdát naše sny o snášení stříbrných vajec nebo o sršení jisker, anebo si běž jinam.
0: Nebuď hlupák a poslechni slepici. Sny o létání a jezeře nejsou ty správné sny. Zapomeň na ně a budeš se mít s námi dobře.
2: Je mi to moc líto, ale já jiné sny nemám.
1: Tak to račte z domu, podivíne.
0: Račte z domu A nejlíp hned ven.

0: a ošklivé kačátko, které se nelíbilo nikomu na dvoře a které mělo sny, nad kterými slepice a kocour ohrnovali nos, to malé, ošklivé kačátko vyšlo do noci a šlo létem a podzimem a spalo v trávě a pod pařezem a spalo v prvním sněhu, až došlo k rybníčku za vesnicí a vklouzlo do vody, ale protože mrzlo a mrzlo, voda popadla jeho nožky a svázala je ledem. A ošklivé kačátko usnulo a kdyby je nenašel kluk z bílé chalupy, kdo ví, jak by to s ním dopadlo. V bílé chalupě zpíval ptáček Andulka. A kluk s mámou a tátou se smáli, jak je to jejich kačátko nešikovné. V úterý spadlo do bílé smetany, ve středu se vyválilo v misce s bílou moukou a když přišlo jaro, odnesl táta kačátko na břeh. Ne na břeh rybníka, ale na břeh modrého jezera. Tady je tvé místo, řekl. A pohladil ho po peříčkách, smetanově bílých a jakoby bíle zamoučených.
1: Sluníčko, sluníčko, splnil se mi sen. Já, ošklivé kačátko, stojím na břehu modrého jezera a mávám křídly. O, podívej, podívej, kdo to sem letí. Krásní bílí ptáci. Jak jsou velcí. Ale jestli mě tu zahlédnou, mě, ošklivé kačátko, jistě mě z jejich břehu od jejich jezera zaženou. A to už pak opravdu nevím, kam půjdu. Dvůr je pro ošklivé kačátko těsný. Sny mám hloupé, když vzlétnu, spadnu do smetany a na břehu jezera v zářivém rákosí určitě straším. Ah, bílí ptáci už přistávají na hladině. Proč nejsem krásný jako oni?
0: A kačátko smutně sklonilo hlavu a uvidělo se v modré, průzračné vodě jezera jako v zrcátku. A představte si, nevidělo ošklivého ušmudlánka a paďhavce a hastroše ze dvora. Uvidělo labuť a uslyšelo hlas. Labutě peří bílého, ptají se slunce zlatého. Kde se tu vzala ta mladá labuť? Kde se vylíhla? A labuť, kačátko, vyplulo na jezero a pozdravilo a tiše řeklo.
1: Vysiděla mě maminka kachna na dvoře malém a těsném a hodný táta mě přinesl sem za vámi. Sluníčko ví, že vám říkám pravdu pravdoucí.
2: A sluníčko se rozzářilo a labutě poznali, že ta nová labuť nelže. A přivítali naše kačátko úsměvem a pak...
0: Vzlétli labutě k nebi a slavili hezký, šťastný den. Kačátko letělo mezi nimi a ten oblázek, který ještě před chvílí ošklivé kačátko tak tížil, byl najednou lehčí a lehčí, ale zase ne tak lehký jako pírko, protože život nikoho z nás není peříčko. Není a nebude. A tak končí moje pohádka, řekla kachnička zvířátkům.
1: A kočička povídá. To byla nejhezčí pohádka. A kdyby snad někdo z nás někdy jednou vyseděl stejně ošklivé kačátko, budeme vědět, jaké má sny a jak se k němu máme chovat.
3: Tady pejsek Azor ho vezme na záda a odnese ho za humna k zámeckému jezírku, kde žijí labutě Adla a Madla. A pan hrabě Kinský bude mít labutě 3 a budou krásné do třetice všeho krásného.

0: A jen kočička tuhle moudrost domňoukala, my tři se rozesmáli a otevřeli jsme tři limonády na zdraví všech našich chytrých rodinných zvířátek. A jen jsme si přiťukli a zaspívali živio, živio, ozval se pejsek Azor.
1: Živio, živio, živio, to jsme, ale žízeň máme taky. Jako to žluté kuře z naší písničky.
2: A zvířátka spustila.
3: Byl jednou jeden kluk a ten se ze všeho nejvíc bál bouřky. Ale zároveň se mu bouřka strašně líbila. Nakonec se mu líbil i ten strach. Někdy se nemohl bouřky dočkat. Přihrnula se v noci a kluk bosky běží k oknu. A za oknem blesky. Žách, žách. Koukal a nemohl se vynadívat. A pak se snažil bouřce domluvit. Malým bleskům říkal, co z toho máš? Nebo dáš pokoj? Ale když zaburácel dospělejší blesk, nebo takový ten hrozitánský, domlouval mu uctivě, prosím vás, buďte tak laskav. Někdy to pomohlo, někdy ne. Ale to ten kluk ještě netušil, že nejhorší ze všeho jsou kulové blesky. Může se totiž stát, že se vám takový blesk zakutálí pod nohy a je celý namodralý, s ohnivým okrajem, zapálený a nadurděný. A zrovna se zastaví před vámi. Zrovna. A pak si ten blesk z ničeho nic vyskočí na noční stolek. Nebo se skutálí pod peřinu a tam si pod peřinou chvilku zůstane. Klidně. A ve vedlejší posteli třeba leží dědeček. A vy toho dědečka máte strašně rádi. Dědeček spí a kulový blesk se pod peřinou tak jako provaluje. Strašidelně. A vy teď nevíte, co máte dělat, jestli dědečka probudit nebo ho nechat spát. A jak projít kolem peřiny a co vůbec dělat. A v tom se dědeček sám probudí a řekne, Jaroušku, drahý chlapče, namasíruj mě trošku záda, jsem z té bouřky celý polámaný. A co teď? Můžete třeba říct, jakože hned dědečku, jen co donesete králíkům jetel a jdete ke dveřím a v tom se kulový blesk pomalu vykutálí spod peřiny a zastaví se právě před dveřmi. A před vámi. A tohle všechno, co jsem vám vyprávěl i s tím bleskem pod peřinou a pak před dveřmi, to se stalo právě tomu klukovi. V Kozolupech. A událo se to takhle. Dědeček uviděl blesk a povídá, Jaroušku, drahý vnuku, prosím tě, ten blesk nepřeskakuj, ať pod tebou nebouchne a nerozrazí tě vejpůl. A kdyby se chtěl vykutálet, tak ho nech, ne abys ho chytal nebo zdržoval. A nestrkej do něho, to ti povídám, nerozčiluj mě. Ale blesk se nehýbal, zůstal jako do země vrostlý, jen se tetelil, žhavil do běla a sršel. Uvnitř, jako by se v něm něco vařilo. Ale spíš tak nějak po domácku, jako bramboračka s majoránkou, tak dobrotivě, což je u kulových blesků neslýchané a nevídané. Dědeček si toho domáckého sršení a té dobrotivosti všiml a povídá, to nebude jen tak, tenhle blesk něco chce. On si s námi povídá, slyšíš to, Jaroušku? Jestli on nemá nějaké přání nebo poslání. A vysokým hlasem se zeptal, čeho si žádáš, blesku? A blesk najednou začal tak sympaticky sršet a najednou mu bylo rozumět, a že už ten výstřední život nesnese, že být kulovým bleskem je nesmyslný osud a že by se chtěl zachovat jako svítivá koule a dost. Jaroušek, že je moc milé dítě a dědeček ohromný dobrák a že on je vlastně jako ten kulový blesk, obyčejná elektřina, že v zimě bude topit a svítit a že prostě nebouchne, nebouchne a nebouchne. Od dveří se nehýbal, jen se ještě trochu víc rozzářil. A to sršení uvnitř bylo tak lítostivé a jímavé, že dědeček byl z toho celý smutný. Jenom Jaroušek se zeptal, v zimě budeš topit, dobře, Mít kulový blesk jako kamna, to není náhodou tak špatné. Ale co budeš dělat v létě? A blesk, že se přizpůsobí, jen aby ho u sebe nechali, a zase, že toho marného života má dost. Aby se jim ještě víc zalíbil, začal měnit barvy. Tu zlatou trochu postříbřil, takže vypadal jako stará, docela moudrá hlava, příjemně šedivá. Pak sfialověl a zčervenal a svítil jako svazek jarních řetkviček. Tím dojal i dědečka, takže se ho přestali bát. Jaroušku, řekl dědeček, když někdo vypadá jako řetkvička a voní jako bramboračka, tak bude slušný, i když je to kulový blesk. Nakonec Jarouška napadlo, že by se s kulovým bleskem v létě dal krásně hrát volejbal a že snad ani není tak žhavý, jak se zdá. A blesk řekl, že není, že se začne vnitřně schlazovat. To prý blesk umí. A tak Jaroušek s dědečkem natáhli síť na dvoře a dědeček, že si taky zahraje. Moc do toho blesku, Jaroušku, nebouchej, řekl. Ať není kraťas. A prosím tě, nesmečuj, ať se nám neuzemní.

0: a ten ozon, který voní jako bramboračka s majoránkou.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí. Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka. Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas. Dovolíte, krasavičko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá, kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence, pro boha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu. Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná. A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence. Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kambák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam, tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíce zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů. Přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí. Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka.

Tak si, panenko, umyj tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omyla zlatý prášek z obličeje a řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

0: Když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem.
1: Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď.
0: No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně.
1: Pejsek si narovnal uši a šli.
0: Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát naschovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé na křivo. Takhle.
1: A udělal to po pejskovi.
0: Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak.
1: Koukej, on se ti posmívá, řekla kočička. Pejsek se na zajíce rozlobil a rozběhl se za ním do křoví.
0: Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč.
1: Ono v tom křoví bylo moc trní, řekl pejsek. Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil.
0: Šli dál. Když tak šli, potkali děti.
2: Jej, volali děti. Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile.
0: Kočička prohlížela pejska se všech stran.
1: Ba ano, pejsku už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou nic?
0: To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového.
1: Hele, rozhlížel se pejsek. Tamhle, myslím, něco je.
0: Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí.
1: Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička. To je tuška.
0: Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka.
1: Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zaši mě ty kalhoty.
0: Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty.
1: Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát,
0: liboval si pejsek. A šli zase dál.
1: Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala. Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka,
0: pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se polehonku až do půl ven.
1: Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven.
0: Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici, a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu anič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně domů.

0: No, ale já si stejně radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
2: Tohle přece není kuře,
1: zakoukali slípky pohoršeně.
2: Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
1: Ani u holoubků krtek nepochodil.
2: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
1: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhletou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se!
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
3: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
1: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
0: A s tou vítrnicí.
1: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku a tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužíčka, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost a za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: To bychom měli dohromady 65 a 3. Celkem vydařil.
1: Kdo se vypařil?
0: Vydařil. Ovšem v některých ukazatelích mi tu ještě zůstávají nějaké nesplněné parametry.
1: Promiň, Taťuldo, že tě vyrušuju, ale nemohl bych ti nějak pomoci?
0: To víš, že nemohl. Zatrace peně. Tady ten nám schází. No jo, ten nám vypadl.
1: Já bych se po něm podíval, možná, že si zakutálel pod kanapé.
0: Kdo je pod kanapém?
1: Nemohu to říct s určitostí, ale asi ten, co ti vypadl.
0: Ale prosím tě, vypadl. To je jako, kdybychom hledali včerejší den, že ano.
1: A proč bychom ho hledali?
0: Já ho taky nehledám.
1: Ale říkal jsi, že ti vypadl.
0: Chlapče, já zde dělám celoroční bilanci.
1: A co to je? Celonoční bilance?
0: Ale nikoli celonoční, celoroční.
1: Co je to celoroční bilance?
0: Ale to je takové zúčtování celého roku, že ano. Člověk se poslední den v roce ještě jednou podívá, co všechno udělal, na co zapomněl, co mu ten uplynulý rok přinesl.
1: Co mu odnesl?
0: No to také. No a tak to tu prostě všechno přehlížím a vidím.
1: Co vidíš?
0: Že jsme to celkem vzali, tak říkajíc, za správný konec. Že jsme ten rok jen tak neprolajdačili.
1: Ty myslíš, že rok má nějaký konec?
0: No samozřejmě, každá cesta má někde svůj konec. Jenom jitrnice má dva konce, chápeš?
1: Že rok není jitrnice, to chápu. Ale kdy ho je konec, Taťuldo?
0: No samozřejmě na konci. 31. prosince na Silvestra. Dnes mu bude slavnostně odzvoněno.
1: A kdo mu slavnostně odzvoní?
0: Každý, kdo se zasloužil o to, aby ten rok byl úspěšný, aby byl úrodný a radostný.
1: Takže když jsme ho, jak říkáš, neprolajdačili, můžeme mu i my slavnostně vyzvánět?
0: No ano, no chlapče, to máme přece za odměnu.
1: Jenom mi pořád není jasné, proč je konec roku.
0: Protože všechno hezké jednou končí.
1: A co bylo tak hezké?
0: No, to bys měl vědět ty sám, ne? Příkladně i to, že jsme si tak pěkně v průběhu roku připomínali některé lidové zvyky a obyčeje.
1: Ovšem, když jsme ti s Máničkou na počátku roku zahudli ony novoroční koledy, neříkal si, že je to hezké?
0: No ono na tom vašem vřískání také nic krásného nebylo.
1: Byl to ovšem starý lidový zvyk.
0: No chlapče, přiznejme si, že nám v tom uplynulém roce nevyšlo všechno tak, řekl bych, akurátně, že ano, jako příkladně některé vaše koledy a jiné legrácky.
1: Ale protože je konec toho minulého roku, můžeme vzít všechno hezky od začátku a ještě lépe. Taťuldo, pamatuješ si, jak jsme ti s Máničkou na začátku roku zaspívali?
0: No bodej, teď jsme o tom hovořili. Samo sebou, že si pamatuju. Samo sebou, když jsem se tehdy ptal, a to mi tu chcete takhle vyhrávat na nový rok, tak co jsi mi na to odpověděl?
1: Na nový rok?
0: Po celý rok.
1: No právě, tak já tedy začnu. A! Fanfer, fanfer, fanfer, noh, nastává nám nový rok.

0: Popelnice. Popelnice nemá právě veselý život. Komu se co nehodí, co kde překáží, šup s tím do popelnice. Slupky z brambor, prach z vysavače, popel z kamen, špinavé papíry, hadry, kosti, střepy, takové věci každý hází do popelnice. Chudák popelnice to poliká. Poliká, až se dusí, až toho má pokrk, zrovna pokrk. A k tomu s ní nikdo vlídně nepromluví. Přijde k ní vysavač. Vyprázdní do ní sáček plný smetí a myslíte si, že se zeptá, jak pak se máš, milá popelnice? Nezeptá. Nebo si to přihrne popelník z kamen, odklopí popelnici víko a nasype do ní popel, jen se práší. Tolik popela. Prosím vás, to zrovna dusí, až popelnice kýchá a heč, heč, heč. A ten nezdvořák popelník z kamen jí neřekne ani zdravíčko. Nemá to lehké, popelnice. Stojí na dvorku v koutě. Nikdo si ji nevšímá a snad se za ní ostatní i stydí, že je taková bachratá a pořád plná špinavých, ošklivých věcí. Vždycky ve středu přijede popelářské auto. Na to se popelnice velice těší. Středa je pro ně nejkrásnější den. Popelnice strčí hlavu do velkého bubnu na autě, který se pořád otáčí, a všechno do toho bubnu vyklopí. Panečko, to se jí uleví. Přitom jí popelářské auto dýzlovým hlasem povídá.
1: Fa, fa, fa, fa. Nazdar, holka. Fa, fa, fa, fa, fa. To máme dneska pěkně. Fa, fa, fa, fa, fa.
0: Jednou, když popelnice byla zase plná popela, prachu a podobného neřádu, že se víko nedalo ani zavřít, přišel vysavač s pytlíkem smetí.
2: Já už nemůžu. Počkej chvilku s tím smetím, milí vysavači. Dnes přijedou popeláři, řekla popelnice.
3: Tohle ještě spolkneš. Jen pořádně otevři tu svou škaredou papulu,
0: povídá vysavač a nacpal jí všechno smetí do úst, až se jí udělalo špatně od žaludku. Hlavně jí to ale přišlo líto, že se rozplakala a plakala a plakala. Plakala ještě, když přijelo popelářské auto. Fa, fa, fa, fa.
1: Vrm. Co to vidím? Co to vidím?
0: Povídá auto a popelnice mu všechno s pláčem vypráví.
1: Víš co? Pojeď se mnou, když jsou na tebe takový,
0: řeklo auto. Popelnice naskočila a už jeli.
2: To bylo.
0: Popelnice viděla Karlův most, viděla Hradčany, navštívila popelářské muzeum a z nuslí poslala pohlednici. Potom řekla,
2: to je krása takhle cestovat, ale já už bych, milé auto, radši domů.
1: Fa, fa, fa, fa,
0: durdilo se auto.
1: Co tě to napadá?
0: Víš dobře, že do Sluneční ulice jezdím až ve středu.
2: Co si tam ale beze mne s tím smetím počnou?
1: Co si počnou? Co si počnou? Fa, fa, fa, fa, fa.
3: Jen se nestarej,
0: řeklo auto a přitom zůstalo. Za týden se nashromáždí nějakého smetí a odpadků. A kam s tím, když není popelnice?
2: Vysavač měl pytlík naplněný k prasknutí. popelník od kamen, pro samý popel nebylo vidět a všude prach a všude nepořádek. Toto schytám, pomyslela si popelnice, když ji ve středu popelářské auto přivezlo zase do Sluneční ulice. Ale co se nestalo? Vrátka se sama otevřela a řekla zdvořile: račte vstoupit. Hrubián vysavač pravil na uvítanou: ruku líbám, milost paní. A vůbec všichni byli jako vyměnění. Za ten týden poznali, jak potřebná je popelnice na nepotřebné věci.
4: Čertí škola. Zanedlouho poté, co čerti dostavěli peklo, rozhodl Lucifer, že se v pekle musí zřídit čertí škola. Malých čertů v pekle totiž rychle přibývalo a brzy jich bylo tolik, že se pletli každému pod nohama. A že čerti dělali samé čertoviny, to je jasné. Buď po sobě házeli žhavé uhlíky, nebo poletovali jen tak po pekle, nebo si hráli nahoněnou či naschovávanou. Jednou takhle při svých čertovských hrách vletěli Luciferovi přímo do doupěte a bylo zle. To už přestávala všechna legrace. Lucifer se rozlítil a zvolal strašným hlasem: vy čertovská mrňata, už toho je dost, mám jen jedny nervy. Ode dneška budete chodit pěkně do školy, my vás tam už naučíme čertovským mravům. První den je čertí učitel učil správně lítat podle čertovsko-pekelných dopravních pravidel. To jim šlo celkem dobře. Druhý týden se učili plivat oheň a to už bylo horší. V dalších týdnech se učili v pekle pomáhat a pracovat a to už jim nešlo vůbec, protože je to ani trochu nebavilo. Když nakonec přece jen zvládli všechny pekelné práce, začali se učit kouzlům. To už bylo něco jiného. To se těšili na každou hodinu. Ale každé učení je mučení a je těžké se naučit z paměti třeba celou čertí knihu kouzel. To vůbec není nic lehkého. Vždyť ta kniha má 300 stran? Po takovém učení byli ovšem čertí školáci unavení až běda. Večer padli do svých pelíšků a chrupali až do rána. Jednou za čas je čertí učitel za odměnu vzal z pekla na zem. Na to se vždycky těšili nejvíc. Jednou při takovém výletu tři malí čertíci vletěli do mlýna a začali starému mlynáři rozhazovat pytle s moukou. Jenže starý a moudrý mlynář nechal čertíky vydovádět a tvářil se jako by nic. Čertíkům to bylo divné a hned na mlynáře, proč se nezlobí? A mlynář rozšafně odpověděl: proč by mi to mělo vadit? Však mám tamhle v rohu kouzelný pytel. Jakmile na něj písknu, tak všechna vysypaná mouka sama do něj nalítá zpátky. Čertíci se hned hrnuli k pytli a lezli do něj, aby se přesvědčili, co je to za kouzla. Jenže jak se tam nasoukali, mlynář přiskočil k pytli a zavázal ho. Čertíci se v pytli vstekali, čertili, prskali, ale nebylo jim to nic platné. Mlynář utáhl uzel, jak nejlépe uměl. Najednou si čertíci uvědomili, že už dávno mají být u svého čertího učitele. Začali slibovat hory doly, ale mlynář byl neoblomný. Teprve, když začali čertovsky brečet, pytel rozvázal. Přivázal čertíky za ocásky na provaz a nařídil jim: dokud to tady zase řádně nepoklidíte, nepustím vás. Čertíci byli za chvíli s úklidem hotovi. Když to všechno uklidili, řekl mlynář uznale: no, dobrou práci jste odvedli. Příště můžete zase přijít. Ale jenom si hrát. Hlavně mi tady nesmíte nic podpálit. A tak se stal mlynář kamarádem malých čertíků. Od té doby lidé pozorují, že ve mlýnech občas straší. To ale nestraší doopravdy. To si ta nejmenší čertovská havěť jenom hraje. Čertíci chodí do školy 15 let, než se z nich stanou pořádní čerti. Ti nejlepší jdou potom do světa. A ti, co se učili špatně, zůstávají v pekle. Práce je tam pořád víc než dost. A to je o čertovské škole všechno.
5: Seděli jsme na pravém břehu na navigaci, až tam, co se stýká revír Bránický s Modřanským, a zase nás bylo o jednoho víc. Václav Vaněček v umačkané zelené kazajce a kalhotech s ustaranýma, nevyspalýma očima. Valenta oblečený po mlynářsku, Věnceslav B. Vltavský na sobě novou olivově zelenou kamizlu s kostěnými knoflíčky. Podschalský vodník Volejník v hrubé pracovní haleně s velkými kapsami, které má stále plné vlasců a háčků, režních nití, plováků a splávků. Bránický Vilém Vrbovec byl dnes bez šály a čepice, ale s Hubertusem alespoň přes ruku. Před chvílí jsme vyšli kus proti proudu od Barandovské skály a přeplavali sem, abychom si mohli v klidu promyslet, co všechno jsme od včerejška zjistili. Bylo toho nemálo, ale nic zrovna pro radost. Co jsme zjistili všichni před Barandovskou skalou? Vodníci se pod Barandovskou skalou dívali a rozhlíželi, potápěli se a prolezali po břehu. Viděli stopy velikého kapra ve vodě a dokonce i na břehu a dohodli se, že to byl Kulda.
6: To byl Kulda.
5: Našli mezi kamením velkou zlatou šupinu a hned řekli, že je Kuldova.
7: Je Kuldova.
5: Viděli lidské stopy, takhle trochu výš, a poznali, že ty stopy jsou od lehkých polobotek, jaké se k vodě nenosí.
7: Kde pak k vodě?
5: A ještě kousek vedle stála prý menší káť s vodou. Zapsal jsem to všechno do zápisníku, obkreslil stopy a vložil mezi lístky tu zlatou šupinu, jak se sluší na toho, kdo vede pátrání. Když se Valenta poptával všech, kdo viděli Kuldu na Malostranské straně minulý pátek schánět rybí lahůdky, zjistil jednu věc, ale ta stála za to. Několik vodních šneků, dva kapři a malý úhoř Aleš se shodli, že Kulda kapří lahůdky neodnášel k čertovce, ale jak je našel, hned je polikal. Scháněl prý je až do večera a snědl toho takovou spoustu, že by to stačilo pro hojnou kapří rodinu a ještě by se leckdo přiživil. A ptal se, kde koho potkal, jestli si myslí, že po tom všem jídle je ještě tlustší a ještě větší než dřív. A kdykoliv slyšel, že je, tvářil se velice šťastně. Václav Vaněček se konečně začal vyptávat, jak to bylo s Kuldou poslední dny předtím, než zmizel, a dověděl se lecos. Především zjistil, že ten kapr, co s Kuldou skutečně mluvil minulý týden ve čtvrtek, nebyl jen tak obyčejný kapr, ale takzvaný solo kapr. Známý rybí spolupracovník všech pražských novin a časopisů. Za druhé se dověděl, že Kulda ještě v pátek z večera zaplul kus dolů po řece k bagru, co těží písek. A tam se v písku třel a válel, čistil a cídil, až se leskl jako měděná pánev a zářil jako slunce. Věnceslav V. Vltavský a já jsme zjistili, že po obou březích Vltavy, od Modřan a Chuchle až po Karlův most, nemluvilo se o ničem jiném, než o nebývalém velekaprovi, kterého měli spatřit dva rybáři. A od neděle se do Smíchovského přístavu a nejbližšího okolí scházelo, sjíždělo a zbíhala taková spousta rybářů, že se ani k vodě vejít nemohli a museli čekat ve frontách, když si chtěli nahodit udici. Byli tam dokonce spatřeni dva černoši, jeden Číňan, ale potom se ukázalo, že to jsou pracovníci pražských velvyslanectví. Jenomže, jak plynuli dny, přestávali věřit i rybáři, a ti věří ledačemu. Až pak najednou uslyšel Věnceslav V. Vltavský, když takhle popolední seděl v jedné kavárně na nábřeží, jak se těch rybářů zastali dva pánové od filmu. Takový kapr skutečně existuje, říkali. A jeden z nich dokonce dodal, že toho kapra jednou všichni na vlastní oči uvidí. O tom všem jsme si povídali na pravém břehu u vody, až na hranicích revíru Bránického a Modřanského. Slunce pálilo, kameny dláždící břeh byly teplé, že bys na nich kafe ohřál, voda se líně lepila na břeh a tráva voněla ostrou, suchou vůní červnových trav. Vodníci seděli v mělku u břehu, jen jim hlavy nad vodou koukaly. Když si dáme dohromady všechno, co jsme právě zjistili, a když se nad tím zamyslíme, vyjde nám jenom jedna věc. Kuldu mají filmaři.
7: To je rána.
8: To
5: ale co víc, už to tak vypadá, že Kulda šel s nimi sám a dobrovolně. A ještě se na tu cestu notně přichystal. Chtěl být co nejtlustší, největší a nejzlatovější, však pro toho asi ti rybáři tak dobře viděli.
9: Nevývratný důkaz o tom arcitě nemáme, ale podle všeho to jinak ani nemohlo být.
7: Ale co teď?
8: Tady může pomoci akorát velebný Vavřinec.
5: Ale ještě by měl tuhle Věnceslav V. zjistit, kde Kulda je a jak se celá věc má.
7: Tak.
5: Když je v té vážnosti i v kruzích uměleckých, jistě se s někým domluví.
9: To bude maličkost. Do zítřka to máme. Pánové?
5: Ale všechno to nakonec pokračovalo ještě ten samý večer. Seděl jsem doma, unavený vším tím pátráním, cestováním a přemýšlením. A v tom se zvenku potichoučku ozvalo.
7: Kam běží modrá liška?
5: Na kampu.
7: A co neze v hubě? Zelenou ratolest, dobrý večer.
5: Vyklonil jsem se do toho dobrého večera. Před oknem je strom a na něm sedí Václav Vaněček. Bydlím na Vltavském nábřeží, tak to měl po vodě blízko.
7: Máme hlavní a generální poradu. Já vím, že se ti chce spát, ale máme hold hlavní a generální poradu.
5: A tak jsme za chvíli seděli na staroměstském břehu pod Křížovnickým náměstím. Ani jsem do té chvíle nevěděl, kudy se tam člověk dostane. Byla krásná letní noc, stříbrná i černě sametová. A tady dole, tak hluboce tichá, jako bychom byli ponořeni až na dno všech věků starého města pražského. Poradě předsedal na svém území sám stařešina pražských vodníků Vavřinec Velebný a už z toho je patrno, že to byla opravdu porada generální.
10: Je to tak, jak jsme se všichni obávali. A jest na nás, abychom něco podnikli, dokud je čas. Zde přítomný Věnceslav V. Vltavský, právoplatný vodník nového města pražského, využil veškeré své proslulosti na březích Novoměstském i Smíchovském a tak jsme se mohli sejít dnes.
5: A potom pokynul novoměstskému vodníkovi, aby promluvil. Věnceslav V. Vltavský povstal a brzy jsme věděli, jak to všechno bylo. Minulý čtvrtek připlul na čertovku solo kapr právě tou dobou k večeru, kdy věděl, že se Kulda po jídle proplouvá. Někde si zjistil, že ho tehdy nejspíše natrefí samotného, a taky vyzkoumal, že právě v ten čas podvečerní procházky mívá Kulda nejlepší náladu. Měl pak s Kuldou dlouhou řeč o tom, jak je ona čertovce škoda, ba ani po celé Vltavě není pro něj to pravé místo. U filmu, sliboval mu, čeká jej teprve velká sláva a veliké peníze, veliký život a velké plány. Takový kapr, povídal, měl by být známý po celém světě a nejen několika vodníkům a lidem od vody pro radost. Filmaři vzkazovali Kuldovi, že s ním pro začátek chtějí natočit několik reklam. Jednu na rybí konzervy a dvě pro turistickou kancelář a ještě jednu o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Když to dobře půjde, měl pak pracovat na dvou velkých filmech a nejspíš jet jako nová hvězda na festival až do italských Benátek. A to, jak pravil solo kapr Kuldovi, je to první město pro ryby. Dokonce i místo ulic mají kanály. To všechno se Kuldovi moc líbilo. Ale přece jen měl čertovku rád. Však tu vyrostl do nedostižné mohutnosti. Znal tu kde jaký kámen a kde kdo znal jej. A potom měl už svá prastará léta a to se život těžko mění. Solo kapr ale mluvil a sliboval, chvástal se i vnucoval a Kulda se tvářil tak i tak. Nakonec prý ale rozhodlo, že v jednom z těch filmů měl hrát dokonce velrybu. Tehdy starý kapr podlehl lákání a uvolil se, že se s filmaři sejde. Právě pod Barandovskou skalou v červnovou sobotu v podvečer. A do týdne měl podepsat smlouvu na 5 let. Tohle všechno novoměstský vodník vyposlechl a vyzkoumal. Ale udělal ještě mnohem víc. Zjistil totiž, kde Kulda na Barandově přesně je. A pak přemluvil jistého pana Komínka, který dělal ve filmových ateliérech údržbáře a ten mu slíbil, že mu toho zajímavého kapra docela tajně ukáže. A to měl být základ celého vodnického plánu. Spolu s těmi dvěma měl do ateliérů proklouznout i stařešina pražských vodníků, Vavřinec Velebný, aby s kaprem promluvil moudrou řeč.
7: Nikdo nemůže nic podezřelého zpozorovat, protože se bude mluvit po rybým způsobu, který není vůbec slyšen.
5: Jak pak ale se mohou ti filmaři domluvit s Kuldou, když neznají nic rybí řečí?
10: Když člověk dokáže pomalu a zřetelně pohybovat rty, a když se ryba dívá přímo na něj, může rozumět i řeči lidí. Vy ovšem rybímu mluvení neporozumíte. Ryba vám jen může různě naznačit, co chce. Stejně jako když pes vrtí ocasem, kňučí, vstyčuje nebo klopí uši, vždycky to něco znamená. Jenom je třeba vědět, co, a pak se můžete domluvit.
11: A taky může ryba číst, když je vzdělaná. Takže napsat se jí dá lecos.
7: A kdo pak říká, že když je ryba obzvláště inteligentní, že by se nemohla naučit trochu psát? Takovej kapr, jako je Kulda.
11: Nejlepší ale je umět mluvit po rybím, nad to není. Jenže to dovedou jen vodníci.
5: Když mi tohle všechno vysvětlili, zbývala nám na poradu ještě ta nejtěžší věc. Barandovské ateliéry jsou vysoko na kopci nad Prahou, lán světa od řeky. Tak daleko bez vody žádný vodník nevydrží. Brát vodu sebou si vodníci nemohli, protože by to na nich jejich hastrmanství každý hned poznal a ani by je ke Kuldovi nepustili. A po cestě nahoru nebylo nikde nic, kde by se mohli ovlažit. Vymýšleli jsme kdeco, Ale nakonec nám zůstalo jen to jediné. Déšť. Voda přirozená a proto nenápadná. Voda, kterou si nikdo nemusí brát sebou a přitom je všude. Bylo už po půlnoci, když jsme se všichni obrátili k starému a moudrému vůdci všech pražských vodníků.
12: Jsi z nás nejstarší.
7: Víš, co nikdo neví.
12: Znáš čáry, kouzla, všelijaká proměňování.
13: Udělej, ať zítra prší.
5: Dědičný hastrman staroměstský, Vavřinec Velebný, mlčel a přecházel po nás hlubokýma, moudrýma očima.
10: Počasí je tak daleko, že tam nedosáhne žádné čarování a kouzlení. Počasí nemůžeš uchopit a proto je nemůžeš ani začarovat, ani přeměnit. Hodně už jsem viděl, ledaco jsem se naučil. Dovedu počasí předpovídat tak, jak je lidé nikdy předpovídat nedovedou, ale jenom předpovídat, říkám vám, ne dělat. Mám v pozornosti rosničky a mravence, ryby i ptáky, vody nadzemní i podzemní, všímám si, jak je cítit vzduch a jak se objevují mlhy, jak je slyšet zvony a odkud fouká vítr. Vím, jak roste tráva pro déšť a jak se chystají na bouřku květiny. Sleduji barvu slunce i barvu měsíce, vzhled kamenů Karlova mostu i to, co se děje v mém těle. Uvažuji o každém zvlášť a o všem dohromady. A pak vždycky vím, co bude.
5: Chvíli bylo ticho, ani voda nezašplouchla. Po nějakém čase se staroměstský vodník pomalu zvedl.
10: Myslím, že déšť přijde brzo. Máme dobrou naději.
5: A odešel se podívat všude tam, kam se v noci může podívat, poslechnout si všechno, co si v noci může poslechnout. Čekali jsme na něj v té černostříbrné noci a povídali si nejrůznější věci. Valenta kouřil fajfku a většinou mlčel, jen občas se ohníčkem ozářil. Podskalský Vojtěch Vrbovec mlčel ještě o něco víc. Věnceslav V. Vltavský kouřil doutník z rákosu a vyprávěl nám, jaký musí být, aby dobře chutnal, kdy se musí řezat a jak se musí ukládat, kdy se smí převážet a jak se má kouřit. Vyprávěl o tom, jaké doutníky rostou tam, jaké onde, a Václav Vaněček mu do toho občas kýchnul, jak si šňupl z březové tabatěrky.
7: To panečku hlavu protáhne.
14: A rozum zbystří.
5: Potom přišel potichu Vavřinec Velebný, následován svým černočerným měsíčním stínem a tvářil se na první pohled spokojeně.
10: Zítra bude pršet nejpozději do večera, tak abychom byli připraveni.
5: A měsíc, jako by to slyšel, začal mít malounko kolo.

0: Jeden malej. Betl. Žebrák, neboli Pepík.
1: Trestám.
2: Seděli jsme na lávce u kola, hráli mariáš a čekali, s jakou se vrátí Vavřinec Velebný a Věnceslav V. Vltavský ze své výpravy za kaprem Guldou. Byl zase letní podvečer a hustě, teple a vytrvale pršelo. Nade mnou natáhli vodníci velkou plachtu, sami seděli spokojeně venku na dešti. Kartám dešť taky nevadil, jelikož to byly karty vodnické. Vedle mne pod plachtou stál ještě veliký hliněný čbán, aby se dešťová voda s pivem nepomíchala. Byl to velice starý, bachratý a hluboký čbán, ještě z těch dob, kdy se na Kampském plácku konávaly známé hrnčířské trhy a hastrmani z Prahy a okolí tu kupovali hrníčky na dušičky. Dívali jsme se do karet a déšť pleskal. Je nutno říci, že s vodníky se hraje mariáš náramně snadno, i když ho pravda dobře umějí. Zásadně ale hrají jen v barvě zelené, občas ještě tak v červené, neboli lepší. Ale kule nebo žaludy nikdy nehlásí, i kdyby měli sebe krásnější list. To potom raději utečou do všelijakého betla či durcha, jako právě teď Vaněček. Hraje se ovšem jen o stříbrné a zlaté rybí šupiny, takže na tom člověk nijak nezbohatne. Václav Vaněček položil karty a přistrčil nám každému po jedné zlaté.
3: To není žádná hra, já se nemůžu soustředit. Trumfy nepočítám, přehazuju se, mají mazat zapomínám a tuhle jsem si nechal od Valenty užrat 137 zelených.
2: Byla to pravda. To je tak, když člověk na něco moc čeká. Však si dobře pamatuju, jak jsem na štědrý večer z té sebelepší večeře nic neměl. A teď to bylo stejné. Staroměstský s Novoměstským byli už dobře půl dne pryč. A my měli všichni tři vevnitř nějak napjatě.
1: Že ale prší.
4: To jo.
2: Řeknu vám, že se musím pořád podivovat, jak to počasí Velebný Vavřinec přesně předpověděl. To je opravdu kumšt.
1: Ten toho ví, že ani sám neví, co všechno ví.
3: Někdy se až diví, co všechno ví.
1: A vždycky dovede toho, co ví, použít pro ty ostatní. Pro zvířata, lidi i hastrmany.
3: Aby se jim ulevilo, když je jim zle.
1: Aby jim bylo líp, když jim zle není.
3: Aby se dalo do pořádku, když je něco v nepořádku.
1: A když je to v pořádku, aby ten pořádek zůstal.
2: A pak už jsme jen tak seděli a povídali a hnedle na nás přišla lepší nálada, až jsme docela věřili, že všechno dobře dopadne. Valenta začal vyprávět o jednom člověku, co dělal na malostranských palácích štuky a umítky a Valenta s ním jednou prohrál 2/7 v hostinci u Dvou srdcí. Ještě kdysi, když tam bývaly stoly z bílého lipového dřeva, v sobotu hrála muzika a otevřeno měli od 6 ráno do půlnoci. A my s Václavem Vaněčkem hned k tomu, jakže je to s paláci na Malé Straně. Jak měl Valenta hrát ty 2/7, aby o mě nepřišel. A jak to vypadalo u Dvou srdcí ještě kdysi, když tam byly stoly z nenatřeného dřeva. A v sobotu hrála muzika. Taková to byla dobrá nálada. Déšť dělal ďupky na vodě, hustě vedle sebe. Lávka vonila mokrým dřevem a nad kampou se zvedala pára. Plulo kolem několik grundlí, blízkli po nás bříškem a já jim hodil kus rohlíku. A tu se pod rohlíkem udělal vír, sousto se v něm zatočilo a zmizelo jen to mlasklo. Vaněček vyletěl, až se lávka hnula. Pod vírem se z vody vynořila ohromná kapří hlava, zlatá, trochu do černa.

0: Slavem Vév. Jsem ho viděl. Volám na ně, ani jsme k sobě ještě nedošli. A oni se oba taky na dálku usmívají samou spokojeností. Tak vám gratuluju. To musela být práce, co?
1: No, jak která? S Kuldou to celkem šlo. Horší bylo, než jsme se dostali k vodě.
0: A pak mi vyprávěli jenom tak něco docela v rychlosti. Pršelo a šla už tma a oba byli hodně unavení. Vodníci nejsou zvyklí daleko chodit. Kulda za ty dny, co pobyl tam nahoře, viděl, že to není jen tak leciaká věc přijít ke Slávě u filmu. Že bude muset všelico znát a taky leckoho znát, pořád něco schánět a pořád s někým jednat, dělat spoustu věcí, které se mu dělat nechce a zase nedělat to, co by se mu dělat chtělo. A tak s ním Vavřinec Velebný nerozprávěl ani moc dlouho. Pravda, přemlouvat ho trochu musel. Jednu reklamu už s Kuldou natočili a tak se cítil být přesto všecko kaprem od filmu. Ale to by tu nesměl být Hasterman Staroměstský, stařešina pražských vodníků, který má vážnost po celé Vltavě, mnoho ví a dovede promluvit vždycky tu správnou řeč. Co všechno si spolu povídali, nevěděl ani Věnceslav V., jelikož musel v druhém koutě zabavovat údržbáře pana Komínka. Ale po pár minutách se už Kulda těšil, jak si zaplave v Čertovce. A protože v tom dešti pořád někam zatékalo, zavolali právě v tu chvíli pana Komínka, aby šel vykonávat svou údržbářskou povinnost. Jenomže, jak teď honem vynést Kuldu ven, aby si toho nikdo nevšiml? Kulda není jen tak obyčejný kapr, aby ho šlo strčit pod košili jako kde jakou upytlačenou rybičku. Ale protože se tu sešli jeden vodník moudrý a jeden vodník mazaný, vymysleli vkrátku báječný plán. Vavřinec Velebný vyšel důstojně z budovy ateliérů a zahnul za roh. A tam mu Věnceslav V. Vltavský poslal Kuldu dolů velikou okapovou rourou, od deště pěkně mokrou, jí jen to zasvištělo. Místo kapra nechal v akváriu dopis, psaný na vodnickém papíře, co se nějakou vodou nerozmočí. V něm Kulda oznamoval, že se vrací do Čertovky, aby žil jako dřív. Ba zříká se i odměny za ten natočený reklamní film. Z těch peněz měli filmaři kupovat každým rokem o Vánocích jednoho kapra a vypustit ho slavnostně na svobodu pod Barandovskou skalou, právě tam, odkud odnesli Kuldu. Snad to budou dělat. Uvidíme. Nakonec ale všechno nebylo přece jen tak jednoduché. Seběhli se dva vrátní, tři režiséři a dokonce i jedna uklízečka a za chvilku z toho byla docela pěkná honička, no jako ve filmu. Vodníci běhali s Kuldou po barandovských stráních, museli se s ním schovávat v barandovském bazénu, dvakrát kapra ztratili, dvakrát zase našli a nakonec se dostali do Vltavy Hlubočepským potokem. Podrobněji jsme si už ale tohle všechno vyprávět nemohli. Vavřinec Velebný začal od únavy usínat a museli jsme ho doprovodit na Malostranskou náplavku, odkud odplaval domů. Až příště potkám Václava Vanečka, však mi řekne, co spolu Vavřinec Velebný a kapr Kulda mluvili a jak to všechno dopodrobna bylo. A já to povím i vám. Když jsem šel od náplavky k parku, zamával jsem ještě na modrou Nišku. Běžela na kampu a v hubě nesla zelenou ratolest.

0: Slunce pálilo, bylo nebylo. Jeden král měl tři syny a světe div se, každý byl jiný. Otec byl už starý a stářím ani neviděl. Přišli k osleplému králi tři synové a povídají.
1: Tatíčku,
0: je na světě nějaký lék, který by ti pomohl? Král chvíli přemýšlel a pak řekl.
2: Uzdravila by mě zlatá jablka ze zahrady zlaté panenky, moji synové. Ten, kdo mi je přinese, dostane celé království.
1: No já pojedu a přinesu ti je.
0: Spěchal nejstarší syn. Vypravil se hned na cestu, osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, až dojel ke stařečkovi s dlouhým bílým vousem. Stařeček klečel na cestě a protože byla rozpukaná suchem, tak ji zašíval.
1: Uhni mi z cesty, dětku, a co děláš, ať se ti nezdaří?
0: Dědeček jen zvedl hlavu a odpověděl mu stejným způsobem.
2: I já tobě přeji, švarný junáku, stejné pořízení jako ty mě.
0: Ale nejstarší králův syn ho neposlouchal. Hnal koně, až dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Byla tam i zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
1: Nač mám jezdit až do zahrady zlaté panenky,
0: pomyslel si. Natrhal ovoce a uháněl domů.
1: Tady je ovoce, co tě uzdraví, řekl otci.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš. Tam, kam si dojel, tam jsem jezdíval za mlada a byl jsem vždycky zpátky, než má babička placky upekla. Tohle ovoce mě neuzdraví.
0: A tak se vypravil na cestu prostřední syn. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou a přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co právě tam zašíval cestu rozpukanou suchem.
3: Zdravím tě, dětku, co tady děláš, ať se ti nezdaří?
0: A dědeček si jen po dvousy zažbrblal.
2: Ani tobě, ať se tvoje dílo nezdaří.
0: Ale prostřední hnal koně dál. Jel tryskem, až dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje. A přijel k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. Ale on se nerozhlížel, jel dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a kde lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce.
3: Proč bych se dál trmácel? Ani v zahradě zlaté panenky nemůže být ovoce krásnější.
0: Nabral ovoce a vrátil se domů.
2: Tak daleko si jel a tak rychle se vracíš?
0: Podivil se královský otec. Hnal jsem koně, až jsem dojel do krásného kraje, kde třikrát do roka ovoce zraje a přijel jsem k řece, kde celý rok mléko teče a od večera do rána jenom samá smetana. A jel jsem dál k řece, kde samý ocet teče a hory jsou černé ocazí a lidi chodí nazí. A v té divné končině byla zahrada, kde rostlo divu krásné ovoce. Natrhal jsem je a ujížděl domů, abys byl brzo zdrav.
2: Tak blízko si jel a tak pozdě se vracíš. Zahrada zlaté panenky je mnohem dál. Tam, kam si dojel, jezdíval jsem za svých mladých let a byl jsem doma dřív, než děda dýmku vykouřil.
0: A tak se vydal na cestu nejmladší z kraleviců. Osedlal dobrého koně, vzal si dobrou zbroj a vyjel. Přes naše hory koně hnal, přes cizí hory koně hnal, přes Sojčí horu přejel, přes Kavčí horu přejel, přes horu sněhovou i přes horu ledovou, až dojel k stařečkovi s bílým vousem, co tam pořád zašíval cestu rozpukanou suchem.
3: Buď pozdraven, dědečku, ať se ti zdaří všechno, co děláš,
0: pozdravil nejmladší princ.
2: Ať se daří i tobě, synku,
1: Jedu svému nemocnému otci pro zlatá jablka do zahrady zlaté panenky. Ty jsi, dědečku, jistě mnoho na světě za život slyšel. Nemohl bys mi dát na cestu nějakou moudrou radu?
2: Dám, synku, proč bych nedal? Přejedeš řeku plnou mléka, přeplaveš řeku plnou octa, přebrodíš řeku plnou medu a to budeš teprve v půli cesty. Pojedeš pořád rovně, neuhneš doprava ani doleva. Pojedeš, dokud neuvidíš křišťálové, stříbrné a zlaté věže. Ty věže se budou dotýkat oblak a to bude zámek zlaté panenky. Přijedeš k železným vratům, nesmíš se jich ale dotknout ničím jiným než hřebíkem, který zarazíš do hole. Vejdeš do zahrady, nesmíš však jít dál, dokud si neovážeš nohy trávou. Přijdeš ke zlaté jabloni, ale nesmíš jablka trhat ničím jiným než holí na konci roštípnutou.
1: Nejmladší poděkoval a jel. Když přebrodil řeky, stanul u železných vrat. Sotva se jich hřebíkem dotkl, vrata zavrzala, až je zlatá panenka uslyšela. Ale chtělo se jí tuze spát, takže nedbala. Jakmile nejmladší královic vstoupil do zahrady, tráva zaševelila zlaté panence do sna, co si o zloději zlatých jablek. Ale zlatá panenka byla rozespalá a nedbala. Jakmile královic došel s roštípnutou holí až k jablůnice, větve varovně zasténaly. Zlatá panenka větve slyšela, ale nemohla se probudit. Měla právě tak krásný sen. Jakmile měl nejmladší královic 3 zlatá jablka v mošně, chtěl odjet. Ale tu ho napadlo, že když už vážil tak dalekou cestu, musí ještě spatřit zlatou panenku. Vyběhl po schodišti a oknem ji spatřil. Byla krásná jako obrázek, spala a na čele jí zářila zlatá hvězda. Políbil ji na tvář a odjel domů. Když přijel domů, byl tak utrmácený, že usnul ještě na koni a nevěděl nic o tom, že se otec uzdravil. Zlatá panenka mezitím procitla a zeptala se svého zrcadla.
4: Mé zrcadlo, kdo tu byl? Kdo mě na tvář políbil?
1: A zrcadlo jí odpovědělo. Krásný princ tu byl a tebe políbil. Zlatá panenka se vypravila za princem. Přijela ke královskému zámku a ptá se krále, který princ u ní byl a jí ve spánku políbil. A protože nejmladší ještě pořád spal, přišel jí v ústrety nejstarší syn.
4: Když jsi u mne byl, jak jsi otevřel mou železnou bránu?
5: Jak pak asi? Rukou se mi otevřel.
1: Princezna máchla rukou a byřici nejstaršího lháře odvedli. Poslala pro dalšího královice. Tentokrát přišel prostřední.
4: Když jsi u mne byl, čím pak jsi šlapal v trávě?
5: Čím asi? Nohama.
1: Princezna máchla rukou a byřici prostředního lháře odvedli. Poslala pro dalšího královice. Tentokrát už museli vzbudit nejmladšího.
4: Když jsi u mě byl, čím jsi trhal zlatá jablka?
6: Dřevem, zlatá panenko.
1: A zlatá panenka se na něj pěkně usmála a hned dala chystat svatbu. Bylo tam plno králů a králíků, jedli a pili, jak měli to ve zvyku. A jestli tam na zemi nevyrostl les, skáčou a zpívají tam možná ještě dnes.

0: Velbloud a křídla. Na kraji veliké pouště seděl jeden docela malý velbloud a prohlížel si obrázkový časopis. Ne, že by četl, velbloudi si na četbu nepotrpí. Také málo kdy si kupují knihy, pořizují knihovny a už nikdy si knížky nepůjčují. Ale obrázkový časopis, to je něco jiného. Tenhle velbloudí výrostek si i ve škole pod lavicí vždycky prohlížel časopisy, místo aby dával pozor, a tak se ani moc dobře číst nenaučil. Stačilo mu, když přeslabikoval, co bylo napsáno pod obrázkem. Například, když tam bylo auto, správně přečetl auto. Malý velbloud měl mnoho strýců, tetiček, bratranců a sestřenic, kteří byli všichni velmi pracovití. Tatínek s maminkou samozřejmě také a dědeček se dokonce proslavil tím, že chodíval v čele velbloudí karavany a jako jediný směl nosit přes celou poušť vzácný náklad drahokamů, které patřily jednomu bohatému králi. Každý tedy čekal, že z velbloudňátka jednou vyroste velbloud významný po dědečkovi. I proto, hned když se narodil, dostal jméno Šemík, prý podle nějakého cizího slavného velblouda, nebo snad koně. Jenže malý Šemík nechtěl pracovat jako ostatní, nechtěl nosit náklady, dával přednost obrázkovým časopisům. Už se zase schovává na kraji pouště za písečnou dunou, žalovali na něho bratranci. A nechce si s námi hrát na velbloudí karavanu? Přidali se hned k bratrancům sestřenice. A taky nějak divně mluví. Volali všichni a zlobili se na Šemíka dohromady. To bude tím dnešním horkem. Polekala se maminka velbloudice, ale tatínek velbloud si myslel, že by spíš potřeboval vytahat za uši a rozhodl. Večer se všichni sejdeme u napajedla a tam s klukem promluvím. Sestřenice a bratranci byli u napajedla první a už volali na Šemíka. Počkej, ty dostaneš. Nebo počkej, ty uvidíš. Šemík si jich nevšímal, protože stále prohlížel obrázky a četl si, co bylo pod nimi napsáno. Pak přišel tatínek s maminkou a s nimi i ostatní příbuzní. Když se všichni nejdřív pořádně napili, když zahnali svou velikánskou velbloudí žízeň, teprve pak si všimli, že malý velbloud pořád ještě prohlíží obrázkový časopis. Ty snad nemáš žízeň? Tobě voda nechutná? Zamračil se na něho tatínek. Tehdy teprve Šemík odložil svůj časopis a prohlásil. Jen s minerálkou na poušti tě žízeň navždy opouští. Strýcové, tetičky, maminka i tatínek zůstali na malého velblouda koukat. Něco takového ještě neslyšeli. Za to sestřenice s bratranci poskakovali, smáli se a volali. Takhle divně s námi mluví pořád, místo aby si hrál na velbloudí karavanu. První se z překvapení vzpamatoval tatínek. Podívej, Šemíku, jestli ti není dobře z horka, tak si trošku odpočiň a napiješ se, kdy budeš chtít a čeho budeš chtít. I když nevím, na co jiného by mohl mít velbloud chuť než na vodu. Máš rád mošty? Mám. A což ty? Přerušil tatínka Šemík a to už bylo všem jasné, že s tímhle malým velbloudem není něco v pořádku. Jedni říkali, že je asi opravdu nemocný, druzí zas, že je jenom nevychovaný. Nakonec se však shodli, že z něho sotva může vyrůst ten významný velbloud, který by mohl jednou nosit přes poušť vzácné královské drahokamy. Co z něho bude? Všichni zesmutněli. Šemík se ale usmíval a klidně příbuzným vysvětlil. Na velbloudu přes poušť? To by špatně dopadlo. přes poušť dneska bezpečně dopraví tě letadlo. Potom oznámil, že z něho bude básník.
1: To má z toho obrázkového časopisu, naříkala maminka. To opravdu není četba pro velbloudy.
0: Jenže od té chvíle začal malý velbloud trénovat na básníka a mluvit tak, aby se mu to rýmovalo. Když se ho třeba někdo zeptal, jak se pořád máš, odpověděl, mám chuť na guláš.
2: Velbloudi guláš neznají, nikdy ho ani neochutnali a proto se vyptávali dál.
0: Na co si zahrajem, Šemíku?
1: Na karavanu knoflíku.
0: To už vůbec nedávalo smysl a velbloudi usoudili, že s malým velbloudem řeč není, nikdy ani nebude, že se zkrátka nevyvedl. A tak si Šemík dál prohlížel obrázkový časopis, až konečně jednoho dne přečetl i poslední stránku. Tehdy se rozhodl, že nebude básníkem, ale Pegasem. To, že se pro něho líp hodí. Vysvětlil, že Pegas je slavný kůň s křídly, který básníky doprovází. Teď už si velbloudi začali ťukat na čela a Šemíkovi domlouvali, aby si rozmyslel, co říká. Kůň přece křídla nemá, jak by je tedy mohl mít malý velbloud? Ale Šemík se přemluvit nenechal.
3: Náhodou, už mi rostou, sáhněte si.
0: A nastavoval všem záda, aby se mohli přesvědčit.
2: Zkoumali ti velcí velbloudi Šemíku ve hřbet. Zdá se, že tam opravdu něco má. Že by křídla... Jen jestli by vyrostla dost veliká a dost silná, aby unesla velblouda. Velbloud totiž není žádný vrabec.
3: A to by potom z našeho Šemíka přece jenom mohl jednou být slavný velbloud.
0: Sestřenice a bratranci se přestali malému velbloudovi posmívat a začali se sázet. Jaká asi křídla se mu vyklubou? Motýlí, netopíří anebo ptačí? Nejvíc netrpělivý byl Šemík sám. I když mu každý radil, aby radši ještě nějaký čas počkal, řekl,
1: na létání už to stačí, moje křídla jsou jak ptačí.
0: V tu chvíli také ze Šemíka naposledy promluvil básník. Dál už se chystal jenom létat jako bájný okřídlený kůň Pegas. Vylezl si na skalnatý vršek a bez váhání se střemhlav pustil dolů. Dopad na zem byl dost tvrdý, i když naštěstí ta skalka nebyla moc vysoká. Až se Šemíkovi v očích zajiskřilo a hlava pořádně zatřásla. Zaklepala se tak důkladně, že z ní naraz vypadly všechny jeho střeštěné nápady. Začal zas mluvit jako každý jiný velbloud. Začal si hrát s bratranci a sestřenicemi na velbloudí karavanu a i když mu křídla nikdy nenarostla, objevily se v těch místech jednoho dne dva roztomilé, užitečné velbloudí hrby. Z malého Šemíka nakonec vyrostl ten nejhezčí, velmi pracovitý velbloud dvouhrbí, který se kdy procházel na kraji veliké pouště.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila Škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválil v prstech, strčil ji do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil: lidi, co pak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla: kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá: tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá: tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to: jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval: mějte rozum, pan táto. Nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a po straňky má ten šimlík vinuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotranto. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
1: Jistě. Jablonecká bižutérie, čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš viset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
0: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
1: Já povídám, písek. Chlapi. Co pak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
0: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
1: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
0: Můžu?
1: Ten mizera povídá. Himmel, Herrgott, pověste ho za nohy. Himmel, Laudon? A povídá. Laudon, pověste ho za nohy na strom.
2: Herrgott, tady se ale blbě přednáší to.

0: Dnes vám chci povědět příběh, který si štěbetali síkorky v jedné královské zahradě a já to slyšel. Je o dvou královských bratřích Jájovi a Tumášovi. Však už jsem vám o nich vyprávěl, že si vzpomínáte. To jsem rád. Pak také jistě víte, že sobecký princ Jája chtěl všecko jenom pro sebe a stále jen volal já. Proto mu říkali Jája. Jeho dobrosrdečný bratr mu ochotně plnil všechna jeho přání. Tumáš, bratře, vezmi si, co chceš, říkal vždy, a tak mu zůstalo jméno Tumáš. Jednoho dne, když sluníčko připalovalo už od samého rána, vydali se oba bratři na procházku do lesa.
1: Podívej, co je tu sladkých jahod. Ochutnej.
2: Jsou dobré, ale mě bolí nohy. Chci si odpočinout.
1: Tak dobrá. Posadíme se třeba tady pod strom. Vidíš tu hebkou trávu? Máme krásný les v našem království. Slyšíš, jak šumí? Zdravím vás, borovice, sosny, bílé břízy. Poslouchej, Jájo. Les nám odpovídá.
2: Tumáši, Tumáši, někdy nevím, jestli si ze mne tropíš žerty, nebo jsi opravdu takový blázen. Hladíš trávu, povídáš si už nejen s brouky a ptáky, ale dokonce i se stromy. Co pak by z tebe mohl být král? Ještě, že jsem tu já. Já totiž.
1: Mlč! Neslyšíš nic?
2: A co bych měl slyšet?
1: Jakoby někdo volal o pomoc.
2: Ale ne, já nic neslyšel.
1: Ale já ano. Slyšel jsem docela jasně. Pojď, půjdeme se podívat dál do lesa.
2: Nikam nepůjdu, je tu úplné ticho, nikde nic.
1: Slyšíš? Je to u studánky. Ano, teď to slyším docela jasně. Studánka volá o pomoc.
2: Studánka volá o pomoc, no tak to se nezdržuj a běž.
1: Hned jsem u tebe, studánko. Co potřebuješ?
3: No ne, studánka, to já potřebuji pomoc. Topím se, stahuje mě tu dolů, rychle pomoc.
1: To víš, že ti pomohu. Už jsem u tebe. Tak podej mi ruku, no. No, ještě to chvilku vydrž, jen co rozmotám chaluhy a řasy, do kterých se zamotal. No, ještě kousek, no, chyť se, tak, asi venku.
3: Díky, zachránil jsi mě, Tumáši.
1: Jak víš, kdo jsem? A odkud znáš moje jméno?
3: Jsem houbový skřítek a znám všechny lidi z království, kteří chodí do lesa.
1: Ještě nikdy jsem tě v našem lese neviděl.
3: To proto, že my skřítkové jsme přes den neviditelní. Kdybych nespadl do studánky a nepotřeboval pomoc, nikdy bys mě nespatřil. My skřítkové pracujeme jen v noci při světle měsíce.
1: Tak vás je tady dokonce víc?
3: Každý les je přece plný skřítků.
1: A co pak máš na práci ty?
3: Starám se o to, aby v lese byly všechny houby. Hříbky, muchomurky, křemenáče, bedly i lišky. Jahodový, ostružinový, borůvkový a malinový skřítek dohlíží na to, aby byly všechny plody pěkně zralé. Je nás opravdu plný les. Šiškový skřítek, smrkový, borový, šípkový. Každý má co dělat, aby lesní královna byla spokojená.
1: Vy máte svoji královnu?
3: No jistě. Všichni ji máme rádi. Je moudrá, milá a velmi, velmi krásná.
1: Mně se zdá, že jsi nejen houbový, ale také zamilovaný skřítek.
3: No, ne.
1: No tak za ní běž, ať o tebe nemá starost. A dávej pozor, abys nespadl do studánky.
3: Děkuji ti ještě jednou, Tumáši, a nashledanou.
2: Cože? Snad si toho trpaslíka nepustil.
4: Ty jsi neslyšel o královně, jak je velmi krásná?
2: To znamená, že má nejen krásné šaty, ale hlavně slyšíš, hlavně šperky, zlato a perly a drahé kameny. Že jsem tu nebyl o chvilku dřív. Jsi hlupák, Tumáši. Ale počkej, já ho najdu, nemůže být daleko. Jen se neschovávej, trpajzlíku, máš to marné, dostanu tě. Já jsem totiž chytřejší než můj bratr, víš? Já si s tebou poradím.
4: A budeš platit.
3: Jou.
2: A už tě mám.
3: Neubližuj mi, prosím, pust mě to bolí.
2: Ale něco za něco, ty svobodu, já bohatství. Říkal jsi, že vaše královna je krásná. Je také bohatá, viď? Má truhlici zlata a šperku.
3: Truhlici ne, lesní královna má jeskyni. Zlatou jeskyni?
2: No prosím, zlatá jeskyně, to je hotový poklad. Dovedeš mě k němu a já tě za to pustím na svobodu, ano?
1: Já jo, hned ho pust.
2: Ani mě nenapadne. Budu mít poklad, rozumíš? Bude ze mě skutečný král, mocný a bohatý. Nejbohatší ze všech. A ty? Co budeš ty? Chudák, všem lidem prosmích. Zatímco mě se budou klanět, tobě se budou smát.
3: Když myslíš, princi, tak dobrá. Zavedu tě k pokladu. Ale jen tehdy, když princ Tomáš půjde s námi.

0: Tomášovi se nepodařilo přesvědčit bratra, aby houbového skřítka pustil na svobodu, a tak se na cestu ke zlaté jeskyni vydal společně s nimi. Už z dálky viděli před jeskyní postavu zalitou zlatou září.
1: Stůjte, co zde hledáte? Jsem královna této říše.
2: Královno, to já je přivedl. Byl jsem nepozorný a princ Jája mě chytil. A za moji svobodu žádá zlato. Ale tady princ Tomáš, ten mi zachránil život, když jsem se topil ve studánce. Prosím tě, královno.
1: Nepros, svoboda je víc než zlato. Dám ti, princi Jájo, po čem tolik toužíš. Dám vám zlato oběma, ale pod jednou podmínkou. Vezmete si jen to, co unesete v jedné ruce. Kdo z vás neuposlechne, ten na svou chamtivost doplatí.
3: Tak pojď rychle, Tomáši, pojď.
1: Počkej, napřed propusť mého skřítka.
4: Běž si, trpajzlíku, už tě nepotřebujeme.
0: A skutečně, lesní královna pokynula rukou a jeskyně se otevřela. Všude, kam bratři pohlédli, bylo zlato, šperky, perly a drahokamy. V záři zlata probleskovaly paprsky rubínů jako malé červené plamínky. Bílé hromady perel vypadaly jako ledové hory a uprostřed nich krásné modrozelené tyrkysy připomínaly horská jezera.
3: Rychle, Tomáši, sundej kabát, ale co dám svůj, tak jen pojďte ke mně, drahé kameny. Tomáši, nestuj a dělej, co já, slyšíš?
5: Smíme vzít jen to, co uneseme v jedné ruce, neslyšel z královny.
3: Věříš všem nesmyslům, si strašpitel. Povíš, nechce, aby z pokladu příliš ubylo. Ještě svléknu košili, tak. A kam ještě? Ano, už vím, naplním si boty.
5: To půjdeš, bos?
3: Co by ne? Víš, jak mě lidé uvítají? Jako nejbohatšího krále budou se mi klanět až na zem. A tobě? Tobě se budou smát. Vždyť nemáš vůbec nic. Co já to mám za bratra?
5: Stydím se za tvou chamtivost, bratře.
1: Princi Tomáši, vidím, že ty jsi nenabral ani zlata, ani drahých kamenů.
5: Jsem tady jenom proto, že si to tvůj skřítek přál, královno.
1: Vezmi si ode mne alespoň tuto růži.
5: Díky, královno. A odpusť.
6: Za co děkuješ, hlupáku? Za jednu docela obyčejnou růži?
3: Podívej, co mám já. Zlato. Plno zlata. A ty nemáš nic, jenom růži. Já budu nejbohatší král.
0: Oba bratři se vydali zpátky na zámek. Tomáš šel lehce, netížilo ho ani zlato, ani drahé kameny, jen v klopě kabátu měl růži, kterou mu darovala lesní královna. Za to Jája se pachtil se svým pokladem, sotva dechu popadal. Zastavoval se, odpočíval, ale ze všeho nejvíc se staral o to, aby mu jediný kamínek z pokladu nevypadl, aby ani perličku nestratil. Konečně došli k zámku.
3: A teď dávej pozor, bratře, teď uvidíš, jak se ze mne stane král. Hej, lidi, pojďte všichni sem rychle. Podívejte se, jak jsem bohatý. Nesu celý poklad. Budete mít nejbohatšího krále.
7: Cože, nejbohatšího?
8: Vždyť nemám boty.
9: Ani košile.
3: Ale mám, hlupáci, mám kabát, košily i boty. Ale plné zlata a drahokamů. Jen se podívejte. Co to? Co to je? To je zrada?
10: Samé smetí.
11: Kde tak zlato? Nebo ty smetí.
10: To by byl král.
3: Tomáši, podvedli nás.
5: Mě ne. Podívej.
12: To je krása. Zlatá růže.
13: Jak se cpití.
12: A jak září.
0: A opravdu. Obyčejná růže darovaná lesní královnou se proměnila v růži zlatou, až oči všem přecházely. O, to je krása, říkali. A chamtivý princ Jája Bos a bez košile byl všem jenom pro smích. Darmo se neříká, že kdo chce mít moc, nemá nakonec nic.

0: To si děláš, Eličku? Nestydíš se?
1: Co pak to tady tropíte?
0: Cvičíme žerička, pane Spejble, v poslušnosti.
1: Jak v poslušnosti?
0: Položil jsem před něho párek a chleba a nakázal jsem mu, že se toho nesmí dotknout.
1: A poslechl?
0: Částečně. Toho chleba se ani nedotkl.
1: Za to párku se dotkl až hamba, co?
0: No, to se máš čím chlubit, Jerry.
1: Vždyť je to zvíře, hurvínku, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš.
0: Já mu nechtěl rovnat ocas, tatí, já ho chtěl cvičit.
2: Hurvínku, psu ocas nenarovnáš je přísloví.
1: Správně, Máničko, no. Ano. A přísloví je co, jsme si řekli, no?
2: Přísloví je ustálený lidový výrok, který vyjadřuje zpravidla obrazně nějaký obecný poznatek.
0: Obecný?
1: No ty nevíš, co je to obecný?
0: Abych nevěděla, to přece ví každý. Obecný je... Jenom si teďka z ruinka nemůžu vzpomenout.
2: Neví.
1: Tak mu to vysvětlí, Máničko.
2: Obecný je... No, já to mám na jazyku.
1: No.
2: Obecný je... Ceník.
1: Ale ne, cel...
2: Celerový.
1: Celkový přece, všeobecně platný.
0: Celerový poznatek, no dívko, ty jsi tomu dala. Proč ne, petrželový nebo mrkvový?
2: Ty jsi to nevěděl ještě víc, než já to nevěděla, víš.
0: Všeobecně platný, tatí.
1: No, to znamená, že platí pro každého, že ano?
0: Takže kočce ocas taky nenarovnáš, tatí?
1: Ale prosím tebe, vysvětli mu, Máničko, v čem se dopouští právě chyby.
2: No, kočka má přece drápit, aby tě škrábla, kdyby si narovnával ocas.
1: Ale ne, Máničko, tím se myslí, že ten poznatek platí pro každého člověka. Člověka!
0: Který psu narovnává ocas? Ale co z toho má? Proč to dělá, tatí?
2: No proč? Líbí se mu pes s rovným ocasem. Že ano, pane Spejble?
1: Já se z vás zblázním.
0: Proč z nás? Někdo si vymyslí nějakou hloupost?
2: No, si vymyslí. Třeba kráva zajíce nedohoní, si vymyslí.
0: To je taky přísloví. To je doopravdy přísloví?
2: No, to je doopravdy přísloví.
0: Už jsi viděl, tatí, jak kráva honí zajíce?
1: Říkám snad, že ho honí.
0: Ty ne, tatí, ale to přísloví. A protože přísloví vyjadřuje obrazně obecný poznatek, viděličku? No, tak to někdo nejspíš musel zkoušet.
2: No, musel.
0: No, nebo si třeba hráli na honěnou.
2: No, anebo pořádali jenom závody. Kráva se zajícem.
0: Ano. A někdo ten závod zahlédl.
2: No.
0: Protože, proč by jinak kráva toho zajíce honila? Viď, Máni?
2: No, jestli on jí ovšem něco ošklivého neprovedl.
1: Kdo? Zajíc krávě?
2: Ano.
0: Kráva zajíci ne, to dá rozum. To by honil zajíc krávu.
1: Myslete trochu, co může zajíc krávě udělat?
2: No, co když na ní vyplázl jazyk? Aha.
0: To bude ono, dívko, to bude ono. Víš, tatí, například vypláznout jazyk na Máničku.
1: Proč by zajíc vyplazoval na Máničku jazyk?
0: Zajíc ne.
1: Tak kdo, kráva?
0: Ty jsi popleta, tatí. Já ti přeci dávám příklad, že vypláznout já jazyk na Máničku, tak se za mnou taky požené.
2: Ano, jako se zajícem.
1: Aha, a vznikne nové přísloví, Mánička zajíce, hurvínka nedohoní.
2: Se nedohoní, to by se poznalo.
1: Vy tomu pořád nerozumíte, děti.
0: Nerozumíme.
2: No tedy mluv laskavě za sebe, hurvínku, já vím svoje. Je to hloupost a dost.
1: Aha, tady si někdo doopravdy moc myslí.
2: To bych ráda věděla, kdo, já tedy ne.
1: Postižená husa.
2: Jo, říkat mi, že jsem husa? Já jsem mladá dáma.
1: No ovšem mladá dáma.
2: A vy byste mě strčil na pytáč.
1: Tak jsem to nemyslel, Máničko, to bylo přísloví. Postižená husa.
0: Nejvíc kýhá.
1: Říká se kejhá, ty popleto.
2: A co tedy kejhá ta postižená husa, pane Spejble? Ale co to má co společného se mnou? Jsem husa, nejsem. Kejhám, Nekejhám.
1: Musíš to vzít obrazně, Máničko. Podívej, do husího hejna hodíš kamínek. No, kdo se ozve z toho hejna?
2: No, přece zakejhá ta postižená husa.
0: No, no, no. A když mluvil taťulda o tom, kdo si moc myslí, ozval se kdo?
1: No, kdo to vztáhl na sebe?
2: Postižená Mánička.
1: Sláva.
0: Ale co z toho, tatí? Kdyby husa kejhala sebe víc, proč kráva honí zajíce?
1: Kdo říká, že ho honí? To přísloví chce naznačit, že kráva zajíce nemůže dohonit. Nemůže.
0: To dá rozum. Není na to trénovaná. No.
1: Ale ne. Prostě, že od krávy nemůžeš chtít, aby běhala jako zajíc. No.
2: Ano. A od psa, aby si nevšímal jídla.
1: Správně. Ano. Obě ta přísloví obrazně vyjadřují, že každý se chová podle své přirozenosti.
0: No, tak. A zatímco jsme se nedívali, Žiriček to právě dokázal.
2: Zákaz, nezákaz, zbaštil i ten chleba.
0: Inu, dělej, co dělej, psu ocas nenarovnáš. Nenarovnáš, nenarovnáš, nenarovnáš, nenarovnáš.
3: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym.

Nečekaná návštěva a amulet. Hýlíkův děda měl návštěvu. To se nestávalo právě často, ne, že by byl mrzout nebo dokonce lakomec. Dělalo mu radost, když mohl ze skromných zásob připravit nějaké drobné pohoštění. Vadil mu ale ten divný zvyk skoro všech návštěv mluvit jen proto, aby řeč nestála. To začínal být po půl hodině netrpělivý, po další půl hodině nesvůj a hodinu na to už tak nerudný, že se návštěva měla k odchodu. Až zase ve dveřích, když říkal naschledanou, se děda usmíval a někdy přímo zahřil. Tentokrát ale jedna návštěva přišla už dopoledne a seděla tu ještě, když se Hýlík vrátil z pohřbu. To je pan Bono, zrovna přiletěl z Afriky, představil děda opáleného lichožrouta ve slunečních brýlích. Z Afriky? Užasl Hýlík. Ještě měl plnou hlavu zážitku z krematoria a teď tohle.

čusím. Pořád, malý kluk, až se dostanu zpátky, musím jim říct, že to není pravda. Usmíval se pan Bono. Jsou pryč už 3 roky, připomněl mu Hihlík, i když nechtěl, zazněla v jeho hlase výčitka. Dneska děti rostou hrozně rychle. To není jako za mých časů, ozval se rychle děda. Bude to zdravější stravou a hojností. Mně vám, pane Bono, připadá, že svět se přímo topí v ponožkách. A přišlo to z Číny. Hihlík netrpělivě poskočil. Už měl těch úvah dost. Pane Bono, zvolal. A co moji rodiče, jak se mají? Co tam tak dlouho dělají? Jak když se vrátí domů? Všechny tyhle otázky a ještě pár dalších vychrlil jedním dechem. Pan Bono si odkašlal. Vím, že je to pro tebe těžké, ale... Zkus své rodiče pochopit. Chlapče, chlapče, musí tě bolet, že je nemáš u sebe, ale jak jsem poznal tvého moudrého dědečka, myslím, že ti pomáhá utvořit si správný názor na svět. Děda přikyvoval, ale Hihlíkovi byl každý názor ukradený. Vlastně ani neví, jaký má takový správný názor vypadat. A i kdyby to věděl, všechny názory světa by vyměnil za jednu máminu pusu a tátovo obětí. Najednou mu bylo hrozně smutno. To se ví, že děda je moc hodný a starostlivý a určitě je to nejmoudřejší lichožrout na světě. Ale nikam ven už nechodí. Má svůj vlastní svět a schovává ho ve vzpomínkách, pomyslel si Hihlík. Za to tenhle pán Bono vypadal jinak a mluvil jinak než ostatní lichožrouti. A děda, který zase svého vnuka dobře znal, poznal, na co teď asi myslí. Hihlíku, zvolal, jako by si až teď vzpomněl na něco důležitého. Vždyť já jsem ti zapomněl říct, že tady pan Bono je velvyslanec. Správně by ho měl oslovovat vaše excelence. Na to se pan Bono už klíbl tak jako pohoršeně a utrousil. Ale prosím vás... Komu čest, tomu čest, nenechal se odbít děda. Hihlíku, pan Bono lítá po celém světě a schání pro africké lichožrouty podporu. To jako scháníte ponožky? Zeptal se Hihlík. Víš, Hihlíku, začal pan Bono pomalu, ponožky mají na starosti právě tvoji rodiče? Já se starám o to ostatní. Teď už znervózněl i děda. Hihlík dobře slyšel, jak si brumlá. Ostatní, to bych rád věděl, co to je. Ostatní. Ale přímo se nezeptal. Ani na to neměl čas, protože pan Bono konečně začal povídat o Hihlíkově mamince a tatínkovi. Vyprávěl, jakou záslužnou práci v Africe dělají a v jakém strašném nebezpečí se kolikrát octnou. Mluvil dlouho a všechno, co řekl, bylo krásné a napínavé a samá chvála jeho tatínka a maminky. Hihlík poslouchal a byl na své rodiče a na jejich nebezpečnou práci ohromně pyšný. Jenže jeho smutek to nijak zvlášť nezahnalo. A pak podle hluku z Vavřincova pokoje poznal, že jeho kamarád je už doma a že za chvíli uvidí na posteli ty dva licháče z krematoria a rukou psaný pozdrav spí sladce Ekone. Při tom pomyšlení se Hihlík na celé kolo rozesmál.

A takhle se mi líbíš, pochválil ho pan Bono a zvedal se k odchodu. Na zápěstí mu něco blikalo. Pěkný hodinky. Mlaskl Hihlík pochválně. Hodinky a kompas v jednom, upřesnil velvyslanec. A najednou se bacil dlaní do čela, že já bych na to snad zapomněl. Sál do kapsy a podával Hihlíkovi malý kožený váček pro tebe od vašich. Hihlík po váčku hned chňapnul. Co je to? Matka ti posílá amulet. Amulet, vytřeštil se Hihlík. Vidím, že na pověry nevěříš a amulety jsou ti k smíchu jako mě, ale ber to jako suvenýr. Naschledanou, excelence, řekl děda ve dveřích a bylo vidět, že si také oddechl. Hihlíkovi se prsty trochu třásly, když sahal do koženého váčku. Na rozdíl od jeho excelence, síle a moci amuletů věřil. Čekal, že to bude uschlá ropucha, nebo tykří zub, nebo tak něco, ale tenhle amulet vypadal jako hříbeček na štupování punčoch. Ze dřeva však nebyl, byl z rohu bílého nosorožce.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka borovým lesem a uslyšeli tiché stěžování. Seděla tam v hnízdě na vajíčkách datlička, překládala křídlo přes křídlo a vzdychala. Už mám od sezení peroutky celé olámané a datlíci ne a ne se vykulit.
1: Ale my ti pomůžeme,
0: povídá Vochomůrka.
1: Ovšem, nejdřív bys musela kousek odletět.
2: To se na mě nejdřív musí křiknout všá,
0: řekla datlička. Vochomůrka tedy křikl všá a datlička odletěla do korun. Křemílek se na to dívá a jen vrtí palcem.
1: To bych rád, Vochomůrko, věděl, jak chceš té datlici pomoct.
0: Vochomůrka si podmázl paty borovou smůlou, vylezl do hnízda a posadil se na vajíčka místo datličky. Když si přeseděl nohy, vystřídal ho Křemílek. Datlička si zatím protahovala křídla. A když ve vejcích začaly ťukat zobáčky, řekla:
2: to stačí, teď přijde jemná práce. Teď zas musím já sama.
0: Křemílek s Vochomůrkou slezli z borovice a šli dál lesem. Najednou se Křemílek zastaví a všecko kolem je mu cizí.
1: Vochomůrko, asi jsme zabloudili.
0: Zabloudili, jako by překročili bludný kořen. Chodili po lese, nahoru a dolů, křížem a krážem, až Vochomůrka řekl:
1: víš co, vylezeme na strom a podíváme se.
0: Vylezli na nejvyšší borovici a že se rozhlídnou po pasekách, jestli neuvidí pařezovou chaloupku. A v tom jim někdo povídá za zády.
2: To je dobře, že jste přišli.
0: On to byl veverčák Bizizubka. V pelechu má rozházeno ještě od pátku, sedí nad hromadou ořechů a znovu povídá:
2: zrovna mě nějak bolí louskací zuby. Tamhle je palice a budete mi louskat ofechy.
1: To my nemůžeme, protože my jsme zabloudili,
0: řekl Křemílek. Bizizubka jen mávl tlapkou. Začal jim kutálet ořech po ořechu a Křemílek s Vochomůrkou je museli roztloukat palicí. Bizizubka jen vybíral jádra ze skořápky a chroustal je na zadních zubech. Rozvaloval se v pelechu a pořád neměl dost. Křemílkovi s Vochomůrkou už od těžké palice lámalo ve všech kostech i kostičkách.
1: A už dost, teď si zas louskej sám.
0: Jenže Bizizubka na ně udělal takový veverčácký obličej, div je to neschodilo z borovice. Když rozlouskali 57 ořechů, padla na veverčáka Bizizubka ospalost.
1: Tak už můžeme jít, jo,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou.
1: I kde pak,
0: povídá Bizizubka. Sotva se valí, jak si dopřál ořechů, ale ještě stačil oplést pelech větvičkami jako mříží. A usnul. Křemílek s Vochomůrkou tam seděli jako ve vězení a jen smutně kroutili palcem. Až Křemílek řekl, že něco zkusí. Zaťukal kotníkem na borovici po datlovsku. Z lesa taky zaťukalo a přiletěla datlička z datlíky. Rozhlídla se a řekla:
2: ten Bizizubka vám ale vyvedl pěknou věc, co?
0: Pak ukázala datlíkům, co a jak, a všichni se pustili do práce. Zobákem sekali jako sekirkou do proutků a pařátkem si pomáhali, až pelech úplně odmřížkovali. No, a
3: tudyhle se jde k pařezové chaloupce, řekla datlička.
0: Veverčák Pizizubka vyspával v pelechu 57 těžkých snů po 57 ořechách.
3: Ale to už Křemílek s Vochomůrkou byli dávno doma v pařizové chaloupce.

0: Na pasekách zrály trávy a Víla Amálka měla moc práce. Každou paseku musela obtancovat z konce do konce, aby se semínko široko rozlítlo. Dvě paseky už obtancovala a na třetí byl kout, kde rostla stará kopřiva. Jedovatě se rozhlíží a volá ostrým kopřivým hláskem. Jestli já jednou někoho žahnu. To jsi tak zlá, řekla Amálka a zastavila se v tanci. Jsem jaká jsem, křikla kopřiva. Jen si zkus udělat ještě krůček. Ale já musím ten krůček udělat, řekla Amálka, protože jinak by na tomhle místě napřes rok nevyrostl keříček trávy. Udělala krok a kopřiva ji žahla. Víly mají kůži jemnou jako omžení na jablíčku. Amálka vykřikla, schoulila se do trávy a dala se do pláče. Máš, co jsi chtěla, sykla kopřiva. Amálka plakala, jenže vílí slzy zem nepije. Je z nich potůček, ale rybka v něm nemůže žít. Kde si víla jednou poplakala, tam navěky teče potok bez rybičky. Potok běžel až na druhou paseku, kde sekala trávu kordulka. Srp měla ostrý jako nový měsíček a sekala do nůše trávu pro širokou bábu. Najednou přiběhne voda a nůše se na ní rozkolíbala jako kolíbka. Kordulka ji chytila za popruh a povídá. To je ale divný potok, docela bez rybičky. To asi někde pláče víla. Srp jí zůstal v ruce a rozběhla se víle na pomoc. Na třetí pasece našla Amálku. Kdo ti co udělal, řekla kordulka. Já, povídá pyšně kopřiva, šlehla jsem ji a tebe šlehnu taky. Ohnala se po kordulce jako želízkem, jenže kordulka se schovala za zástěru, máchla srpem a kopřivu pocekla. Potom utrhla větvičku máty. Od máty se udělal takový vítr, že to Amálce ofoukalo všechnu bolest. Poskočila si a řekla kordulce. Ty se nebojíš víly? Kordulka na to, bojím, ale nechci, aby víly plakali. Schovala srp za záda a rozběhla se zpátky k nůši na druhou paseku. Nůše už tam nebyla. Vzala ji voda. Uplavala po potůčku z amálčiných slz. Stojí tam ale široká bába a povídá, kde je nůše, co jsem ti půjčila na trávu? No kde ji máš? Kordulka se podívala dolů po potoce. Odnesla ji voda. A to já mám pro tvé pletichy s vílami přejít o nůši? Rozkřikla se široká bába. Ulomila si březovou metlu a rovnou s ní kordulce po lítkách. V tu chvíli přiběhla z lesa víla Amálka. Hned kordulku nech. Poroučí mi ta pravá, ohnala se široká bába slovem po Amálce a seká kordulku březovou metlou. Ať se tedy stane vílí spravedlnost, řekla Amálka. Sklonila se nad potůčkem, rukou udělala znamení a pošeptala slovo, co nikdo nezaslechl. Potůček se otočil. Běží teď od konce na začátek. Běží a přinesl zpátky nůši. Amálka ji vylovila a posadila ji široké bábě na záda. Dostala se zpátky svou nůši, řekla. Tím se stalo půl spravedlnosti. A teď se stane celá. Když dopověděla, utrhla bylinu kejchavici a podala ji kordulce. Foukni přes tu bylinu proti široké bábě. Kordulka foukla. A jak široká bába táhla vzduch, vletělo jí semínko k kejchavice do nosu. Široká bába hepčí a odrazilo jí to k topolům. Kordulka foukla znova. Široká bába hepčá a odrazilo jí to k vrbě. Kordulka foukla po třetí. Široká bába hepčů a odrazilo jí to k bříze.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Pelandok a krokodýlové. Jednou přišel Pelandok k široké řece. Na protějším břehu spatřil strom, jehož větve byly plné červených zralých plodů. Pelandok na ně dostal strašnou chuť, ale jak se dostat na druhý břeh? Chvíli přemýšlel, potom vzal skořepinu z kokosového ořechu, vyšplhal se na strom a zvolal. Hej, krokodýlové, kteří žijete v této řece, vynořte se všichni na hladinu a postavte se od jednoho břehu ke druhému, protože mi jeho veličenstvo král Sulajmán rozkázal, abych vás všechny spočítal. Když to krokodýly uslyšeli, objevili se na hladině všichni, malí i velcí, staří i mladí, samci i samice. Celá řeka jich byla plná od jednoho břehu ke druhému. Pelandok potom kráčel po hlavách krokodýlů a počítal. Raz, dva, tři, bum. Přitom klepl každého krokodýla kokosovou skořápkou. Malé i velké krokodýlí hlavy, bum. Pět, šest, sedm, bum. Samci i samice, hotovo, bum. Tak přešel až na druhý břeh, rychle vyskočil na zem a zvolal. Hej, krokodýlové, to jsem vás převezl. Chtěl jsem se jenom dostat na druhou stranu, abych se najedl. Proto jsem vám nabulíkoval tohle sčítání krokodýlu pro jeho veličenstvo krále Sulajmána. Vy jste dostali kokosovou skořápkou po hlavě a já si pochutnám na ovoci. Hlupáci. Pak se s chutí pustil do jídla. Když si to krokodýlové uvědomili, rozzuřili se a křičeli. Těš se, Pelandoku. Až se přijdeš napít, sežereme tě. Teprve potom budeme mít klid. Pelandok se najedl, ale dostal žízeň. Šel k močálu, aby se napil. Napřed však zavolal. Hej já, krokodýly, jste tady? Krokodýly, co byli na blízku, mu odpověděli. Bylo jich asi 15 nebo 16. Ve všech močálech, kalužinách a bažinách, ke kterým se přiblížil, drželi krokodýly stráž. Pelandok ztratil hlavu, nevěděl, co má dělat. Když ho žízeň trápila čím dál víc a hrdlo, jako by se mu chtělo roztrhnout, už to déle nevydržel. Vrátil se k řece, ke které se připlížil kolem bambusového křoví, které lemovalo strmý břeh. Začal hltavě pít a strašně přitom mlaskal. Krokodýl, co byl nejblíže, ho zaslechl a okamžitě ho chytil za nohu. Pelandok se strašně lekl, ale zachoval klid a spustil. Ty jsi ale hloupý, krokodýle. Nedržíš moji nohu. Tady ji mám. A zakýval větví bambusu. Krokodýl pustil Pelandokovu nohu a zakousl se do bambusové větvičky. Pelandok byl volný, opatrně vylezl na břeh a zaúpěl. Prosím tě, jen mě netiskni tak silně. Máš zuby ostré jako dýka. A krokodýl na to. Teď bídně zahyneš. Sežeru tě se vším všady za to, že si nás tolikrát ošidil. Ach, jak tě lituji. K čemu ti bude nožička bambusová větvička? Doufal si, že sežereš Pelandoka a zatím si chytil jenom rákosku. Když to krokodýl uslyšel, pustil bambus a už ani nemukl, protože se ukrutně styděl, že ho Pelandok zase přelstil. Pelandoka dobré jídlo a pití zmohlo, a tak se uvelebil do stínu a tam spokojeně usnul.

0: Díky. Dnes jsme šli s mým člověkem na procházku kolem rybníka. Tam chodím nejraději. Na břehu se vyhřívají zelení skokani a já je vždycky vylekám. Běžím kus před mým člověkem, protože on neumí chodit potichu a skokany brzy vyplaší. Já našlapuji pěkně potichoučku a překvapím tak alespoň toho skokana, co sedí na kraji. Když už jsem docela blízko, tak na něj najednou prsknu. Skokan hup do vody a za ním všichni ostatní. A protože jsou to žáby zvědavé, vypoulí hned oči nad vodu a dívají se, kdo je to vylekal. Já se rozběhnu až k samé vodě a oni žbruňk zmizí pod vodou. Je to moc pěkná zábava. Najednou se na cestě objevilo něco, čeho se bojím ze všeho nejvíc. Hejno malých lidí. Říká se jim děti. Byli to kluci, křičeli, přední tlapky nad hlavou a najednou z toho hejna slyším tenký, zoufalý hlásek. Volal o pomoc. Nebyl to lidský hlas. Podíval jsem se na svého člověka a můj člověk se podíval na mne. Rozběhli jsme se k tomu hejnu lidských kluků. Můj člověk se zlostí, já se strachem. Jeden z kluků držel koťátko, které velice naříkalo. Ostatní mu ho chtěli vzít. Můj člověk zakřičel, kluci se zalekli, koťátko se klukům vyškublo a utíkalo ke mně. Můj člověk vzal koťátko a šli jsme domů. Koťátko bylo mého rodu. Malá modrooká siamka. V chalupce jsem jí odvedl do svého pelíšku. Pořád se tetelila strachy, byla velice uplakaná. Umyl jsem jí a po našem povídám. Čípak číčo si? Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že vůbec nic jiného neumí. Mňoukat pořádně neuměla, pořád jen to vyděšené kik, kik. A řekli jsme si s mým člověkem, že jí budeme říkat kiki. Člověk nalil do mé misky mléko, pozval jsem kiki, aby si se mnou trochu lízla. Trochu se osmělila. Když jsem jí zamával před čumáčkem ocáskem, zkusila ho tlapkou chytit. To bylo dobré znamení, povídám jí. Už se kiki neboj. Zůstaneš u nás navždycky. Kiki se na mne hloupoučce podívala, zamyslila se a udělala loužičku. Kiki, to v chaloupce nesmíš. Kiki se na mne zas tak hloupoučce zakoukala, zívla a šla do mého pelíšku. Tam se stočila do kolečka a usnula. Ani se před spaním neumila. Viděl jsem, že s Kiki budou starosti. Že jí musím naučit, kam se venku chodí vyhrabat důlek, do kterého se dělá loužička a že jí také musím naučit, jak se to všechno má správně zahrabat. Zkrátka, že jí musím dát slušné kočičí vychování.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne: ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí ji omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí: pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jak jí ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. A Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: Půda, po které šli, byla schůdnější, pokrývaly ji lišejníky a mech a tu a tam rostly nějaké květiny. Les se k nim přiblížil. Bylo velmi teplo. Kterým směrem se k vám jde? Zeptal se Šňupálek. Musíme totiž jít bez oklik, když chceme být v Mumíním údolí dřív, než přiletí kometa. Mumínek se podíval na kompas. Má nějaké divné způsoby. Pořád se jenom točí. Co myslíš, nemá z komety strach? Je to možné, odpověděl Šňupálek. Musíme se řídit pouhým citem. Stejně jsem na kompasy nikdy nevěřil. Jenom ničí přirozený smysl pro světové strany.
1: Ve mně se teď probudil přirozený smysl pro jídlo, prohlásil čenich. Proč jsme už tak dlouho nejedli?
0: Protože nám jídlo došlo, řekl Šňupálek. Napij se šťávy a snaž se myslet na něco příjemného. Zanedlouho přišli k jezírku. Vody mělo málo a spíše se podobalo mělké páchnoucí louži, na jejíž březích vadla mořská tráva, zelená a slizká. Nebylo to žádné pěkné jezírko na koupání.
1: Asi se mu proděravilo dno, řekl čenich. A teď všechna voda vyteče.
0: Bambulův potok měl taky míň vody, dodal Mumínek. Čenich se podíval do láhve s vodou.
1: Šťavy je taky míň.
0: Pcha, udělal Mumínek. Když si ji vypil, nedělej ze sebe osla.
1: Osel si ty, vykřikl čenich,
0: zmořený únavou, strachem a hladem. V tom však uslyšeli, že někdo volá o pomoc. Někdo v hloubi lesa, byl to křik tak hlasitý a pronikavý, že se všem třem zježili na zátylku chlupy. Mumínek vyrazil jako dělová koule.
1: Počkej, zvolal čenich, nemůžu tak rychle, au!
0: Záchranné lano se mu utáhlo kolem bříška, upadl a když jej začalo táhnout po zemi, dál se do vřískání. Jeho společníci, rovněž spojení lanem, se však zastavili teprve poté, co oba doběhli k jednomu stromu, jenže každý z jiné strany, a svalili se na zem.
1: Táhni s tím zamoranovaným lanem, hulákal Mumínek zlostně. Žádné klení, upozorňoval ho čenich.
0: A co má být, obořil se na něj Mumínek.
1: Volá o pomoc slečna Ferka, vím, že je to ona.
0: Jen se oba uklidněte, pravil Šňupálek. Vytáhl svůj nůž a lano přeřízl. Mumínek se dal po svých krátkých nohách co nejrychleji zase do běhu. Kousek odtud potkal Ferka, který byl modrý hrůzou a křičel: nějaký příšerný keř chce sníst mou sestru. A měl naprostou pravdu. Jedovatý keř nebezpečné čeledi Agnostura uchopil slečnu Ferku za ohánku a pomalu ji svými živými chapadly přitahoval k sobě. Ta byla pochopitelně fialová hrůzou a křičela způsobem, jakým žádná slečna z rodu Ferků dosud nekřičela.
1: Už jdu, volal Mumínek.
2: Tohle si vezmi pro jistotu sebou, poznamenal Šňupálek a dal mu svůj nůž, ten s vývrtkou a šroubovákem. A snaž se tu ohavu rozvteklit. Agnostury jsou velice urážlivé.
1: Ty odporný plaze, ty dřezový kartáči, zahulákal Mumínek.
0: Agnostury se to však nedotklo.
1: Ty kartáči na nočníky, pokračoval. Ty krysí more, ty zhrůdný přízraku po obědě z pošlého prasete.
0: Agnostura na něho obrátila své zelené oči a slečnu Ferku nechala být. Poté zvedla jedno ze svých dlouhých chapadel podobných hadovi a obtočila je Mumínkovi kolem čenichu.
2: Pusť se do ní, vykřikl Šňupálek.
1: Ty všiváku, zařval Mumínek a fik, usekl Agnostuře chapadlo.
0: Diváci mu provolávali hurá. Mumínek skákal sem tam, mrskal vztekle oháňkou a co chvíli podnikl na Agnosturu výpad nebo ji častoval novými nadávkami.
1: Co ty všechno nemáš v malíčku, volal čenich s obdivem.
3: Tolik škaredých slov?
0: Rvačka měla stále divočejší spád. Agnostura se třásla rozčílením a Mumínek měl hněvem a vypětím úplně rudou tvář. Nakonec nebylo vidět nic než spleť, chapadel, oháněk a nohou. Slečna Ferka uchopila velký kámen a hodila jej na jedovatý keř. Protože se však příliš nevyznala v míření, trefila Mumínka do bříška.
4: O, hrůza, vykřikla, zabila jsem ho.
5: To je slečnám podobné, poznamenal čenich.
0: Mumínek byl ale víc živý než kdy jindy a pokračoval ve své triumfální bitce tak dlouho, až z Agnostury zbyl jenom osekaný kmen. Nejmenší chapadla jí ponechal. Pak zavřel nůž a pravil.
2: Jo, tak to by bylo.
0: Ty jsi ale odvážný, zašeptala slečna Ferka.
2: No, dělám to skoro každý den, odpověděl Mumínek mimochodem.
5: Zvláštní, ozval se čenich, že jsem tě nikdy neviděl.
0: V zápětí však vykřikl, protože ho Šňupálek kopl do holeně.
5: Co se děje?
0: Vyjekla slečna Ferka a trhla sebou, neboť stále byla trochu nesvá. Neboj se, řekl jí Mumínek. Jsem teď tady a budu tě chránit. A teď dostaneš malý dárek. Pak jí dal zlatý kroužek na nohu.
5: O,
0: podivila se slečna Ferka a celá zežloutla radosti.
5: Já jsem se ho tolik nahledala, mám velikou radost.
0: Hned si kroužek navlékla a točila se a obracela, aby viděla, jak je hezká.
2: Fňukala po něm několik dní, poznamenal Ferko. Pokaždé, když jsem chtěl mluvit o kometě, hned spustila o svém kroužku na nohu. Vy se o kometu zajímáte?
6: Ano, odpověděl Šňupálek. Zaplať pámbu, řekl Ferko s úlevou. Tak o tom hned uspořádáme schůzi. Posaďte se.
0: Posadili se.
2: Ustanovují se předsedou a tajemníkem, pokračoval Ferko. Jsou nějaké jiné návrhy?
0: Jiné návrhy nikdo neměl a proto Ferko klepl svou tuškou třikrát do země.
5: Nebyl to drnový mravenec, co štípe?
0: Zeptala se jeho sestra.
2: Ticho, rušíš schůzi, napomenul jí Ferko. Kolik toho víme? Že sem dorazí v pátek 7. srpna v 8 hodin 42 minut večer, možná o 4 vteřiny později.
0: Mravenec drnový, řekl Mumínek nepřítomně. Seděl s pohledem upřeným na Ofinu slečny Ferky. Maminka Ofinu neměla, dosud nic takového neviděl.
2: Proč nikdy nikoho nezajímá, co já říkám? Zeptal se Ferko zoufale.
5: To nevím, odpověděl čenich. Bylo to tak vždycky?
2: Teď všichni držte pusy a poslouchejte, co Ferko říká, řekl Šňupálek. Chce, abychom si popřemýšleli, zda se můžeme nějak zachránit.
0: My jdeme domů, prohlásil Mumínek. A vy jdete s námi, ne?
2: Tou otázkou se budeme podrobněji zabývat na příští schůzi, odpověděl Ferko.
5: A kde bydlíš? Zeptala se slečna Ferka.
0: Bydlím v překrásném údolí s tatínkem a maminkou, řekl Mumínek. Náš dům postavil sám tatínek a natřel ho modře. Těsně, než jsme odešli z domova, jsem ti pověsil v zahradě houpací síť.
5: Ale jdi, vždyť si o své nynější přítelkyni tehdy neměl ani potuchy, vykřikl čenich. Vypravuj radši o mé jeskyni. Poslyš, slečno Ferko, víš, že mám tajemství, co začíná písmenem K a končí na E a že je ke mně neuvěřitelně přítulné?
0: Nemohli byste se držet věci? Poprosil je snažně Ferko a zaklepal znovu svou tuškou předně.
2: Dá se předpokládat, že do onoho údolí dorazíme dřív, než přiletí kometa? A za druhé, máme tam větší možnost záchrany, než někde jinde?
5: Zatím nebyly potíže, poznamenal čenich.
0: Maminka to určitě zařídí, řekl Mumínek. Kdybys viděl, jakou máme hezkou jeskyni.
5: Tu mám já,
0: ozval se čenich. A v jeskyni je spousta perel, co jsem sám nalovil, pokračoval mumínek.
4: Perly? Vykřikla slečna Ferka. Dají se z nich udělat kroužky na nohu?
0: Aby ne, zvolal mumínek. Kroužky na nohu, náušnice, břišní pásy, čelenky. To bude další otázka, řekl Ferko. A klepal zběsile svou tuškou. Chcete se zachránit, nebo ne?
4: Zase si ulomil špičku u tušky, pravila jeho sestra. Můžeme se snad zachránit v té jeskyni, ne? Chce někdo něco pojíst?
0: No ovšem, ovšem, to je přece jasné. Zachráníme se v jeskyni, souhlasil mumínek. Aspoň ty jsi rozumná.
4: V mé jeskyni, vykřikl čenich. Před otvor, co do ní vede, přivalíme kameny, všechny štěrbiny ve stropu zacpeme a přineseme si tam spoustu jídla a malou svítilnu, to bude bezvadné.
0: To bude ovšem chtít další schůzi, namítl Ferko, kvůli rozdělení prací a podobně.
4: Svou schůzi samozřejmě uspořádáš, poznamenala slečna Ferka. Já bych teď ale potřebovala trochu dříví na topení a vodu na polévku a květiny na stůl.
0: Jaké barvy? Zeptal se mumínek. Slečna Ferka se na sebe podívala a zjistila, že je stále žlutá.
4: Fialové. Nejlíp se ke mně asi budou hodit fialové květiny.
0: Mumínek se rozběhl do lesa. Ferko a čenich se vydali pro dříví a pro vodu na polévku.
2: Šňupálek si zapálil dýmku, lehl si na záda a díval se na červené nebe. Ta jeskyně by nebyla špatná.
0: Máš z komety strach?
4: Ne, odpověděla slečna Ferka. Jen kdybych ji nemusela vidět a mohla myslet na něco jiného.
0: Čenich vodu na polévku nenašel. Vyčmuchal sice jednu bažinu, ale tam zbylo jen trochu bahna na dně. Všechny ubohé lekniny už odumřely. Vrátil se tedy se schlíplýma ušima a řekl:
4: všechna voda na celém světě zřejmě došla. Co tomu řeknou rybáři? Zbývá jenom šťáva.
0: Tak uděláme polévku ze šťávy, pravila slečna Ferka, a bude po problému. Rozhodně nebude, namítl její bratr. Když se voda ztrácí, musí to mít nějakou příčinu. Posadil se vedle klacíku, co nazbíral, všechny byly na chlup stejně dlouhé, protože je měřil. Nějakou příčinu, opakoval chmurně. Podle mě je to dílo komety, řekl šňupálek. Vzhlédli k nebi. Začalo se totiž šeřit a večerní obloha měla tmavočervenou barvu. Mezi smrky se třpitila malá červená jiskra, podobná hvězdě. Nemrkala, nezářila, hořela. Ani se nehnula, neboť ohon měla za sebou. To je ona, řekl Ferko. Slečna Ferka začala ponenáhlu zelenat. Mumínek přiběhl s kyticí, do níž se snažil natrhat co nejvíc fialových květin. Slečna Ferka se na ní podívala.
4: Lepší by asi byla žlutá. Jak vidíš, zezelenala jsem.
0: Mám přinést novou? Zeptal se mumínek.
4: Ne, radši tu něco zavěs, abych kometu neviděla, nebo polévku neuvařím.
0: Mumínek jí tedy před kometou zastínil přikrývkou. Slečna Ferka se zase uklidnila a uvařila ve svém kastrolku z trochy bylin šťávovou polévku. Pak všem rozdala suchary, protože sebou nic jiného neměli. Po večeři všichni ulehli na koberec z trávy, upletla jej slečna Ferka. Oheň pomalu uhasl a nastala noc. Nad tichým, spícím lesem však svítila kometa. Žhanoucí a zlověstná.

0: Na výročním trhu bylo lidu, že by se jablko nepropadlo. Co jablko? Ani oříšek, ani hrášek, ani makové zrníčko. Když Francínek s paní mámou dorazili, slezla paní matka po žebříčku z vozu a drala se od stánku ke stánku. To je drahota, lamentovala. Ti lidé nevědí, co za co chtít. Potřebovala bych mýdlo, ale co pak kradu? Kdybych za ně dala takové hříšné peníze, to by mě tatík hnal. Francínek ty nářky jedním uchem poslouchal a druhým je pouštěl ven. Myslel na to, jak si to u Evelínky asi pošpatnil. Kdybych jí z trhu něco přivezl, třeba by jí to přišlo vhod. Napadlo. Heršvec, to je nápad. Já si Evelínku udobřím, já jí něco přivezu. Nápad to nebyl nejhorší, přivést by opravdu něco mohl. Ale za co? A co? Co může potřebovat taková polní žínka? Asi nůž, napadlo po chvilce Francínka. Nůž se hodí každému, proč by se nehodil polní žínce? No, jenomže potřebuje vůbec taková polní žínka nůž. Nůž by byl spíš pro mládence. Polní žínka by asi raději něco na sebe, třeba šátek, zástěru nebo hřeben. To je drahota, to je ale drahota, vyrušila Francínka z úvah zase paní máma. Za všechno chtějí peněz, že to není k uvěření. Co pak máma mincovnu pod almarou? To by je tatík hnal, kdyby viděl, jak všechno podražilo. Francínek to zase jedním uchem vyslechl a druhým pustil ven. Měl jiné starosti. Hřeben Evelince koupit nemohou, uvědomil si. Vypadalo by to, že se mi zdá nečesaná. Zástěra ani šátek taky asi nejsou to nejvhodnější. Mně se zdá, že polní žínka nechodí v zástěře. Ale něco jí určitě přinesu. Jen kdybych věděl, za co.
1: Dejte mi, paní matinko, pár korun, něco bych si koupil, obrátil se na paní mámu. Ta ho však rázně odbila. Co by si skupoval? Nějakou zbytečnost a dát za ní tolik peněz? To tě nesmí ani napadnout. To by nás tatík pěkně pochválil. Raději dávej pozor, ať se nestratíš.
0: Hršvec, to taky není špatný nápad, ztratit se, pomyslel si Francínek. Co pak se musím pořád drát za paní matkou? Ztratím se a vyhlédnu něco pro Evelínku. A ztratil se. Ztratil se a udělal dobře. Protože hned přišel na to, co přivést Evelínce. Ocitl se totiž u střelnice ověšené zrcátky, růžemi, voňavkami a letčíms, z čeho by byla jistě u vytržení. Jenže tři rány byly za korunu a Francínek neměl ani pětník.
2: Jak by to šlo zařídit, abych si u vás mohl vystřelit bez peněz? Zeptal se principála střelnice.
1: Jo, bez peněz se u mě střílí jenom dvakrát do roka. 30. února a na svatého Dindy. No, ale kdybys uměl spravit tadyhle tu bouchačku, nechal bych ti tři rány zadarmo.
2: Dejte jsem, rozjasnil se Francínek, aby neopravil pušku, když býval voják jako struhadlo. Vzal vzduchovku do ruky, chvíli se v ní šťourál, pak to dvakrát cvaklo, dvakrát klaplo a pic, puška střílela, jako když vyšívá.
1: Tak tady máš tři broky, a když se trefíš, dám ti cenu, řekl mu spokojený střelničář.
0: Francínek se rozhlédl po boudě. Dárků pro Evelínku byla plná, ale ten nejlepší a nejkrásnější visel až pod stropem. Marcipánové srdce, velké jako kolo u vozu. To, kdybych vystřílel, myslel si,
2: kolik bych asi musel trefit. Třikrát desítku a je tvoje, řekl principál.
0: Francínek nabil první brok, zalícil, zamířil a pif, v desítce byla díra.
1: Bravo, pochválil ho principál.
0: Francínek nabil druhý brok, po druhé zalícil, po druhé zamířil a paf, trefil druhou desítku.
1: Řekl principál.
0: Všichni, kdo stáli u střelnice, spozornili a čekali na třetí ránu. Francínek se vzrušením celý orosil na čele. No to se rozumí, že uměl střílet. Na vojně se nenašel druhý jemu rovný, jenže na vojně o nic nešlo. A tady šlo o srdce pro Evelínku. Pomalu nabil třetí brok a přiložil pušku k líci. Jej. Muška se mu vzrušením houpala, že za ní ani terč nemohl najít.
2: Jakže ho to učili u vojáků? Uklidnit se, znovu zalícit a zadržet dech, dokud nezmáčkne kohoutek. Protože když člověk míří a dýchá, mužka mu poletuje před očima a trefí leda vrata od stodoly. Francínek si to všechno srovnal v hlavě, sklidnil se, zamířil, zadržel dech a prásk! Třetí desítka. Sláva Evelínka dostane marcipánové srdce jako kolo odvozu. Ale co to? Principál nesáhl po srdci, principál odepěl z pod stropu hadrový míček na gumičce. Ten já nechci, já chci srdce z marcipánu. Trefil jsem přece 30 heršvec, bránil se Francínek. Všichni přihlížející taky spustili. No, no, no, ten mládenec musí dostat srdce. Trefil přece 30. Ale principál se zatvrdil. Srdce dostat nemůže, ani kdyby těch 10 trefil 10, protože nezaplatil korunu. A o té spravené pušce ani muk. Tu se k pultu protlačil pořízek, trošku šilhal a měl ruce, že by s nimi mohl hrabat štěrk. Tady máš, řekl Francínkovi a vysázel na pult 2 koruny. Jestli mi vystřílíš tamhle tu opičku, můžeš si za tu 2. korunu vystřílet to srdce. A dobrá, kývl hlavu Francínek, vsteky rudý jako krocan. 3x nabil, 3x zalícil a opička byla pořízková. Pak nabil zase 3x zalícil a vystřílel srdce pro Evelínku. Střelničář zežloutl zlostí. Tady máš 2 koruny ode mě a vystřílej mě panu a mě medvěda a mě vázu a mě španělku. Tlačili se lidé okolo Francínka. A ten střílel jako na boží tělo. Střelnice hubla a hubla, její principál žloutl a žloutl a najednou vykřikl: konec střílení, zavírá se. Všichni se dali do smíchu, ale on opravdu zatáhl plátno a zavřel střelnici, třeba že byl výroční trh v plném proudu. Francínek sebral srdce a opatrně se s ním prodíral ke svému vozu. Paní máma tam naštěstí ještě nečekala. Zabalil ho tedy do šátku a schoval pod náruč sena. To se bude Evelínka divit, až srdce uvidí, myslel si. Ta mi padne kolem krku, že nebudu moci dech popadnout. A od té chvíle na nic jiného ani nemyslel.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát, Spigy!

Teď budu vyprávět o tom velikém nečase, který přišel krátce před Vánocemi. Byl to nejhorší nečas, jaký kdy tatínek viděl, jak sám řekl. Už od začátku prosince nám říkala Lase každý den, když jsme šli do školy. Uvidíte, že letos na Vánoce sníh vůbec nebude. Já jsem byla vždycky rozmrzelá, když to říkal, protože jsem si moc přála, aby sníh byl. Ale jeden den šel za druhým a ani nejmenší vločička se neobjevila. A najednou, právě uprostřed předvánočního týdne, když jsme seděli ve škole a počítali, vykřikl Bose: koukejte, padá sníh! A opravdu padal. Měli jsme z toho takovou radost, že jsme všichni křičeli hurá! A paní učitelka řekla, abychom vstali, že si zaspíváme a přišla zima bílá. Když jsme vyšli o přestávce ven, ležela na dvoře tenká bílá vrstva. Vyšlapali jsme ve sněhu velkou osmičku, běhali jsme v ní dokola celou přestávku a křičeli hej a hej! Ale Lase tvrdil, no, víc sněhu než tohle už nebude. Když jsme šli druhý den do školy, přece jen bylo tolik sněhu, že jsme se v něm mohli válet a sníh padal a padal. Ale Lase tvrdil znovu, víc sněhu než tohle už nebude. A do Vánoc to dávno roztaje. Ten se ale přepočítal. Jen jsme vešli do školy, začalo sněžit ještě víc. Sníh padal tak, že před oknem bylo úplně bílo a nebylo vidět ani na druhou stranu školního dvora. Celý den se chumelilo. A pak začal foukat vítr a fučelo a sněžilo, až nakonec paní učitelka starostlivě řekla, já nevím, jak se vy děti z Bulerbinu dnes dostanete domů. Ptala se, jestli bychom u ní nechtěli zůstat přes noc. A my bychom byli strašně rádi zůstali, ale věděli jsme, že by o nás všichni v Bulerbinu měli strach, kdybychom nepřišli domů. Proto jsme řekli, že u ní zůstat nemůžeme. A tak nás paní učitelka poslala domů radši hned, než bude tma. V jednu hodinu jsme šli ze školy. Panečku, to byly závěje. A jak fičelo. Museli jsme jít ohnutí skoro úplně až k zemi. Tady máš sněhu, že ti to snad stačí, řekla Brita Lasovi vztekle. Ha, však ještě nejsou Vánoce, řekl Lase, ale skoro jsme se v tom větru ani neslyšeli. Šli jsme a šli a šli. Drželi jsme se za ruce, abychom se nestratili. Sníh mi sahal už hezky nad kolena a to se, panečku, nedá jít moc rychle kupředu. A vítr nás profukoval, že jsme promrzli, až jsme ruce a nohy a nos ani necítili. Nakonec mě už tak bolely nohy, že jsem řekla Lasovi, že si chci trošku odpočinout. Za nic na světě, řekl Lase. Anna byla taky unavená a chtěla si odpočinout, ale Lase řekl, že je to nebezpečné. A tak se dala Anna do pláče a já s ní, protože jsme si mysleli, že se do Bulerbinu už nikdy nedostaneme. Byli jsme teprve na poloviční cestě. Ale najednou povídá Ole, pojďte kšefci, však on nám nos neukousne. Anna i já bychom kšefci šli, i kdyby nám ten nos ukousl. Fičelo tak silně, že to do ševcových dveří přímo zaválo. Švec z nás právě velkou radost neměl, když nás uviděl. Co mají děti, co dělat venku v takovým nečase? Řekl. Netroufali jsme si říci, že takový nečas nebyl, když jsme šli z domova. Svlékli jsme si kabáty, usadili jsme se a koukali jsme, jak švec přištipkuje boty. Měli jsme hrozný hlad, ale ani to jsme si netroufali říci. Švec si uvařil kávu a jedl k ní namazaný chleba, jenže nám nic nenabídl. To bylo něco jiného, když jsme tenkrát za bouřky přišli ke Kristin do Lévnesu. Za soumraku přestalo sněžit a foukat, ale byly tak velké závěje, že jsme si vůbec neuměli představit, jak bychom se dostali domů. Ach, jak jsem toužila být doma v Bulerbinu u maminky ve své postýlce. Najednou jsme uslyšeli venku rolničky a všichni jsme běželi k oknu. A před

Představte si, po cestě jel tatínek se sněhovým pluhem. Otevřeli jsme dveře a volali jsme na něj, ačkoliv švec křičel: nepouštějte mi sem zimu! Tatínek měl radost, když nás uviděl. Volal na nás, že zajede s pluhem až do Storbinu a na zpáteční cestě nás vezme domů. A vzal. Anna a já jsme směli jet na sněhovém pluhu. Ostatní šli za námi, ale teď byla cesta už uhlazená a pěkná, takže to nebylo nic těžkého. Když jsme přijížděli domů, maminka nás už celá neklidná vyhlížela z kuchyňského okna. Lase, Bose a já jsme dostali horkou hovězí polévku s noky. Snědla jsem jí 3 talíře. Ještě nikdy mi snad nic tak nechutnalo. Pak jsem si šla hned lehnout. Bylo to tak příjemné. Maminka říkala, že měla tušení, že jsme někde na cestě, a proto tatínek vyjel se sněhovým pluhem. Bylo to velké štěstí, že maminka měla to tušení. Jinak bychom snad byli museli sedět u ševce celou noc.

Doma zatím všichni mlčky čekali na Mojin návrat. Kidživu vypadala, jako by se každou chvíli měla rozplakat. Richard bouchal pěstí do tlustého kmene, až z něj odletovaly třísky a Kamba se tvářila starostlivě. Jenom Šinda měla ve tváři nevyzpytatelný, snad trochu potěuchlý výraz. Budu mít kamaráda, zaslechli najednou můj radostný hlas. Všem se ulevilo, že se jim jejich holčička v pořádku vrací, ale v tu ránu už udýchaná Moja stála před nimi a o překot vyprávila, co zažila u kouzelné díry. V každé druhé větě nezapomněla zdůraznit, že jí velký gorilák slíbil kamaráda a vždycky k tomu dodala, odkud sem ten kamarád asi přijde, nebo už se těším, jak se spolu budeme hrát, nebo něco podobného. Když to řekla asi po desáté, Kidživu se zvolna rozhledla po ostatních, až se významným pohledem zastavila na Richardovi. Tak kdo pak to chce Moje slavnostně říct? Jenže Richard si jejího pohledu ne a ne všimnout. Šinda se zase tvářila, že se jí to netýká a Kamba jen mlčky pokynula, ať to Kidživu řekne sama. Tak tedy Mojo, pokračovala Kidživu. Velký gorilák má pravdu. V našem pavilonu brzo dojde k velice důležité události. Něco tak důležitého se tu dosud odehrálo jen jednou. A ty už jistě víš, o čem mluvím. Kidživu cítila, že se do své řeči nějak zamotává a tak raději přešla rovnou k věci. Zkrátka, Mojo, nebudeš tu už jediné mládě. Jemně k sobě Moju přitáhla a položila její ručičku na svoje vypouklé břicho. Cítíš, jak kope a jak sebou mele, že mi ten tvůj sourozenec ale dává zabrat, usmála se pyšně. Moja se na ní vyjeveně zadívala. Tak tohle bude ten můj kamarád? Mámě se má narodit miminko? Šindě to by bylo něco jiného, ale mámě? Všichni Moju napětě sledovali a čekali, co na to řekne. Až se konečně ozvala. Aha! Chvíli bylo ticho a pak Moja váhavě řekla. Ta moje sestřička by se mohla jmenovat Maki. Ale vždyť ještě nevíme, jestli to bude holka nebo kluk. Smála se Kidživu. Aha, znovu hlesla Moja. Ale to už se do toho vložila Kamba. Tak jí nechte, takové překvapení. Musí si to nejdřív poskládat v hlavě. Zbytek dne do Moji nic nebylo. Na radost z návštěvy u kouzelné díry docela zapomněla. Jen seděla v koutku a usilovně přemýšlela. Když se večer ukládala do pelíšku, přišla k ní máma Kidživu. Pohladila ji a tiše se zeptala. Ty opravdu nemáš radost? Mám, odpověděla Moja, jenže moc přesvědčivě to neznělo. A potom smutně dodala. To už mi Kamba nebude vyprávět pohádky? Ale bude, utěšovala ji Kidživu. Jen je nebudeš poslouchat sama. A ty i táta si se mnou budete hrát ještě míň než teď, pokračovala Moja. Je pravda, že já na tebe asi budu mít méně času, připustila Kidživu, ale za to ti přibude kamarád nebo kamarádka a to jsi přeci přála. Kamarádu mám dost, řekla vzdorovitě Moja. Třeba Ježka a taky Mravence a těch je přes 50 000. To je pravda, ale vzpomeň si, jak to dopadlo, když byl Ježek u nás doma. Mravenci jsou fajn, dál trucovala Moja. Já vím, souhlasila Kidživu a usmála se. Jen si nějak nemůžu zapamatovat, jak se který jmenuje. Moja se nad tím trochu zamyslela a pak se také usmála. Kidživu ji znovu pohladila. Mojo, řekla opět vážnějším hlasem, budu potřebovat, abys mi s miminkem pomáhala. Jsi už velká a určitě mi budeš hodně platná. Vážně? Zeptala se Moja. Určitě. Ujistila ji Kidživu a dala jí na dobrou noc sladkou pusu. A teď spi, ať se ti něco hezkého zdá. Moje se opravdu zdály krásné sny, ve kterých se starala o svého nového kamaráda a hrála si s ním. A zdály se jí nejenom tuhle jednu noc, ale i tu příští, přes příští a přes příští. A když se poté přes příští noci probudila, čekalo jí veliké překvapení. Zatímco spala, narodilo se její mámě gorilí miminko. Moja se úžasle dívala, jak je celé pomačkané a bezmocné.
A jakmile si všimla, že se zrovna nikdo nedívá, opatrně se ho dotkla a tichým hlasem se představila. Ahoj, já jsem tvoje starší sestra. Jmenuji se Moja. A jsem moc ráda, že jsi tady.

0: podívejme se, podívejme se. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat, jo, tati. Opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že jsi mě řekl. Pořádně mi je zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš ne cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pád, kdo co? Kočka, druhý pád, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho kous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale naručuj mě pořád, nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati, že jsi měl naukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku, tak ji skloňuj, laskavě.
1: Já za to nemůžu, že jo, někdo kous.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka jsem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo kous, co je někdo. No, kočka, co je někdo kous, koho, co, ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád, pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa, kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: Ne, žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda někdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin.
0: Ale o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100krát?
1: Protože ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100krát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom, o čem, šestý pád.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Nový život. Je Jako očitý svědek zmizení kudly Dederona nepochyboval profesor o tom, že divoké lichožrouty bez vůdce čeká zoufalý život psanců a vyděděnců. I kdyby chudák Tullamore junior z kázu Kilimandžára přežil, nikdy se o ty zvlčilé výrostky nedokáže postarat. Na to je příliš mladý a neskušený. Ten úkol čeká na něho, na René Kaderřábka. Jeho plán byl právě tak smělý, jako prostý. Promění svůj dům na penzion a převýchovný ústav pro divoké lichožrouty a dá mu název Nový život. Ta myšlenka byla tak spalující, že ji musel ještě zatepla sdělit Ramíkovi. Před půdou se ale zarazil. Jako zdvořilý člověk ctil soukromí lichožroutů, proto jen stál za dveřmi a významně si odkašlával. Dveře se otevřely na docela malou škvírku a Ramík z nich vyklouzl. Pokud profesor čekal, že ho pozve dál, tak to se teda mýlil. Ramík zamířil rovnou do jeho pracovny. Co se stalo? Zeptal se. Můj dům, váš hrad, zvolal profesor Kadeřábek. Počkal si na účinek svých slov a pak Ramíkovi vyložil plán na nový život. Myslím, že ředitelem toho ústavu by mohl být tvůj otec. Chce to autoritu. Co si o tom myslíš? Já nevím. Na Ramíka to bylo příliš náhlé. Profesor si uvědomil, že možná ještě ani neví o demolici Kilimandžára. Začal mu ji popisovat, ale pak ho napadlo pustit televizi. Sám už to mimořádné zpravodajství viděl několikrát a běželo i teď. Ramík se málem přilepil na obrazovku a celou dobu ani nehlesl, až najednou vyskočil a křičel: To je Tulík! Můj bratr žije! Profesor viděl jen myhotavé bílé šmouhy, ale nepochyboval, že Ramses má pravdu. Věděl přece z vlastní zkušenosti, že lichožrouty nelze fotografovat. Musím to povědět otci. Jen běž, řekl profesor. Ale neznáš tohle? Vylovil z kapsy drobné stříbrné pouzdro. To je to jediné, co zbylo po kudlovi Dederonovi, řekl. Zeptáme se jihlíka, křikl Ramses už na schodech. A profesor se vrátil ke stolu, aby si poznamenal do bloku. Důležitý poznatek. Tam, kde člověk vidí jenom duchy, vidí lichožrout, lichožrouty.
4: Lichožrout mé ségry Božky.

A zas k sousedům v noci projde celý dům. Vynechá jen pana Krohu. A proč právě pana Krohu? To vám klidně říct si mohu. On má totiž jenom jednu nohu. Lichá. Lichá.

0: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedli si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás. My nevíme, jak si máme sednout. Ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jak se ta celá věc vlastně stala? Inu, na pěšince u vody učila stará kobylka svoje dětičky skákat do dálky. Dvě skákaly dobře, ale nejmenší z nich, Martička, takový capart mrňavý, pořád ne a ne skočit.
3: Já nechci státat, já se bojím, že by jsem zasjápla nějakýho běhučta.
2: Vymlouvala se pořád, ale všichni se jí smáli, protože na pěšince vůbec žádný brouček nebyl. Tak, Martičko, jen žádnou legraci, zavolala maminka přísně, a skákat. 1, 2, 3, ale Martička přece neskákala, jen se narovnala, utřela si jednu slzičku, která jí skočila do očka, a že má přece jen strach, aby nezašlápla nějakého broučka. Tak, kdo neskáče, ten dostane na sekáno. Už si jdu pro proutek, řekla maminka a rozhrnula trávu, aby si nějaký našla. Ale v tom polekaně vykřikla. Zrovna za tou trávou stál pitlík a cpal se mezi mladé kobylky. Já vás, vy kašpárci, naučím skákat, to budete koukat. A už se škrabal na hrbolatý kámen. To je nejlepší skákat od někud z výšky. Tak, teď se hezky dívejte, jak se to dělá. Vysmrkal se nejprve do velikého kapesníku, paty srazil k sobě, špičky dal od sebe, pokrčil kolena a teď pozor, přímo hleď, 1, 2, plásk. Pitlík chtěl říci 3, ale už to neřekl. Lidičky, to byl skok. Ten kámen s pitlíkem se zdvihl, vyletěl do vzduchu pro pána krále. On to nebyl vůbec kámen, to byla žába a rovnou s pitlíkem do vody. Žobluňk! Voda se roztříkla na všechny strany. Pomoc! Vytáhněte mě! Křičel a plácal kolem sebe rukama. V té chvíli se ozval něčí hlas ze břehu. Radostný hlas.
4: Už ho máme. Sláva. Teď nám neuteče.
2: Ha. Vždyť je to chroust. Chroust, který šel hledat pitlíka.
4: Teď ho konečně polapím.
2: Zajásal ještě a skočil bez rozpaků za pitlíkem do vody. Ne. Pitlíka chytit nedáme. Honem, kobylky, strčte všechny tykadla do vody, ať pitlíka vytáhneme, zavelela stará kobylka. Všechny její děti to udělali a hele, pitlík se chytil tykadel a co nejrychleji vylezl na břeh. To jste měli vidět, jak z něho tekla voda a ten utíkal. Chroust, to se rozumí, se ve vodě plácal také. Najednou chňap. Chňapla po něm žába, která ho chtěla sníst, ale popíchala se o jeho drápky a zase chňap. Chňapla po něm malá rybička a popíchala se jen o trošičku méně. Ale tu už na chrousta plula s otevřenou hubou větší rybička.
5: Kruťák. Mikuláš Středník byl 10letý kluk. Na svůj věk však vypadal větší a silnější. Rodiče si většinou toužebně přejí, aby jejich děti byly zdravé a silné. Není divu, že i Středníkovi byli na svého syna hrdí. Snad jen, až v poslední době je na něm cosi zaráželo. Mikuláš dostal přezdívku Kruťák. Jeho rodiče si dlouho lámali hlavu, proč? Věděli jen, že je větší a mohutnější než jeho spolužáci. Všimli si také, že mu žádné přátelství nevydrží dlouho. Divili se, proč ho nikdo nezve k sobě na návštěvu, když je to takový správný kluk. Možná by potřeboval nějaké starší a rozumnější kamarády, usoudili. Jednou večer se paní Středníková obrátila na manžela. Všiml jsi, jak nám Mikuláš zase vyrostl a zesílil? Netušila, že krátce předtím nakopl kočku, šlápl psu Josívkovi na ocas a jako vítěz odkráčel do postele. Pan Středník si zrovna pročítal burzovní zprávy a proto poznamenal jen na půl úst. To zas bude potřebovat nové boty. Minulý měsíc oddělal dvoje. Máš pravdu, zamyslela se paní Středníková. Roste jako z vody a nohu má pomalu tak velkou jako ty.
6: No vydá, usmál se pan Středník spokojeně. Třeba ještě unosí ty vínové polobotky, co jsem si koupil v loni na podzim. Jsou mi malé a stály hromadu peněz.
5: Hodí se pánské střevíce na takového kluka? Zapochybovala paní Středníková.
6: A to máš přece fuk. Jsou to boty? Jsou. A navíc úplně nové. Abys věděla, můj pradědeček chodil do školy bos. Ale tatínku, podívala se na něj paní Středníková s výčitkou,
5: Mikulka by na zimu potřeboval spíš pořádné kanady.
6: Ale nesmysl,
5: mávl rukou pan Středník.
6: Na botách za stolik nezáleží. Nosíme je v první řadě proto, aby nás nezábly nohy.
5: Následující den vstoupila paní Středníková trochu váhavě do pokoje k Mikulášovi a podávala mu bytelné vínové pánské střevíce. Koukni, co ti posílá tatínek, řekla se špatně skrývanými rozpaky.
6: Mikuláš uchopil jednu botu, důkladně si ji prohlédl a pak k maminčinu překvapení vykřikl: to je ono! Můžu si je hned vzít do školy.
5: Myslela jsem, že si je necháš spíš na neděli, řekla maminka.
6: No, pro jednou jich snad neubude.
5: Mikuláš byl sice ještě v pyžamu, ale vklouzl na boso do bot.
6: Budou mi trochu větší, za to něco vydrží. Hehehe,
5: zasmál se. Paní Středníková s ulehčením zamířila do kuchyně.
6: Mikuláš za chvíli přidusal na snídani a tatínek se ho hned zeptal: tak co boty, synku? Prima, přikývl chlapec. Vsadím se, že když někoho kopnu, klidně mu zlomím nohu.
5: Pan Středník si četl noviny a poslouchal jen na půl ucha a tak zamručel cosi jako Po snídani Mikuláš odkráčel do školy v nových střevících, i když mu opravdu byly ještě dost volné. A pan Středník si obul jiné, lehčí a měkčí. Maminka uklidila nádobí a posadila se k telefonu, že zavolá několika známým. Sotva skončila první hovor s paní Šestibokou. Aparát se rozdrnčel. Volala matka Rostiprchlivého a rozčilením sotva dechu popadala. Vážená, spustila odměřeně, i když jindy si s Mikulášovou maminkou tykala. Jestli okamžitě něco neuděláte s tím surovcem, zavolám na něj policii.
7: S jakým surovcem? Podivila se paní Středníková.
8: S jakým? Vykřikla paní Prchlivá nepřirozeně vysokým hlasem. Však vy dobře víte.
7: Abych pravdu řekla, nevím.
5: Nevycházela z údivu paní Středníková.
7: Žádného surovce neznám.
8: Jen nepovídejte, pokračovala paní Prchlivá, protože nejzlomyslnější surovec a kruťák je váš Mikuláš.
7: Náš Mikulka,
5: zarazila se paní Středníková.
6: Přesně tak,
5: přisvědčila paní Prchlivá.
8: Dnes ráno cestou do školy kopl rozťutím svým naleštěným škrpálem. Náš chlapec teď skoro nemůže chodit. Bolí ho noha a nevím, jestli to nemá nalomené.
7: Není možná, zahrozila se paní Středníková. Mám zavolat doktora?
8: To dokážu i bez vás, ucedila paní Prchlivá ledově. Už sem jede.
6: Chci vědět jen jedno. Co provedete s Mikulášem?
5: Ujišťuju vás, že ho potrestám, jak zaslouží, prohlásila paní Středníková,
7: ale pořád mi to nejde na rozum. To bych do našeho Mikulky nikdy neřekla.
6: Mě to vůbec nepřekvapuje, řekla paní Prchlivá. Rád ubližuje slabším, kope do psů, bere malým dětem hračky z kočárku, strká do holčiček na tříkolkách, tahá kočky za ocas a promiňte, už budu muset končit, Rosťa mě volá.
7: Nezlobte se na Mikuláše, prosím vás, omlouvala se zase na paní Středníková. Stavím se u vás a donesu Rostěvi omalovánky a pár buchet, co jsem včera pekla. Jen co položila sluchátko, tiše se rozplakala. Pak si vzpomněla na Mikulášovi nové střevíce, vysmrkala se, utřela si slzy a zavolala tatínkovi do práce. Teď máš, co jsi chtěl, vychrlila na něj. Můžeš být spokojený. Proč? Nechápal pan Středník. Stejně to všechno zavinili ty pitomé boty, vzlikala paní Středníková, kdyby mu aspoň nebyly tak velké. A co se vlastně stalo, přerušil ji tatínek. Maminka mu pověděla, jak jí volala paní Prchlivá. K něčemu takovému by nikdy nedošlo nebýt těch hromských bot, dodala. Poslouchej, co ti povím, Boženko, zachoval pan Středník rozvahu. Boty jsou v tom nevině. Jestli chceš slyšet, kdo za to může, tak je to Mikuláš. Není přece možné, aby střevíce sami běhali a kopali malé kluky, ne?
9: Máš pravdu, tatínku, uklidnila se paní Středníková.
7: No tak vidíš, pokračoval pan Středník. Není důležité, jaké boty člověk nosí, ale jestli nikomu neubližuje.
9: Máš pravdu, opakovala paní Středníková.
7: Jenže co s tím provedeme? Na druhém konci aparátu se rozhostilo dlouhé ticho, než se tatínek znovu ozval. Musíme zavolat paní Larifáry.
9: Tatínku, ty máš vždycky pravdu, zajásala maminka. Hned s ní promluvím, určitě nám pomůže.
7: Paní Larifáry právě na zahradě sbírala lískové oříšky pro své veverky Panduláka a Tajtrlíka. V tom zaslechla, jaký doma zvoní telefon. Rozběhla se k němu a když ho zvedla, ozval se v něm plačtivý ženský hlas. Paní Larifáry hned věděla, kolik uhodilo. Paní Středníková jí líčila, jak Mikuláš kope, tluče, šidí a strká malé děti. Ale paní Larifáry ji přerušila. To já znám, už nemusíte pokračovat, já to všecko znám.
9: Snad vám kvůli takovým věcem nevolají i jiné maminky, podívala se paní Středníková.
7: A kde pak, řekla paní Larifáry. Ale Mikuláš si sem chodí hrát. Všimla jsem si, že nějak rychle vyrostl. Býval to takový houžvička. A dnes je z něj kluk jako buk. Jistě vám dělá radost.
9: Do dnešního rána dělal, povzdechla si maminka. Ovšem, po tom, co jsem si o něm musela vyslechnout, bych snad byla radši, kdyby zůstal houžvičkou na pořád.
7: To určitě nemyslíte vážně, přerušila ji paní Larifáry. Je přece mnohem lepší mít zdravého a silného chlapce. S takovým je daleko míň práce. A z Mikuláše jednou vyroste pořádný chlap.
9: Já vůbec nechápu, pokračovala paní Středníková, proč dělá takové hrozné věci.
7: Ode mě ani od tatínka se to naučit nemohl. Vždyť od nás nikdy nedostal ani jediný pohlavek.
9: Ode mě taky ne, i když jsem si tuhle zrovna říkala, že si o něj přímo koleduje.
7: Já myslím, že bychom mohli zkusit velitelo pilulín.
9: Telo pilulín, opakovala po ní slabiku po slabice paní Středníková. Co to je?
7: Takové zelené čočky, vysvětlila paní Larifáry. Chutnají jako peppermintová žvíkačka, ale mají nevídané vedlejší účinky. Probouzejí u dětí, hlavně u jedináčků, velitelské schopnosti. Máte v domě nebo v okolí nějaký koutek, kam si Mikuláš chodí hrát s kamarády?
9: Ovšem, zvolala paní Středníková, protože ji právě napadla úžasná věc.
7: Vzadu na zahradě stojí altánek. Ukládáme tam zahradnické náčiní, sekačku. Můžeme tam Mikulášovi zařídit.
9: Ani nápad, přerušila ji paní Larifáry. Proč by si to nemohl zařídit sám?
7: Myslíte, že by to dokázal? Zaváhala paní Středníková. Až jestli zabere velitelo pilulín,
5: řekla paní Larifáry. Ať si Mikuláš přijde, pošlu vám ho plnou lahvičku. Dávejte mu jednu čočku denně po celý týden. Ale neočekávejte žádné zázraky. Velitelské schopnosti si nemůže nikdo vypěstovat přes noc. Kdybyste něco potřebovala, zavolejte. A už se netrapte.
9: Paní Středníková položila sluchátko a okamžitě se rozběhla na zahradu k altánku. Byl podzim, blížila se zima. Pěšinka, která vedla od domu kolem Petržilové nati, okolo jabloně a sudu s jahodníkem, kousek od hromady kompostu k ořechu, pod jehož korunou stál altánek, byla pokotníky zasypaná spadaným listím. Uvnitř byl nepořádek. Kbelíky do půlky naplněné vápnem, polámané hrábě, vysypané sáčky od semínek, poslední Mikulkova tříkolka a stojan pod vánoční stromek. Ozval se telefon. Maminka se rozběhla přes celou zahradu zpátky k domu. Volal tatínek. A vyptával se jí, jestli už mluvila s paní Larifáry a co se od ní dozvěděla. Sotva skončili, zazvonil telefon znovu. Tentokrát Rosťova maminka oznamovala, že už u nich byl doktor a zjistil, že noha je naštěstí jen odřená. Než paní Středníková uklidila, vyprala a vyžehlila, bylo skoro půl čtvrté, čas, kdy se Mikuláš obvykle vracel ze školy. Zrovna dokončila seznam všeho, co má přinést z obchodu, když zaslechla zvenčí jakýsi hluk. Přistoupila k oknu právě v okamžiku, kdy Mikuláš zvedl vysoko nad hlavu svou učebnici zeměpisu a mrštil jí po osmileté Sylvii Hrbkové. Paní Středníková zabouchala na sklo a vykřikla: necháš ji, uličníku! Jenže Mikuláš už zvedl ruku k dalšímu úderu. Maminka vyběhla z domu, vytrhla mu učebnici a vybafla: není ti hamba, takový velký kluk a bije malou holku.
10: Ona si začala, už klíbl se Mikuláš.
9: To není pravda, bránila se Sylvie. Ukradl mé sestře jablko a tahal mě za vlasy.
5: Okamžitě vrať to jablko, nařídila paní Středníková zostra.
11: Ta nejde, už jsem ho snět.
5: Dobrá, mazej do kuchyně. Dáš Sylvii to, co tam máš připravené k svačině.
9: Mikuláš se pomalu a neochotně loudal domů pro jablko. Jestli si však myslíte, že ho Sylvii podal jen tak, jste na omylu. Hodil ho po ní vší silou a trefil ji rovnou do břicha.
11: Sežer si ho, hehe,
5: zachechtal se zlomyslně. Paní Středníková ho popadla za ruku.
9: Okamžitě se Sylvii omluvíš a pak půjdeš rovnou domů a žádné odmlouvání.
5: Nezdálo se, že by byl Mikuláš zdrcený a litoval svých činů. Přesto zamumlal.
11: Ok, promiň, no, ať se ta tvá blbá sestra třeba udáví.
5: Paní Středníková ho postrčila k domu. Víš co? Nastup si do auta, pojedeš se mnou na nákup a stavíme se u paní Larifáry. Když dojeli na místo, zastavila maminka těsně u vrátek a poslala Mikuláše dovnitř, že na něj počká. Dvorek, veranda a celé okolí se jen hemžili dětskými návštěvníky. Houpali se na visací houpačce i na dlouhém prkně podepřeném uprostřed kládou, okopávali květiny na záhonech a všichni, co si kutili, měli plné ruce práce a vypadali spokojení. Ovšem, jen dokud mezi ně nevpadl Mikuláš. Vrazil do jednoho klučiny na tříkolce a převrhl ho. A k dovršení všeho ještě šlápl na ruku holčičce, která seděla na schodech a hrála drápky. Maminka mu dala spolknout první zelenou čočku. Toho dne při večeři po něm nenápadně pokukovala, ale nezdálo se, že by na něj velitel pilulín nějak účinkoval. No, snad jen, že byl první u stolu a spořádal nejvíc knedlíků. Paní Středníková si po večeři vzpomněla na malého Rosťu, kterému ráno slíbila omalovánky.
9: Právě si oblékala kabát, že tam doběhne. Když se Mikuláš nabídl, že ty věci donese Rosťovi sám.
7: Sotva vytáhl paty z domu, obrátila se paní Středníková na manžela. Mám o něj starost. Je správné, že Rosťovi ty věci donese a že se mu omluví, ale bojím se, aby mu pan Prchlivý neublížil. Vzpomeň si, jak se dovede rozzuřit kvůli každé maličkosti. Co když Mikulášovi nařeže?
9: Patřilo by mu to, prohlásil pan Středník nemilosrdně. Snad máš pravdu, povzdechla si paní Středníková ustaraně. Sklidila ze stolu, umyla nádobí po večeři, nakrmila kočku, zapsala si, že musí koupit mléko, ale Mikuláš nikde. Potom hráli s panem Středníkem žolíky. Paní Středníková většinou s převahou vyhrávala. Dnes byla ovšem tak roztržitá, že se vůbec nesoustředila na hru. Konečně se tatínek ozval. Vzpamatuj se, Boženko, pusť to z hlavy. Mikulášovi se určitě nic nestane. Co když mu ten zuřivec vážně něco udělá?
7: V tom se rozlétly dveře, stál v nich jejich syn a pohvizdoval si.
9: Jak se vede Rosťovi? Zeptala se maminka.
11: Dobře. A co jeho noha? Zajímal se tatínek.
7: Má pěkné modřiny. Zítra ho odvezu do školy na kole.
9: Omluvil se smu? Zeptala se nedůvěřivě maminka.
11: To se ví. Smířili jsme se hned, za to jeho táta zuřil. Jednu chvíli jsem se až bál, že mě praští. Paní Prchlivá se mnou ze začátku nemluvila, ale když viděla, že si s Rosťou hrajeme, přinesla nám čaj, je hrozně hodná. Teď se musí mít učit ještě zeměpis. Ahoj.
9: Rodiče byli jako uvidění.
0: Ráno mu maminka dala spolknout další zelenou čočku. Byla mile překvapena, jak opatrně Mikuláš posadil Rosťu na nosič svého kola, když ho vezl do školy.
7: Odpoledne se Mikuláš převlékl do tepláků a maminka se ho zeptala, kam má namířeno. Vysvětlil jí, že musí zalepit Sylvii duši u kola.
0: Během půl hodiny byl zpátky i se Sylvií a několika dalšími dětmi. Nechal je stát před domem a zašeptal mamince, nemohl bych dát Sylvíně sestře svoji starou tříkolku. Stejně na ní už nejezdím. Trochu ji s Rosťou natřeme a bude jako nová.
9: Válí se někde v altánu, můžete ji natřít rovnou tam, poradila paní Středníková.
11: Díky, zaradoval se Mikuláš.
9: U Středníkových bylo tou dobou na zahradě aspoň 8 menších dětí. Asi v půl páté se jim maminka chystala donést závin. Podívala se oknem a viděla, jak Mikulášův spolužák Pepa Sisel nastavil nohu Barboře, která nesla kbelík s vodou, zakopla a rozplácla se. Pepa se řechtal na celé kolo.
0: Paní Středníková si rychle strčila do kapsy zelenou čočku a vyrazila se závinem na zahradu. Nevěřila svým očím. Mikuláš, zvaný Kruťák, pomáhal Barboře na nohy a utíral jí slzy. Pak se přísně otočil na Pepu.
11: O, to je teda hrdinství, ubližovat malé holce. Tady nikdo holky ani malé děti mlátit nebude. Jestli se chceš s někým prát, tak jen se mnou, pokud si troufáš.
0: Nedáte si radši závin, přerušila je paní Středníková.
9: To je bašta, hurá, křičeli všichni.
0: Maminka dala každému kousek závinu a Pepovi k němu přidala navíc kouzelnou zelenou čočku. Nařídila mu, aby ji spolkl.
9: Ani nevím, jak vám poděkovat, řekla Mikulášova maminka paní Láry Fáry, když za pár dní přišla navštívit novou dětskou klubovnu v zahradním altánu.
11: Mně neděkujte.
9: Poděkujte mému neboštíku manželovi. Ten mi tu po sobě zanechal starou námořnickou truhlu plnou zázračných lektvarů na dětské neduhy. Je to velké bohatství, usmála se paní Láry Fáry. Abych nezapomněla, vzpamatovala se paní Středníková. Ještě mi tu pár těch zelených čoček zůstalo. Musím vám je vrátit. Jen si je nechte, usmála se paní Larifári. Já jich mám doma dost. A když vám teď budou přicházet do klubovny nové a nové děti, možná se vám budou hodit. Však už jsem jednu musela dát i Pepovi, přiznala se paní Středníková. Ale abych pravdu řekla, jsem na toho našeho kluka doopravdy pyšná. Nevycházím z údivu, jak to umí s menšími dětmi. Má tolik trpělivosti. Jak pak ne, přikývla paní Larifári. Mikuláš je rozený vůdce party, jenže někdy se u dětí, zvlášť u kluků, stává, že jim svaly rostou rychleji než rozum. Velitelo Pilulín to může trochu srovnat. Ovšem, nejvíc jim pomůže, že si zřídili tu klubovnu. Jak mají děti něco na práci, málo kdy se hádají. Paní Larifári se rozloučila a vyrazila k domovu. Kráčela s šeřelou ulicí se svým nerozlučným psem Darebou a kočkou Ťapkou. Paní Středníková ji dlouho sledovala z okna a dojatě si zamáčkla do cípu zástěry i slzičku. Paní Larifári je nejznamenitější osoba na světě.
12: Milá Minko, jistě jsi pozorovala jedno, že všichni strejdové, až na mne, mají vážné vady. Nejvíce je ovšem postižen strýček Arno, nejenom, že se pořád kartáčuje a češe, on ke všemu ještě lže jako cikán. Netvrdil ti, že skočil na lyžích 200 kilometrů? No, tvrdil, že ano, no. A vidíš, skočil sotva 140 kilometrů, 60 si přilál. Vůbec bych se nedivil, kdyby ti taky nalhal, že vyhrál v naší velké krmítkové sázce. Znám ho jako své boty, vždyť máme chalupy vedle sebe. Celou zimu krmím na chalupě ptáčky. To by například strejda Aleš nedělal. Ten ptáky nekrmí, pouze je jí. Je raději husy, kachny a krocany. Co se nedá jíst, o tom tvrdí, že je to škodná. Strýček Roman ptáčky krmí, ale ne z lásky. Krmí je tak, aby dostali ledvinové kamínky nebo srdeční vadu, no, aby je pak mohl operovat. Aby si na nich nacvičil transplantace. Víš, co je to transplantace? To přišiješ člověku do těla ledvinu druhého člověka, nebo srdce, nebo prostě něco. Strýček Roman přišil jedné síkorce do krku kohoutí hlasivky a kohoutovi síkorčí. Kohout pak švitořil a síkorka kokrála. Strýček Arno ptáky nekrmil. Aby se od toho nezamazal. Loni je však krmil, protože se rád sází. Loni, když se přiblížila zima, jsem postavil krmítko před okna své chalupy. Strýček Arno krmítko spatřil a řekl, tak malé, to k tobě lítají tak malí ptáčci. Vsaď se, že větší a vzácnější přiletí na mé. O co? Zeptal jsem se. O kartáč na vlasy. Arno se sází hlavně o parádu, o kartáče, zrcátka, kolínské vody nebo o stříbrné knoflíčky do košile. Plácli jsme si. Druhý den postavil před své okno svoje krmítko. Bylo větší než psí bouda. Uneslo by nejen síkorku, nýbrž i vepře, kdyby si přiletěl klofnout. Potom natáhl ze své chalupy ke mně telefon, abychom se mohli domluvit, co ke komu přiletělo. Jen ho natáhl, spustil se sníh. Pověsili jsme na budky lůj. Do krmítka jsme nasypali krmení. Za chvíli se krmítka jen vařila. Přiletěly síkory, koňadry, modřinky, bavky a úhelníčci. A taky vrabci a kosy. Po obědě volal Arno. Mám tu brhlíka. Jenže mě přiletěla červenka. Ta má být v zimě v teplých krajích. Přiletěl zvonek. Volal zase Arno. A mne navštívil strakapůt,

0: Co to je? Volal jsem Arnovi. Byl to kocour. Arno se strašně rozhořil. Aby vyhrál župan, nalíčil na krmítko vepřovou kotletu. Aby přiletěl jestřáb. Teď však měl po kotletě, vzal hůl a hnal kocoura 6x okolo chalupy. Stoj a ruce vzhůru, hulákal pořád. Při 7. okruhu došli kocourovi síly. Posadil se a zdvihl tlapky nad hlavu. Ukradl si kotletu, budeš pikat, křičel Arno. A strčil kocoura do klece po kanárovi. Pak ho postavil na krmítko místo kotlety. Do hodiny přiletěl jestřáb. No, mne to pohněvalo. Krmení je přece krmení a ne návnada. Kdo chce, ale kam, pomozme mu tam. Šel jsem do krámu a koupil ksaverovské kuře. Položil jsem ho na krmítko. Před půlnocí mi na budce seděl vír. A vír je vzácnější než jestřáb. Vsaď se, že dnes přiletí na mé krmítko vzácnější pták než na tvé. O co, řekl jsem, o škodovku. Plácli jsme si. Arno odešel a potutelně se usmíval. Nastartoval vůz a odjel do zoologické zahrady. Věděl, že jim tam občas zdechne bizon. Já přinesl z rybárny košík ryb. Ty jsem vysypal na krmítko, když Arno přijížděl, seděl mi na budce kormorán, statný jako husa. Arno přivezl na zahrádce zdechlého bizona, hodil ho na krmítko a do večera tam měl 3 kondory. Každý měl rozpětí křídel přes 3 metry. Tady máš škodovku, řekl jsem, ale vsaď se, že zítra přiletí na moje krmítko vzácnější pták než na tvé. O co? Zase o škodovku. Plácli jsme si. Arno se však potutelně usmíval. Ráno mu přistál u chalupy vrtulník. Arno do něj hodil nůši a odletěl. Vrátil se a v nůši měl obrovskou kytici. Kytici krtičníku. Tu vysypal na krmítko. Krtičník má květy trošku jako hledík. Nebo jako náprstník. Jejich nektarem se živí kolibříci zlatí. A skutečně, než jsem se rozkoukal, vířilo jich tam hejno. Požádal jsem Arna, ať mi půjčí mou prohranou škodovku. Zajel jsem s ní do chuchle a na hlubokou. V chuchli jsem koupil koňskou kůži a točený salám. Na hluboké jsem koupil rytířské brnění. Brnění jsem vycpal salámem, pak jsem ho zašil do kůže jako rytíř balát ve starých pověstech českých. Ten tak zašil rytíře Brunsvíka pod Jantarovou horou. Hodil jsem koňskou kůži i se salámem v brnění na krmítko. Za chvilku se obloha zatměla. Nad chalupou mi kroužil pták noh. Hleďme, hleďme, zase Brunsvík v koňské kůži. Zaskřehotal, sletěl na krmítko, vzal do pařátu koňskou kůži s domnělým Brunsvíkem a odletěl. Samozřejmě, že pták noh je vzácnější než kolibříci. Vyhrál jsem tedy svou škodovku naspátek. A strýček Arno se už nikdy se mnou o nic nesázel.
1: 6. den byl v čudu. Zbýval už jen jeden. 1 den a 1 strejda. Strýček Aleš. O čem mi budeš povídat ty? Ptala se Minka zvědavě. O Aljašce ti nepovídal nikdo? Ne. Taky tam nikdo nebyl. A ty jsi tam byl? Ovšem, že ano. Já tam rýžoval zlato.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Když má někdo moc velkou smůlu, tak říká, mně vyroste i trpaslík. To znamená, že jeho smůla je vůbec nejsmůlvatější a černá jako boty. Někdo ovšem smůlu nemá a přesto každou chvíli říká, že jemu vyroste i trpaslík. Roste například má určitě víc štěstí než rozumu, ale každou chvíli říká svému sousedovi v lavici, Láďo, mně vyroste i trpaslík. Jednou o přestávce zůstal Rosťa v lavici sám a v tichu pojídal angrešt